0: pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V Národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až 10 000 korun. Sport. Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26členou nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem a před odletem do Spojených států. V aktuálním širším výběru jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slavie následně vyřadila z kádru i kvůli předchozí případům nesportovního chování. O Chorém teď mluvil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který zná zápasové emoce ze své úspěšné kariéry.
1: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně. Dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
0: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Brnem a uzavřený tunel v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. V Praze je neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. A nehodou čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď většinou deštivá, ochlazuje se na 9 až 4 stupně na západě Čech, ojediněle až na plus 2 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: A ten vám přeje ze studia stále příjemnou páteční noc. Za pár okamžiků po písničce už tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: A další šance tohoto týdne je tady. Čísla sem do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo se dneska dovolá k nám jako první, tak kdo teďka mi to tady problikávalo. Teď už zase opět tedy se někdo chytil. Tak noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal? Luboš se nám dovolal. Luboše, zdravím. Tak, já se zase podívám do dnešního kalendária. Už máme pátek 15. května. No a dneska je to, Luboši, přesně 30 let je výročí, co měl premiéru slavný film Jana Svěráka oceněný Oscarem. A já doufám, že to je dostatečná nápověda. Já se ptám, jak se film Jana Svěráka jmenoval. Budete potřebovat ještě nějakou další nápovědu, nebo víte?
4: Myslím, že to bude Kolia.
3: Jasně, je to Kolia. Je to neskutečné, jak to letí, co? 30 let od premiéry. Takže není co dodat, Luboši, skvělá odpověď, nepotřebovala jste ani žádnou další nápovědu, tak vám gratuluju. A cena tohoto týdne je vaše, tak mi vydržte na telefonu, ano?
4: No, děkuju.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Celkem 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa mohou zájemci nově obdivovat v Uherském Brodě. Tamní galerii Panský dům se podařilo na měsíc získat ze soukromé sbírky v Polsku. A více k tomu řekneme už za chvíli.

0: Vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se nepoštěstí každý den. Od včerejška ale tuto možnost mají zájemci v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Vystavených tam je 20 grafických děl španělského umělce, který je jednou z nejvýznamnějších osobností 20. století.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie s názvem Bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval, znázorňuje jak toho samotného Toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Los Toros, bíci, a druhý cyklus je Vojna a mír. Takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za což jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: A je půl třetí. Krátké zprávy a Martin Matějka. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Radiožurnálu řekl, že oceňuje práci policie. Na 30. května podle ní církev chystá v Jablonem v Podještědí diecézní pouť. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo 1 milion 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Regionům na jihu Somálska hrozí hladu. Varovaly dvě mezinárodní organizace. Vyplývá to například i z výpočtu systému IPC, který vyvinula Organizace spojených národů. Úroveň ohrožení hladem se rapidně zvýšila kvůli suchu, rostoucím cenám potravin a ozbrojeným konfliktům. Oblasti se dotklo i snížení mezinárodních dodávek humanitární pomoci. A na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. V různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje.
3: Sport.
4: Fotbalisté Realu Madrid porazili ve 36. kole španělské La Ligy už jistě sestupující Ovie do 2-0. Prosadili se Garcia a Bellingham. Real je v tabulce druhý o 9 bodů za svým největším rivalem Barcelonou, která už s předstihem oslavila ligový titul.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na D1 u Brna. V Praze zůstává neprůjezdný Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zbystřete před Brnem. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Čeká na odtah a částí může překážet v pravém pruhu. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Nechanice a Přelouč. Na kilometru 72 je neprůjezdný pravý pruh kvůli poruše nákladního auta. Řidič po defektu mění pneumatiku.

0: kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: Ano, pojďme se stručně podívat do dnešního kalendáře. Máme pátek 15. května, všem žofím blahopřejeme k svátku. Před malou chvílí jsem v soutěži zmiňoval, že to je právě 30 let od premiéry filmu Jana Svěráka Kolia. No a kdo má narozeniny, tak 73. má multiinstrumentalista Mike Oldfield a kulatou 40. potom zpěvák Tomáš Klus. Blahopřejeme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana a Ludwig van Beethoven. Hudba těchto skladatelů zazněla na vůbec prvním koncertu rozhlasových symfoniků před 100 lety. Výročí orchestru, který tento týden zahájil i Pražské jaro, připomínáme celý týden v tematickém seriálu. No a dnes konkrétně se vrátíme až na úplný počátek, třeba ke jménu Jožky Charváta, prvního rozhlasového dirigenta. Už po písničce.

0: Nápaditá dramaturgie, která vynesla orchestr až do prestižních zahraničních koncertních síní. A tou od začátku disponoval rozhlasový orchestr, který letos slaví 100 let. Výročí připomínáme celý týden v tomto čase. Dnes se vrátíme na úplný začátek do roku 1926.
1: Ženu, která šla by se mnou věrně.
2: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
3: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
2: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
3: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
2: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
4: Co mi po vládě, po Tantalu, po všem.
2: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
3: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
2: Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
3: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně tři významná díla pro rozhlas. Mezi nimi dvě rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
5: Ty srdce čisté, jak podávám je sám. Nic více, pane.
3: Orchestr se neustále rozrůstal. Zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
2: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
3: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už dva roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Jak se s orchestrem loučí nynější šéfdirigent Petr Popelka a co znamená pro toho nastupujícího Eliase Grandiho převzít těleso v roce stého výročí založení, uslyšíte v závěrečném dílu seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: No a právě ten poslední díl se je o našich symfonicích uslyšíte na Radiožurnálu dnes ráno po 8:45.
6: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. A zprávy připravil Martin Matějka.
1: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy. Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Stát nabízí 3 typy. Fotbalista Chorý si po trestu disciplinární komise nezahraje 6 zápasů, Mouzis vynechá 8 utkání. A dnes bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie včera v podvečer dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii ukradl v úterý během bohoslužby z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
3: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
5: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
3: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Radiožurnál.
1: Stát po letech znovu nabízí státní dluhopisy republiky. Zájemci je v prvním kole můžou nakupovat až do 28. června, a to přes stránky ministerstva financí nebo na pobočkách některých bank.
6: Stát nabízí 3 typy dluhopisů. 5letý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
6: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
8: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
6: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Z uložení kamení na kole železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté 2 děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují 2 jiné incidenty z trati nedaleko Pardubic. Pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
9: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Policie v této souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakéko informace uvítá na lince 158.
2: Sport.
1: Fotbalový záložník Slávie David Mouzis dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla hlavně ke zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slávie se Spartou trefilo loktem do obličeje Asgera Serencena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
10: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
1: Třetí potrestaný fotbalista Slávie je David Douděra, a který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D4 u Mirotic a neprůjezdný tunel v Praze. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mirotice. V úseku mezi 77. a 78. kilometrem překáží v jízdních pruzích sražená zvěř. Části těla se povalují po vozovce, tak se jim vyhněte. I nadále platí uzavírka Bubeničského tunelu v Praze. Kvůli čištění a údržbě se nedá projet v obou směrech. Pro svou cestu využijte ulice Patočkovu a Milady Horákové. Vážná nehoda se stala na silnici 22 mezi Vodňany a Strakonicemi. U odbočky na Křtětice se osobní auto převrátilo na střechu. Je to nehoda se zraněním, na místě zasahovali i záchranáři. Aktuálně probíhá odklízení následků a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháňky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Léčbu pacientů se vzácnými onemocněními má usnadnit a urychlit propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem. Průměrná doba stanovení diagnózy u těchto případů je totiž v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice kolem 5 a více let. Další téma nočního radiožurnálu probereme to už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnozu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a například v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst. Neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací.
1: Potom jsem nemohla s kamarádama ven. Častokrát se stávalo, že jsem ty operace měla v létě, abych právě nezameškala školu. To znamená, že jsem nemohla jezdit na tábory s kamarádama nebo jsem nemohla jezdit s nima na nějaké výlety.
2: Zároveň Adéla podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky, o různý krabice, nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř, musím třeba našlapovat po schodech opatrně, protože prostě nevidím.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala. Takže musel běžet dlouhé měsíce předtím, než vlastně bylo vysloveno podezření na tohleto vzácné onemocnění. Takže Adélka pořád je léčena, pořád musí chodit na kontroly a má poruchu zrakové ostrosti významnou, která už jí zůstane.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Podle Doležalové pacienti na správnou diagnózu čekají v průměru 5 a více let. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě a vlastně v rámci toho našeho členství tedy se věnujeme péči o pacienty se vzácnými onemocněními oka.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční síť je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami kdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí. Například máme i pacienty, u kterých zvažujeme genovou léčbu a vlastně rádi skonzultujeme tyto pacienty s kolegy a specialisty ze zahraničí, aby nám řekli svůj názor, zda léčit, kdy léčit a jak.
2: I když se péče propojuje napříč Evropou, v Česku podle Marie Weiter stále chybí základní registr pacientů se vzácnými onemocněními.
4: My vlastně nevíme vůbec, kolik těch pacientů je přesně a tím pádem nemůžeme ani přesněji jako říci, jestli je potřeba více specialistů, jestli rozšiřovat počet těch center, kteří by se měli věnovat vzácným onemocněním a podobně.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Dlouho se mu v hokejové sezóně nedařilo tak, jak chtěl, ale teď se to celé může u Matěje Blimla změnit. Poté, co se neprosadil v NHL, bude hrát na mistrovství světa. Proto se za ním vydáme už za chvíli do švýcarského Friburgu.

0: tonight. Čeští hokejisté vstoupí dnes do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin 20 minut je ve Friburgu čeká Dánsko. V sestavě bude také útočník Matěj Bliml, který má za sebou psychicky náročnou sezónu. Teď je rád, že je v národním týmu a je to znát i na jeho hlasu. Posoudit můžete sami. V lednu jsme za ním totiž byli s mikrofonem v záložním týmu Bostonu v Providence, hrající nižší AHL. Natáčel reportér František Kuna.
1: Stihl jste 4 zápasy v NHL v této sezóně, teď aktuálně v AHL, jak se sám cítíte?
2: Je to takový nahoru dolů. Samozřejmě jsem šel s nějakýma trochu jinýma cílema do té sezóny. Si člověk nedokáže, než jsem vlastně odejde, tak si nedokážu vůbec představit, jako jak je to psychicky hlavně náročný ten celý rok.
3: Hráči se složení týmu dozvěděli doslova před pár okamžiky ještě na letišti Václava Havla v Praze. Poprosím tedy hlavního trenéra národního týmu Radima Rulíka.
4: Útočnice. Matěj Bliml.
2: Super, já jsem úplně nadšený. Těšil jsem se na to hrozně moc. Jakmile mi pan Schläger zavolal, tak jsem neváhal a od té doby jsem se začal těšit, protože mi to hodně chybělo. No.
5: Pan Schläger je generální manažer hokejové reprezentace, který má na starosti komunikaci s hráči. Pokračujeme v současnosti, už s lepší náladou a pohledem na minulé měsíce Matěje Blimla.
2: Byl jsem hodně dole, že jo, jak jsme se bavili a od té doby se to hodně zvedlo a spíš je to taková odměna za tu práci, protože teď nejsem úplně jenom, abych si zahrál a užil si to, ale prostě abych hodně pomohl týmu, aby jsme udělali nějaký výsledek.
5: To už Matěj Bliml zná, když hrál podruhé na světovém šampionátu dospělých, byl z toho bronz v Tampere v roce 2022. Teď může zavzpomínat i na spolupráci s Romanem Červenkou a klidně ji zase obnovit. A pro jsou i trenéři, kteří na začátek turnaje vymysleli útok Červenka-Sedlák-Bliml.
2: Jo, trošku jsem si to asi přál, že bych mohl hrát s těma dvoma, protože jsou to skvělí hokejisti a to přání se zatím splnilo, tak uvidíme, jestli to vydrží až do pátka.
5: Doufá Matěj Bliml a o pátku mluví, protože to je den, kdy začne mistrovství světa. Pro české hokejisty večerním zápasem s Dánskem s úvodním buly ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Delegace se bavily například o budoucnosti Tajvanu. Ten Čína považuje za svou zbouřenou provincii. Spojené státy ostrov naopak vojensky i diplomaticky podporují jeho samostatnost. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy svůj postoj Tajvanu nezměnily ani po jednáních. Peking se s Washingtonem naopak shodl na potřebě otevřít Hormuzský průliv. Koaliční rada vlády jednala o akceleračních zónách. Ty mají urychlit stavbu solární a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj odpoledne pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Šéf americké CIA John Radcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra a Raulítem. A podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální i mezinárodní bezpečnost. Havana zopakovala, že pro národní bezpečnost Spojených států nepředstavuje hrozbu. Spojené státy na Kubu před více než 60 lety uvalily ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. A sněmovní mediální výbor zrušil všechna usnesení ohledně veřejnoprávních médií. Přijali je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla většinu opozice, protože někteří koaliční poslanci se z něj omluvili. Zrušená usnesení třeba vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Kromě toho byla zrušena taky pracovní skupina k tomuto návrhu.
2: Sport.
1: Šestou etapu Gira d'Italia vyhrál domácí Davide Ballerini. Italský cyklista zůstal po pádu několika jezdců v čele sám společně s Belgičanem Stuyvesem, kterého porazil v závěrečném spurtu v Neapoli. Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále neprojezdný tunel v Praze a překážka na D1 u Brna. V Praze je stále uzavřený Bubenečský tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované zhruba do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina nákladní auto narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. A nehodu čekejte na silnici 27 mezi Blšany a Žadcem. Na křižovatce u kapličky svatého Václava havarovalo osobní auto. Nehoda je se zraněním a zpomaluje se tam, tak jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je většinou deštivá, ochladilo se na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2. A přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná.

0: derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek, 15. května. Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den.
2: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
0: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
2: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
0: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
2: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
0: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před 2 lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného Pira, teď říká, že je útulum čemu Piru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
1: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat, neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každý mu to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval nebo obhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. Kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
0: Já jsem zmínil slovo otočka a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker tribuny Sever, říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
3: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
0: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
4: Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle. Že to řešení prosadit nebude jednoduché.
0: Chápu. Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
4: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
0: On říká, že od těžkých chvíl se neutíká, tak to uvedl pro radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
1: Víte co, ono je to myslím tak, že Slavia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, koho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slavia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
0: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel.
1: Víte, co tam je problém? že veřejnost stanovisko majitele Slávie u Hlobarana Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí.

0: na ně nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slavie, kde Slavie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
1: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
2: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
3: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být opatrně.
2: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
3: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
0: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o tom myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností, protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slavia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit a myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
2: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
0: Tak.
2: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psal.
0: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo. A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidi, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo. A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
2: A skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nespomíná úplně s dobrými myšlenkami.
0: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spoléhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačili. A myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdy přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla, a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat. Ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
2: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
4: Je to opravdu nechutné.
2: To bylo tenkrát tuším na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
5: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
2: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
5: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ošpiněné obleky, případně trička od vajec.
2: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávě.
0: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuli, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál, a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem, tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Hmm. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice, a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela zase další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
2: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CFC, a to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Tian-ming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 zmizel, od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun. Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
0: To jsme se nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako je Ming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
2: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od exministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
6: My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
2: 40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
6: V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít a že máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
2: Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla ale asi zásadní, ne?
0: Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
2: Jo. A potom zůstala Slavia vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
0: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slavia fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slavii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slavii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere a tím to bylo vyřízený.
2: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
7: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
2: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávy, ale aby ji koupil.
7: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
0: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
2: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
0: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal. A do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
2: A mezi tím Jaroslav Tvrdík, podle vašich informací, nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
0: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku Sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme z té valné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikdy netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. No, my říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadnou se spolku otevřely dveře k prodeji pozemku, a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. A a akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodním vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
2: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
8: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
0: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
2: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté? Ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
0: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro něj alfa omega, kdy on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
2: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slávy z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
0: Já děkuju, nashledanou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slávii. Pátkem Vinohradská 12 tento týden opět nekončí, bude i v sobotu. Máme totiž nachystaný další díl z naší série Kati o diktátorech s krví na rukou. Pod palbou kritických poznámek politologa Jaroslava Bílka bude Nikolaj Čaučesku. Naslyšenou zítra.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radio Žurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Opozice na schůzi nedorazila. Maďarská ministryně zahraničí si kvůli útokům na ukrajinské Zakarpatí předvolala ruského velvyslance. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. A dnes bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu ohlásil na konci prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletěli i jeho ministři a významní podnikatelé.
3: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár otevřeně odsoudil poslední ruské útoky, hlavně ty, které mířily na západ Ukrajiny na oblasti u hranice se Slovenskem, kde žije i početná slovenská menšina. Rusko ostře skritizovala i vláda v Maďarsku.
4: Nová šéfka maďarské diplomacie Aneta Orbánová si předvolala ruského velvyslance.
5: Útoky na Zakarpatí, obývané také maďarskou menšinou, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
4: Budapešť v posledních letech udržovala s Moskvou přátelské vztahy. S nástupem kabinetu Pétera Maďára se ale rétorika změnila a sám nový premiér útoky odsoudil už krátce po jejich skončení. Přidal se i prezident Tamáš Šujok. Server Telex.hu upozornil, že tentokrát použil spojení ruské útoky. Při loňském úderu na Zakarpatí totiž jeho vyjádření na Facebooku někdo zpětně přepsal a slovo ruský vynechal. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Včerejší ruské noční útoky na Kyjev mají už nejméně 16 obětí, včetně 2 dětí. Podle ukrajinských úřadů je skoro 50 lidí zraněných a po dalších záchranáři pátrají v troskách. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila.
6: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
7: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
6: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
8: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
6: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem. Začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. 2 sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Boženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
9: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpoří, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a uzavřený tunel v Praze. Na Pražském okruhu ve směru z letiště, kde jedničce, čekejte omezení za sjezdem na Karlovy Vary. V úseku mezi 25. a 24. kilometrem silničáři provádí údržbu vozovky. Provoz ale není silný a žádné větší kolony se netvoří. Práce by měly skončit zhruba za 2 hodiny. Připomínáme také uzavírku Bubenečského tunelu. I zde probíhá pravidelná údržba a neprojedete v obou směrech. Alternativní trasa vede přes ulici Milady Horákové a Patočkovu ulici. Jinak je v Česku na dálnicích a hlavních tazích provoz plynulý. Tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2 a přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Ministerstvo financí opět nabízí k nákupu státní dluhopisy, a to hned ve 3 variantách. Lidé na nich mohou investovat nejméně 1000 a nejvíce potom 3 miliony korun. Co si od nich ministerstvo slibuje a kde by mohl být háček, tak o tom budeme mluvit v nočním radiožurnálu už po písničce.
12: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Jednoduchá a bezpečná investice pro běžné domácnosti, ale zároveň i půjčka státu přímo od občanů. To jsou zjednodušeně řečeno dluhopisy republiky. Ministerstvo financí včera oznámilo jejich opětovné spuštění a lidé je už také mohou nakupovat. Tyto dluhopisy zavedla už předchozí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO.
1: Lidé do dluhopisů můžou investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO očekává, že se v této emisi prodají dluhopisy zhruba za 20 miliard. Podle ní je totiž o české státní dluhopisy dlouhodobě mezi investory zájem.
2: Protože Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země EU, máme silnou a fungující ekonomiku a já nevidím jediný důvod, aby na úrocích ze státního dluhu vydělávali pouze banky a velcí institucionální investoři.
1: Ministerstvo včera představilo tři typy. První je fixní státní dluhopis. Ten má splatnost 5 let a nabídne výnos 4,5% ročně. Druhý typ je protiinflační dluhopis. Jeho výnos se bude odvíjet od vývoje inflace. A novinkou je takzvaný flexibond. To je krátkodobý dluhopis se splatností 3 měsíce a ročním výnosem 3,5%, dodává Schillerová.
2: Je to srovnatelné s výnosem těch nejlepších spořících účtů na trhu, ale na rozdíl od nich je to osvobozeno od 15% srážkové daně. To znamená, že když se podíváte třeba na úroky u bank, tak tam sice se pohybují kolem 4%, ale je tam srážková daň 15%.
1: Ekonomický expert opoziční ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček ale upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisů výhodný pro stát.
3: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady. Rozumím tomu, že to může být dobré nebo výhodné pro občany, ale já si myslím, že o toto mají soutěžit privátní finanční instituce, banky, penzijní fondy, nikoliv stát, který má prostě mít hlavní úkol, a to znamená efektivně hospodařit se svými prostředky.
1: Právě protiinflační dluhopisy už ministerstvo vydávalo v minulém vládním období hnutí ANO. Státu se ale nakonec značně prodražily, připomíná hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
4: Protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a ministr financí Stanjura potom další emisi zastavil právě protože platil stát obrovské úroky.
1: Situace je teď podle Klímové ale jiná a existují pojistky pro případ, kdyby inflace kvůli globálním šokům opět výrazně vzrostla.
4: Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě jí úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu.
1: Dluhopisy je možné objednávat až do 28. června. Objednávky se poté musí zaplatit do 7. července. Zájemci si můžou dluhopisy koupit buď digitálně na webu Ministerstva financí, anebo fyzicky na kontaktních místech Checkpoint nebo pobočkách ČSOB a České spořitelny. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Dneska

0: Hodně zvláštní zásilka nyní dorazila z Valašska do Karviné. Stavbaři tam nechali převést hromadu roští strnkových keřů. Bez nich by totiž nefungovalo nové inhalatorium, které budují vedle bývalých zámeckých koníren. Větvičky musí být hodně pevné a husté, aby po nich léčivá solanka dobře stékala.
1: No teda, hromada je to docela velká a hlavně opravdu hustá. Podceněná příprava, nemám s sebou rukavice, docela to píchá.
2: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, po kterých bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu.
1: Popisuje náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Koukejte, pane náměstku, tyhle ty větve jako husté jsou.
2: Ano, tak to má právě vypadat.
1: Teď nám hraje do toho počasí, protože zrovna prší, takže vidíme, že to opravdu hezky stéká ta voda.
2: Přesně tak, ty kapky budou pomalinku potom stékat a právě budou vytvářet to klima.
1: Umístění těchto hustých trnkových větví do té konstrukce bude chtít od dělníků nemalou trpělivost a oběť.
3: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Takže chlapci budou mít svařecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě, nevím.
1: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
3: Je známe, že švestkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží. No, vozíme to z Valách, z hor a roste to tam jako planě, takže se to dá celkem tam jako dozehnat a vytěžit.
1: Podle plánu dodavatelské firmy začne stavba nosné konstrukce inhalátoria koncem května. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Martin Matějka. Policisté zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Policisté zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti teprve policejně zveřejní. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědní na Liberecku. A policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. Střední školy můžou od dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. A ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo více než 84 tisíc středoškoláků. Žáci, kteří u didaktických testů neuspěli nebo se ze zkoušky řádně omluvili, můžou zkoušku opakovat v podzimním termínu. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív, napsal to na své sociální síti True Social. A Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. A ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. A do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. A v loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Obě reprezentace se utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdný tunel v Praze a omezení na D11 u Poděbrad. V Praze i nadále zůstává obousměrně uzavřený Bubenečský tunel, provádí se tam pravidelná údržba a čištění. V obou směrech slouží jako objízdná trasa přes ulice Patočkova a Milady Horákové. U závěra by měla trvat ještě zhruba půl hodiny. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Frýdku Místků zpozorněte za sjezdem na Třinec. Na 65,5 kilometru nákladní auto srazilo zvěř a následky nehody překáží na vozovce, na místo už jede policie. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Mezi 40. a 41. kilometrem pracují silničáři a provoz je stažený do levého jízdního pruhu. Omezení čekejte i na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Za sjezdem na Karlovy Vary na kilometru 25 také silničáři opravují vozovku a průjezd je se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháníky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
3: Jak se za posledních 100 let změnily hospody a restaurace, tak i o tom diskutují na konferenci v Benešově odborníci z několika evropských zemí. Některé účastníky uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za poslední 10 let v Česku přibylo cca 400 minipivovarů. Tolik výrobců piva u nás bylo naposledy v dobách první republiky. Nejenom o tom diskutují odborníci na mezinárodní konferenci Hospodo Nalej v Benešově. Pořádá je okresní státní archiv Praha a vystupují na ně historici, etnografové, ale třeba i geografové z několika evropských zemí.
1: Na zdraví konferenci.
2: Všechno zdraví.
3: Krištof Materna bude mít taky příspěvek na konferenci a jestli jsem postřehla správně o tom, kam pivovary dodávají všude pivo?
4: Jo, je to vlastně na téma pivní geografie a já jsem před lety vydával pivní atlas, který mapuje český pivovary. A teďka jsme po 10 letech vlastně udělali update.
3: Co z toho vyplynulo?
4: Pivaři určitě rádi chutnávají nová piva, protože vzniklo za těch 10 let tady 300 nebo 400 mini pivovarů a řada z nich vlastně vyrábí speciály.
3: Nějaká domněnka, proč vzniklo tolik mini pivovarů?
4: Vlastně historicky byly pivovary v každé obci, v každé vesnici, ve městech a pak vlastně během mnoha desetiletí, během průmyslové revoluce, válek, komunismu, se pivovary furt jenom zavíraly z různých důvodů a ono asi v hodně místech, kde pivovar nebyl, tak prostě hodně lidí mělo pocit, že by tady nějaký měl být. Takže jsme se vlastně vrátili někam, kde jsme byli před 150 lety.
3: A konference se věnuje i dalším aktuálním tématům, třeba dopadům covidu na hospody, ale zaměřuje se také na historii. Třeba Martin Franz z Univerzity Karlovy má připravený příspěvek na téma Byl by tam guláš a neb nabídka jídla v hostincích v 50. a 80. letech 20. století.
5: Ty hostince se vyznačovaly tím, že se tam vůbec nevařilo. A jinak v řadě těch hostinců měli pouze studená jídla, pochopitelně hlavně uzeniny. Taky se tam podávaly různé rybí výrobky, matesy, uzenáče. Naopak oproti současnosti se neobjevoval nakládaný hermelín. To je záležitost, která se začala šířit až v 80. letech.
6: Tady máme ty přiřezané. Ano, a desítečka.
7: Tak na zdraví.
3: Účastnice se připíjí samozřejmě pivem. Má říz?
7: Dobrý.
3: A protože jsou hospody součástí kultury a tradic, věnuje se jejich vývoji také Etnografický ústav Akademie věd, konkrétně Jiří Vojč.
8: Do hospod se chodí stále méně, piva se konzumuje stále méně, konzumuje se stále víc třeba v domácím prostředí, domácí alkoholismus jako bují, ale pořád hospody jsou jako důležitým místem setkávání a v mnoha venkovských regionech jsou hospody stále ještě mnohem důležitější než kostely. Bylo tomu tak po celé 20. století v zásadě.
9: Já se jmenuji Zdeněk Gejsa, celoživotní číšník.
3: A je vám?
9: 1,80.
3: No a tady téma na konferenci je i, jak se může výčepní nebo hospodský stát legendou.
9: Stát se s tím musíte tím, že tu práci máte rád. Jo. A jsem rád mezi lidma s někým popovídat, něco se dovědět, něco se přiučit samozřejmě. Zdeněček ještě neumí pořád všechno. Jo. Takže asi takhle. No.
3: Konference Hospodo Nalej bude pokračovat až do pátku a bude se přesouvat i do místních hospod z Benešova. Věra Hájková, Radiožurnál.
10: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Jenom 3 dny stačily obyvatelům Pacova, aby zcela zaplnili nové kontejnery na textil. A podobná situace je i v Želivě a dalších místech Pelhřimovska. Za odvoz teď ale zhruba 100 obcí spoluvlastnících regionální odpadovou společnost nic neplatí. Proč, uslyšíte v naší další reportáži za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu externími firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a také rozmístila. Plné byly už za pár dní.
1: Řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
2: S trojicí žen se dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost SOMPO, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
1: Nemám tušení, kde jsou.
2: Jak jste to třeba likvidovali, když tady žádný kontejner nebyl?
1: Spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
2: Jeden, druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. A jak mi řekl ředitel SOMPA Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
3: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově a jedeme Želiv.
2: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. SOMPO proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma.
3: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
2: Podíle společnosti SOMPO má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Včerejší noční útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 16 lidí. Po dalších 20 se stále pátrá. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku a bude zataženo s přeháňkami odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie zadržela 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. Dopadli ho v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů bylo cílem schůzky sjednotit komunikaci vládních stran v této otázce.
3: Šlo o to vyslyšet po nové jakoby, otázky Evropské unie, sjednotit se v rámci těch odpovědí pro Evropskou unii, tak, aby všechno proběhlo tak, jak jsme i my jako vláda slíbili a tak, jak vyplývá vlastně předchozích závazků České republiky.
1: Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá v Praze veřejné setkání, kde akcelerační zóny projedná. Noční ruské útoky na Kyjev včera mají už 16 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je asi 50 zraněných. Po dalších záchranáři pátrají v troskách. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní cíle. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních dvou dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a desítky raket. Plán na snížení počtu hlavně dětských obětí domácího násilí má nový nástroj. V Ústí nad Labem ho představilo Ministerstvo spravedlnosti. Jde o postupy, díky kterým soudci lépe vyhodnotí rizika a povahu domácího násilí i kompetence rodičů. Soudy by tak měly lépe a hlavně rychleji vyhodnotit, kdy nařídit odebrání dítěte z rodiny. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Ten nástroj vlastně definuje, jaké jsou jednotlivé formy násilí, jaká je jeho dynamika, jaké jsou rizikové stránky na straně pachatele. A na základě toho si vlastně soudce může udělat obrázek o tom, zda je nebo není rodně domácí násilí.
1: Postupy budou až do ledna 2028 testovat vybrané severočeské a dva jihomoravské soudy. Pak je Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotí.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
1: Zápas Česko-Dánsko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Aktuální vstupy uslyšíte i z ostatních zápasů. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Opět průjezdný tunel v Praze a nehoda na D48 u Hnojníku. Bubenecký tunel v Praze je opět průjezdný. Údržba a čištění byly dokončené a provoz je obousměrně obnovený v běžném režimu. Na dálnici D48 z Těžkého Těšína do Frýdku Místku zbystřete zásjezdem na Třinec. Na kilometru 65,5 nákladní auto srazilo srnu. Aktuálně už ale by měl být průjezd bez větších omezení. A na silnici 3 mezi Netřebicemi a Kamenným Újezdem velmi opatrně v obci Velešín. Na začátku vsi tam sjelo nákladní auto z vozovky a částečně může překážet v jízdním pruhu. Policie už jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, na Šumavě ráno déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne se začne protrhávat oblačnost. V Čechách ale budou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 a foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tradičně o to lepší, že je páteční, přejeme, aby na cestě k víkendu nic nepřekáželo, tak do něj dobře doražte stejně jako do vašeho cíle, pokud jste teď někde s námi a také s našimi dopravními zpravodaji za volantem na cestě. Ranní radiožurnál začíná, nás čeká opět cesta informacemi z domova i ze světa, to proto, aby váš ranní informační přehled byl úplný. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: s vámi ranní radiožurnál, období maturity tady na střední umělecko-průmyslové škole Sochařské a Kamenické v Hořicích. Právě dnes se končí tvůrčí část praktických maturit. Pod rukama studentů tam vznikají například sochy nebo plastiky a také další umělecká díla. Pro více než 60 studentů to jsou 4 klíčové týdny jejich studia.
1: Já jsem se pustila do draperie, sekám to do mramoru. Téma, které jsem si vybrala, tak bylo od sumraku do úsvitu a že vlastně se snažím stvárnit tu intimnost, kterou lidi mají u sebe doma přes noc.
2: Maturantka Tereza popisuje téma a způsob zpracování své maturitní práce. Stejně jako další spolužáci napříč obory cítí určitou nervozitu.
1: Jo, to rozhodně, no. Rozhoduje to vlastně, jestli jsme ty 4 roky tady, jsme se něco naučili, máme tím jako ukázat, že jsme schopní, co tařím.
2: Podle pedagogů je na studentech vidět, že 4 roky studia netrávili zbytečně. Třeba Jan Pospíšil, který učí a teď dohlíží na maturanty restaurátory, jim věří.
3: Kdybychom to vzali, že to je zadání třeba z nějakého muzea, tak si myslím, že by se to dalo pokládat už za profesionální práci.
2: Přitom zrovna popis maturitního zadání restaurátorů vypadá hodně složitě.
3: Podle fotografie vymodelovat reliéf. Na ten reliéf musí udělat silikonovou formu. Do formy natlačí umělý kámen a po vytvrdnutí se ten reliéf vlastně vytáhne ven. My jim ho rozbijeme na díly. Ty díly musí poslepovat, vlastně zrestaurovat ten reliéf. Některé díly se jim samozřejmě zeberou, takže se musí domodelovat ty části.
2: Studenti těží možná i z toho, že jich je ve třídě třeba jen 10 a pedagogové mají čas se jim věnovat individuálně. I proto třeba pod rukama sochařů vznikají zajímavé kousky. Domů si je po maturitě studenti ovšem neodnesou, říká ředitel školy Petr Malý.
4: Maturitní práce ze zákona si nemůžou vzít, tam je prostě zákonná lhůta, kdy ty práce musí zůstat ležet tady ve škole, ale samozřejmě oni na začátku si podepisují vlastně takovou svou licenční smlouvu, jestli to dílo chtějí, kdy uplyne ta doba, si odkoupit od školy za cenu materiálu.
2: Zájem o památku v podobě svého maturitního díla má po letech zhruba 1/4 studentů. Z Hořic Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

0: 5.15. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Jsou už přístupné v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Kdo neuspěl, bude se moct hlásit v příštím týdnu na volná místa na druhé škole. Právě dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně je podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. I když se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
1: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě se budou v těch nejvyšších horských polohách měnit dešťové kapky na srážky smíšené anebo sněhové. Odpoledne pak toto pásmo deště postoupí k severu, v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a oblačnost se tam začne protrhávat. Teploty nejčastěji mezi 11 a 16 stupni. V 1000 metrech na horách dnes naměříte jen kolem 6 stupňů. Celsia. A foukat k tomu bude slabý, na východě ráno a dopoledne mírný, jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut před půl šestou. Ranní cestování se někde komplikuje. Třeba na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Ta v různých fázích potrvá až do 27. května. A tak vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahrazuje autobusová doprava, ale pozor, České dráhy upozorňují, že u náhradních spojů nebude vždy zajištěná návazná doprava na přípoje. Tak pozor na to. Takže na cestu si vemte knížku a vybavte se trpělivostí. Ostatně knížky, to je aktuální téma i jinde. Největší knižní český veletrh Svět knihy totiž už začal a první den přivítal tisíce lidí. Na pražské výstaviště si můžete udělat cestu až do této neděle. Například loni na Svět knihy dorazilo dokonce 60 tisíc lidí a organizátoři čekají, že letos to bude podobné.
1: Spontánní a dlouhý potlesk doprovodil na zahájení Světa knihy jednoho z hlavních hostů letošního literárního festivalu, alžírsko-francouzského spisovatele Boualema Sansala, kterého organizátoři ocenili za boj o svobodu slova. Právě ta je vedle evropských hodnot jedním z důležitých pilířů 31. ročníku veletrhu. A proč Evropa jako hlavní téma? Česko totiž bude v říjnu čestným hostem na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
2: Ukazuje se, že je to opravdu mimořádná příležitost pro českou kulturu a literaturu se zviditelnit v zahraničí a je to zároveň splněný sen, řekl bych, celé generace spisovatelů.
1: Říká Martin Vopěnka s modro-červenou šálou na krku s nápisem Čti za nároďák. Právě to je kampaň na podporu čtenářství hlavně nejmladších generací. A přesně tuhle šálu má na krku i Lucie, která z festivalu odchází ověšená taškami s novými čtenářskými úlovky.
3: Miluju knihy, když se tomu věnuju na Bookstagramu a chodím každý rok, ale letos mi to vyšlo na všechny 4 dny.
1: Nadšené tisícovky davů plněly pražské výstaviště od rána do večera. Lidi si přišli poslechnout třeba italského spisovatele Daria Ferrariho i první z řady vystoupení Boualema Sansala. Na další dny jsou nachystány stovky programů. Třeba na stánku Českého rozhlasu se bude živě natáčet Vinohradská 12 nebo rozhovor s Timothym Snyderem, americkým historikem, jehož jméno je z letošních hostů skloňováno nejčastěji. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Dobré ráno v půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se setkal i s prezidentem Xi Jinpingem. Ten řekl, že se shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tajvan, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii, ale můžou vést ke konfliktu. Spojené státy totiž Tajvan vojensky i diplomaticky podporují. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. Zřejmě vážil třikrát víc než Tyrannosaurus Rex. O objevu pozůstatků informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil asi před 100 až 120 miliony let. Dlouhý byl asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem.
3: Sport.
5: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká s Dánskem. Duel ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve Friburgu bude hrát taky Kanada proti Švédsku od 16:20. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na trase Hradec Třeboň a taky u Staré Boleslavy. Na silnici 34 z Jindřichova Hradce na Třeboň zpozorněte za stráží na Dnežárku. Brzdí se tam, srazilo se osobní auto s nákladním, záchranáři na místě, průjezd omezený. Na silnici 10 hned za Železným Brodem směrem na Turnov je do zítřka omezení kvůli opravám, jezdí se kyvadlově na semafory a upozorňujete, že cykly jsou poměrně krátké na to, jak moc pomalu se musí jet přes hluboce vyfrezované schody v asfaltu.
7: Prostě musí se tam hrozně pomalu a to nejde v tom intervalu přejet, to není to vina těch, co tam najedou na zelenou.
6: A na silnici 331 u Staré Boleslavy, kousek za sjezdem z dálnice D10, pozor, směrem na Borek, převrátilo se tam osobní auto, hasiči jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ránu je nad Českem převážně zatažená obloha, jen výjimečně je v Čechách oblačnost protrhaná. Na Moravě a ve Slezsku a také na jihu a východě Čech na mnoha místech prší. Teploty se pohybují v Čechách většinou od 2 do 7 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je tepleji od 6 do 11 stupňů. V Krušných horách a na Šumavě klesla teplota v noci pod nulu až k minus 4 stupňům. Přes den nás pak i nadále čeká velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a pak ještě dopoledne bude stále větší zatažené nebe. Na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech počítejte s občasným deštěm nebo s bouřkami. Odpoledne toto srážkové pásmo postoupí z našeho území k severu. Přeháňky se budou vyskytovat už jen v Čechách a oblačnost se začne protrhávat. Na Šumavě v tisíci metrech nad mořem se budou srážky dešťové měnit na smíšené anebo sněhové. Teploty se budou pohybovat kolem 6 stupňů na horách, jinde mezi 11 a 16. A foukat k tomu dnes bude slabý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Přibydou do krajiny na Kroměříšsku solární a větrné elektrárny a nebo ne? Tak o tom se do značné míry může rozhodnout i dnes na veřejném jednání o akceleračních zónách v Praze. Jak to může vypadat, i to nás bude zajímat.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Ranní radiožurnál 7 minut po půl šesté právě teď. Starostové a obyvatelé několika měst a obcí Zlínského kraje dnes míří do Prahy. Chtějí tady protestovat proti navrhovaným akceleračním zónám pro větrné a solární elektrárny. Na veřejném zasedání se jim chce věnovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak třeba lidem ve Vrbce na Kroměřížsku se nelíbí, že místo pro solární elektrárny vybral stát na úrodné zemědělské půdě přímo v blízkosti jejich domovů.
1: Tady budou stavět fotovoltaiku?
2: Ano.
1: No a to je orná půda?
2: Ano.
1: Která živí lidi?
2: Tady jsou sady a louky.
1: To se mně právě že nelíbí.
2: No však mě taky ne.
3: Na obecní úřad ve Vrbce na Kroměřížsku přišla paní Štěpánka. Nezávislý starosta obce William Pospíšil jí na mapách ukazuje, kde je v současné chvíli vymezená akcelerační oblast.
2: Tak toto 14. pověsili na úřední desku Ministerstva pro místní rozvoj.
1: No tak ať si ten ministr jde sem bydlet.
3: Okolí obce Vrbka spadá do jedné z oblastí, kde by se v případě schválení zákona mohly vystavět solární panely, a to ve zrychleném řízení. Jak říká starosta Pospíšil, obce z velké části neprotestují proti elektrárnám jako takovým, vadí jim spíše špatně zvolené lokality a nedostatečná komunikace ze strany ministerstva.
2: Špatný na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal, a pokud se ta akcelerační oblast tak, jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
3: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové ale neznamená schválení akceleračních zón automaticky jejich stavbu.
4: Nijak nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
3: Část lidí z měst a obcí Zlínského kraje dnes jede na veřejné projednání do Prahy se svými připomínkami. Další pak mohou posílat do 1. června. Z Vrbky na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: 5.43, ranní radiožurnál. Je to jedna z hlavních událostí, které se dnes ráno budeme věnovat. Policisti zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Lebku mělo vzít přímo z kostela v Jablonném Podještědí v úterý před myší. Kriminalistům se zároveň povedlo zjistit informace o místě, kde by vzácná relikvie měla být. Za její nalezení se přímo v kostele v Jablonném podvečer modlili i věřící.
1: Věřící mají slavnost na nebe vstoupení páně. Pomodlili se samozřejmě také za navrácení lebky svaté Zdislavy.
2: Pravidelně každý týden v neděli.
1: Je to první bohoslužba od úterní krádeže a výjimečně se na ní vydala i paní Jonášová, která jinak chodí na bohoslužbu jen v neděli.
2: Je to strašná škoda, ta se nenahradí už.
1: Lebka svaté Zdislavy byla ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale byl zrovna vypnutý. A toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela. Jediným svědkem byl vikář Štěpán Mária Filip.
3: Nejprve jsem slyšel ten hluk, ne veliký. Říčení, to bylo úplně nějaký, jak jsem říkal, co se děje. Až pak jsem zjistil, vlastně vychází od toho oltáře. V té chvíli taky se mihla černá postava, která velmi rychle jako byla pryč.
1: Pro věřící má relikvie nevyčíslitelnou a historickou hodnotu, říká představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
4: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Policie dopadla 35-letého muže ve Středočeském kraji a podle policejní mluvčí Ivany Balákové vědí téměř s jistotou, kde se lebka nachází. Zatím není jasné, v jakém je stavu, ani jestli se jí podaří získat a vrátit zpět do baziliky. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí, včetně Česka, budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Astronomický ústav Akademie věd ve Středočeském Ondřejově dnes a zítra otevře své dveře lidem. Observatoř je přístupná od 9 do 18 hodin. Za jasného počasí tam můžete spolu s odborníky pozorovat také oblohu.
5: Nehoda na trhu Třeboň, Jindřichův Hradec a taky u Staré Boleslavy. Na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce zbystřete za Mlákou, brzdí se tam před kratší kolonou, záchranáři zasahují po srážce osobního auta s nákladním, provoz řídí kyvadlově. Na silnici 331 směrem z dálnice D10 na Borek u Staré Boleslavy čekejte omezený průjezd, převrátilo se tam osobní auto, hasiči na místě. A na silnici 379 z Blanska na Lipůvku pozorně v zatáčkách pod Novým Hradem ještě před svatou Kateřinou, brzdí se tam, havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Pod nulu klesaly dnes po ránu teploty už jen na horách, konkrétně na Šumavě a také v Krušných horách, tam bylo kolem -4. V Čechách se pak teploty aktuálně drží nejčastěji mezi 2 a 7 stupni, na Moravě a ve Slezsku zůstalo tepleji od 6 do 11 stupňů. Přes den pak teploty stoupnou jen o trochu výš, na teploměrech uvidíme 11 až 16 stupňů, na hřebenech hor dnes nabídnou jen 6 stupňů Celsia. A nebe dnes bude převážně zatažené, také bude deštivo nejprve na Moravě a ve Slezsku a také v jeho východní polovině Čech. Postupně se srážky přesunou na sever a rozprší se místy i v Čechách. Později se také bude oblačnost protrhávat. Ojediněle se mohou vytvořit bouřky a na Šumavě dnes může i sněžit. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Major Smith a Daniel Horan, jedna z novinek ve vysílání Radiožurnálu 10 minut před 6 hodinou. Hokejová horečka stoupá, no a národní hrdost, tak ta se opět bude projevovat naplno. České vlajky zavlají i tam, kde obvykle vidět nebývají. A to všechno proto, že náš sport takřka národní slaví svůj vůbec největší svátek. Čeští hokejisté právě dnes večer vstoupí zápasem s Dánskem do mistrovství světa v ledním hokeji. V roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi ostatně už jednou na šampionátu také hrál. To bylo v roce 2009. A na pro něj premiérové mistrovství dokonce několikrát skóroval. Poprvé proti Slovensku.
1: To vím, dva góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč. To si taky pamatuju.
2: Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale
1: myslím vyhlášený.
3: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil šestý, ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
1: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady, no. Takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé ve 22 a takový vyukaný ucho ještě.
3: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
1: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to teda.
3: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka, a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
1: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
3: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
5: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
4: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
5: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
4: Milníky rozhlasových symfoniků.
5: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
4: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
5: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
6: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a ještě 142.
4: Milníky rozhlasových symfoniků.
5: Každý všední den krátce po 3:15.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Aktuální zprávy má Tereza Tomášková.
3: Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá regulaci krátkodobého ubytování. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa vyzvou Dánsko. Na nehodu pozor na silnici Střeboně na Jindřichův Hradec za Mlákou. A bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl říká, že si církev Zdislavu připomene 30. května na diecézní pouti.
4: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
3: K vyšetřování krádeže lebky se vrátíme v ranním Radiožurnálu ještě před 7 hodinou. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít víc regulovat. Týkalo by se to platform, jako je Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk nebo nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnou má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Zároveň připravuje i další návrhy regulace. Lotyšský prezident Edgars Rinkevič chce jednat o nové vládě. Dnes má v plánu schůzky se zástupci všech parlamentních frakcí. Pak rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu.
5: Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala včera, poté co ztratila podporu většiny parlamentu. Po jmenování nového ministra obrany se jedna z koaličních stran rozhodla postavit na stranu opozice a vyvolat hlasování o nedůvěře. Další koaliční strany následně uznaly, že vláda fakticky padla a premiérka Evika Siliňová podala demisi. Její kabinet ale dál bude plnit své povinnosti, dokud nevznikne z pověření prezidenta nová vláda, která získá důvěru parlamentu. Lotyšsko také v říjnu čekají parlamentní volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
6: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů. Čekia! Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
7: Sport. Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
8: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především do mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku. To, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
7: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Aktuální vstupy uslyšíte i z ostatních zápasů. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 v Brně i na Pražském okruhu u Karlovarské. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se už před omezením u D2 řadí kamiony v pravém pruhu. Ta kolona začíná kousek před exitem 190 před sjezdem k výstavišti. Osobní auta ještě jedou levým pruhem plynule. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrněji u exitu 26 u nájezdu z karlovarské dálnice D6 tvoří se tam kratší kolona. Na 25. kilometru dokončují noční opravy vozovky, ještě zabírají jeden pruh. A na silnici 34 Střeboně do Jindřichova Hradce mezi Mlákou a Stráží nad Nežárkou se chvílemi tvoří kratší kolony. Po srážce osobního auta s nákladním se tam projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přehánky, teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, přejeme dvě euforické události v jednom časovém období, v jednom časovém horizontu. Tedy pro někoho, kdo nemohl spát, tak ten už ví, jiní se to dozví později. A teď nemluvíme o hokeji, o tom také budeme ještě mluvit, ale teď je to o přijímačkách. Už od půlnoci jsou totiž v systému DPSI dostupné jejich výsledky přijímací zkoušek na střední školy. Přihlášku letos podalo více než 156 tisíc uchazečů. No a jak výsledky najít a co dělat, pokud třeba vaše dítě neuspělo, poradíme za chvíli.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Elton John, Dua Lipa, generační hudební splynutí v ranním radiožurnálu 10 minut po 6. hodině. A teď k tomu, co je hodně aktuální, a to je pro někoho napětí, nervozita i velké očekávání. Více než 156 tisíc deváťáků se dnes ráno už dozvídá, zda se dostali na tu svoji vysněnou střední školu. Výsledky jsou už teď tedy dostupné v systému DIPSY. Jak je najít a co dělat, když se zkouška nepovedla podle představ, tak to je téma pro Josefa Číže z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, žáci výsledky najdou právě v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech, a to podle čísla, které k přijímačkám dostali. Ti, kteří podávali papírovou přihlášku, musí pro výsledek přímo do školy. Bodové ohodnocení měli žáci už od úterý, no a teď během rána se můžou dozvědět, jestli to na zvolené střední školy stačilo.
0: No a co by měli dělat ti, kteří dnes ráno zjistí, že to nestačilo, že neuspěli?
1: Ti mají ještě šanci ve druhém kole, to ale otvírají jen školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května, a to stejným způsobem jako v prvním kole.
0: Tak pokud to náhodou na první dobrou nevyjde, tak šance, jak to ještě udělat nějak jinak, tady pořád ještě jsou. Dnes je tedy velký den pro ty, kteří se chtějí dostat na střední školy. Jak přijímačky dopadly, víte kde a jak zjistit. A my se k tématu budeme určitě ještě vracet. Josef Číž, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Radiožurnál, 6 hodin a 15 minut. I dnes po ránu víme, co se děje. Poslanci právě dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Počítá s tím tedy část novely poslanců ANO. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci i žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo jenom v okolí Špindlerova mlýna sbírat přibližně 800 kilo odpadu.
1: Kolony na D1 v Brně i na Pražském okruhu. Na D1 v Brně směr Vyškov se před zúžením u D2 tvoří kolona hlavně kamionů, začíná za popůvkami na 185. kilometru, ale teď tam brzdí i osobní auta. Na Pražském okruhu z letiště na D1 se rozjíždí kolona od exitu 26 Karlovarská, za ním před chvíli sklidili noční omezení zdržení kolem 5 minut. A na silnici 34 Třeboň-Jindřichův Hradec kyvadlový provoz po nehodě za Mlákou, chvílemi se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Čeká nás poměrně chladný a deštivý pátek i víkend. Víc pršet bude tentokrát v jihovýchodní polovině našeho území. Na západě se objeví i sluníčko. Převažovat ale bude zatažená obloha a hlavně na Moravě a ve Slezsku bude místy i vydatně pršet. Lokálně může napršet až 40 mm vody. Také se mohou objevit i bouřky. Naopak na západě Čech budou srážky jen slabé a ojedinělé. Teploty se budou dnes držet ještě lehce nad 10. Zítra i v neděli pak na některých místech 10 stupňů nepřesáhnou. Naopak v západních Čechách, kde bude víc slunce a méně deště, bude i tepleji. Místy až kolem 16 stupňů Celsia. Hezké páteční ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Pokleslý koutek úst, náhle vzniklá slabost poloviny těla nebo porucha řeči. Takhle se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní setkávají nejenom u lidí v seniorském věku, ale stále častěji také u pacientů do 50 let. Významně ji ovlivňuje neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka anebo vysoký cholesterol. U příležitosti Světového dne boje proti mrtvici lékaři upozorňují i na jeden velmi znepokojující fakt. Cévní mozková příhoda totiž může dokonce postihnout i děti a je to velmi nebezpečné. Ostatně poslouchejte.
1: Tu zelenou zkuste, zelenou.
2: Radí se Anne Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
3: Třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
2: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
4: Aničko, můžete se postavit? Tak a ukažte mi, jak jdete.
2: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ni v poslední době stará.
4: Co ruka, jak je na tom?
3: Přes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
2: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
4: Podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči, znamená zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
2: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu o tom, co bude, a také o tom, co bylo, co si řekli Xi Jinping s Donaldem Trumpem v Číně, probereme už příští půl hodině. No a samozřejmě věnovat se budeme také hokeji, protože právě dnes je ten den, kdy startuje světový šampionát, samozřejmě i s českou účastí. Půjdeme o to.
1: Host Radiožurnálu.
2: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
1: Atraktivní a zajímavé povídání.
2: Každý všední den od 9 hodin ráno.
1: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál půl sedmé. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
4: Na 24 stoupl počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev. Mezi mrtvými jsou i 3 děti. Zraněných je přibližně 50. Informuje o tom server Kyjev Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery zasáhly i další civilní cíle. Organizace Cermat zveřejnila výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání. Střední školy můžou taky ode dneška zveřejňovat výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Začíná festival Open House. V Brně bude přístupných víc než 130 budov, které běžně nejsou otevřené. Letos na brněnskou část festivalu navážou i akce v Boskovicích. Tam budou prohlídky poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku. Přehlídka by se měla každý rok rozšiřovat do jednoho dalšího města v republice.
2: Sport.
4: Čeští hokejisté na úvod světového šampionátu nastoupí proti Dánsku. Zápas ve švýcarském Friburku začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 úspěšnými zákroky k vítězství Montrealu na ledě Buffalo 6-3. Canadiens tak ve druhém kole playoff NHL vedou 3-2 na zápasy. O postupu do finále východní konference může Montreal rozhodnout v neděli ráno českého času na domácím ledě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na trase Třeboň-Hradec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se brzdí skoro do zastavení před sjezdem na Popůvky kolem 181. kilometru i v levém pruhu osobní auta. Ta se po zhruba 2 kilometrech rozjíždějí, kamiony se sunou pravým pruhem až do zúžení u D2 v Brně. Na silnici 34 z Třeboně na Jindřichův Hradec mezi Mlákou a Stráží nad Nežárkou uklízejí po střetu nákladního auta s osobním, provoz řídí kyvadlově, chvílemi vznikají kratší fronty. Na silnici 10 z Železného Brodu na Turnov pozorněji za Malou Skálou, stojí tam 2 osobní auta po lehčí kolizi, brzdí se. A v Praze zatím tradiční pátečně klidnější rozjezd rána, popojíždí se ve Kbelské od Novopatské dolů k Poděbradské kolem 10 minut, jinak jen kratší fronty třeba v Českobrodské před Běchovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Až do konce týdne nás čeká spíše deštivé počasí s nízkými teplotami. Dnes většinou zataženo, víc bude pršet nejprve ve východní a jihovýchodní části republiky. Postupně se dešťové přehánky přesunou i na sever. Oblačnost se pak protrhá. Také vás i dnes mohou překvapit bouřky a v těch nejvyšších horských partiích na Šumavě může sněžit. Teploty se odpoledne vyšplhají k 11 až 16 stupňům. Na horách bude kolem 6. V sobotu pak bude i nadále deštivo, ale na západě Čech už vysvitne i slunce. Teploty budou velmi nízké, jen mezi 9 a 13, v Čechách místy 16 stupni. Neděle pak nabídne vydatné srážky ve východní polovině našeho území. Západní Čechy budou stále s protrhanou oblačností. Teploty se budou pohybovat do 16 a na východě jen do 12 stupňů. Foukat k tomu bude až do neděle slabý nebo mírný vítr. V neděli se ale v deštivé východní polovině našeho území rozfouká i čerstvý severozápadní až severní vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jedna zajímavost. Vědci v Thajsku našli kosti dosud neznámého druhu dinosaura. Nebyl to žádný drobek. Vážil asi 30 tun. Pro představu tolik váží 9 slonů indických vzrostlých anebo jeden velký kloubový autobus. Archeologové to odhadují na základě velikosti jeho kostí. Podrobnosti o novém dinosaurovi ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
7: Dobré ráno. Nový dinosaurus se jmenuje Naga Titan podle hada Naga, který je známý v jihoasijské mytologii, a je to takzvaný sauropod. To jsou respektive byli mohutní bíložraví dinosauři s dlouhými krky. Známějším sauropodem je například Brontosaurus. Nově objevený Naga Titan žil podle vědců před 100 až 120 miliony lety a měřil na délku asi 27 metrů. Jeho mohutnost odhadují vědci podle velikosti obratlů, žeber, pánve nebo třeba končetin. Jedna jediná kost z přední končetiny dokonce měřila skoro 2 metry. A přestože se celá kostra nedochovala, paleontologové nově objeveného dinosaura už teď označují za posledního titána Thajska.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 6 minut před 3 čtvrtě na 7 s vámi Radiožurnál. Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes ukončí návštěvu Číny. S prezidentem Xi Jinpingem jednal hned několikrát o bezpečnostní situaci ve světě, o společném obchodu a také o Tchaj-wanu. Víc k tomu přidá teď naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou hlavní závěry z jednání amerického a čínského prezidenta?
1: Trump z Pekingu odjíždí hned s několika konkrétními body. Nejhlasitěji propagovaný je obchodní balík. Čína má podle Trumpa nakoupit 200 letadel od Boeingu, byť to Čína tedy zatím nepotvrdila, a vrátit se také k velkoodběrům americké soji, ropy, zkapalněného plynu. Prodlouženo bylo to říjnové obchodní příměří a ve společném prohlášení obou lídrů také zaznělo, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený a Irán nesmí mít jadernou zbraň. Oba lídři se shodli, že Spojených států a Číny je tím nejdůležitějším bilaterálním vztahem na světě.
0: Téma Tchaj-wan. Co přesně si Xi Jinping Trumpovi řekl a jak Trump reagoval?
1: Xi byl podle čínského záznamu schůzky nezvykle přímý. Donaldu Trumpovi řekl, že Tchaj-wan je vůbec nejdůležitější otázkou v americko-čínských vztazích. Varoval, že pokud ji Washington nezvládne citlivě, tak podle jeho slov dojde ke střetům, ba dokonce ke konfliktu. No a jak na to reagoval Trump? V americkém záznamu té schůzky se Tchaj-wan vůbec neobjevil. Trump se pak před novináři označil to jednání se Xi za fantastické, extrémně pozitivní. Takže nevíme, jestli ta konkrétní reakce nezazněla, nebo jestli Bílý dům třeba nechce přiznat.
0: No a jak Trumpovu návštěvu komentují přímo doma ve Spojených státech?
1: Zatím smíšeně, protože obchodní komunita je spíš spokojená. Trump si sebou vzal Muska, Tima Cooka, šéfa Nvidia Huanga, šéfa Boeingu. Ty firmy odjíždějí určitě s otevřenějšími dveřmi, než s jakými přijížděli. Ale třeba trh ten slibovaný kontrakt s Boeingem na 200 letadel vyhodnotil jako zklamání, a protože analytici čekali až 500 strojů a akcie Boeingu poté klesly o 4%. Politicky bych

0: řekla, že panuje taková obava na obou stranách kongresu, že Trump mohl udělat ústupky v citlivých otázkách, třeba hlavně kolem toho Tajvanu. Ale ministr zahraničí Marco Rubio novinářům řekl, že čínskou pomoc Íránem Spojené státy vlastně ani nepotřebují a že postoj k Tajvanu zůstává stejný.
1: Jana Ciglerová, díky naslyšenou.
0: Pěkné ráno.
1: A krátce aktuálně z dopravy. Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1 za druhým Cholupickým tunelem jsou momentálně v levém pruhu po nehodě dvě auta.

0: Radiožurnál 3:15. Krátkodobé pronájmy by se v Česku mohly regulovat. Dotklo by se to ubytovatelů platform jako Airbnb nebo Booking. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde ještě letos. Šéf americké CIA John Ratcliffe jednal na Kubě se svým protějškem vnukem Raula Castra Raulitem. Podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci. Spojené státy na Kubu před více než 60 lety uvalily ekonomické embargo.
1: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu za tunely. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se za Ostrovačicemi zastavuje na 180. kilometru, osobní auta popojíždějí kolem 10 minut, za exit 182 popůvky, kamiony se táhnou pravým pruhem až do zúžení u D2. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 vzniká zatím kratší kolona za druhým Cholupickým tunelem, za ním na kilometru 6,5 čerstvá nehoda v levém pruhu.
2: Se srazily 4 vozidla, osobáky, jsou to jenom plechy.
1: A v Praze v Liberecké ve směru do centra teď vzniká kolona od sjezdu na Prosek, popojíždí se už zhruba čtvrt hodiny do Holešoviček k Bulovce, tam teď překážejí nabouraná auta ve středním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí u nás bude až do konce týdne ovlivňovat frontální rozhraní, které je spojené s tlakovou níží. Ta se bude ze severní Itálie přesouvat dále k severovýchodu až východu. Čeká nás proto hodně deště, tedy hlavně v jižní a jihovýchodní části našeho území a také podprůměrné teploty. Ty se dnes budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni. Zítra může být kolem 16 jen na slunečnějším západě. Jinde se budou odpolední teploty držet mezi 8 a 12 stupni. A podobně na tom budou teploty v neděli. Nebe pak převážně s velkou oblačností, s deštěm, který bude ve východní polovině naší republiky vydatnější a také může být trvalý. Přidat se mohou i bouřky. Na západě pak bude mraků méně a také tam může vysvitnout slunce. Krásný pátek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, případ, který vzbudil velký rozruch. Policie hlásí ale významný posun, a to tedy z krádeží lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se totiž už včera podařilo dopadnout muže, kterého z činu podezírají. Zároveň už taky ví, kde by se vzácná relikvie pravděpodobně mohla nacházet. Novinky k případu teď přidá Josef Číš z domácí redakce. Vracíme se do Jablonného Podještědí. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno k dopadení podezřelého tedy zatím víme?
1: Víme, že je to 35-letý muž a že českolipští kriminalisté jste ho zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Policie k tomu řekla, že podezřelého zadržela ještě předtím, než dokončil, dokončil plán, který zamýšlel. To, kde se lebka nachází, policie zatím neřekla. Další informace má zveřejnit právě dnes. Podezřelý relikvi ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí, a to před bohoslužbou. Lebka byla uložená v relikviáři a běžně jí hlídá alarm, ten se ale před obřadem vypíná.
0: No a jak na vývoj situace reaguje církev?
1: Včera večer jsme mluvili s arcibiskupem Stanislavem Přibylem, ten by si moc přál, aby se lebka vrátila na své místo, a ocenil rychlou práci kriminalistů.
2: Tam byl jeden rozmazený kamerový záznam, tak jako dosáhnout takových úspěchů je podle mě úžasná práce a určitě policie má možnosti, jak prostě nasadit různé metody, které my ani neznáme.
1: Přibyl už ve středu zloděje vyzval, aby lebku s nevyčíslitelnou hodnotou vrátil. Připomenul, že svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných.
0: Případ krádeže lebky svaté Zdislavy tedy vzal rychlý obrat správným směrem. Co o tom víme, tak to nám teď připomněl Josef Číš, domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: A my 8 minut před 7 připomínáme problémy na pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. Za druhým Chlupickým tunelem se srazila 4 auta, už v levém pruhu překážejí jenom 3 v čase. Řaďte doprava a dobře dojďte.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Innogy a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovna by se měla znovu vrátit k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Čeští hokejisté se chystají na vstup do mistrovství světa. Večer nastoupí proti Dánsku. Na nehodu pozor na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 za Cholupickým tunelem a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy, hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Podle ní není možné dodržet deficity, které naplánovala minulá vláda. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policisté při pátrání požádali o pomoc i zahraniční kolegy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.
6: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
3: Další podrobnosti zveřejní policie dnes odpoledne. Prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni ani demokraté v kongresu o rozhodnutí předem nevěděli.
7: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia už jsou na webu. Organizace Cermat je zveřejnila v elektronickém systému DIPSY a žáci je najdou i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání.
8: Sport. České hokejisty čeká vstup do světového šampionátu ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut se střetnou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s Dánskem. Fotbalista Slávie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v derby Slávie se Spartou trefil loktem do obličeje Asgera Sørensena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
9: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil potřetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
8: A slávista David Douděra dostal stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu v derby.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D8 u Nové Vsi i na D10 u Mnichova Hradiště. Na D8 ve směru z Ústí na Prahu zbystřete těsně před sjezdem na Mělník a Slaný. Na kilometru 18,5 leží hliníková bočnice na dálnici. Na D10 z Turnova na Prahu pozor před sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 nebezpečná překážka.
11: Je to nějaký kus plechu, zasahuje zhruba do třetiny levýho pruhu.
10: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru i osobní auta v levém pruhu zdrží se kolem 10 minut, za Popůvkami kolem 185. se rozjíždějí, pravý pruh je ale plný kamionů až k D2. Na tahu 7 z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného mezi sjezdem na Smečno a začátkem dálnice u Knovíze omezení a začínají vznikat kolony obou směrně.
11: V tom zúžení se připravuje frézování, teď tam začínají.
10: Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 obezřetně za druhým Cholupickým tunelem. Je to sice bez delší kolony, ale na kilometru 6,5 řeší nehodu.
12: 3 osobní vozidla v levém pruhu.
10: A v Praze v Legerově hned za IP Pavlova srážka 2 nákladních aut, průjezdný jenom střední pruh, kolona zatím od Rumunské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude většinou zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, postupně protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přeháňky, teploty 11 až 16 stupňů, tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno vám všem, našim dopravním zpravodajům obzvlášť. Děkujeme, že jste i dnes v pátek s námi ve spojení a dodáváte cenné informace pro ty ostatní. Tak přejeme šťastnou cestu. Dobře dojete a 800 553 553 připomínám číslo do zelené vlny. A připomínám také, že něco pokračujete, ranní Radiožurnál, a něco začíná. Ve Švýcarsku právě dnes odpoledne hokejové mistrovství světa. V úvodním dni šampionátu se představí i čeští reprezentanti, kteří večer nastoupí proti Dánsku, a tak to probereme podrobněji už za chvíli ještě v našem předzápasovém servisu, a tak buďte s námi. Dobré jitro.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi páteční ranní radiožurnál 7 hodin 10 minut k tomu právě teď. A právě dnes odstartuje ve dvou švýcarských městech Curychu a Friburku 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Vstup do turnaje čeká dnes večer proti Dánsku také na české reprezentanty, a to v čele s kapitánem Romanem Červenkou a koučem Radimem Rulíkem. Víc to teď probereme s Tadeášem Skalickým z naší sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. České fanoušky budou určitě zajímat hlavně zápasy národního týmu, který bude hrát na šampionátu ve skupině B ve Friburku. Čeká ho 7 duelů a nejlepší 4 týmy pak projdou do play-off. O medaile se bude hrát v dějišti skupiny A v Curychu. V úvodní fázi turnaje narazí reprezentace třeba na Slováky, Švédy nebo Kanaďany i s hvězdným sedmým Crosbym. Dnes ve 20:20 ale otevřou svěřenci trenéra Rulíka mistrovství světa proti Dánsku.
0: Tradičně na radiožurnálu, ale samozřejmě i na radiožurnálu Sport se budeme šampionátu věnovat dennodenně. Co můžou posluchači od nás očekávat?
1: Přímé přenosy všech českých zápasů na obou stanicích, pravidelná hodnocení našeho hokejového experta Martina Procházky tady na radiožurnálu v 8:40, ale i vstupy z dalších duelů turnaje. Na radiožurnálu Sport navíc před každým utkáním Čechů uslyšíte i speciál s názory dalších expertů a samozřejmě s už tradiční dvojicí kolegů komentátorů, kteří jsou ve Švýcarsku, tedy Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou, a s druhými jmenovaným se na radiožurnálu spojíme před 8 hodinou.
0: Tady Tadeáš Skalický, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě jednou 20 hodin 20 minut Česko-Dánsko.

0: Radiožurnál je 7:15. Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí, včetně Česka, budou právě dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Ten by měl vyšetřovat a také stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. No a my o tom budeme podrobněji mluvit po 7:30. Právě dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. I když se považuje za nemoc seniorů, tak stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
1: Zdržení před Brnem na D1 i 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za Ostrovečicemi tvoří kolona ze 180. kilometru. Osobní auta v levém pruhu to mají asi na 10 minut. Za exit 182 Popůvky. Kamiony se vlečou v místě roztržené frontě pravým pruhem až k D2. Na silnici 43 ze Svitav na Brno se tvoří kolona před Lipůvkou už před Lažany od Milonic, zdržení i přes 20 minut. Na tahu 7 z Prahy na Chomutov za koncem dálnice u Knovíze čekejte kolonu na 10 až 15 minut, a to i v opačném směru, protože ještě před odbočkou na Smečno frézují vozovku a jezdí se tam k Jivadlově. A v Praze na magistrále v Legerově za IP Pavlova se srazila dvě nákladní auta, průjezdný jenom střední pruh, kolona hlavně ze spoda z Ječné. Před Legerovou se tvoří fronta na Nuselském mostě. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě se budou v těch nejvyšších horských polohách měnit dešťové kapky na srážky smíšené anebo sněhové. Odpoledne pak toto pásmo deště postoupí k severu. V Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dnes nejčastěji mezi 11 a 16 stupni. V 1000 metrech na horách dnes naměříte jen kolem 6 stupňů celé. A foukat k tomu bude slabý, na východě ráno a dopoledne mírný jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radio Žurnál 10 minut před 7:30. Víme, že festival v Cannes má za sebou první 4 světové premiéry filmů v hlavní soutěži. Dva z nich jsou od režisérů, kteří mají Oscara za nejlepší mezinárodní film. Další takový čeká publikum 79. ročníku tohoto festivalu právě dnes. No a mezi diváky je a bude Pavel Sladký, kulturní publicista a filmový kritik Radio Žurnálu. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Polský oscarový režisér Pavel Pavlikovský včera představil svůj snímek Otčina, v originále tedy Fatherland. O čem je? A uvidíme ho i v Česku?
1: Tenhle film uvidíme v Česku, to už snad můžu prozradit, někdy v průběhu podzimu patrně. Pavel Pavlikovský, čili polský režisér, který má Oscara za svůj snímek Ida, se tentokrát věnuje Thomasi Mannovi, čili slavnému německému spisovateli a držiteli Nobelovy ceny, který se vrátil do Německa, ze kterého se nejdřív za jeho života stala Třetí říše, a teď, když se po válce poprvé vrací do Německa, tak už jsou to dva odlišné státy. Sovětská zóna a východní Německo a západní Německo. On se snaží obhájit svoji představu demokracie a možného dobrého Německa do budoucna. Zvláštnostní ale je, že tenhle film to všechno nevypráví pohledem Thomase Manna samotného, ale jeho dcery Eriky, takže rodinné záležitosti hrají v tomhle filmu podstatnou roli a je to nádherně natočený černobílý snímek.
0: Paralelní příběhy, tak to jsou nový hvězdně obsazený film původem režiséra Asghara Farhadiho. Ten snímek je to ale francouzský. Kdo v něm hraje a o čem ten film vypráví?
1: Iránec Asghar Farhadi dostal příležitost obsadit tenhle film natáčený ve Francii velice prestižní hereckou sestavou, takže Catherine Deneuve v malé roli, Isabelle Huppert v jedné z hlavních rolích, nebo Vincent Cassel a další slavní herci. To všecko na motivy někdejšího námětu Krištofa Kieślowského o spisovatelce, která píše příběh, pak se to celé zamotá a ten snímek vlastně vypráví o tom, jakou invazi do života těch postav dokáže umění provést. Je to takový trochu apartní, bohužel, film, sice prestižně herecky obsazený a přinášející příležitost režisérovi, který kdysi dostal Oscara za film i u nás známý Rozchod Nadera a Simin, ale nemůžu říct, že bych z něj byl úplně nadšený.
0: Skán Pavel Sladký, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Fajn.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
3: Radiožurnál je půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. V novele je i odklad spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek. Úpravu systému by se totiž úřady v původním termínu nestihly. Parlamentní strany v Lotyšsku dnes budou jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Ten po jednání rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala, potom co ztratila podporu většiny parlamentu. Produkci užitkového skla a bižuterie vystavuje od dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si tam můžou zájemci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Akce je zaměřená na komerční produkci firem a ukazuje hlavní trendy v užitkovém skle a bižuterii.
1: Sport.
4: Čeští hokejisté dnes poprvé nastoupí na letošním mistrovství světa. Na úvod turnaje je ve Švýcarsku čekají Dánové. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila sezóna v NHL ve druhém kole playoff. V brance Anaheimu 5x inkasoval a jeho tým podlehl Vegas 1-5. V dresu vítězného družstva jednou asistoval Tomáš Hertl. Vegas ovládli sérii 4-2 na zápasy. A 3-2 na utkání vede Montreal po výhře 6-3 na ledě Buffalo. Výhru vychytal gólman Jakub Dobeš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdražení na D1 v Brně a taky na příjezdu do Ostravy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný ranní provoz od exitu 182 Kývalka. Kolona teď hlavně od sjezdu 190 k výstavišti. Pomalu se to sune do omezení u D2 i osobní auta v levém pruhu. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna za sjezdem na Porubu se tvoří kolona z kilometru 352. Sune se kolem 10 minut do omezení za sjezdem na Rudnou. Na tu nenajíždějte nahoru, protože u IKEA je dnes krátkodobé omezení a kolona od nájezdu z D1 je až na 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno počítejte s kolonou skoro od Milonic přes Lažany do Lipůvky, zabere to až půl hodiny. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného před sjezdem na Smečnov rezují vozovku, kolony obousměrně už na 15 až 20 minut, na Chomutov od konce dálnice u Knovíze směrem na Prahu se dojíždí kousek za sjezdem na Mělnickou silnici. A v Praze v Legerově za IP Pavlova je po nehodě blokovaný už jenom jeden levý pruh, kolona od Rumunské a taky ze spoda z Ječné, provoz je slabší, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem převážně zatažená obloha, jen výjimečně je v Čechách oblačnost protrhaná. Na Moravě a ve Slezsku a také na jihu a východě Čech na mnoha místech prší. Teploty se pohybují v Čechách většinou od 2 do 7 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku je tepleji od 6 do 11 stupňů Celsia. V Krušných horách a na Šumavě klesla v noci teplota pod 0 až k minus 4 stupňům. Přes den nás pak i nadále čeká velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a pak ještě i dopoledne bude stále většinou zatažené nebe na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech počítejte s občasným deštěm nebo bouřkami. Odpoledne toto srážkové pásmo postoupí z našeho území k severu, přehánky se budou vyskytovat už jen v Čechách a oblačnost se bude protrhávat. Na Šumavě v 1000 metrech nad mořem se budou srážky dešťové měnit na smíšené anebo sněhové. Teploty se budou na horách pohybovat kolem 6 stupňů, jinde mezi 11 a 16 stupni Celsia a foukat k tomu bude slabý nebo mírný jižní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Hálová o počasí, no a naše zpravodajka při evropských institucích Zdenka Trachtová za chvíli o zřízení zvláštního tribunálu pro vyšetřování zločinů ruské agrese.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7.37, zatímco posloucháte ranní radiožurnál, tak z Ukrajiny přichází zprávy o dalších obětech včerejšího ruského útoku na Kyjev. Ten nepřežilo 24 lidí, včetně 3 dětí. Zraněných je zhruba 50. Rusko totiž zasáhlo 9-patrový dům a část budovy se zřítila. Právě vyšetřování ruské agrese na Ukrajině by mohl mít na starosti zvláštní tribunál. O jeho zřízení budou dnes v Moldavsku jednat ministři zahraničí z více než 30 zemí Rady Evropy, včetně České republiky. Teď to probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co konkrétně se od toho dnešního jednání v Kišiněvě dá čekat?
1: Tak ministři zahraničí států Rady Evropy, tedy bezmála 50 zemí, budou hlasovat o statutu a právním mechanismu, které umožní ten tribunál formálně spustit. K té dohodě o tribunálu se zatím připojilo, jak už zaznělo, přes 30 zemí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že je to poprvé od norimberských procesů, co Evropa pracuje na dosažení spravedlnosti za zločin agrese. A tento proces bude mít hluboký význam pro celou mezinárodní komunitu. Sybiha taky vyzval další země, aby se k tribunálu připojili. Jen dodám, že ten tribunál nebude soudit běžné válečné zločiny, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí. To už řeší například Mezinárodní trestní soud. Ten zvláštní tribunál má soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické vedení Ruska, včetně Vladimíra Putina.
0: Ruský parlament už tento týden schválil zákon na obranu Rusů zatčených v cizině. Co je jeho smyslem?
1: Ano, tak je to evidentní reakce právě na to zřizování zvláštního tribunálu a tento nový zákon by Putinovi měl umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčeni nebo trestně stíháni zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Ten zákon ještě musí potvrdit ruští senátoři a podepsat Vladimír Putin. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Putin si tak uděluje neomezené právo používat ruské okupační síly mimo zemi pod záminkou údajné obrany ruských občanů.
0: Tolik aktuálně naše zpravodajka Zdeňka Trachtová o tribunálu, o kterém se dnes bude jednat v Kišiněvě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a za chvíli další příběh s ruským podtextem, který České republice a pánům svěrákům vynesl Oscar a výročí Kol je právě dnes.

0: Láska k pětiletému chlapci dokáže starého mládence a také samotáře proměnit v obětavého opatrovníka. Tak tahle linka by vám měla být povědomá. Je to příběh violončelisty Františka Louky a ruského chlapce Kolie a na filmovém plátně se poprvé objevil přesně před 30 lety. Oscarový film Zdeňka Jana Svinákových měl premiéru 15. května 96.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj. A normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně, nebo co. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec z toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal.
4: Je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
5: 5x do 10. řady.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 Českých lvů a nakonec i Oscara. Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 7:45. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali také informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Mluvit o tom budeme podrobněji po 8. hodině. Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy už jsou přístupné v elektronickém systému DIPSY a také na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 000 zájemců. Kdo neuspěl, bude se moct hlásit příštím týdnu na volná místa ve druhém kole.
6: V Ostravě kolony na D1 i Rudné ucpaná 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy z Přerova za sjezdem na Porubu vzniká kolona z kilometru 352, vleče se asi 20 minut přes zúžení za sjezdem na Rudnou. Na tu se nevyplatí najíždět do směru na Vítkovice. U IKEA dnes opravují vozovku v pravém pruhu a kolona od křížení s D1 je taky až na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď jenom pomalejší jízda od Popůvek až v Brně za sjezdem k výstavišti se zpomaluje citelněji do omezení u D2. Na D1 před Brnem zvyškoval silný provoz před Rohlenkou a u exitu 210 Holubice se brzdí až do zastavení. 43 ze Svitav na Brno je ucpaná od Milonic do Lipůvky, je to až na 40 minut po pojíždění. A na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného před odbočkou na Smečno frézují kolony obousměrně i přes 20 minut. Na Chomutov je to už z konce dálnice D7 u Knovíze. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Pod nulu klesaly teploty dnes po ránu, už jen na horách, konkrétně na Šumavě a v Krušných horách byly -4. V Čechách se pak teploty aktuálně drží nejčastěji mezi 2 a 7 stupni. Na Moravě a ve Slezsku zůstalo tepleji od 6 do 11 stupňů Celsia. Přes den teploty stoupnou jen o trochu, na teploměrech uvidíme 11 až 16 stupňů. Hřebeny hor dnes nabídnou jen +6. A nebe bude převážně zatažené, také bude deštivo. Nejprve na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech, postupně se srážky přesunou na sever a rozprší se místy i v Čechách. Později se také bude oblačnost protrhávat. Ojediněle se mohou vytvořit i bouřky a na Šumavě dnes může i sněžit. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: 7.50 a ranní interview se zkušeným Romanem Červenkou, ale i s hráči, kteří z juniorské reprezentace dorostli mezi dospělé. Dnes pro Česko začne mistrovství světa v hokeji. Národní tým nastoupí ve 20 hodin na 20 minut proti Dánsku. Přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport bude s Petrem Kadeřábkem komentovat i František Kuna. Zdravíme ho teď v ranním Radiožurnálu do Švýcarska. Slyšíme se, Františku, vítej.
2: Slyšíme, dobré ráno z Friburgu.
1: Jaký tým má letos Česko na mistrovství světa?
2: O poznání jiný než v minulých letech, kdy ta kostra týmu se skládala trochu kolem jiných hráčů, ale to nejzásadnější, ta hlavní změna je to, že dorostli hokejisté z úspěšné hokejové dvacítky. Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Matyáš Melovský, mezi mladými třeba také Jaroslav Chmelař, skoro dvoumetrový borec hrající za New York Rangers. A často se to promítá už i třeba do toho, co se poslouchá v šatně za hudbu, protože ti starší, jako třeba Roman Červenka, který hraje na 13. mistrovství světa, tak ten úplně neřeší, co se bude zpívat, ale ti mladší by rádi hráli nějaký český rap třeba, ale to úplně nevychází. Takže ta generační obměna tam je, ale zkušení zůstávají v čele s Romanem Červenkou nebo třeba Michalem Kempným.
1: V čem je specifické mistrovství světa v olympijské sezóně?
2: Třeba v tom, že vlastně ještě nezačalo, a to jsme v 15. květnu roku 2026, nedávno to bylo 25 let od zlatého hattricku, kdy čeští hokejisté po třetí za sebou v roce 2001 vyhráli mistrovství světa a oslavili to vlastně ještě, nebo teď už byly oslavy, takže je to samozřejmě kalendářní posun a také to, že s tím souvisí i omluvenky reprezentačním trenérům, protože sezona je logicky tím o poznání delší, má řekněme dva vrcholy a tím, jak se hraje pozdě, tak ne všichni jsou na tom zdravotně úplně v pořádku. Divácký zájem by to snad ovlivnit nemělo, protože třeba u českých fanoušků je velký zájem o světový šampionát i během olympijské sezony.
1: Hrát se tedy bude ve Švýcarsku, které o šampionát, připomeňme, přišlo v roce 2020, tehdy se kvůli koronaviru nehrálo vůbec. V posledních dvou letech hráli Švýcaři finále a mají dvě stříbra. Jak prožívají Švýcaři pořadatelství světového šampionátu?
2: Po té organizační stránce, to doufnu si říct poměrně zodpovědně, po zkušenostech z minulých let jsme se s Petrem Kadeřábkem shodli, že když jsme v úterý a vždycky přijíždíme nebo přilétáme do děště šampionátu v úterý, kdy se začíná v pátek, toho bylo připraveného jaksi o poznání více než na těch minulých světových šampionátech. Ostatně zase zkušenosti jiné hovoří, co se týče fanoušků, že to nebylo úplně slavné. Třeba na švýcarských hokejových hrách, kdy se hrálo před Vánoci v Curychu, tak tam ani na Švýcary nebylo vyprodáno, což by bylo v Česku poměrně nemyslitelné, i když se hraje nějaký ten jeden zápas před turnajem evropské hokejové tury třeba v Liberci, v Českých Budějovicích, v Praze, všude bývá plno. Každopádně mluvit o tom může muž, který na klubové úrovni má za sebou dvě sezony ve švýcarské lize, a to útočník národního týmu Daniel Voženílek.
3: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit, a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpoří, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: To byl Daniel Voženílek, doplním, že Švýcaři rozehrají turnaj také ve 20 hodin a 20 minut v Curychu reprízou v finále z minulého světového šampionátu, tedy Švýcarsko-Spojené státy. Odpoledne dva zápasy, Finsko-Německo v Curychu a tady ve Friburgu Kanada-Švédsko.
1: No, s tím souvisí, jak se historicky daří pořadatelským zemím na světových šampionátech?
2: Zhruba jednou za 9 let vyhraje domácí tým. Letos je to 89. mistrovství světa, 10krát vyhráli domácí. Nejvíce Čechoslováci, pokud je spojíme ještě se samostatnou Českou republikou, kdybychom přidali Slováky, tak ti ne, protože ty vyhráli jednou, a to ve Švédsku. Takže nejvíc vítězství má Československo lomeno Česko, 3krát Sověti, jednou Spojené státy, Finsko a Švédsko.
1: Kdy můžeme čekat první aktuality ohledně české sestavy pro ten večerní zápas s Dánskem? Kolik hráčů vůbec napsali na úvod turnaje trenéři na soupisku?
2: Napsali 20 hráčů a dva golmany, což je 13 útočníků, 7 obránců. Mezi obránci se nevešel Jan Ščotka, mezi útočníky Jan Mandát. Třetím golmanem je Petr Kváča. Zajímavě k tomu přistoupili Dánové. Ti napsali pouze 15 hráčů, hráli by tedy na tři lajny večer, ale mohou tým doplnit, což se dá očekávat někdy kolem 19. hodiny, což je zhruba okamžik, kdy se dozvíme třeba i českého golmana, pokud to nebude dřív, už po dopoledním rozbruslení.
1: Česko-Dánsko ve 20:20 komentovat bude Petr Kadeřábek. Chlapek a František Kuna toho času s námi ve spojení. Františku, díky, těšíme se na slyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Tak tedy přenosy u nás a budeme také mluvit o šancích našeho týmu v utkání s Dány i po půl deváté s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté vstoupí do světového šampionátu.
2: Na úvod je čeká houževnatý tým Dánska.
1: Souboj národního týmu se semifinalistou posledního mistrovství světa začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Dobré ráno, 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: V Kyjevě je den smutku po včerejších masivních ruských úderech. Elektronický systém DIPSY, kde jsou od dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku. Kolony jsou na silnici 7 na obchvatu Slaného v obou směrech a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Už 24 obětí je po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev. Jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je asi 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
7: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
8: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
7: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
6: Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 tisíc uchazečů. Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové, detektivové taky téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. Vzácná relikvie svaté Zdislavy, stará 750 let, má pro věřící nevyčíslitelnou hodnotu, vysvětlil představený a děkan baziliky v Jablonném Pavel Mária Majer.
9: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
6: A v ranním Radiožurnálu se tomu budeme věnovat podrobně hned po těchto zprávách. Ve Vrančicích na Příbramsku dnes obyvatelé budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v blízkosti obce. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená od 12 do 21 hodin.
3: Sport.
5: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
10: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
5: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme večer v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve 20.20 padne úvodní buly i v duelu Spojené státy Švýcarsko. Už v 16.20 odstartují zápasy mezi Finskem a Německem a Kanadou a Švédskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Ostravou, taky na 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 vázne příjezd do Ostravy směrem z Přerova za sjezdem na Porubu. Kolony z kilometru 351, nejdřív kamiony, postupně i osobní auta, a ta se sunou potom až 20 minut do omezení za nájezdem na Rudnou. A právě i na Rudné směrem na Havířov se od D1 tvoří kolona až na 20 minut k frézování u Avionu.
12: U shopping parku je další zúžení, taky do jednoho pruhu.
11: Na tahu 43 ze Svitav na Brno se tvoří kolona od Milonic do Lipůvky, zabere až 30 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov je ucvaný obchvat Slaného kvůli frézování vozovky. Zdržení teď i dost přes půl hodiny. Hlásíte, že se kolony zastavily směrem na Prahu od sjezdu na Mělnickou silnici směrem na Chomutov od konce dálnice u Knovíze.
13: Asi tam je nějaký zádrhel, protože to nejede ani proti směru.
11: V Praze v Legerově vzniká kolona od Nucelského mostu k nehodě na IP Pavlova v levém pruhu. Fronta je tam i ze spoda Ječnou z Karlova náměstí kolem 10 minut. A čerstvě se teď bouralo v Dobřížské před Mrázovkou v pravém pruhu dvě osobní auta, zatím kratší kolona směrem z Brandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť, odpoledne pak čekáme protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přeháňky, někde ojediněle i bouřky a teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
14: Dobré ráno, od včerejška o ní vědí i ti, kteří o její existenci neměli vůbec potuchy. Ano, svatá Zdislava. Nastal významný posun v případu krádeže její lebky, významné to relikvie. Policisté totiž už dopadli možného pachatele a také ví, kde by se mohla vzácná lebka nacházet. Další informace mají kriminalisté zveřejnit právě dnes a co už se o tom zveřejnilo a napsalo, to shrneme už za chvíli v ranním radiožurnálu.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minuty po 8 už můžeme říct, že policie právě dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se včera podařilo totiž dopadnout muže, kterého z činu, ke kterému došlo v Jablonném Podještědí, podezíra. Zároveň také vědí, kde by asi tak vzácná relikvie měla s největší pravděpodobností být. Víc k případu teď přidá Josef Číš z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podezřelý je 35-letý muž a českolipští policisté ho zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Policie zatím tedy neřekla, kde se lebka svaté Zdislavy nachází. Další informace byla měla zveřejnit během dneška. Doplňuje mluvčí Ivana Baláková.
2: Jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
1: Připomenu, že podezřelý ji ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí, a to před bohoslužbou. Lebka byla uložená v relikviáři a běžně ji hlídá alarm, ten se ale před obřadem vypíná.
0: Ještě dodejme, že pražský arcibiskup Stanislav Přibyl by si moc přál, aby se lebka vrátila na své místo, a taky ocenil rychlou práci kriminalistů. Případ budeme dál sledovat. Josef Číš, domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 10:30 po 8.

0: into dust. All that I adore.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Ve 8:45 posloucháte Radiožurnál. Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Podle ní je systém přetížený, a to kvůli velkému náporu. Spojené státy americké a Čína mají podle amerického prezidenta Donalda Trumpa velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po dalším jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal také, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň.
4: Kolony na D1 před Ostravou, taky na sedmičce u Slaného. Na D1 na příjezdu do Ostravy z Přerova, kolona za sjezdem na Porubu, kamiony z kilometru 350, osobní auta z 352. Vleče se to kolem 20 minut, dál omezením mezi exity Rudná a Centrum. I na Rudné směr Havířov se tvoří kolona od D1 k frézování u Avionu v pravém pruhu na 20 minut. Taky na ulici 28. října se tvoří kolona od D1 k Mariánskohorské asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy teď čekejte kolonu až od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru do omezení u D2 osobním autem asi čtvrt hodina. Na silnici 43 Svitavy Brno je fronta z Lažan do Lipůvky teď asi na 20 minut. A na silnici 7 Praha Chomutov se kolony před omezením na obchvatu Slaného dali trochu do pohybu, zdržení na Prahu od sjezdu na Mělnickou silnici kolem 20 minut, na Chomutov od konce dálnice u Knovíze ještě asi 10 až 15 minut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
5: Čeká nás poměrně chladný a deštivý pátek i víkend. Víc pršet bude tentokrát v jihovýchodní polovině našeho území. Na západě se objeví i sluníčko. Převažovat ale bude zatažená obloha a hlavně na Moravě a ve Slezsku bude místy i vydatně pršet. Lokálně může napršet až 40 mm vody. Také se mohou objevit i bouřky. Naopak na západě Čech budou srážky jen slabé a ojedinělé. Teploty se budou dnes držet ještě lehce nad 10. Zítra i v neděli pak na některých místech 10 stupňů ani nepřesáhnou. Naopak v západních Čechách, kde bude víc slunce a méně deště, bude i tepleji. Místy až kolem 16 stupňů. Hezké páteční ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál v 8.20. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že nařídil armádě, aby připravila, cituji, možné formáty naší reakce, konec citace, na čtvrteční smrtící ruský raketový a dronový útok na Kyjev. Zahynulo nejméně 24 lidí a dalších 48 bylo zraněno. Mezi oběťmi byly také děti. Agresi na Ukrajině se věnujeme pravidelně i na našem serveru irozhlas.cz a tak už víme, že 4 roky se Rusové snaží dobít ukrajinský Donbas. Za tu dobu zcela srovnali se zemí desítky vesnic a také městeček. Ta velká Jahoslaviansk nebo Kramatorsk ale zatím odolávají. Severovýchodní okraje Kramatorsku jsou sice na dostřel Rusů, ve městě pořád ale zůstává několik desítek tisíc civilistů. Mezi nimi i padesátník Viktor hlídá malý rohový obchůdek na křižovatce v centru a ze své židle vidí okolní rozstřílené domy. Viktor se ale ve městě narodil a zůstane.
1: Ta tam je, co posnímat, tam ojojoj.
2: Jak se tady žije? Jako v pohádce. Čím dál, tím strašnější.
1: Jak v zkázky. Čím další, tím strašněji.
3: Holohlavý posaditý chlapík se ze široka usměje a zapálí si další cigaretu. Kolik střel dopadlo na domy okolo křižovatky, ani nepočítá.
1: Už šot nevědu.
2: Jak to mám vědět? Dopadají a dopadají.
1: Prilitají ty, prilitají.
3: Viktor se ušklíbne a poškrábe na opáleném zátylku. V Kramatorsku je v letošním květnu pořádné horko i bez bombardování. Jen pár ulic odsud, těsně před ohlášeným třídenním příměřím, dopadla raketa. Zabila 4 lidi.
2: To bylo tamhle vzadu, za školou, ve dvorech, asi 500 metrů odsud.
3: Ve městě ale zůstává mnoho ulic, zcela netknutých, jako by je válka minula. Na křižovatce bliká semafor, v rozkvetlém parku posedávají penzisté.
1: Donbas porožňák nehonit.
2: Donbas něco vydrží. Až to skončí, budeme obnovovat.
1: Starý.
3: Část Viktorových přátel tomu ale asi nevěří a odjela. On sám prý nemá kam jít.
1: A komu jedin můžem?
2: A kdo by mě jinde potřeboval?
3: Krčí rameny otec dvou dětí, které také poslal pryč. Dcera žije u slovenské hranice v Užhorodu, syn studuje v Čerkasech. Viktor před válkou pracoval jako obráběč.
1: Český stanok u mene ČPU.
2: Dělal jsem na setiny milimetru, na českém obráběcím stroji. Zakázky už ale pár let nejsou, fabrika zavřela.
3: Viktor každou noc spí doma ve svém bytě ve třetím patře. Do sklepa nechodí.
1: Ne, v kvartíře, na třetím etaže.
2: Tu svoji stejně neuslyšíš.
1: Svoju neuslyšíš, a jestli přímo v podval přiletí.
2: A jestli přijde přímý zásah, ze sklepa se dostaneš ven ještě hůř než z bytu.
1: Z podvala ještě hůř vylazit, čím z kvartíry.
3: Dodává padesátník Viktor. Z Kramatorsku na Donbase Lubomír Smatana, Radio

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Escucha el ritmo.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radiožurnál, 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. V Kyjevě je den smutku po včerejším masivním ruském útoku. Počet obětí stoupl na 24, jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. V Moldavsku se dnes sejdou ministři zahraničí evropských zemí, aby projednali plány na vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Škoda 100 milionů korun je po nočním požáru v pekárnách v Kladně. Hořelo v ulici u Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Příčinu zjišťuje na místě vyšetřovatel ve spolupráci s policií. Potvrdil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár byl hlášený před 2:00. Hasiči i po uhašení na místě dohlíželi až do dnešního rána.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté se na úvod mistrovství světa utkají ve Švýcarsku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezóny si připsala 2. výhru. Druhá Češka v elitní ženské zámořské soutěži Eliška Hamzová do utkání nenastoupila.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 nehoda u Větrného Jeníkova a kolony v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou pozor na kratší kolonu ze 106. kilometru na 105. je omezení a v něm havarovalo nákladní auto. Zdržení zatím kolem 5 minut. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna za sjezdem na Porubu čekejte kolony kamiony v pravém pruhu z kilometru 350, osobní auta v levém pruhu ze 352. kilometru, táhnou se potom asi 20 minut do zúžení za sjezdem na Rudnou. A od sjezdu z D1 vznikají kolony taky na Rudné směr Havířov 20 minut k frézování u Avionu a taky na ulici 28. října od D1 do křižovatky s Mariánskou Horskou je to kolem 10 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno popojíždí kolona před Lipůvkou teď kolem 10 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov se už po frézování před odbočkou na Smečno jezdí obousměrně, rozjíždí se zbytky kolon. Na Chomutovku za zakoncem dálnice u Knovíze směrem na Prahu mezi Lotouší a sjezdem na Mělnickou silnici mělo by to být kolem 10 minut. A v Praze se tvoří kolony po nehodách. V Legerově z Nuselského mostu na IP Pavlova a v Dobříšské od Zlíchovského tunelu před Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Až do konce týdne nás čeká spíše deštivé počasí s nízkými teplotami. Dnes většinou zataženo, víc pršet bude nejprve ve východní a jihovýchodní části naší republiky. Postupně se dešťové přehánky přesunou i na sever. Oblačnost se pak protrhá. A také vás i dnes mohou překvapit bouřky a v těch nejvyšších horských partiích na Šumavě může i sněžit. Teploty se odpoledne vyšplhají k 11 až 16 stupňům, na horách bude kolem 6. V sobotu pak bude i nadále deštivo, ale na západě Čech už vysvětlí. zapadne slunce. Teploty budou velmi nízké, jen mezi 9 a 13 v Čechách místy 16 stupni. Neděle pak nabídne vydatné srážky ve východní polovině našeho území. Západní Čechy budou stále s protrhanou oblačností. Teploty se budou pohybovat do 16, na východě jen do 12 stupňů. A foukat k tomu bude až do neděle slabý nebo mírný vítr. V neděli se ale v deštivé východní polovině našeho území rozfouká čerstvý severozápadní až severní vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
7: Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Den, kdy začíná světový šampionát v ledním hokeji, u kterého radiožurnál i radiožurnál Sport samozřejmě bude. A tak za chvíli čekejte další informace od našeho hokejového experta Martina Procházky.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, ano, dnes čestí hokejisté vstoupí do mistrovství světa. Základní skupinu ve Švýcarsku začnou v našem přímém přenosu duelem od 20:20 proti Dánsku. My jsme ve spojení s naším expertem na hokej olympijským vítězem a mistrem světa Martinem Procházkou. Martine, vítej.
1: Dobré ráno.
0: V českém týmu tentokrát chybí tedy s výjimkou Filipa Hronka, velké hvězdy z NHL. Jak to může změnit atmosféru v týmu i výkony?
2: Nemyslím si, že by to nějak mělo mít atmosféru, každopádně si myslím, že ten tým se bude muset dát dohromady opravdu jako tým, jedna velká parta, bez nějakých, jak už si zmiňoval, velkých hvězd, každopádně jsou tam velké hvězdy typu Romana Červenky, Filip Hronek. Uvidíme, myslím si, že tým se dá dohromady a budou muset hrát bojovní hokej.
0: No, jak jsi to měl ty osobně, když jsi jel na mistrovství světa? Byl jsi radši, když tam byly ty velké hvězdy z NHL, nebo když tam byl tým, který byl právě poskládaný spíše z hokejistů z Evropy, kteří se logicky více asi znali?
2: Já myslím, že vždycky ideální varianta je, když ten tým je nějakým způsobem pohromady právě z té Evropy a doplněný o pár hráčů z NHL na ty ideální pozice. Takže jsem to měl takhle také. Měli jsme to ideální, myslím si, že to je v pořádku. Já myslím, že takhle to prostě je. Letos je olympijská sezóna, takže spousta omluvenek, ale myslím, že to nebude mít jenom náš tým, ale i ostatní týmy.
0: No a kdo bude podle tebe patřit mezi klíčové opory českého týmu?
2: No tak samozřejmě jednoznačně Roman Červenka v útoku, další hráči Filip Hronek v obraně s Michalem Kempným, to si myslím, že by měly být takové ty stálice. No a uvidíme na tom postup brankářským, no jsou tam i tam Dominik Pavlát, je tam samozřejmě Josef Kořenář, uvidíme, jestli se teďka povede dát dohromady Lukáše Dostála, který vypadl v noci, uvidíme, jestli se připojí k týmu.
0: Říká náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, díky, my se budeme obvykle slýchat v tomto čase, v době, kdy čeští reprezentanti budou hrát vždycky v předzápasovém servisu a budeme se k tomu samozřejmě i vracet. A všechno budeme přímém přenosu přenášet. Dnes tedy 20:20 Česko-Dánsko. Martin Procházka, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radiožurnál.

0: Byly to 3 roky čekání, ale teď už se to povedlo. Česko postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize, a to díky zpěváku Danielu Žižkovi a písni Crossroads. Zpěvák Daniel Žižka během večerního semifinálového kola zažíval krušné chvíle. Víc nám z místa dění řekne reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Zdravíme do Vídně.
1: Zdravíme do Prahy, dobrý den.
0: Jak tedy byl ten druhý finálový večer náročný, krásný, povedený?
1: Tak z pohledu českého diváka a českého zpěváka to byl opravdu napínavý večer. To, že Česko postupuje do finále Eurovize, jsme se dozvěděli až úplně v závěru vyhlašování, kdy z těch 10 volných nebo postupových míst zbývalo jenom jedno jediné. Nakonec to ale klaplo. 23letému zpěvákovi se podařilo zaujmout miliony diváků u obrazovek a taky u odbornou porotu, a to především svým naprosto precizně vytrénovaným hlasem. Česká republika dlouhodobě vsází především na tu hudební stránku celého vystoupení a snaží se tak konkurovat těm extravagantním vystoupením. No a co si budeme povídat, i letos, a bylo to vidět i v tom večerním druhém semifinále, se jich urodilo docela dost.
0: A co mají na programu dnes ti, kteří postoupili do finále?
1: Jednu zkoušku za druhou, ten soutěžní týden je pro všechny interprety tady ve Vídni opravdu velmi a extrémně náročný. Ve finále není čas na zaváhání. Daniel Žižka tady má kolem sebe tým zkušených lidí, mimo jiné profesora zpěvu Eduarda Klezlu, se kterým ten svůj hlas trénuje a díky kterému ho taky před několika lety objevil. No a má tady taky obrovskou podporu fanoušků. Právě skupina českých fanoušků patří podle organizátorů letos k té nejpočetnější, jaká na Eurovizi dorazila.
0: No a ještě nám řekni, kdy budeme znát vítěze Eurovize?
1: Tak bude to pozdě v sobotu večer, ve finále zazní 25 songů a Daniel Žižka bude zpívat jako 11. v pořadí.
0: A bude u toho ve Vídně také náš reportér Jiří Štefl. Jiří, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký pátek.
0: Je 8:45. Právě dnes by se poslanecká sněmovna měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Spojené státy americké zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4 000 svých vojáků, uvádí to agentura Reuters. Rozhodnutí přichází 2 dny poté, co Pentagon oznámil stažení 5 000 vojáků z Německa. Ke konci loňského roku bylo v Evropě zhruba 85 000 amerických vojáků.
2: Na D1 kolony v Ostravě a u Jeníkova. Na D1 na příjezdu do Ostravy z Přerova za sjezdem na Porubu se tvoří kolona, kamiony z 350. osobní auta v levém z 352. kilometru, je to asi na 25 minut přes zúžení za sjezdem na Rudnou. A právě i na Rudné směrem na Havířov dnes pracují u Avionu, kolona od nájezdu z D1 je tam na 20 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou popojíždí kolona ze 106. kilometru asi 10 minut do omezení na 105. Na silnici 7 na obchvatu Slaného vzniká fronta jen směrem z Prahy na Chomutov, kousek za koncem dálnice za Knovízem, je to asi na 5 minut. A v Praze po nehodě v Legerově na IP Pavlova vzniká kolona z Nuselského mostu i ze spoda z Karlova náměstí. A frontu čekejte taky z Barandovského mostu Dobříšskou ulicí před tunel Mrázovka, kde řeší nehodu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí u nás bude až do konce týdne ovlivňovat frontální rozhraní, které je spojené s tlakovou níží. Ta se bude ze severní Itálie přesouvat dále k severovýchodu až východu. Čeká nás proto hodně deště, tedy hlavně v jižní a jihovýchodní části našeho území, a také podprůměrné teploty. Ty se dnes budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni. Zítra může být kolem 16 jen na slunečnějším západě. Jinde se budou odpolední teploty držet od 8 do 12 stupňů. A podobně na tom budou teploty i v neděli. Nebe pak převážně s velkou oblačností s deštěm, který bude ve východní polovině naší republiky vydatnější a také může být trvalý. Přidat se mohou i bouřky. Na západě pak bude mraků méně a také tam může vysvětnout slunce. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 8.51. Spolu s Jakubem Hrušou patří Petr Popelka k našim nejúspěšnějším dirigentům v zahraničí. No a tam se bude od příští koncertní sezóny pohybovat o něco více. V létě totiž pomyslně předá šéf dirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
1: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt já to říkám pořád jako český rozhlas.
2: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasový symfonikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku. Jakou změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
1: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl hold někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
2: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26leté vedení Vladimíra Válka.
1: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
2: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
1: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novém repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií.
3: Raz a dva.
2: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent saporského symfonického orchestru.
4: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co zní číší.
2: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
4: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
2: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: V 6 letech si vybral klavír jako svoji životní cestu. Jan Schulmeister v 19 letech získal prestižní BBC Music Magazine Award. Jaké to je přebírat světové ocenění ve chvíli, kdy člověk ještě studuje konzervatoř? I na to se ho zeptáme dnes po 9. hodině.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
0: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. Kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna a bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Před chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku víc než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou od dneška výsledky zkoušek zveřejněné, má od rána výpadky kvůli velkému náporu. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
4: Prostě pod náporem těch 156 tisíc uchazečů, kteří tu zkoušku konali, ten systém prostě občas nezareaguje. Je potřeba počkat.
2: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Americký prezident Donald Trump právě odletěl z Číny. V Pekingu jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Ve Špindlerově mlýně dnes začíná velký jarní úklid Krkonoš. Sběr odpadků organizuje správa Národního parku. Zapojí se dobrovolníci z firem, úřadů nebo žáci některých škol. U dolní stanice Lanovky na Medvědín je teď reportérka Kateřina Kohoutová.
5: Z tohoto místa už vyrazily desítky dětí ze zdejší základní mateřské a základní školy a také několik dobrovolníků. Všichni dostali rukavice a do skupinek odpadkové pytle a teď už je pomalu plní. Jsou tu připravené také workshopy ohledně správného třídění. Úklid dnes bude trvat do odpoledních hodin a pokračovat se bude tady zítra od rána, kdy se dobrovolníci vydají do terénu na vytipovaná místa, která jsou nejvíc znečištěna. V uplynulé sezóně se tady v okolí města podařilo se sbírat kolem 800 kg odpadků a v celých Krkonoších to byly téměř 3 tuny. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
6: Sport. Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku, večerním zápasem s Dánskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek, který věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
7: To Švýcarsko je specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcí, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Fribourg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpoří, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 kolony v Ostravě a taky u Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy z Brna opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Porubu, kamiony v pravém pruhu na 350, osobní auta v levém pruhu na 353 km. Jednak je zúžení přímo na dálnici za sjezdem na Rudnou, tam se to vleče až půl hodiny, a taky Rudná směrem na Havířov je ucpaná od křížení s D1 k Avionu, kde dnes opravují vozovku v pravém pruhu, tam je zdržení kolem 20 minut. A jak se řidiči snaží najít náhradní trasu, plní se i ulice 28. října od D1 k Marián. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Jihlavou z kilometru 106,5 do zúžení na 105. Zabere to 10 minut. Na D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov jenom relativně kratší fronta vzniká teď od sjezdu na Vídeň do omezení u D2 osobním autem něco přes 5 minut. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov u Slaného za koncem dálnice se tvoří jenom kratší kolona přes ráno vyfrézovaný úsek, je to zhruba na 5 minut. A v Praze čekejte kolony před omezením na Ohradě od Krejcárku i v Hartikově před Žižkovskou vozovnou a trochu vás neprovoz taky v Dobříšské od Zlíchovského tunelu k nehodě před Mrázovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Počátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti a v Čechách ale budou přehánky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Pouček a jeho host.
9: Česko se může pyšnit nebývalým soupisem jmen těch, kteří se stali globálními hvězdami vážné hudby. Do seznamu jmen nyní samozřejmě přibylo i jméno virtuoza, který v Londýně získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award. Není to jediná cena. Od 7 let se účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků. První ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než 40 prestižních soutěží napříč Evropou i Spojenými státy americkými. Zvítězil svoji debutovou nahrávku a musím říct, že jsem skutečně poctěn jeho návštěvou. Jan Schulmeister, naším hostem. Dobrý den, vítejte na Radiožurnálu.
10: Dobrý den, já moc děkuju.
9: Jak vypadal ten ceremoniál BBC Music Magazine Award?
10: Byl to naprosto úžasný zážitek. V podstatě ten ceremoniál se stával, řekněme, ze tří živých vstupů, mezi nimiž právě byl můj vstup, 3,5minutový, potom hrál violista, který byl oceněn v kategorii instrumental, a myslím, že jako poslední vystupující byla zpěvačka. No a vlastně to vše bylo prokládáno v podstatě tím udílením cen samotným a bylo to naprosto úžasný. Publikum bylo velice vřelý, srdečný a celkově ta atmosféra tam byla moc uvolněná a krásná.
9: Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění. Mě zajímá, jestli víte dopředu, že něco získáte, anebo vás nechávají v napětí.
10: Dopředu to víme, ale samozřejmě jako je žádoucí, aby to zůstalo pokud možno v utajení vlastně do toho oficiálního ceremoniálu.
9: No. No a s čím tam člověk jde? I s děkovnou řečí? Nebo jak si chystá ten proslov?
10: Jo, určitě. Děkovná řeč, to přímo bylo i to ne úplně požadavek, ale věc, která byla vhodná pro tuhle příležitost, takže samozřejmě s tou jsem tam už jel a i s nějakou tou skladbou, pokud možno z alba přímo, které bylo oceněno na ten živý výstup.
9: Jak si člověk v 19 letech píše tenhle druh děkovné řeči?
10: No, já si myslím, že zrovna v tomhle případě to šlo nějak přirozeně, protože to byl prostě, pro mě to byl, když jsem se to dozvěděl, tak to byl neskutečný šok pozitivní, protože opravdu konkurence byla veliká, vlastně nominovaná byla ještě jedna americká klavíristka s albem pro Sony Classicals a ještě jedna britská houslistka. Opravdu tak naprosto nejvyšší úrovně, takže já jsem upřímně teda moc nečekal, že by se něco takového vůbec mohlo podařit. Takže i potom ta děkovná řeč šla tak jako ze srdce. No. Spíš jako poděkování voličům, nebo spíš hlasatelům.
11: Ne, já si myslím, že pro českou hudební scénu je to obrovská posila a opět do definování toho, jak velkou roli česká klasická scéna hraje, a myslím si, že je jenom radost být s vámi tady a znovu zpětně tu cenu oslavovat. A jenom upozorňuji na tu číslovku, která něžně zazněla, ale je skutečná. Janu Šulmajstrovi je stále ještě teprve 19 let a dnes je hostem Radiožurnálu.
12: Host Radiožurnálu.
13: Is not the time or the place for broken-hearted.

0: Jan Šulmejstr, host Radiožurnálu, letos vám bude 20. Co si přejete k narozeninám?
1: Teda, tak teď jste mě zaskočil.
0: No co, tak ono se to blíží, je to 22. června.
1: Ono
0: no,
1: se
0: den
1: to
0: po slunovratu.
1: No tak, co bych si mohl přát, tak asi ne jako nic materiálního. No já si říkám, na to už jsem docela starý.
0: Ale je vám pořád 19. musí být nějaká klasická představa.
1: Ne, tak v podstatě teď, to mě ještě nebude 20, teď mě čeká, že recital na pražském jaru, to bude 23. No. Května. No a já vlastně po narozeninách budu mít v červenci recital v Singapuru, tak já si přeju, abych se v bezpečí dostal tam a hlavně naspátek.
0: Takže nic materiálního tam není. Mě to jenom zajímalo, jestli nic, něco
1: ne,
0: společného.
1: Ne, nic materiálního. No třeba mě něco ještě napadne, ale teď v tuhle chvíli úplně nevím.
0: Tak máme na to čas až do 10. hodiny. Vy jste vlastně člen 6. generace hudebníků, která patří ke Kroměříži. Jaké břímě je takováhle hudební tradice, či jaká výhoda?
1: Já to osobně beru spíš jako výhodu. Je pravda, že samozřejmě někdo by to mohl brát jako úkovu.
0: Závazek.
1: Závazek, přesně tak. Závazek uvázaný kolem nohy, ale já jsem se pro tu cestu vybral zcela dobrovolně a naopak tato rodina, vlastně historická tradice, mi přijde jako strašně takový příjemný potvrzení, že v podstatě ta volba byla správná, rozvážná.
0: No, takhle zpětně fakt to bylo dobrovolné. A v kolika letech ta volba přišla? V kolika letech jste začal?
1: Takhle, já jsem oficiálně začal docházet na ZUŠ k paní učitelce Evě Zonové v 5 letech a myslím si, že takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
0: Počkejte, vy jste během jednoho roku dospěl k tomu, že tohle je ta správná cesta. Já jenom mám 5letého syna, tak si to snažím nějakým způsobem vizualizovat a přiznám se, že tuhle úvahu u něj úplně nevidím, že by byl jí vůbec schopen.
1: No samozřejmě bylo to ještě s takovým tím naivním pohledem na věc, ale jako to přesvědčení dětský už tam bylo.
0: A byla i ta nějaká dětská vize, co je vlastně ten největší úspěch? Je to vyprodaný velký sál nebo prodaná deska? Ať je to co nejnajnější, mě to fakt zajímá, to dětský přání.
1: Ne, tak úplně, takhle to úplně nebylo jako vyloženě nějaká síň nebo pro prodaný CDčko, to úplně ne. Ale já si myslím, že takovej ten nejvyšší ideál v podstatě té hudební cesty, kterou si představuje pro mě v podstatě největší vzor klavíristický pianista Arkady Volodos, kterého jsem měl možnost na albu vyslechnout v nějakých těch 6-7 letech. A vlastně od té doby při tom poslechu jsem si uvědomil, tak tohle je něco, co opravdu za každou cenu chci dělat. A nějakým způsobem obšťastnit co největší množství lidí, tak jak to dokázal právě ten můj oblíbený Volodos. A vlastně on je doposud tím mým největším vzorem. Je to strašně zajímavé, že v podstatě po tak dlouhou dobu se to nezměnilo.
0: Za těch 14 let vaší profesní dráhy, která bude, neříkám, že vrcholit, ale gradovat v jedné části toho 23. května, kdy budete součástí Pražského jara, k tomu to zmíněné londýnské ocenění. Musela jste dělat nějaké kompromisy? Protože umím si představit, že když je vám 10, tak může do toho klidně vstoupit jízdní kolo jako konkurence. Když je vám 14, může do toho vstoupit láska jakýmkoliv způsobem. Tak byly nějaké kompromisy?
1: Naštěstí kompromisy nebyly. Já jsem byl vždycky takovej ten typ člověka, který se vždycky jako spíš měl tendenci stranit té věku odpovídající společnosti. No, takže myslím si, že v těchto těch ohledech tam ty kompromisy nebyly. Samozřejmě jako určitě nějaký náročnější období, co se týče toho klavíru samotného, byly. To jako asi bych lhal, kdybych řekl, že jako to prostě bylo úplně po celou dobu naprosto hladký, ale že bych si vyloženě řekl nějakou chvíli, jakože končím nebo něco takového, tak to vůbec ne.
0: Ani
1: to
0: za klavír, ne. Za klavír jste nechodil?
1: Ne.
0: Nikdy.
1: No možná maličko jenom.
0: A kam jste šel?
1: No tak spíš tak jako na zahradu, jako spíš relaxovat tak trochu. Ne, a tak to dělám doteď.
0: Teď vlastně. To vypadá, jako kdybyste se rdili. Já si myslím, že to je úplně přirozené a je obdivuhodné, že opravdu jste člověkem, který 14 let drží ten stejný cíl a směr a přináší to výsledky. A myslím si, že s tím, co jste teď říkal na Radej žurnálu, tak jste vzorem pro mnohé rodiče a garantuju vám, že i já budu pouštět to, co říkáte mému synovi. Jak těžká byla ta volba mezi houslemi a klavírem? Protože pokud vím, tak i mezi vašimi rodiči je tenhle nástrojový rozpor.
1: Je to tak, je to naprostá pravda a ta volba byla velmi jednoduchá, protože k tomu klavíru jsem v podstatě inklinoval tak nějak přirozeně. Já si myslím, že to určitě bylo i zapříčiněné tím, že v podstatě v tom opravdu velmi mladým věku. Ten klavír doma zněl skoro snad od rána do večera, když ještě mamka potřebovala cvičit na svoje vlastní recitály na vysoké škole. No a samozřejmě...
0: A táta nebyl tolik doma.
1: Táta nebyl tolik doma, ten plnil spíš tu úlohu toho živitele rodiny. Hlava živitelská rodiny. Takže samozřejmě ty housle nezněly tak intenzivně a to já strašně rád říkám takovou milou příhodu. Mě mohlo být kolik 3 roky, kdy vlastně existuje taková hezká fotografie, kde stojím před vánočním stromečkem a držím v ruce veledar, malé žluté housle a teď jako tak tatínek si mě fotí jako možná budoucího virtuóza houslového. No ale... To je spíš jen tak jako pro pobavení, ale je pravda, že teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak ta hra na housle by mě nebavila. Ne. Nebyla by to ta moje cesta.
0: A tátovi to nevadí?
1: Vůbec ne. Ten je šťastný, že mám rád klavír. Že to zůstalo v té hudbě. No
0: nejen, že ho máte rád, ale získáváte nebývalé úspěchy a s tímto šarmantním mladým mužem si budeme dál povídat na Radiožurnálu. Jan Schulmeister je naším hostem.

0: Přiznám se, že když se zmíní slovo konzervatoř, tak si laik, jako jsem já, vybaví Prahu, možná Brno, možná Ostravu, ale dá se říct, že náš dnešní host Jan Schulmeister je asi nejslavnějším studentem kroměřížské konzervatoře.
1: To si nemyslím, to ne.
0: V tuhle chvíli to pravděpodobná možnost je v roce 2026, ale v čem pro vás byla důležitá ta konzervatoř a jaká je její atmosféra?
1: Naprosto úžasná. Já troufám si říct, že co se týče té, řekněme, sociální atmosféry, kterou vlastně v Kroměříži na konzervatoři jsem cítil, tak to je něco naprosto výjimečného, co v republice určitě nemá obdoby. Opravdu tam, a je to hodně, hodně založené jako na dlouhodobé tradici, jak to tam funguje, protože přeci jenom je to spíš menší konzervatoř, takže i v podstatě ty vazby na ty spolužáky a celkově na celou tu komunitu jsou silnější.
0: No to je zajímavé možná, jestli pro člověka v rámci té umělecké kariéry je důležitá i, řekl bych, ta forma komorní té výuky, že právě to, že vás je tam logicky méně, je výhoda.
1: Určitě, tak samozřejmě i řekněme v těch teoretických předmětech, čím menší počet těch studentů v dané hodině je, tak tím větší možnost v podstatě je i k nějakému tomu individuálnějšímu přístupu ze strany pedagoga. Je pravda, že ten menší počet žáků vlastně v té jedné hodině spíš se týkal těch čistě hudebně teoretických předmětů, potom státem dané jako čeština a tak podobně, tak tam vlastně si myslím, že ten počet byl jako na jakýchkoliv jiných středních školách. A myslím si, že ten systém, že to je opravdu udělaný strašně krásně takhle.
0: Já jsem tady zmiňoval těch několik desítek vyhraných domácích i mezinárodních soutěží. K tomu se vrátím ještě k té maturitní zkoušce, kterou jste skládal pochopitelně podle státních regulí. Jo. Byl nějaký problém, předmět, se kterým jste měl problém?
1: No, je, jako takhle, samozřejmě já
0: jsem... Takhle, z toho, že hledáte, tak rovnou vyvozuji, že asi ne.
1: Já jsem se musel samozřejmě jako dostatečně připravit na všechny zkoušky, protože zase já bych měl takový strašně černý svědomí, jako kdybych tam přišel a teď jako bych měl mít pocit, že to ze mě musí ten kantor stěží dolovat. A jako bylo to náročný, samozřejmě v podstatě byly to 4 zkoušky, přičemž jedna byla rozdělená na 3 podzkoušky, podpředměty, takže...
0: No ale problém nebyl tady nakonec.
1: Nakonec ne, jako nakonec no. Já tady ťukám, jako to dopadlo všechno perfektně, ale no...
0: Jaký je ten důvod k tomu následně se vydat na vysokou školu? Když člověk už dosáhne takové virtuozity, zmínil jsem ta ocenění, zmínil jsem to uznání, ale k čemu je vlastně pak následně dobrá ta vysoká škola?
1: Ono u té vysoké školy hodně záleží na tom pedagogovi, vlastně ke kterému jdete. Takhle, to záleží i samozřejmě na konzervatoři, ale aby ta vysoká škola jako taková měla smysl, aby toho interpreta rozvíjela vlastně těmi cestami, kterými je to žádoucí, tak opravdu klíčové je mít naprosto inspirativního pedagoga, který je vlastně těm svým studentům oddaný nějakým způsobem. A já zaplať pán Bůh můžu jenom se radovat, že v mém případě to vlastně u paní profesorky Vlasákové a pana profesora Jaraského naprosto, naprosto je.
0: Co vy vlastně potřebujete od těch pedagogů? Je to dialog? Nebo je to ukázání té nové cesty? Já mám pocit, že díky té konzervatoři řemeslně jste na globálním vrcholu.
1: Není to úplně hledání nové cesty, je to spíš naopak utvrzování se v té cestě, kterou se ubírám, a spíš obohacování nějakých úhlů pohledu na věc, na problematiku interpretace, rozvíjení i nějakých, řekněme, vnitřních schopností, vlastností toho studenta. A jak říkám, vlastně v mém případě u mých profesorů, je to to nejvíc, co si myslím, že asi si můžu přát.
0: A jste jen skvělou vizitkou Janáčkovy akademie muzických umění, přesto díky těm mezinárodním úspěchům nepřišla lana z těch zahraničních univerzit, z těch destinací, které možná v tom globálním kontextu zní atraktivněji než JAMU?
1: Spíš tohleto se týkalo vlastně úspěchu v roce 2023.
0: Klibernova soutěž. Ano,
1: tam je pravda, že v tu dobu ty nabídky, a spíš ještě, když jsem byl přímo v té Americe na té soutěži, jako přicházely, ale pro mě to bylo za prvý strašně daleko a za druhý vlastně je to jenom o tom názvu té školy, protože vlastně tady paní profesorky Vlasákové Jaraského mám v podstatě přístup k těm naprosto nejlepším informačním zdrojům. A rozhodně si nemyslím, že někde prostě na Curtisu nebo na Giliardu bych dostal něco víc.
2: Vinohradská 12.
3: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
3: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
3: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
3: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál je 9:30. Vysíláme zprávy. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace CERMAT. Na preferovanou školu se dostalo téměř 88,5 tisíce přijatých uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva je například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem a nebo na Sněžce, informují o tom meteorologové. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby je na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. Do hor je třeba mít zimní vybavení. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Žádná z obou zemí nechce, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump dnes návštěvu ukončil a odletěl z Pekingu. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se tam zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Znečištění do řeky uniklo mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči nečistoty dál zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů neuhynuly ryby ani ptáci.
2: Sport.
5: Čeští hokejisté se chystají na večerní vstup do mistrovství světa. Ve Švýcarsku je na úvod šampionátu čeká od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Dánsko. Italský cyklista David Bellerini vyhrál sprinterský závěr rovinaté 6. etapy Gira d'Italia, který opět ovlivnil pád. Nejlepší z českých jezdců byl na 72. místě Jan Hirt. Dnes peloton čeká první náročná horská etapa. Trasa je dlouhá 244 kilometry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 v Ostravě i u Větrného Jeníkova. Na D1 na příjezdu do Ostravy z Brna za sjezdem na Porubu vzniká kolona. Kamiony z 350. kilometru, osobní auta z 353. jede se pak pomalu přes omezení za sjezdem na Rudnou, ještě asi 10 až 15 minut. Navíc v Ostravě i na Rudné směrem z Opavy na Havířov dnes pracují u Avionu v pravém pruhu, proto i tam vzniká kolona od nájezdu z D1 ještě asi na 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou počítejte s kolonou z kilometru 106,5 do omezení na 105. zdržení 10 až 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 dejte pozor, za Ořechem na kilometru 18,5 se srazilo osobní auto se srnkou. Vozidlo stojí v odstavném, ale velmi blízko pravému pruhu a některé kamiony vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti a v Čechách ale budou přeháňky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
0: Zmiňoval jsem ten repertoár a musím se zeptat i s ohledem na tu oceněnou desku, podle čeho vy si ho vybíráte a zároveň jak pevný v tom rozhodnutí můžete být ve chvíli, kdy je vám 19 let?
1: No,
0: protože k tomu věku patří i pochyby možná.
1: No určitě, určitě. To je bez pochyby pravda. No, co se týče toho alba, které vlastně teď bylo oceněno, ten debut u Suprafonu.
0: Pro představu, to je vlastně ten debut u Suprafonu, to je vaše šestá,
1: pátá nebo šestá.
0: No, no, no. Jenom znova říkám, 19
1: to bych
0: let,
1: měl vědět.
0: Pátá nebo šestá deska, ale debut u Suprafonu.
1: Ale debut u Suprafonu. No vlastně spíš soulový debut, protože ještě předtím u Suprafonu vyšlo
0: s Danielem.
1: S Danem Matejčou, s houslistou, ale ten soulový debut, to je tohleto album. No, ta koncepce vlastně přicházela docela dlouhou dobu, co se týče té první skladby vlastně obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, tak to je moje naprosto srdcová skladba, kterou v podstatě znám velmi, velmi dlouho, jak samozřejmě i v té orchestraci symfonické úpravy Maurice Ravela, tak i v tom klavírním originálu. A je rozhodně, plánoval jsem delší dobu, že si ji do svého repertoáru zařadím. A myslím,
0: čím vás zaujalo? V čem to je ta atraktivita? Co vy tam vidíte?
1: Co tam vidím? Mě neskutečně přitahuje ta originalita vlastně, jak samozřejmě té klavírní faktury, která sice nevybočuje z nějakých, řekněme, standardů té doby, kdy byla zkomponována, ale on ten Musorgský má velice specifický typ v podstatě strukturování toho hudebního materiálu, že to vyzní neskutečně originálně. V podstatě neznám asi jiného skladatele, který by v klavírní tvorbě zněl tak originálně jako on. No a
0: ale vidíte i třeba nějaký konkrétní obraz, že si to vizualizujete, že máte spojené s něčím, s tím věmem? Snažím se na vás napojit na to virtuze jako ten posluchač, proto se ptám.
1: Oni takhle Částečně vlastně ty obrazy přímo existují, protože to dílo vzniklo na počest vlastně celoživotního díla jeho blízkého přítele Hartmana. A do dnešní doby se několik z těch obrazů, ne všechny, ale několik zachovalo.
0: Takže to má ten vizuální podtext.
1: Má, ale je pravda, že třeba z vlastního úhlu pohledu si troufám říct, že ta vizualizace těch skutečných obrazů Hartmanových mi dost často přijde velmi odlišná od toho, co si představuju, když slyším nebo když hraju to Musorgského dílo. Že tady je vidět ta obrovská abstrakce, vlastně jak se ta hudba dá vnímat nesčetně velkým množstvím způsobů, protože opravdu, když si vybavím vlastně část předposlední, Baba Jaga, Domek na kuří nožce, no tak ten Hartmanův obraz, to jsou prostě takový kukačky roztomilý, který bych si pověsil někde v dětském pokojíčku na stěnu. Ale v té Musorského úpravě to je opravdu temné, démonické dílo té pravé ruské Baby Jagy, která jí děti.
0: Z toho, co popisujete, tak mě napadá jedna věc. Jak moc velkou vy jako interpret máte tu svobodu? Jak moc je to vlastně kreativní? Protože opět, jak by se mohl domnívat, že vidíte notový záznam a podle toho, promiňte, jedete.
1: Ano, je to možné, že se to tak dá pokládat. Ale co se týče té svobody,

0: tady, když ta svoboda tam je, ta interpretační, tak každý ten koncert, když vyrazím na tu interpretaci těch obrazů třeba, tak každý váš koncert bude jiný? Dle nálady, jestli to skutečně odráží i ten
1: takhle, nálada samozřejmě i to vnitřní rozpoložení toho daného okamžiku hraje velkou roli. Každý interpret to má rozdílné. Třeba když si vezmeme z minulosti, z historie obrovského pianistu Vladimíra Horovice, tak u něj opravdu každý ten jednotlivý koncert, to jednotlivé vystoupení bylo naprosto jedinečné, originální.
0: A jak je to u vás?
1: U mě si troufám říct, že je to spíš vyrovnanější. Samozřejmě, když přijde nějaká chvilková inspirace, tak se někdy nechám víc unést, ale vždycky to musí splňovat nějaké ty podmínky té stylovosti. Jo.
0: Říká Jaroš Holmeister, který je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Lipníkem. Pozor, dejte cestou po dálnici D1 z Ostravy na Brno, kousek za Lipníkem na kilometru 291. Havarovala dvě auta, blokují levý pruh, je to v hustém dešti, zasnížené viditelnosti. Zatím neoznačené už vzniká kolona D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem, kilometr 291. Další zelená vlna ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mluvili jsme o obrazech a s Janem Schulmeisterem ještě rozebereme solový debut, který vyšel u Suprafonu. Jak se tam dostal ten Scriabin?
1: Tak vlastně co se týče Scriabina, tak z celého toho alba je to skladba, se kterou jsem byl obeznámen vlastně nejpozději. Kolik mi mohlo být, nějakých 14 let. A velmi jednoduše mě to naprosto uhranulo, když jsem ji poprvé slyšel. A hrozně mě překvapilo, že vlastně není nějakou stabilnější

0: větší součástí toho celkového klavírního repertoáru, že to je spíš rarita,
1: no
0: že ani moc jako nahrávek neexistuje, že nevyskytuje se to na programech. A myslím si, že to bylo takové asi hlavní rozhodnutí, proč jsem si usmyslel, že bych to zařadil na album, aby pokud možno co nejširší veřejnost byla obeznámena s tou krásou, kterou poskytují tyto preludia.
1: Dá se říct, že to je i třeba možnost se lehce nadechnout pro toho posluchače, protože tak to na mě jako působilo, že si člověk jako, že přepne minimálně.
0: Určitě. Tak
1: takový,
0: samozřejmě,
1: kdybych to přirovnal třeba k večeři, tak je to ten osvěžující sorbet.
0: Přesně tak.
1: Aby člověk nekonzumoval jenom, ano. Promiňte, že srovnávám vážnou hudbu s jídlem, ale nějak mě to napadlo.
0: Jo, ne, to máte naprostou pravdu. Je pravda, že jiným způsobem posluchač poslouchá skladbu, kterou dobře zná, která se opravdu vyskytuje na nahrávkách, tak na koncertech často. A myslím, že ten Skrabin opravdu působí jako takové nadechnutí, jak, přesně jak jste to pojmenoval, od toho známého, dobře známého, často hraného. A
1: funguje to.
0: Funguje.
1: Takhle jsem to chtěl jenom vysvětlit. Jak blízko máte k vlastní tvorbě? Jak, co člověk potřebuje pro to, aby od interpreta přešel ke skladateli? Je to sebevědomí, zkušenost, nebo je to úplně odlišná disciplína?
0: Myslíte vlastní tvorbu?
1: Vlastní tvorbu, kompoziční.
0: Tak to bylo spíš takový jednotlivý období, v podstatě trvající, řekněme, od 11 do 13 let.
1: Že vy jste mezi 11 a 13 skládal, ale pak jste to zavřel, tu kariéru.
0: Pak jsem to uzavřel. Já jsem to hlavně...
1: Já musím u některých věcí se zastavit, protože mě to přijde neuvěřitelné. Dobře, tak se to uzavře.
0: Ne, já jsem to ani nebral jako nějakou oficiální nebo profesní cestu. To bylo spíš opravdu taková volnočasová aktivita, prostě takový koníček. Jsem si říkal, když už mě nebaví sport a tyhle ty kratochvíle, tak jsem to nechal v tom hudebním prostředí.
1: Ještě existují mobilní telefony, jsem vám chtěl jenom říct. Ale,
0: a jo, tak
1: ale
0: to
1: je možná později vám připomínat.
0: No, ale já jsem za to období neskutečně rád, protože opravdu na té vlastní kompozici jsem se neskutečně naučil a to teď si vybavuju. To je taky mnoho let nazpět, jsem četl knihu od Alfreda Brendla, Abeceda klavíristy, a to je strašně trefný. On tam popisuje v jedné kapitole, kdo si z interpretu, z klavíristu, nikdy nevyzkouší komponovat, nikdy nepochopí, jak složitou práci vlastně ti skladatelé mají, jak opravdu mimořádně geniální musí být, aby dosáhli toho, čeho dosáhli vlastně ty skladatelé, které dennodenně hrajeme, ty řekněme skoro až bohové. Takže určitě si myslím, že to zvýší i nějakou odevzdanost a pokoru před těmi skladatelskými osobnostmi.
1: A dá se říct, že třeba se k té skladbě, ještě k té kompozici vrátíte někdy do budoucna?
0: Určitě, jako já to nevyvracím, spíš ono by asi teď bylo víc žádoucí se některý z těch skladeb naučit, protože to, že jsem to složil, ještě neznamená, že jsem se je naučil. Přece jenom...
1: Že jste si to napsal příliš náročné.
0: Já jsem si to napsal příliš náročné a hlavně já jsem to vůbec ani nekomponoval u klavíru, což jako, je takový zvláštní. Já jsem využíval notačního programu. Ale zase na druhou stranu si myslím, že taky jsem tím trénoval nějakou tu představivost bez potřeby jako té klaviatury před sebou.
1: No, uchovejte to rozhodně. Myslím si, že ta skladba může mít obrovskou cenu. Posloucháte rozhovor s 19-letým Janem Šlumajstrem, který je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Schulmeister je dnes hostem radiožurnálu. 23. května v Anežském klášteře budete mít svůj koncert v rámci Pražského jara. Co pro vás znamená být součástí tohoto klasického světového svátku hudby?
1: Pro mě je to obrovská čest a radost, že si tady můžu vystoupit, protože opravdu Pražské jaro má neskutečnou a bohatou historii a to renomé je opravdu naprosto světové, takže za mě to je obrovská spokojenost.
0: S čím tam jdete? Koho jste vybral z těch gigantů?
1: Koho jsem vybral? Ono to bude vlastně dopolední matiné, takže program na necelou hodinu a posluchači budou moci vyslechnout na úvod Fantazii D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta, velice krásnou, půvabnou, od něj oblíbenou klavírní skladbu. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3 Mirce de Fantasie, což je vlastně cyklus 5 charakteristických kusů, vlastně reprezentující jeho ranou tvorbu. A následovat bude od Leoše Janáčka sonáta Esmol z ulice a program bude završen klavírní transkripcí od Ferruccia Busoniho Bachovy Čakony.
0: Co myslíte, že chybí vážné hudby k tomu, aby se dostala k větší skupině lidí vaší generace?
1: Já si myslím, že kolem té vážné hudby stále můžou někteří vnímat určitý stereotyp prostě té vážnosti už z toho názvu.
0: Takže škrtnout ten přídavné jméno vážného.
1: No ne. Je to takhle, je to určitě jedna z možností, i když zase, ale na druhou stranu si myslím, že se to prostředí té klasické hudby snaží přibližovat opravdu pokud možno co nejširšímu publiku, když to zase obrátím například na to předávání těch cen BBC, tak i tam ten ceremoniál byl velmi vlastně uvolněný i na to, že se jednalo o britské prostředí, tak člověk by čekal spíš tu největší, nejvyšší vážnost, ale vůbec to tak nebylo. Takže opravdu i z těchhle z těch míst se taková ta uvolněnost vlastně rozšiřuje. Těžko říct, jak ještě přiblížit vlastně tomu širokému publiku.
0: Kdyby za vámi přišli dva vaši vrstevníci, 20 letí, a chtěli tu jednoduchou, rychlou odpověď, proč mají za vámi vyrazit do toho Anežského kláštera. Co by byla ta srozumitelná odpověď? Co já mám objevit v té vážné době? Proč mám vůbec v době výkřiků a rychlosti věnovat pozornost?
1: Pro mě osobně vážná hudba je něco, co naprosto obohacuje duši, otvírá opravdu naprosto upřímně srdce. Celkově však ono i z historického hlediska i v době Bacha a potom i Mozarta, Beethovena, vždycky byli velmi oblíbení skladatelé i řekněme nějaké lehčí hudby, přístupnější.
0: Ale tihle přežili.
1: Ale ti nepřežili. A ti velikánové, ti jsou tady stále.
0: A chcete-li objevit to tajemství, proč jsou tady stále? Přijďte za Janem. Jane, děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu a moc bych si přál, abychom se viděli co nejdřív znovu, protože, jak říkám, je to jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů, co Česko má. Jan Schulmeister byl naším hostem. Krásný zbytek dopoledne.
1: Moc vám děkuji, vám taky.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Pentagon bez vědomí kongresu zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Brankář Jakub Dobeš vychytal v play-off hokejové NHL další výhru. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k postupu. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem nad Bečvou. A bude zataženo s přeháňkami, odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít víc regulovat. Týkalo by se to platform, jako je Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk a nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos, říká vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
4: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
2: Resort zároveň připravuje i další návrhy regulace. Prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva plánované přesuny amerických jednotek do Polska a do Německa. Republikáni ani demokraté v kongresu o rozhodnutí předem nevěděli.
5: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté. Podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Škodu za 100 milionů korun způsobil noční požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se nikomu nic nestalo.
6: My jsme na místo vyslali síly a prostředky. Požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun. Uchráněné hodnoty hasením zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
7: Sport. Hokejistům Anaheimu skončila sezóna. Z bojů o Stanley Cup vypadli ve druhém kole play-off po porážce 1-5 z Vegas, kterou podpořil jednou asistencí Tomáš Hertl. Na rozdíl od brankáře Dax Lukáše Dostála vychytal výhru Jakub Dobeš a Montreal díky tomu vede 3-2 na zápasy nad Buffalem.
8: Dobeš předvedl 33 úspěšných zákroků, všechny góly inkasoval v úvodních 11 minutách, ale po obratu se mohl se spoluhráči radovat z triumfu 6-3 na ledě Buffalo. To golman Anaheimu Lukáš dostal od Golden Knights 5 branek z 21 střel a u jedné si připsal asistenci při triumfu 5-1 Tomáš Hertl. Ten se teď z Vegas po vítězství 4-2 na utkání může těšit na finále západní konference playoff NHL, ve kterém už čeká Colorado s Martinem Nečasem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Lipníkem a kolony v Ostravě. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Lipníkem pozor za sjezdem na dolní újezd na kilometru 292 se v dešti za snížené viditelnosti brzdí před kolonou, je to na 10 minut k nehodě na 291. v levém pruhu. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se tvoří kolony za sjezdem na Porubu, kamiony z 350. osobní auta v levém pruhu z 353. a je to asi na 10 až 15 minut následným zúžením. V Ostravě taky na Rudné z Opavy na Havířov dnes opravují vozovku u Avionu kolona od nájezdu z D1 na 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou popojíždí kolona ze 107. do zúžení na 105. kilometru 10 až 15 minut. Na silnici 38 z Poděbrad na Kolín teď vážnější nehoda za Pňovem. Kolony se tvoří obousměrně, zatím zdržení 10 minut a protahuje se to. A na 37 z Plzně na Žatec dejte pozor, za Blšany u odbočky na Letov uklízejí po nehodě, tvoří se tam kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku občas déšť, odpoledne protrhávání oblačnosti, v Čechách ale budou přehánky. Teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Zdravím vás, je pátek 15. května a je to trochu nezvyk. Po dvou prodloužených víkendech Česko v pátek pracuje. Tak ještě pár hodin na víkend začne i vám. Začali páteční dopolední Radiožurnál. My už od večera víme, že se ukradená lebka svaté Zdislavy možná už brzy vrátí zpátky do baziliky v Jablonném podještědí. Policie včera v podvečer zadržela muže, který je z krádeže vzácné relikvie podezřelý. A my se za chvíli do Jablonného podíváme živě. Na místě máme reportérku. Vítejte a dobrý den.
3: Dopolední Radiožurnál.
10: A Jiří Chum.

0: 10.10, tady je dopolední radiožurnál. Policie včera v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ukradl vzácnou relikvii z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Jak místní zprávu o dopadení možného pachatele přijali, to už v Jablonem zjišťovala naše redaktorka Jana Pavlíčková. Jano, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Tak já jsem zrovna před bazilikou svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Ta zpráva o zadržení pachatele se v Jablonem samozřejmě rozšířila už během včerejšího večera, včerejší noci. Lidé jsou samozřejmě velmi rádi. Jedna paní mi tu říkala, že to je pro ně vlastně ta nejkrásnější zpráva, kterou vůbec mohla slyšet, protože svatá Zdislava je opravdu s Jabloním velice úzce spojená. Řada místních, i když nejsou věřící, taky skutečně bere jako symbol města. Nakonec je to i patronka Libereckého kraje, celé litoměřické diecéze. No, že někdo ukradl její lebku, je tedy pro místní opravdu nepochopitelné. No a lidé také velmi oceňují práci policie, že si vlastně tak rychle podařilo dopadnout toho podezřelého z krádeže. Doufají, že lebka je v pořádku, že se relikvie snad brzy do baziliky vrátí.
0: No a známe nějaké bližší informace ohledně toho dopadení a hlavně toho, kde teď lebka svaté Zdislavy je?
1: Také zatím podrobnější informace policie nezdělala, nicméně v jednu hodinu bude tisková konference v České Lípě, protože právě českolipští kriminalisté se na tom případu podíleli nebo ho řešili. Jisté je tedy to, že tomu zadrženému muži je 35 let, policie ho dopadla ve Středočeském kraji, kde ale konkrétně to neřekla. Stejně tak nevíme, kde ta lebka se v době dopadení nacházela. Mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková mi jenom řekla, že ten případ je opravdu velmi složitý a že kriminalistům se podařilo získat informace o tom, kde ta lebka je, jakoby těsně předtím, než stačil podezřelý s lebkou dokončit svůj plán. Ovšem, co to bylo za plán? To policie nezdělila, tak doufám, že z té tiskové konference to bude jasné.
0: Budeme u toho. Bazilika, kde došlo k té krádeži, už je pro věřící nebo i širokou veřejnost otevřená, nebo je tam stále nějaké omezení?
1: Ne, už je. Už včera vlastně byla večerní mše svatá, bazilika je i dnes otevřená, dokonce ta schránka, ze které lebka byla ukradená, tak je stále na tom místě v bočním oltáři. I s tím rozbitým sklem, vlastně jako připomínka té podivné krádeže, jenom místo lebky je tedy uvnitř schránky kytička konvalinek. No a farnost už se chystá také na půjď ke svaté Zdislavě, která je tradičně konci května, letos tedy v sobotu 30. května.
0: Říká z Jabloného v Podještědí redaktorka Jana Pavlíčková. Jano, děkujeme. Naschledanou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Pátek 15. května, 3 minuty nás dělí od 10:45 a v dopoledním radiožurnálu vám hrajeme Coldplay.

Nejen Praha, ale i další turisticky oblíbená města v Česku naráží na problémy s poskytovateli krátkodobých pronájmů, hlavně přes Airbnb a podobné portály. Vláda proto znovu otevřela debatu o zavedení regulací. Jak by takové regulace mohly v Česku vypadat, řekneme ještě do půl jedenácté.

0: Tady Radiožurnál je 10.19, každodenní obměna obyvatel a s ní spojený hluk anebo vandalismus. I takové jsou často zmiňované problémy krátkodobého ubytování, které nabízí platformy jako Airbnb, Booking a další. V Česku je už kromě Prahy řeší taky menší, za to turisticky oblíbená města. Znovu se tak otevřela debata o možném zavedení určitých regulací a jejich podobě. Dominik Hron, Dominiku, vítám tě.
1: Pěkný den. Tak kromě hluku a nepořádku zaznívá často i argument, že krátkodobé pronájmy vyhání z měst původní obyvatele a dochází k takzvanému overturismu. Narychlo upravené byty navíc často nesplňují pravidla požární ochrany. Nejvíc to pociťuje asi městská část hlavního města Praha 1, kde nabízí portály jako Airbnb řadu bytů, přesný počet ale nikdo nezná. A to je podle zastupitele Giancarla Lambertiho z TOP 09 špatně.
2: My dneska můžeme aplikovat určité paragrafy práva, například co se týká kontroly kolaudace staveb nebo povinnosti být přihlášen k poplatkům, nahlásit správně provozovnu, tak tam můžeme konat. Problém je v tom, že my, abychom dneska konali, potřebujeme primárně nějaký podnět.
1: Jde asi o 100 podnětů ročně, musí je ale podat třeba sousedé ubytovatelů. Změnit by to mohl centrální registr e-turista, právě ten by obsahoval informace o provozovatelích a jejich počtu. Zprovoznění registru podporuje například skupina opozičních poslanců z klubů STAN, KDU, ČSL a TOP 09. Ta představila v únoru dva své návrhy, říká za STAN poslanec Karel Dvořák.
3: Ty dva návrhy, které jsme dali ve skupině poslanců napříč opozicí, spočívá právě možnosti obcí regulovat to, zda na jejich území jsou ty krátkodobé služby používány. A ten e-turista je nástroj pro to, aby tato povinnost mohla být vymáhána a kontrolována.
1: Návrhy ale na jednání sněmovny nebyly zařazeny.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj přesto e-turistu vyvíjí. Jak je v tom daleko?
1: Podle vládního zmocněnce pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislava Dvořáka je registr připravený, jen se zatím nepoužívá.
4: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
1: V platnost má vstoupit letos. Ministerstvo pro místní rozvoj se možnými regulacemi zabývá, vládě chce do června předložit několik svých návrhů, ty by pak měly jít do připomínkového řízení.
0: Co na to říkají samotné platformy?
1: Manažerka veřejné politiky pro střední a východní Evropu ve společnosti Airbnb Goša Kacprik nám poskytla písemné vyjádření. Podle něj platforma vítá cílenou a přiměřenou regulaci. Já dodám, že regulace zavádí řada dalších zemí, třeba Španělsko nebo Německo.
0: Dopolední Radiožurnál, pro tuto chvíli i Dominik Hron. Dominiku, díky.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut do 10:30 a my už pro vás vedle v Newsroomu chystáme další zpravodajský servis, taky ten dopravní, to je zase o kousek vedle, máte-li nějaké informace pro ostatní řidiče, o kterých jste ještě neslyšeli, jsou třeba čerstvé, anebo chcete aktualizovat, volejte 800 553 553. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Jana Gulda a zprávy.
2: Skoro desetina studentů letos se neuspěla u státních maturit, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos psalo poprvé 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo asi 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ryazaň v Rusku, potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor tamní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i dva vícepodlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Zraněných je nejméně 12. Ryazaň leží asi 200 kilometrů jeho východně od Moskvy. Tamní rafinerie byla terčem útoků ze strany Ukrajiny už několikrát. Obyvatelé Vrančic na Příbramsku dnes budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v blízkosti obce. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená od 12 do 21 hodin. A archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. Vážil zřejmě třikrát víc než Tyrannosaurus Rex. O objevu pozůstatků informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil asi před 100 až 120 miliony let. Dlouhý byl asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. Sport. Český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé Bundesligy o tom informoval na klubovém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení u Jeníkova a taky v Ostravě. Na D1 z Brna do Prahy za Jihlavou čekejte kolonu ze 107. kilometru, je to až na 20 minut k opravám vozovky na 105. v levém pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno za Lipníkem opatrně, za sjezdem na dolní újezd se v dešti na vodě a za snížené viditelnosti brzdí před kolonou na kilometru 292. Pak se jede pomalu 5 až 10 minut na 291. Tam vyšetřují v levém pruhu srážku dvou osobních aut. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna čekejte za sjezdem na Porubu kolonu kamionů v pravém pruhu z kilometru 353. Osobní auta se řadí do fronty až před samotným zúžením za sjezdem na Rudnou a zdrží se už jen kolem 5 minut. V Ostravě na Rudné je dnes omezení směrem na Havířov. U Avionu opravují vozovku v pravém pruhu, kolona popojíždí od nájezdu z D1 zhruba 10 minut. Na silnici 38 z Poděbrad na Kolín zapňovem havarovala dvě osobní auta, jezdí se kivadlově, kolony obousměrně zhruba 10 až 15 minut. A na 52 na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně ještě před odbočkou na Valtice je omezení, kolona až na čtvrt hodiny je od hranic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme dopoledne ještě většinou zataženo, v jeho východní polovině území s občasným deštěm postupně začne déšť ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Přehánky a ojediněle taky bouřky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty dnes 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Jak se staví města a obce k návrhu takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv a co pro ně bude znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Tomáš Pancíř se v dnešních 20 minutách Radiožurnálu zeptá výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky Radky Vladykové. Poslouchejte po zprávách. 17 hodin.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

No a radarová síť na Chrudimsku výrazně zhoustne. O měření tam požádalo 9 obcí, kde řeší problémy s rychlou jízdou. A kvůli stejnému problému se ostatně podíváme i do Zlínského kraje. Do 3/4.

0: Ať už východní Čechy v dopoledním radiožurnálu, radary na hlavní trasy i na vesnické silnice. Hned několik obcí na Chrudimsku požádalo o měření rychlosti. Některé mají problémy s porušováním pravidel v blízkosti škol, jiným zase vadí soupravy naložené kamenem z nedalekých lomů. Prostředníkem bude Chrudim, ta už taky vypsala zakázku na pořízení radaru. Kde budou rychlost měřit, zjišťoval reportér Josef Kopecký. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Radary chce 9 obcí v okolí Chrudimi. Na seznamu jsou 3 místa na vytížené trase číslo 17, Bylany, Kočí a Čankovice, které si stěžují na velmi hustý provoz. Dále pak Nová Ves na 37C, to je výpadovka na Vysočinu, a kontrolní měření tam potvrdilo časté porušování povolené rychlosti. Z vedlejších tras pak Rabštinská Lhota, tam je problém v tom, že silnice vede přímo kolem školy a děti musí na autobus přes ni. Velmi podobně jsou na tom Tuněchody. A třeba v Lukavici zase mají potíže s těžkými soupravami, které jezdí do blízkého lomu. Radary pořídí Chrudim a ta bude také řešit pokuty. Město si chce měřidla pronajmout, aby snížilo vstupní náklady, které radnice odhaduje na 25 milionů korun. První měřené úseky plánuje spustit letos. Celý systém by měl být v provozu do 3 let.
0: Chrudim, reportér Josef Kopecký, děkujeme. Problémy s rychlou jízdou mají taky některé obce ve Zlínském kraji a mezi ně patří třeba Pitín u Uherského Brodu. Tam je zase reportér Michal Sladký.
2: Hezké dopoledne. Tady v Pitíně volali po nějakém řešení obyvatelé obce, kteří si dlouhodobě stěžovali na nedodržování povolené rychlosti ze strany projíždějících vozidel. Zapravdu jim dalo nedávné týdenní měření zkušebním radarem, kdy z více než 18 000 řidičů předepsanou rychlost nedodržela hned třetina z nich. Radary se ale nakonec instalovat nebudou. Podle nezávislého starosty Pitína Michala Vrby obec od úsekového měření ustoupila kvůli možným finančním nákladům. Radary by totiž spravoval Uherský Brod, co by obec s rozšířenou působností, a Pitín by na jejich provoz kvůli nízkému počtu přestupků musel doplácet. Do konce května tak alespoň u kulturního domu a před mateřskou školou, tedy v úseku, kde se pohybuje nejvíc lidí, umístí 2 ukazatele rychlosti, které by řidiče měli přimět zpomalit.
0: Říká Michal Sladký. U Uherského Brodu. Pitín. To je místo, ze kterého jsme vysílali v dopoledním radiožurnálu. Teď pokračujeme 2 minuty před 10:45. Páteční dopolední radiožurnál. Michal Hruza.
3: Budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Trochu času

vyprávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: No a sport nás čeká do 11. hodiny. Jeden přizpůsobuje hokejovou kariéru rodině, další pro změnu doslova zírá na jednu z hvězd světového hokeje, když ji vidí u obyčejného obalování hokejky. Mladí i zkušenost nabízí národní tým na letošním mistrovství světa a my se za reprezentanty vydáme ještě v dalších minutách do švýcarského Friburgu. Zůstaňte u nás.

0: Pro spoustu domácností bude tento víkend sportovní, konkrétně hokejový. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa první zápas turnaje, večer nastoupí proti Dánsku. Český tým je oproti minulým letům dost obměněný, i když stálice zůstávají. Útočník Roman Červenka bude hrát na svém 13. světovém šampionátu. Mezi obránci má nejvíc startů Michal Kempný.
1: Já se na to těším. Pro mě nároďák vždycky byl, bude, nebo vždycky byl, je, nevím, co bude, těžko říct, ale vždycky jsem se hrozně moc těšil na tu šatnu, na tu atmosféru v té šatně, na kluky.
2: Michalovi Kempnému je 35 let, má Stanley Cup, titul mistra světa a také děti. I proto musí přemýšlet už trochu jinak. Kvůli rodině se vrací ze Švédska do Tipsport Extraligy. Po letošních olympijských hrách, konci klubové sezony a stěhování ze severu Evropy je tu další milník.
1: Nebudu lhát, je to náročný, že ono to přenastavit vlastně tu hlavu vždycky na to, co prostě je před tebou. Teďka tady máme před sebou mistrovství světa a příprava byla dlouhá a konečně ten start je tady už je na obzoru a všichni se na to těšíme.
2: Říká obránce Michal Kempný, který už má kromě hokeje jiné starosti než nastupující mládí z úspěšných medailových let české dvacítky. Roli Benjamínka má letos třeba útočník Matyáš Melovský.
3: Jo, tak hrozně se těším, vlastně popravdě jsem ani nečekal, že takhle daleko se dostanu, takže určitě je to asi krok dopředu pro mě a těším se na to hrozně moc, asi budu trošku nervózní první zápasy, ale to k tomu patří a těším se na to. Musím teda říct, že jaká je atmosféra v kabině, úplně nevím, protože já je Jarda Chmelař, jsme nejmladší útočníci a jsme s golmanama v jiné šatně.
2: Místo jedné velké šatny mají Češi ve Friburgu dvě malé, ale s tím Melovský rád dokáže žít. Stejně jako s novou zkušeností při cestě na rozhovory, kde se nejde vyhnout kanadské šatně a jednomu hráči s šedinami ve vlasech.
3: Teď jsem třeba viděl, že ho Sidney Crosby tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, jsem byl malej. A nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejném turnaji, jenom si proti němu zahraju. To je to hustý a těším se moc.
2: Kanaďana Crosbyho bude moci Matyáš Melovský potkat až v posledním zápase v základní skupině. K tomu vede dlouhá cesta, třeba i přes dnešní úvodní utkání proti Dánsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Celý zápas budeme vysílat v přímém přenosu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Irák má nového premiéra, slíbil odzbrojit milice. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. Na dálnici D1 u Větrného Jeníkova směrem do Prahy popojíždí kolona před omezením a počasí bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek, to otevírají školy, které mají po prvním kole volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Nový premiér Iráku slibuje odzbrojení četných nevládních milic. 40-letého Alího Zajdího zvolil parlament předsedou zatím neúplného kabinetu. V čele irácké vlády stanul jako kompromisní kandidát vládního bloku šíjických stran. Irák křehce balancuje mezi vztahy se Spojenými státy a Íránem.
4: Prosadíme reformu bezpečnostního aparátu tak, že monopol na držení zbraní bude mít výlučně stát. Posílíme schopnosti a kvalitu bezpečnostních sborů.
5: Řekl v parlamentu před hlasováním o důvěře kandidát na iráckého premiéra Alí Zajdí. Řada iráckých šiitských milic je sponzorovaná Íránem a na iráckém území útočí na západní cíle. Irácký parlament se původně už v lednu shodl na staronovém premiérovi Núrím Malikím. Washington ho ale považoval za příliš proíránského. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iráku v případě zvolení Malikího premiérem ukončením podpory této arabské zemi. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holeš z Hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů, a to kvůli změně počasí a taky ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů lesů a trávy. Na náměstí Republiky v Plzni se dnes koná Den linky 155. Lidi tam můžou vidět práci zdravotnických záchranářů nebo operátorů tísňové linky. Před budovou radnice je také reportérka Julie Suchá.
6: Návštěvníci si můžou zkusit přímo v hale radnice postup při poskytování první pomoci na figurínách, jak na těch klasických, tak i ve virtuální realitě, která simuluje krizovou situaci. Dispečeři tu vysvětlují, jak fungují telefonáty na linku 155, na jaké informace se lidi ptají, a taky ukazují jejich systém na počítačích, kam záchranářům všechny ty informace zapisují. Před budovou radnice stojí dva sanitní vozy, ty si můžou lidé prohlédnout i vevnitř, kde je veškeré vybavení. K vidění je tu i historický sanitní vůz, který zapůjčilo muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.
7: Sport. Ve Švýcarsku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
8: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především do mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
7: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku. V Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer domácí Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou popojíždí kolona ze 107. do Zúžení na 105. kilometru, je to až na 20 minut. Na D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem dejte pozor za sjezdem na Dolní Újezd. Vzniká tam fronta z kilometru 292 na 291. Tam ještě uklízejí po srážce dvou aut v levém pruhu, zdržení kolem 5 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Barrandov od exitu 16, sune se až 20 minut ke sjezdu na Ořech na 19. kilometru, tam blokují levý pruh dvě nabouraná auta. A protože se u nehody přihlíží i v protisměru, tak i na okruhu směrem na D1 je fronta od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu zhruba na 10 minut. Na silnici 38 z Kolína na Poděbrady za Novou Vsí vzniká kolona na 10 až 15 minut obousměrně, před Pňovem se po havárii dvou osobních aut jezdí kyvadlově. A na silnici 52 vázne provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně. Kolona do kruhového objezdu u Bily se vleče už z Rakouska z obchvatu Drazenhofen. Odtamtud je to až na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Slovo má Jan Pokorný, zjišťuje, co se děje se světem.
10: Dobré dopoledne, celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu roku 2023. To je aktuální zpráva na úvod dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, který působí na Univerzitě Karlově a zabývá se otázkami bezpečnosti a mezinárodními vztahy. Dobrý den.
11: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
12: Události končícího týdne v kontextu.
10: Začněme tím, že vlastně před chvílí skončila návštěva amerického prezidenta, který se setkal, jak se říká, se svým čínským protějškem. Oba lídři se shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách. Končí tak americká ochrana Tchaj-wanu?
11: Nekončí, ne, takhle bych to určitě nebral. Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání.
10: On to Donald Trump podobně říkal, když mluvil o Iránu, tak měl prohlásit, že s jeho protějškem urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé vyřešili. Nedokázali.
11: Máte pravdu a pojďme to ještě posunout z hlediska Číny a její role na této schůzce. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tchaj-wanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
10: Který na to nereagoval.
11: Který na to de facto nereagoval, naopak konstatoval na konci setkání, že jednání dopadla dobře, byla plodná a vůbec se proti tomu neohradil. To o něčem svědčí.
10: Tam je zajímavá ještě jedna věc. O čem vlastně vypovídá to složení americké delegace? Letoun plný biznismenů první třídy.
11: To vypovídá o tom, že že Donald Trump kontinuálně klade důraz na obchod, na biznis. To znamená, ony vztahy, nechci říct, že byly jenom zúženy na biznis, ale hrály tam dominantní roli. Ostatně světová média proběhla fotografie Elona Muska, který se fotografoval jako turista namísto členů vládní delegace. Je pravda, že v onom letadle se nacházel kapitál, který by rozhodně tvořil velkou část velké evropské ekonomiky typu Německa. Šéf Apple, šéf Nvidia jako výrobce čipů. Opravdu, ta delegace byla impozantní. 30 generálních ředitelů velkých podniků. Ostatně kontrakt na 200 Boeingů hovoří sám o sobě. Ačkoliv bylo očekáváno, že možná těch Boeingů bude ještě víc. Takže ano, důraz na obchod, na biznis.
10: Peking v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovu otevření Hormuzského průlivu. O co tam Čínské lidové republice jde?
11: O stabilitu, o ropu, o další rozšiřování svého vlivu do oblasti. Čína odebírá od Iránu. Ze svého úhlu pohledu je to něco mezi 10-14% ropy, které vozí, tak pocházejí z Iránu. Ale obráceně je to daleko podstatnější věc. Proto ten apel, ta páka na Irán, něco mezi 80-90% iránské ropy jde do Číny. Takže Irán je kompletně závislý na odběrech z Číny. Ten obchod není jednostranný. Čína do Iránu posílá i zboží nejenom dvojího určení, ale i čistě pro vojenské účely. Je dominantním dodavatelem chemikálií, které slouží pro výrobu tuhých paliv pro iránský balistický program, takže to je velice zásadní věc. Ostatně jedna loď s těmito komponenty již byla zastavena americkou blokádou Hormuzského průlivu. A prezident Trump chtěl apelovat na to, aby se Čína vložila do té situace, sklidnila ji, uklidnila ji a přestala tyto komponenty pokud možno dodávat. Prezident si na to reagoval relativně vstřícně. Vystříhá se do budoucna, jak konstatoval, dodávek čistě vojenského materiálu Iránu. A co je podstatné a myslím si důležité a dobré pro svět, že oba státníci se shodli, že Irán by neměl mít jadernou zbraň. To je dobrá zpráva.
10: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
10: Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. To je taky jedna zpráva z jednoho setkání tří prezidentů z tohoto týdne. Jaká by měla být taková osobnost?
11: No, bude to těžké, protože ona musí splňovat několik atributů, na kterých se shodnou jednak členské státy Evropské unie, respektive té koalice proti Rusku, na druhé straně musí být minimálně elementárně akceptována stranou ruskou. Rusko již vykoplo onen míč v podobě návrhu Gerharda Schrödera, což je samozřejmě neakceptovatelné z pohledu Evropy, protože naší optikou je to toxická osoba, která dlouhá léta, ba dekády sloužila ve službách státních podniků Ruské federace a projektovala ekonomickou moc, sílu, nadvládu a závislost Ruska, respektive Evropy, na ruských nerostných zdrojích. Takže z tohoto úhlu pohledu je to neakceptovatelné, nedovedu si představit, že by se státy shodly na této osobnosti. Na druhou stranu, co tam zůstává podle mého názoru logické, je Německo, protože Německo je dominantní ekonomická síla Evropské unie. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale dlouhodobě to tak je. Prostě výkon německé ekonomiky. Německá ekonomika je motorem Evropské unie, vždy tomu tak bylo. A z dlouhodobého hlediska i za studené války, po konci druhé světové války, Německo bylo Ruskem, respektive Sovětským svazem, akceptováno jako silný lídr, jako silná mocnost. Paradoxně druhá světová válka, samozřejmě brutalita, která s ní je spojená, je neodiskutovatelná, ale v Rusku zůstalo to, že Německo je schopno projektovat sílu, je mocné, je schopné bojovat, takže ho uznává a akceptuje. Německý kancléř, mám-li takto odpovědět, domnívám se, že by mohl být tím, který by byl schopen.
10: Nynější kancléř,
11: samozřejmě. Bavíme-li se o tom minulém, Olafu Scholzovi, tak to je kompromis, to je alternativa.
10: A o té předminulé?
11: To si nemyslím, že je...
10: Umí rusky.
11: To máte pravdu, ale to neznamená, že když někdo umí rusky, tak je to vhodná osoba, která by byla schopna vyjednat, protože i ona je právě spojena s tím, že některé její přešlapy, ač já ji uznávám, Angelou Merkelovou, o ní hovoříme, tak byly spojeny s tím, že prezident Putin získal nad ním některých ohledech, nechci říct nadvládu, ale získal ji tam, kam potřeboval. Ona byla i strujcem mimo jiné té závislosti Německa na těch ruských fosilních palivech. Takže myslím si, že Německo, kdyby bylo schopno vygenerovat někoho, kdo bude akceptovatelný, tak by to alternativa být mohla, že ruská strana by do jisté míry mohla toto akceptovat. Chcete-li jiný návrh, například italská premiérka Giorgia Meloniová, i ta by to mohla splňovat. Nemyslím si, že francouzský prezident nebo britský premiér by byl akceptovatelný oběma stranami.
10: Podívejme se, co se v minulých dnech dělo nad územím Ukrajiny. Vlny ruských dronů útočily zejména na západní regiony Ukrajiny, které jsou nejblíž hranicím zemí Severoatlantické aliance. Co je tedy cílem takových akcí? Znejistit ostatní státy?
11: Jednoznačně Rusko tím chce projektovat sílu, projektovat moc, říct, že to není tak, že v posledních měsících není to ta strana, která má iniciativu, že stran vzdušních útoků tak je pořád efektní i efektivní. Umožnilo jí to kumulovat vysoké množství bezpilotních prostředků z posledních týdnů. Ostatně i to příměří v tomto sehrálo roli, protože ony dny nebyly vyslány drony na tu Ukrajinu. A další zprávou je, nikdo si nemůže být jistý, jsme schopni zasáhnout jakoukoliv část území Ukrajiny, nejenom východní nebo střední, ale i západní, s velkou přesností, s velkou precizností. Jsme schopni vyvinout takový tlak, takové velké množství prostředků, které bude impozantní, a zároveň tím chceme narušit integritu, morálku Ukrajiny. To prostě je to obvyklé poselství Ruské federace.
10: A kde pořád ty drony berou? Odkud?
11: Oni si je již dnes vyrábí sami ve velké části, ve velké míře. Ano, na začátku to mohlo být a byl Irán a oni šáhidy. Nicméně to všechno dnes je jinak. Rusko zřídilo velkou, volnou, takzvanou dronovou ekonomickou zónu u Kazaně, kde vyrábí opravdu obrovské množství dronů. Tam vzniklo několik nových velkoplošných továren na výrobu nejdříve kopií šáhidů, aby potom získali licenci a tyto původem iránské stroje modernizovali, vylepšili, dnes již produkují dokonce i proudové drony, čili opravdu Rusko v tomto ohledu udělalo obrovský pokrok a je do jisté míry soběstačné. Samozřejmě s výjimkou některých dílů částí, které dodává Čína, ale v tom problém není. To znamená, Rusko není závislé na dovozu dronů z ciziny.
10: Ty poslední dronové útoky na západ Ukrajiny zneklidnili Slovensko, ale i Maďarsko. Protože cílili na oblast, kde žije početná maďarská menšina.
11: Máte pravdu, na ta reminiscence padá i na Československo. Vzpomeňme, že Užhorod byl přece hlavním městem podkarpatské Rusy, nikoli zakarpatské, protože termín Zakarpatí je právě ten sovětský ruský, zatímco z našeho úhlu pohledu to je podkarpatská Rus, Karpaty vedly nad ní. Užhorod tím pádem je to reminiscence i na nás. A co je pro mě překvapivé, nechci říct zarážející, ale překvapivé, že slovenská strana se nikterak vehementně neozvala proti tomuto útoku. Užhorod, což je město, které je velikostně má kolem tuším 110-120 tisíc obyvatel, takže je o něco málo větší než naše krajská města typu Olomouc, Liberec, tak pořád v něm žije kolem 2-2,5% slovenské menšiny. Takže bych čekal, že se slovenský premiér ozve. Ale ten útok já bych opravdu bral i jako zprávu Maďarsku. Nedovedu si představit,
10: Pardon, jako zprávu související s výsledkem nedávných voleb?
11: Je to tak? Nedovedu si představit, že by prezident Putin vyslal takto velký svaz dronů do oblastí, kde žije velká maďarská menšina. Tak se tomu vlastně, a ostatně o tom mluvíme tady poprvé, že to byl bezprecedentní útok na podkarpatskou Rus, kde opravdu maďarská menšina žije, a nedovedu si představit, že by tak učinil, kdyby premiérem byl Viktor Orbán. Takže opravdu to vnímám i politický vzkaz nové maďarské vládě, my se vás nezalekneme.
10: Maďarská ministryně zahraničí ale reagovala a pozvala si ruského velvyslance?
11: Je to tak, má to logiku a svého poslední.
10: Na rozdíl tedy od slovenské strany.
11: Přesně tak.
10: Když se podíváme na další možné důsledky té ruské agrese vůči Ukrajině, tak může s tím souviset i to, že lotyšská premiérka podala demisi poté, co odvolala ministra obrany za pozdní reakci na ukrajinské drony, které ale nad lotyšským územím přiletěly z Ruska. Ten ministr byl z jiné politické strany, která kvůli tomu přestala podporovat vládu. Je to třeba nechtěný důsledek té situace na Ukrajině?
11: Jednoznačně, dokonce se domnívám, že...
10: Nebo i chtěný.
11: Přesně, ani bych nepoužil termín nechtěný. Prostě to mezivládí, jak já říkám, to interregnum, v kterém se nacházíme, staré pořádky skončily, nové se ještě neetablovaly, je turbulentní doba mezi tím, která se vyznačuje mimo jiné právě hybridními hrozbami, informačními válkami a teď přesně mířím na tu ruskou stranu, která jednoznačně minimálně toto desetiletí hybridní a informační válku proti zemím Evropské unie vede. To je ono okřídlené dnes již z mého úhlu pohledu velmi zásadní prohlášení bývalého ministra obrany Šojgua, když se optali novináři, co je cílem vlastně Ruska, zdali chce, aby západní státy nebo státy střední Evropy poslouchaly ruskou vládu, tak on se pousmál a konstatoval, v žádném případě nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji vládu. To je přesně to rozesévání chaosu. Rusko ví, že není schopno nás ovládnout vojensky, protože ať je to, jak to je, článek 5 by zafungoval, pojďme ho nespochybňovat. Vstupem Finska, Švédska, polskou silou, pobaltskou silou by prostě zafungoval, kdyby mělo být východní křídlo na to napadeno. Jsem o tom bytostně přesvědčen, jakékoliv zpochybňování je kontraproduktivní, nemístné a myslím si, že svědčí o tom, že dostatek informací není v tomto ohledu u někoho, kdo to tvrdí. Takže není schopný nás ovládnout vojensky, proto se tak pokouší informačně, hybridně a těmito různými kanály, to jsou ony farmy plné pseudofiktivních nebo fiktivních simkaret a spol, které mají ovlivňovat naši společnost a rozklížit jí, to je to, způsobit chaos. Takže ano, i v Lotyšku to má svůj význam, nebyl to první dronový útok, respektive, pardon, nemůžeme to označit za útok, protože to zřejmě bylo omylem, pozor, to nechci tvrdit, že to bylo úmyslné, nicméně ta reakce, ať už to byl dopad na tu elektrárnu, či teď na ropný sklad, tak nevyvolal tak rychlou reakci, jak by si premiérka přála, proto odvolala ministra obrany a místo něj bez konzultace právě s onou koaliční stranou progresivní, tuším se jmenovala levicovou, jmenovala vojáka, plukovníka ministrem obrany, protože chtěla technické řešení problému, což se nelíbilo straně progresivní a de facto tím vznikla krize, která vyústila v konec vlády, protože ona ještě těsně předtím, než ohlásila demisi, odvolala ještě ministra zemědělství za tu druhou koaliční stranu, tuším Zelení a zemědělci a tím pádem de facto způsobila tu krizi. Ale tam budou volby na podzim, takže to není tak dlouho, tuším za 5 měsíců budou parlamentní volby v Lotyšsku. Takže prezident se teď bude snažit to stmelit a vydat signál, že to není žádná katastrofa, protože Lotyšsko, pozor, to je podstatné, má velkou ruskou menšinu.
10: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
10: Zdánlivě lakonická otázka. Co se děje na Kubě?
11: No, to je přesun úplně jinam, máte pravdu, ale ono všechno souvisí se vším. Vidíme další příklad upadajícího vlivu Ruské federace ve světě. Já si nedovedu představit, že by v minulosti bylo možné, aby Rusko nechalo Kubu na holičkách. Obrovská ropná velmoc, exportní velmoc ropy, nerostných surovin. Ona nebyla schopna Kubu dostatečně zásobit. Tím, jak má své velké problémy na Ukrajině a jiné geopolitické problémy, ztratila vliv ve Venezuele, ztratila vliv v Sýrii, ztrácí vliv v Iránu, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to není žádné zásadní posílení z hlediska dlouhodobého, to, co se děje teď v Iránu. Takže protože nedokázala efektivně pomoct iránskému režimu prakticky proti tomu útoku Spojených států, tak teď to pokračuje dále na Kubě. Je pravda, že poslední tanker, který na Kubu doplul, byl koncem března, byl to ruský tanker, ale to vystačilo opravdu jenom na pár dní a v tuto chvíli Kubě došlo palivo, není tam žádná nafta, nejsou tam žádné lehké topné oleje a vypadá to tak, že Spojené státy de facto Kubu vyhladoví a dostaneme se do situace, kdy podle mého názoru prezident Trump by chtěl zopakovat venezuelský scénář. To znamená, že ta vládní elita na Kubě přijde doslova do písmene s prosíkem za Spojenými státy, aby byly ty ochotny a schopny nějak garantovat přežití režimu a začít zásobovat Kubu tak, aby byla schopna životoschopnosti. Protože dnes a denně tam dochází k blackoutům, které trvají desítky hodin. To prostě Kuba je prakticky bez elektřiny, totálně bez lehkého tepného oleje, totálně bez ropy. Je na cestě k ekonomickému kolapsu.
10: Něco takového v podobě tedy, řekněme, nějaké formy americké pomoci tam mohl předjednat šéf CIA teď v posledních dnech, který se setkal se zástupci tamního ministra vnitra a ta zpráva unikla poté, když někdo hlásil, že americké vládní letadlo opouští letiště a potom teprve to kubánská strana zveřejnila.
11: Já si myslím, že větší roli tam hraje Marco Rubio, který má i vazby na Kubu historicky a domnívám se, že je to jeho citová a srdeční záležitost tuto otázku vyřešit. On by rád, a teď to nemyslím negativně, vstoupil do dějin jako minister a samozřejmě s prezidentem Trumpem, kterému se podařilo ukončit ta desetiletí dlouhé období vládnoucí diktatury komunistického režimu na Kubě. Je pravda, že by to byl fenomenální úspěch, protože víte dobře, že několik amerických prezidentů, počínaje JFK, se o to pokusilo, dokonce vojenskou silou, vylodění v zátoce sviní, nepovedená v úzovkách intervence kubánských exilantů. Následně další prezidenti Nixon a spol. Se snažili Kubu získat zpět do své sféry vlivu, protože podívejme se na mapu. To je přesně to, o čem se bavíme, když jsme v tom mezivládí. Spojené státy chtějí dominovat západní hemisféře a vůbec si nechtějí nechat mluvit o tom, co se děje na americkém kontinentu. Proto ta Venezuela a Kuba je ještě blíže. Kubánská raketová krize z roku 1962 obnažila tu blízkost Kuby vůči tomu podbřišku Spojených států, protože ten Karibik je přece vlastně vyosený pod tím břichem Spojených států a bylo by to blízko, kdyby mohli sovětské jaderné síly udeřit proti Kubě. Takže to je podle mého názoru opravdu srdeční záležitost Marka Rubia, aby to takto dopadlo.
10: Říká Vlastislav Břízán. Děkuju za rozhovor, přeju klidný víkend.
11: Já vám klidný víkend všem posluchačům.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
2: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Podle předkladatelů se totiž nestihne připravit včas kvůli rozsáhlým úpravám aplikace. Celkem 630 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 640, pak Austrálie, Kostarika a taky Evropská unie. Šéf americké CIA John Radcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castra Raulítem. Podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální a mezinárodní bezpečnost. Spojené státy před víc než 60 lety uvalily na Kubu ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. A v Brně začal festival Open House. Až do neděle je tak možné navštívit víc než 130 budov, včetně těch běžně nepřístupných. Na tradiční brněnský festival letos nově navážou i Boskovice. Festivalový den tam připadne na poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku, která by měla přehlídku každý rok rozšířit do jednoho dalšího města v republice. Sport. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová, Melicharová, Martinézová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení u Jeníkova a nehoda za Lipníkem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou ještě před větrným Jeníkovem opravují vozovku. Na kilometru 105 zabírají levý pruh. Kolona ze 107. se táhne 15 až 20 minut. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Lipníkem za sjezdem na Dolní Újezd opatrně na kilometru 291 v levém pruhu uklízejí po nehodě. Provoz ze Slábol, kolona už se netvoří, ale vybočuje se. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona od exitu 194, tedy od sjezdu na Vídeň do zúžení u D2. Osobním autem je to do 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště vzniká kolona od exitu 15 Slochkov. Je to na 20 minut k nehodě před Ořechem na 19. kilometru blokovaný levý pruh. Silnice 52 na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně je hodně ucpaná kolona z Rakouska už od Hernbaumgarten skoro na hodinu. A z Ústí nad Labem hlásíte komplikace v křižovatce přístavní s ulicí Předmostí u nádraží.
6: To asi rozbité semafory, protože jsou tady na červené už asi 20 minut.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme teď dopoledne ještě většinou zataženo v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně začne déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum,
2: slavistický boss Jaroslav Tvrdík, má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slávie Tvrdík vůbec dostal? Co všechno má za sebou a dokáže napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby v Praze? Hostem Vinohradské 12 dnes Sabina Slonková z webu neovlivní.cz, ptá se jí Matěj Skalický. Vinohradská 12 na všech podcastových aplikacích a taky v aplikaci Můj rozhlas.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tady je Radiožurnál, 11 hodin a 37 minut. My pro vás vysíláme i dál dopolední páteční Radiožurnál. No a za chvíli už připravujeme další téma.

0: Dobrý den.
1: Pokud to má být skutečný obr, tak si tipnu, že to byl spíš dinosaurus vegan s dlouhým krkem a ocasem. Něco jako známý brontosaurus, nebo?
0: Nepletete se, není to predátor, takzvaní sauropodi, bíložraví dinosauři chodící po čtyřech končetinách, to jsou ti skuteční rekordmani, pokud jde o velikost. Když zmiňujete brontosaura, tak tenhle nový druh dinosaura byl ještě větší než průměrný brontosaurus, ti mívali na délku kolem 22 metrů, vážili přes 15 tun, tenhle tajský obr podle vědců přerůstal 27 metrů a měl být asi 30 tunový.
1: Jako autobus třeba.
0: Jako dlouhý kloubový autobus a o něco těžší než takový autobus. Oproti známému tyrannosauru Rexovi měl trojnásobnou hmotnost, vážil jako 9 slonů indických. Pro televizi Euronews to komentoval Sita Manitkun z Mahasara Chamské univerzity.
2: V tuhle chvíli je to největší dinosaurus, kterého jsme našli, nejen v Thajsku, ale v celé jihovýchodní Asii. Vzrušující je na něm jeho velikost. I přesto, že jsme nenašli hodně kostí, našli jsme právě ty důležité, jako přední a zadní nohy, které jsme použili k výpočtu jeho velikosti.
0: Nalezený exemplář je v kategorii sauropodů nadprůměrně velký, ale největší objevený sauropod měl dokonce až 70 tun, takže víc než dvakrát víc. Tihle super obři žili později v období křídy. Podle výzkumníka Tchitivuta Sethapanchisakuna z londýnské University College London právě ten nový objev dává vědcům představu o možných evolučních trendech. Ten dinosaurus žil asi před 100 až 120 miliony let, později než trochu menší brontosaurus, a vědcům zřejmě ukazuje, jak sauropodi v určité době začali narůstat do ještě obrovitějších rozměrů.
1: Možná zavařím... Ale jak se toho nového dinosaura podařilo pojmenovat, nebo jaké jméno dostal?
0: Negatitan Chayaphumensis, podle mytického hada nazývaného Naga, kterého v jihovýchodní Asii uctívají. Titan odkazuje na tu velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Chaiphum, kde ostatky tvora objevili místní v roce 2016. Výzkumníci tam kopali 3 roky, než jim došly peníze. Jakmile se týmu Tchitivuta Sethapanchisakuna podařilo získat nové prostředky, před 2 lety vykopávky obnovil.
1: Dominik Tesár ze zahraniční redakce. To bylo Říšek. Díky, pěkné dopoledne za 3 minuty 3:15. Tady je Phil Collins a dopolední Radiožurnál.

0: zpívající bubeník Phil Collins, no a zpívající fontána v historické části karvinských lázní Darkov dnes uvede z Brusu novou skladbu. Lázně si ji nechali složit na zakázku. My jsme byli zkontrolovat, jestli je všechno připraveno, a už za chvíli se to dozvíte z další čerstvé dopolední reportáže. Páteční, 15. květnový den. Dobrý den.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, já

0: zpět. Novou audiovizuální show dnes uvidí lidé v karvinských lázních Darkov. Zazní ze zpívající fontány v historické části města. Jde o skladbu Zdeňka Bartáka. Lázně si je nechali složit přímo pro toto místo. Hudbu doprovodí vodní trysky, které vytvářejí světelné a pohybové obrazy nad hladinou fontány.
1: Máme dneska krásné volno, víte, v práci, takže si
2: tak
1: to
2: se jdeme projít a tu se podíváme.
1: Takže se musíme podívat tady.
3: Velké faninky lázeňské fontány jsou Eva a Andrea, kamarádky, které tady přijeli až z Orlové.
1: Protože jsme viděli na internetu, že to tu je zas už pěkně osazené, spravené, krásné, tak jsme se šli podívat.
3: No a představte si, že lázně nechali pro tuto fontánu složit speciální skladbu.
2: Hymnu, Jakuba,
1: no.
2: Tak
1: to jsme zvědavé.
2: Tak to jsme teď zvědavé, no.
1: Prozradíte, jako?
3: Neprozradíme.
2: To je správné, aspoň se máme na co těšit.
1: Překvapení.
2: To je úplně novinka.
3: Musíte přijít v pátek, bude tady zrovna i pan hudební skladatel, který pro naši fontánu složil právě speciální skladbu. Vysvětluje obchodní ředitelka lázní Darkov Lenka Krotká.
4: Já už jsem tu skladbu slyšela, takže samozřejmě už si to dokážu představit. Trošičku dynamická, ale k tomu to patří, aby ta fontána se na tom taky nějakým způsobem vyřádila. Z toho chceme udělat i takovou tradici. To znamená, že každým rokem budeme chtít v tomto období, kdy otevíráme lázeňskou sezónu, představit vlastně novou skladbu a pokaždé to bude jiný hudební skladatel.
3: S Lenkou Vengloš z Karvinských lázní vcházíme do technické místnosti, je tady počítač a tady se ta nová skladba spustí.
5: Tady vlastně je takový program, ve kterém si najdete to, co potřebujete spustit. Mačkáte tlačítko start a jedeme.
3: Je to nervozita před tím spuštěním?
5: No, tak vždycky. Nikdy nevíte, jestli to vyjde nebo ne.
3: Součástí fontány je i kopie sochy Pramen života, kterou před 4 lety ukradli zloději. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Pět minut do 12. Vladimír Krocův připraven s polední publicistikou za čtvrt hodiny. O čem bude?
1: Dobrý den. S předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií Renatou Schejbalovou z Gymnázia nad Štolou v Praze probereme jak výsledky letošních přijímaček na střední školy, tak maturit. O tom, jaké se scházejí připomínky k návrhu mediálního zákona a jak je hodlá Ministerstvo kultury do normy zapracovat, se budeme bavit s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Tak třeba odbor kompatibility úřadu vlády mimo jiné napsal, že návrh vykazuje vnitřní rozpory, které obsahují stěžují jeho srozumitelnost a výklad jeho ustanovení. Text považuje za nekonzistentní. Prezidentský speciál Air Force One s americkým prezidentem Trumpem dnes zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný. My se na to zaměříme s analytičkou Paulínou Ovečkovou. Mimochodem, Trump investoval před cestou do Číny víc než 7 milionů dolarů do akcií Apple. Šéf této firmy Tim Cook amerického prezidenta na návštěvě Pekingu doprovázel.
0: Poslechněte si publicistiku, kterou pro vás máme v rámci hlavních zpráv. Po 12. hodině začínáme. Vladimíre, díky.
1: Neslyšenou.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Policie oznámí další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Možného zloděje už dopadla.
5: Máme velikou radost, že pachatel je zajištěn a že jsou na stopě i té lebce.
4: Americký prezident Trump zakončil návštěvu Číny. Podle prezidentů obou zemí byla úspěšná.
6: Vyřešili jsme hodně různých problémů, které by jiní lidi nebyli schopni vyřešit.
4: Čeští hokejisti vstoupí do mistrovství světa, večer budou hrát s Dánskem. Na Pražském okruhu před Ořechem směrem na letiště je po nehodě kolona a počasí bude zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 16 stupňů. Je pátek 15. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a za hodinu k tomu řekne podrobnosti. Zatím kriminalisti jenom oznámili, že mají informace o tom, kde by mohla vzácná relikvie být. Lebku zloděj ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý a případ sleduje reportérka Jana Pavlíčková.
7: Lidé tady v Jablonném mají z dopadení pachatele samozřejmě radost, místní tu krádeží opravdu žijí. Zdislava je vlastně pro ně symbolem města už po staletí. No mnozí se tu báli, že ta lebka skončí někde v zahraničí nebo neznámo kde, takže vlastně oceňují i práci policie, která toho pachatele dopadla údajně v Mladé Boleslavi, teď už by měl být v cele předběžného zadržení. Já jsem tu mluvila s děkanem kláštera Petrem Mário Majerem, ten mi říkal, že vlastně ani oni jako správci baziliky nemají od policie zatím bližší informace, tedy ani on sám neví, kde lebka byla, co s ní chtěl pachatel dělat, i když podle indicí ji snad nechtěl prodat. V každém případě teď bude bazilika jednat se skládnou pačinek o výměně rozbitého skla v relikviáři. Mělo by tam přijít nové bezpečnostní, které už by nemělo jít rozbít. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping cestu hodnotí jako úspěšnou. Oba vůdci, podle Trumpa, vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů označil Xi Jinping Tajvan.
8: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii ve městě Ryazaně v Rusku. Gubernátor této ruské oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok cílil i na dva více podlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím zpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
9: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. hráčů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýš postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina.
10: Generální tajemník Rady Evropy Alan Berset prohlásil, že se rychle blíží čas, kdy bude Rusko pohnáno k odpovědnosti. Tribunál podle něho představuje spravedlnost a naději. Jeho členem je i Evropská unie, která v lednu poskytla prvních 10 milionů eur, v přepočtu bezmála 250 milionů korun na jeho fungování. Ruští poslanci v reakci na přípravu tribunálu tento týden schválili zákon, který má Moskvě umožnit nasazení ozbrojených sil na obranu Rusů zatčených v cizině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
4: Poslanci začnou za půl hodiny hlasovat o sporné změně rozpočtových pravidel. Pevný čas prosadila navzdory opozici vládní koalice, i když do debaty se hlásí ještě 30 poslanců. Opozice se změnou rozpočtových pravidel nesouhlasí, hlasování už několikrát oddálela dlouhými projevy. Podle opozice by vládní změny znamenaly další zadlužování země. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
12: Pevný čas hlasování navrhla šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá. O novele se podle ní debatovalo už dost.
13: Dovolím si poukázat na tu skutečnost, že dosavadní diskuze k tomuto tisku byla už poměrně košatá.
12: Za pevné hlasování skritizoval koalici předseda poslanců opoziční ODS Marek Benda. Opozice podle něj zvažuje, že se obrátí na ústavní soud.
14: Já si myslím, že ten postup je v rozporu s dosavadní judikaturou ústavního soudu.
12: Pevný čas hlasování používala v minulosti i bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Tehdy opoziční, teď vládní ANO a SPD to zásadně odmítali. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
15: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
16: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
17: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů, do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
16: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů a stále častěji se s ním potýkají i lidi mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhlou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
18: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
19: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
18: Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
19: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Radiožurnál.
20: Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude hrát ve Friburgu s Dánskem. Jako kapitán povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
21: Samozřejmě je to jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
20: Zápas Česko-Dánsko odvysíláme večer v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou vzniká kolona na 20 minut z kilometru 107 do omezení na 105. Na D1 z Ostravy do Brna pozor za Lipníkem na kilometru 291 je po nehodě blokovaný levý pruh, bez kolony ale brzdí a vybočuje se v dešti. Na D1 v Brně směrem na Vyškov je fronta za sjezdem k výstavišti ze 192. kilometru do zúžení u D2 kolem 10 minut osobním autem. Na pražském okruhu z D1 na letiště kolona od Lochkovského tunelu 20 minut k nehodě před exitem 19 Ořech. A ucpaný je příjezd do Mikulova silnicí 52 směrem z Rakouska, z tamní dálnice A5 skoro od sjezdu na Grosskrut, je to i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
22: Jak hodnotit výsledky přijímacích zkoušek na střední školy? Jaké jsou připomínky zejména vládních rezortů k návrhu zákona o médiích veřejné služby? A čeho dosáhl Donald Trump na dvoudenní návštěvě Číny? U státních maturit neuspělo 9,5% z více než 80 tisíc studentů, kteří zkoušku podstoupili poprvé. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Co se týče přijímacích zkoušek na střední školy, v prvním kole uspělo více než 93% uchazečů, jejich podíl se liší podle krajů. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, kde prošlo 84% uchazečů. Na osmiletá gymnázia se mohla dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Hostem polední publicistiky je Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Dobrý den.
23: Hezký den.
22: Pojďme nejprve k maturitám. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Asi 80% prvomaturantů si zvolilo angličtinu, matematiku zhruba 18%. Proč?
23: Protože matematika je strašák a matematiky se většinou bojí, proto volí cizí jazyk.
22: No, loni se žáci na obtížnost matematiky stěžovali. Je právě ona takzvaným kamenem úrazu? Letos, pokud jim neuspělo, bezmála 13% maturantů.
23: V loňském roce.
22: To bylo v loni těch 13%?
23: Ano, ano.
22: Aha. A my víme, jak je to letos?
23: Letošním mám pocit, že je to, já se přiznám, že
22: promiňte,
23: jsem se
22: mluvím
23: podívat.
22: Konkrétně o matematice, aby bylo jasno, ale asi ta procenta nejsou úplně důležitá, ale je to ten problematický obor, nebo ta matematika
23: je to,
22: právě?
23: Ano, matematika je obecně problematický obor, matematiky se studenti a maturanti bojí. Není tomu tak tedy na našem gymnáziu, u nás většinou maturuje převážná většina z matematiky, ale to je jiná věc, ale myslím, že je to tak i na gymnáziích jiných, ale na odborných školách, což je ku podivu, tak tam opravdu matematika je strašák a matematiky se bojí.
22: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93% žáků, tedy 93,3%, aby to bylo přesné, z těch, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol, a je to podobné jako loni. Na osmiletá gymnázia se letos mohla kvůli kapacitě dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Jak dopadli uchazeči konkrétně o vaši školu?
23: My jsme měli velký převis, takže my jsme měli opravdu velký zájem. Na šestileté gymnázium se hlásilo téměř 700 uchazečů a brali jsme jich 30 a pod 700 se hlásilo na osmileté a brali jsme jich 60, ale to je situace v Praze, kde o ta víceletá gymnázie je opravdu velký zájem. Je nutné se ale uvědomit, že ne všichni, kteří o to víceleté gymnázium mají zájem, tak mají i schopnosti to víceleté gymnázium studovat, neboli jsou tak nadané, aby mohli být na to víceleté gymnázium přijati.
22: Odpovídají ta čísla přibližně výsledkům ostatních pražských gymnázií?
23: V Praze ano, odpovídají. Hmm.
22: Jaké je vaše doporučení pro ty neúspěšné uchazeče, myslím pro druhé kolo přijímaček?
23: No, tak druhé kolo přijímaček bude vypsáno teprve. Ředitelé škol, které mají volná místa, tak do systému DIPSY napíšou nebo zveřejní, kolik mají těch volných míst, do jakých oborů, a do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií nebo na víceletá gymnázia podat přihlášku. Opět teda mohou podat přihlášky 3 a započítává se jim výsledek jednotné zkoušky, kterou již konali. Takže již nekonají tu jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
22: Zpátky ještě k tomu výraznému převisu. Právě Středočeský kraj jsou v tomto směru zvlášť exponované. Bude mít nějaký znatelný přínos plánované otevření dvou nových gymnázií s asi tisícovkou míst někdy do 3-4 let?
23: No tak určitě, tak 1000 míst určitě není zanedbatelné, takže určitě nějaký přínos mít bude a myslím si, že to Praze pomůže. Praha a Středočeský kraj a ještě také Jihomoravský kraj, nesmíme zapomenout, jsou prostě úplně jiné, co se týče skladby obyvatel, takže tady se na ta víceletá gymnázia, vůbec na gymnázia hlásí víc lidí než v ostatních krajích.
22: Výsledky jsou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY. Jak velkou komplikací jsou výpadky tohoto systému, přinejmenším dnes ráno kvůli náporu zájmu?
23: Já jsem to četla na internetu, ale zároveň každá škola je povinná zveřejnit výsledek, takže pokud se zhroutil systém nebo bylo příliš mnoho zájemců o to se podívat do DIPSY, tak se mohli podívat na jednotlivé školy, protože na všech školách, na webových stránkách je samozřejmě povinností to zveřejnit.
22: No nejpozději do pondělka, tak je asi pochopitelné, že rodiče i žáci jsou nedočkaví, čili myslíte, že už všude jsou ty výsledky dostupné?
23: Ne? Já myslím, že ano, že určitě ano.
22: Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, ředitelka Pražského gymnázia na Čtolou. Děkuju, nashledanou.
23: Taky děkuju, nashledanou.
22: Dnes končí 30-denní lhůta pro meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Předloha, kterou před měsícem prezentoval ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempíř, počítá především se změnou financování Českého rozhlasu a České televize. Ze systému poplatků má přejít na státní rozpočet. Z návrhu vyplývají i snížené příjmy obou médií oproti nynějšímu stavu, vůči čemuž se vedení veřejnoprávního rozhlasu i televize důrazně ohrazují. Řadu námitek k formě a obsahu předlohy přineslo i dosavadní připomínkové řízení. Víc teď s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
22: Série připomínek podali k dnešku například odbor kompatibility úřadu vlády, řada vládních rezortů, Akademie věd nebo Česká biskupská konference. Jak moc se jejich komentáře překrývají?
3: Myslím si, že v řadě věcí se shodují. Od ministerstev zaznívá kritika především k legislativní kvalitě toho zákona, protože nedodržuje legislativní pravidla vlády, často si vnitřně odporuje, nebo tam chybí definice pojmů, anebo jsou tam pojmy, které se vůbec v českém právu nepoužívají a tudíž by se neměly objevit ani v tomto návrhu zákona. Pak je tam kategorie připomínek, kde se ty jednotlivé instituce vyjadřují k tomu, co spadá do jejich odbornosti. Takže například Český telekomunikační úřad tam komentuje absenci kmitočtů, ale to je zároveň věc, která se objevuje i v dalších připomínkách těch nespecializovaných institucí. A obecně podle mě kvalitu toho zákona dobře vyjadřuje to, že i ministerstvo zemědělství musí opravovat nedostatky návrhu mediálního zákona.
22: No, jak si vyložit, že právě jednotlivá ministerstva, především v gesci hnutí ANO, vyjadřují výhrady, které se dotyčných rezortů nutně přímo netýkají. Například podle ministerstva zdravotnictví snížení příjmů Českého rozhlasu a České televize, cituji, logicky vyvolává obavy veřejnosti o nestrannost a nezávislost obou médií.
3: Ano, to podle mě souvisí s tím, že zákon, tak jak je předložený, má úplně základní nedostatky, protože on tam třeba, ten návrh zákona říká, že nezávislost médií bude garantována, že nesmí být závislá na výkonné moci, ale jak tam správně právě připomínají různé rezorty, tak ono to nestačí napsat. Ono je nutné také do toho zákona dát nějaké reálné pojistky a mechanismy, které tomu ovlivňování zabrání. A zároveň tam je třeba špatná terminologie, takže vůbec není jasné, co tím Ministerstvo kultury myslí a tak podobně. A myslím si, že částečně od těch rezortů vládních je to určitá snaha možná navést ministra kultury, jak se mají správně psát právní předpisy, což je pozoruhodné, protože on tvrdil, že na tom pracoval právní aparát Ministerstva kultury. Ale já si myslím, že celkově i ty připomínky svědčí o tom, že tohle prostě nemohl napsat právník, notabene specializovaný aparát Ministerstva kultury.
22: Které z těch dosavadních připomínek byste označil za nejzásadnější?
3: Tak můžeme tam kromě financování nebo nezávislosti zmínit právě třeba ty připomínky k absenci kmitočtů, protože veřejná služba dost dobře nemůže vysílat bez toho, aniž by měla technické prostředky, na kterých má ten program šířit. Potom je tam ale třeba zajímavá věc u Ministerstva zahraničí, kde v jeho připomínkách je výslovně zmíněno Radio Prague International, zahraniční vysílání Českého rozhlasu, a to, jak je tam zmíněno, tak je trochu v protikladu s tím, co dosud říkal ministr zahraničí Petr Macinka, protože připomínky toho rezortu uznávají důležitost zahraničního vysílání Českého rozhlasu, přitom zatím ve veřejném prostoru od ministra zazníval opak. Další taky zajímavá kategorie připomínek je třeba od odborů nebo biskupů a podobně. Vztahují se k absenci jednotlivých kategorií vysílání nebo třeba k chybějícímu regionálnímu vysílání.
22: Český rozhlas a Česká televize své rozsáhlé připomínky připojí dnes. Lze asi odvodit od dosavadních vyjádření vedení obou médií, že?
3: Předpokládám, že ano. Ony se, ty připomínky objevují ve vládním systému s určitým skluzem a třeba tam chybí ještě připomínky Ministerstva financí. Myslím si, že i od něj zazní nějaké zásadní body a myslím si, že těch připomínek se tam objeví celkově ještě dlouhá řada a právě i ty připomínky České televize a Českého rozhlasu budou zcela zásadní z pohledu toho praktického fungování obou institucí, nejenom z hlediska jejich legislativního ukotvení.
22: Ministr Klempíř tvrdí, že připomínky do návrhu zapracuje a předloží ho znovu k projednání vládě. Dají se tedy čekat rozsáhlé úpravy té legislativy i v rámci pracovní skupiny, kde oni mají vést debatu premiér Andrej Babiš, zástupci Ministerstva kultury, obou médií a nezávislých odborníků?
3: Připomínky mají v tuhle chvíli už desítky stran a jsou to opravdu zásadní připomínky k samotnému sestavení toho zákona a jeho očekáváním. Takže myslím si, že to nepůjde jen tak jednoduše předělat. Bude si nad tím opravdu muset legislativa Ministerstva kultury sednout a v podstatě to celé přepsat od začátku. A proto mi přijde třeba iluzorní očekávání pana ministra, který, myslím, už v několika veřejných výstupech říkal, že by chtěl ten zákon znovu dopracovaný předložit na vládu už třeba na konci června, což je podle mě naprosto nereálné. To se nedá stihnout vzhledem k tomu, kolik věcí je tam nutné kompletně přepsat.
22: Čili myslíte, že by se to mohlo odrazit na harmonogramu mediálního zákona, jeho schvalování a účinnosti?
3: Podle mě stoprocentně určitě to není možné stihnout od nového roku. To vůbec by nevycházelo z hlediska lhůt přípravy zákona a hlavně několik institucí v tom připomínkovém řízení upozorňuje, že tím, že se mění zcela ten systém financování, tak pravděpodobně bude, nebo ne pravděpodobně, ale bude nutná notifikace u Evropské komise a bude nutné posoudit soulad toho nového financování s pravidly pro veřejnou podporu, takže tohle všechno podle mě značně prodlouží proces schvalování a přijímání toho zákona.
22: Předpokládá mediální analytik Filip Rožánek. Děkuju, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
22: Je to naprosto výjimečné, uvedl čínský prezident Xi Jinping, když po dnešním druhém dni jednání pozval Donalda Trumpa do zahrady rezidenčního areálu čínské komunistické strany a vlády a provedl ho mezi staletými stromy z dob čínské říše. Po téhle poctě šéf Bílého domu odletěl z Pekingu, oba prezidenti označují rozhovory za úspěšné, ale žádné zásadní dohody neoznámili, což se podle agentury Reuters odrazilo i na dnešním obchodování na čínských akciových burzách. Víc s Paulínou Ovečkovou, analytičkou a manažerkou čínských projektů Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
5: Dobrý den.
22: Stěžejním bodem jednání měly být obchodní vztahy. Američané očekávají mimo jiné, že Čína od nich nakoupí zemědělské produkci za 10 miliard dolarů. Má být taky ustavena společná obchodní rada, která by se zasadila o snížení dovozních tarifů. Trump ale odlétá s příslibem, že Čína koupí jen 200 letounů Boeing, tedy podstatně méně, než zjevně doufal. Jak to celé hodnotit?
5: Áno, máte pravdu, že tie dohody mohli byť rozhodne obširnejšie a Trump dúfal, že tých Boeingov predá minimálne 500. Je to stále nejaký úspech, ale Trump to tak rozhodne doma nemôže prezentovať. Tie obchodné rady, ktoré majú byť ustanovené, by práve mali riešiť ten budúci vlastne obchod a investície Číny v Amerike, ktoré samozrejme môžu v budúcnosti priniesť nejaký prospech pre Ameriku, ale bude sa to vlastne ďalej ešte konzultovať. Čo je prekvapivé, je, že vlastne sa obe strany veľmi nevenrovali predĺženiu prímeria v obchodnej vojne a ani clám. A vlastne táto obchodná rada by mala skôr riešiť obchod mimo týchto ciel a investície v nestrategických sektoroch.
22: No a jak z vašeho pohledu vyzněla bezpečnostní agenda Trumpovy dvoudenní návštěvy, především ve vztahu k Iránu, na něž by podle Washingtonu měla čínská vláda vyvinout tlak, aby přistoupil na americké podmínky pro mírovou dohodu?
5: Tak Trump rozhodne potrebuje, alebo teda chcel získať podporu Číny v tomto ohľade. A Čína tú podporu ukázala, ale tak typicky čínsky je to skôr podpora retorická. Xi Jinping vraj teda povedal, že by chcel pomôcť a že je ochotný pomôcť, ale nedodá do konfliktu zbranie. A v podstate uvidíme, ako sa tá situácia ďalej vyvinie, ale tá čínska podpora podľa mňa zostane skôr retorická a asi tam nebol veľmi veľký progres.
22: Pokud si Peking mohl za zmíněnou diplomatickou intervenci vůči režimu v Teheránu slibovat příslib, že Spojené státy omezí vývoz zbraní na Tchaj-wan, tam zjevně prezidenti nedospěli.
5: Myslím, že tá konverzácia prebiehala asi trochu inak. A podobná dohoda by asi nebola úplne 50-50. A zatiaľ situácia s Iránom sa podľa mňa pre USA nevyvíja až tak kriticky, aby musela dospieť k niečomu takémuto. Ale videli sme, že vlastne čínskym asi najväčším cieľom v tomto samite bolo si naozaj presadiť ostrejší vlastne vývoj voči Tajvanu. A Xi Jinping bol naozaj viacej vokálny ohľadom toho, že toto je kľúčový bod bilaterálnych vzťahov. A videli sme, že prezident Trump sa odmietol na túto tému vyjadriť niektorým novinárom, keď sa ho pýtali na Tajvan. Takže určite tam zo strany USA nastane nejaký vývoj a toto vlastne obmedzenie vývoja zbraní, vývoja dodávok zbraní na Tajvan by sme mali určite ostro sledovať v blízkej budúcnosti.
22: Trump se během návštěvy vyjadřoval méně formálně než jeho čínský protějšek. Státní návštěvu dnes označil za velmi úspěšnou a nezapomenutelnou a si ho označil za svého starého přítele. Ten působil rezervovaněji. Dá se na základě dostupných informací posoudit, který z nich vyšel lépe? Mohl být při tom dnešním loučení spokojenější?
5: Tak tie reakcie samozrejme závisia na tom, aký je pán prezident Trump a Xi Jinping osoba a taktiež od kultúry. Čínska reakcia a vlastne čínske vyjadrenia majú často taký nádych metafor a nejako čínskej kultúry. Takže Čína v podstate povedala, že to bolo úspešné v nejakom konštruktívnom budovaní strategickej stability. Niečo, čo sa ťažko dá interpretovať. A prezident Trump bol vlastne určite viac vokálny.
6: A verím si, že strana, ktorá na tom je lepšie, je asi tá čínska strana. Keďže si naozaj presadili ten Tajvan, minimálne teda bol viacej spomínaný z toho čínskeho hľadiska. A USA síce niektoré veci dosiahla, napríklad teda otvoria diskusie o čínskych investíciách do USA, spolupráca ohľadne fentanylu, a teda zákazu vlastne vstupu fentanylových prekurzorov do USA, ale aj ten zdieľaný nejaký postoj ohľadom mieru v Hormuze a v Iráne. Takže niektoré veci rozhodne dosiahli a nie je to až také zlé, ale USA rozhodne čakali väčší úspech, ako dosiahli.
22: No, podle britského týdeníku Economist by Trumpova cesta do Pekingu a chystané další letošní schůzky s čínským prezidentem mohly narýsovat vztahy obou supervelmocí na řadu dalších let. Teď se asi můžeme jenom dohadovat, jestli je to pravda, uvidíme v příštích týdnech, měsících a letech. To byla Paulína Ovečková, analytička a komunikační manažerka čínských projektů v AMO. Děkuji vám, nashledanou.
6: Děkujem, nashledanou.
22: Tolik publicistika, Vladimír Kroc.
7: Radiožurnál je půl jedné. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk nebo nedodržování pravidel. Města mají navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že v provincii Ituri zemřelo 65 lidí. U dalších 250 obyvatel je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem by měla být opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga účastní i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě. Svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Pojednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala, a to poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. A ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. Sport. Nymburk a Opava se dnes od 17 hodin a 30 minut poprvé utkají v semifinálové sérii play-off Národní basketbalové ligy. Úvodní dva zápasy se budou hrát na palubovce Středočechů. V neděli začne i série mezi Pardubicemi a Brnem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Věníkova i v Brně. Na D1 z Brna směrem do Prahy se kus za Jihlavou tvoří kolona ze 107. kilometru na 105. Tam před Větrným Jeníkovem do neděle opravují vozovku v levém pruhu s držení kolem 20 minut. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov počítejte s kolonou za sjezdem k výstavišti z kilometru 192 do zúžení u D2. Osobní auta to mají na 10 až 15 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště už chvílemi regulují vjezd do Lochkovského tunelu, za ním se táhne kolona kolem 20 minut, před sjezd na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu v levém pruhu a fronta je na okruhu i opačně směrem z letiště na D1 od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu na 15:15. V Praze čekejte kolonu skoro z Barandovského mostu do Dobřížské před Mrázovku, tam najelo auto na betonová svodidla, zabraný je pravý pruh a jak se přihlíží v protisměru, vázne i výjezd z Mrázovky, proto regulují už vjezd do Blanky v Troji. A ucpaný zůstává na příjezdu do Mikulova, ucpaná zůstává silnice 52 směrem z Rakouska, kvůli náporu kamionů je kolona z dálnice A5 od sjezdu na Grosskrut i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Zpočátku ještě v severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty dnes 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: A přeji krásné odpoledne. Půjčuje si po kamarádech místo ve filharmonii, hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením písma na hřbitově. Starému mládenci a samotáři se nečekaně změní život, když se najednou musí postarat o malého ruského chlapce Koliu. Od premiéry Oscarového snímku Zdeňka a Jana Svěrákových dnes uplynulo 30 let. A my si ho připomeneme a přidáme k němu také pár soutěžních otázek.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Sviráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Radiožurnál na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky Zdeněk Svirák.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj. A normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně, nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svirák nevěděl. Tu přišel publicista a Svirákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, abych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěnej otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale... Je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svirák pak oba příběhy spojil.

0: 300 tisíc diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
1: And the Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
2: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
0: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: A Kolia se stane i námětem naší soutěže, takže jestli si věříte na 3 otázky a 3 správné odpovědi, tak do toho a zavolejte nám právě teď na číslo 221 552 255.

0: Soutěž Radiožurnálu zrovna začíná. Věřím, že i když jste se nedovolali do živého vysílání, že si rádi vyzkoušíte otázky na nečisto. Ale ten, kdo si je vyzkouší v živém vysílání, tak už by měl být na lince a měla by to být dáma Markéta. Markéto, zdravím vás, krásné odpoledne přeji.
1: Krásné odpoledne, dobrý den.
0: Ptát se vás na to, jestli jste viděla Kolio, je možná zbytečná otázka. Tak spíš kolikrát?
1: Hodněkrát, každý rok určitě jednou.
0: To je krása, tak si myslím, že máme nabito na tři správné odpovědi. Já vám ráda řeknu cenu. Když odpovíte na všechny tři otázky, tak pro vás mám připravený poukaz na nákup v hodnotě 3000 korun od společnosti Doktor Optik, což je česká rodinná firma s 30-letou tradicí a nabízí dioptrické i sluneční brýle. Vybrat si můžete obroučky i skla, kontaktní čočky, ale třeba i sluneční brýle s polarizačním filtrem, který má 100% UV ochranu a hodí se třeba i na hory. A součástí vaší poukázky je také měření zraku. Když odpovíte správně dvakrát, dostanete dárek od pořadatelů Speedway Grand Prix v ploché dráze. Ten závod se koná v sobotu 23. května na pražském stadionu Markéta. Na Markétě se představí 16 nejlepších světových borců a mezi jezdci se na divokou kartu představí také český jezdec Jan Kvěch. A v pátek 22., tedy den předtím, budou o titul mistra světa bojovat i junioři. Závody jsou většinou vyprodané, takže budete mít jedinečnou šanci se tam podívat díky naší soutěži. Tak to bylo za dvě správné odpovědi a za jednu jedinou správnou odpověď od nás dostanete cenu útěchy od Radiožurnálu. Taky je to fajn. Markéto, můžeme začít?
1: Můžeme začít.
0: První otázka. Jak se jmenuje postava?

0: postava, kterou ve filmu Kolia hraje Zdeněk Svěrák?
1: Pan Louka.
0: Milý zlatý. František Louka, ano, je to správná odpověď, máte první správnou za sebou. Teď je druhá otázka. Jaké prestižní ocenění získal film Kolia v roce 1997?
1: Cenu Oscara.
0: Za nejlepší neanglicky mluvený film Je to tak, Oscar je správná odpověď. Já vám ani nevím, jestli bych uměla najít lehčí otázku než tuhle. Tak teď ta třetí, ta už třeba tak jednoduchá nebude. Ve kterém pražském kině měl Kolia svou premiéru? Napovím, že stejně se jmenuje jedna z her divadla Járy Cimrmana.
1: Bylo to kino Blaník.
0: A je to lehké pro vás, je to doma, máme tři správné odpovědi, máte poukázku na 3000, tak si vyberte, co jenom potřebujete. Gratuluji moc, mějte se krásně.
1: Děkuju, hezký víkend.
0: I vám. To byla Markéta a další soutěž vás čeká znovu v pondělí.

0: Mistr světa v beach volejbalu Ondřej Perušič ukončil kariéru už po loňské sezóně, ale za 14 dní si na turnaji světové série v Ostravě znovu zahraje. Nebude to ovšem s bývalým parťákem Davidem Schweinerem. Českou reprezentaci teď tvoří jen 5 hráčů a Perušič doplní Jiřího Sedláka ve třetí české dvojici. Na turnaj se pečlivě připravuje.
1: Zatím to zhoršení snad nebude až tak velké, ale samozřejmě člověk cítí, že už v těch některých situacích nebo při některých těch herních činnostech, tak ta přesnost anebo i ta fyzická kondice je prostě zákonitě nižší.
2: Hodnotí Ondřej Perušič, jak se po konci kariéry cítí, ale snaží se v pracovním režimu udržovat a mít kontakt s národním týmem.
1: Snažím se tréninku dát co nejvíce právě v rámci těch možností, které mi dovolí pracovní a rodinný život. Snažím se alespoň občas trénovat s národním týmem, nějaký trénink v posilovně, abych se udržel v fyzické kondici a nějaké další tréninky na písku, tak se snažím trošku improvizovaně, ať už o víkendech, anebo před a po práci.
2: David Schweiner spojil na tuto sezónu síly s Tadeášem Trousilem a jsou v hlavní soutěži. Jiří Sedlák tak dostal do kvalifikace ostravského turnaje kvalitního a zkušeného parťáka.
3: Strašně moc se na to těším. Ondra je neskutečný hráč a i teďka, když už ukončil svou profesionální kariéru, tak se udržuje ve výborné kondici. A já doufám, že mu na tom hřišti budu stačit. On ten sport miluje a Ostrava pro něj má v srdíčku speciální místo, takže když jsme se zeptali, jestli by nás doplnil, abychom byli 3 kompletní týmy a mohli jsme všichni hrát v Ostravě, tak na to bez váhání kývnul.
2: Říká Jiří Sedlák k návratu Ondřeje Perušiče, který bere účast v Ostravě i jako loučení s mimořádně úspěšným domácím turnajem, který dvojici Perušič-Schweiner vystřelil do světové špičky. Oba byli bráni za maskoty turnaje od roku 2018.
1: Ano, možná jsme dvojici maskoti, ale nebral bych to nějak pejorativně. Spíše to ukazuje, jak významný turnaj to pro nás byl. To byla obrovská pomoc nejenom v začátcích naší kariéry, ale v podstatě po celou naší kariéru, protože hrát před domácími fanoušky už samo o sobě je skvělé. Zároveň se nám v Ostravě každoročně dařilo. Mnohdy si z nás i naši soupeři, zejména na začátku, dělali srandu, že hrajeme dobře v podstatě jenom jednou za rok v Ostravě. Tam jsme velmi nebezpečnými soupeři, ale ta atmosféra a ten turnaj jako takový byly vždy klíčovými faktory v tom našem úspěchu.
2: Dodává Ondřej Perušič. Českou reprezentaci doplní určitě i na srpnovém mistrovství Evropy v Polsku. Ostravský turnaj v industriální dolní oblasti Vítkovic začne 27. května. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak se staví města a obce k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co pro ně bude znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Tomáš Pancíř se zeptá výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky Radky Vladykové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Policisti našli lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý ukradl muž z baziliky na Jablonecku. Ministr Klempíř se bude zabývat jen některými připomínkami k mediálnímu zákonu. Dobeš vychytal v play-off hokejové NHL další výhru, Hertl pomohl Vegas asistencí k postupu. Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu.
2: Kriminalisté už mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Už včera také policie zadržela možného zloděje. A podrobnosti prozradí na tiskové konferenci, která právě začíná.
3: Vítám vás na dnešní tiskové konferenci, kterou jsme svolali v případu odsudené revizie v bazilice v Jablonecku ve Štědrý. Vítám současně i ředitele územního odboru Česká Lípa, plukovníka magistra Petra Najta.
4: Dobrý den.
3: Majora bakaláře Vojtěcha Rubovského, vedoucího oddělení tisku a prevence Libereckého krajského ředitelství.
4: Dobrý den.
3: A majora magistra Jana Urku, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality v České Lípě.
4: Dobrý den.
3: Chci vás upozornit, že po vystoupení plukovníka Rajta a plukovníka Ujky budete mít prostor pro otázky, ovšem upozorňujeme na to, že na všechny vzhledem k aktuální fázi trestního řízení vám odpovědět nebudeme moci. A prosím vás také, abyste se před položením dotazu představili a uvedli médium, které nastupujete. A nyní předávám slovo plukovníkovi Rajtovi.
4: Tak ještě jednou dobrý den. Já si na začátek bych chtěl říct, že pro nás není úplně běžné dělat takovou tiskovou konferenci v této fázi vyšetřování, ale samozřejmě s ohledem na charakter toho případu jsme se rozhodli, že některé informace zveřejníme už v této fázi prověřování. Pro nás je teďka důležité, že jsme v fázi vyšetřování a pro nás je důležité shromáždit veškeré důkazy, tak aby jsme podpořili ty zjištění, které teďka do současné doby máme zadokumentováno. V druhé řadě musím poděkovat kolegům, hlavně z prvního oddělení obecné kriminality, za jejich enormní nasazení, které teda bylo několika dení a končili jsme opravdu včerejšího dne až někdy v pozdních hodinách. A samozřejmě se podílal na tom oddělení analytiky a ostatní složky, se kterými jsme to samozřejmě konzultovali v průběh toho šetření, ale i představitelům církve, čili jsme zejména včera byli na krátko a museli jsme některé problémy řešit opravdu operativně, takže v prvé řadě určitě poděkování, protože takovéto nasazení jsme dlouho neměli. Samotnému asi případu bych uvedl to, co asi obecně víte, že nám byla oznámena tato krádež 11.5. někdy kolem 18.20. Samotné krádeži došlo krátce po 18. hodině, kdy vím, že v médiích máte, a to jsme ji zveřejňovali, používali některé vaše materiály, byl dán jasný popis pachatele, to znamená černá mikina, černé kalhoty, bílé boty. Zmíním se o tom jakoby schválně, protože když vám řeknu, že v současné době víme, že krátce po činu pachatel, který to spáchal, se nám okamžitě převlékl, to znamená změnil jak mikinu, barvu, tepláky, ale změnil i boty. Dál se ještě upravoval jiným způsobem, tak aby nějakým způsobem nám znemožnil identifikaci, což nám zpro počátku samozřejmě komplikovalo situaci, protože jsme se zaměřili na popis pachatele, který jsme měli od svědka a samozřejmě který jsme měli z toho kamerového záznamu, který byl. To chci jenom na úvod uvést, jaké komplikace, s jakými komplikacemi se museli kolegové vypořádat a že to opravdu bylo složité. V současné době víme, že už v 18.30 nám tento pachatel odjíždí do Mladé Boleslavy a když shrnu informace k němu, je to muž, kterému je 35 let, měl vztah k Jablonému v Podještědí, protože v minulosti tam i bydlel nějakou dobu. V současné době má trvalé bydliště hlášené u nás na Obrse v České, na Českou Lipsku, ale dlouhodobě se zdržuje v Mladé Boleslavi, kde se zdržoval na různých bydlištích. My samozřejmě jsme se věnovali několika poznatkům, které byly v začátku, víceméně směřovány zejména k tomuto popisu. Myslím, že kolegové opravdu tam udělali kus dobré práce a můžu říct, že díky medializaci samozřejmě jsme měli spoustu podnětů, které nás tam zaměstnávaly a museli jsme prověřovat tak, aby jsme nic nezhledali. Tou prací jejich se následně teda zjistilo, celkem rychle. A musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policejní štěstí, protože jak se zmiňuje o tom, že jsme hledali v popisu úplně někoho jiného, tak jsme se dopátrali k tomuto muži, kterého jsem teďka popsal, s tím, že jsme ho vypátrali v Mladé Boleslavi, kde jsme ho pak následně zadrželi. Teď sice o tom mluvím v několika minutách, ale řádově v několika hodinách samozřejmě museli kolegové s ním komunikovat, aby zjistili jeho motiv a samozřejmě, aby jsme zjistili některé okolnosti, za kterých teda k tomu činu došlo. Jinak ještě okomentuji, že samozřejmě byl tak pevně rozhodnutý to spáchat, že kdyby tam v té chvíli stála nějaká fyzická osoba, tak ten čin provede. Tak jak podle slov se modlil Bohu, aby tam nikdo nebyl a tím svým způsobem vyšlo. Muž samozřejmě pak spolupracoval do určité fáze s kolegy, ale dostali jsme se do problému ohledně jeho motivu, protože se ohledem na jeho motiv, kdy teda nesouhlasil s vystavováním svaté Zdislavy v postele a chtěli údajně teda soukromě pohřbít, tak nám odmítal sdělit místo umístění této relikvie. V současné době můžu konstatovat, že pokud by se nám nepodařilo navázat s ním kontakt, kdy přiznávám, že jsme používali nestandardní postupy v psychologie výslechu podezřelého, tak v současné době tu relikvii nemáme k dispozici a obávám se, že by v životě už nebyla vůbec k dispozici. To se naštěstí povedlo, s kolegy spolupracoval. Bohužel, tak jak tady hovořím o tom motivu, není ještě úplně vyhráno, protože tak, jak měl vymyšlený způsob rozloučení,
2: omlouváme se za technický, teď momentální nedostatek. Vy jste poslouchali tiskovou konferenci Policie České republiky. Každopádně policisté už lebku svaté Zdislavy mají, dal jim ji muž, kterého zadrželi už ve čtvrtek. Lebku chtěl prý pohřbít a zalili ji do betonu. Odborníci ji pokusí se vyjmout. O relikvii se starají restaurátoři. Vy poslouchejte určitě i další vysílání Radiožurnálu a čtěte i rozhlas.cz.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: střední školy se letos dostalo přes 93% deváťáků. Státní organizace Cermat dnes zveřejnila výsledky prvního kola přijímacího řízení. Pro většinu z více než 156 tisíc uchazečů tak skončilo období nervozity a teď už ví, kam po prázdninách nastoupí. Jak letošní přijímačky dopadly a kde byla konkurence největší, to už nám přišla říct Tereza Hybšerová z domácí redakce. Vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Jak se tedy vedli letos deváťáci?
1: Do čtyřletých oborů bylo přijato přes 95 tisíc deváťáků s celkem 102 tisíc, kteří se hlásili. Je to tedy podobné jako v předchozích letech a obecně se na školu, na kterou chtěli nejvíc, dostali 3/4 z přijatých. Stres skončil i pro sedmačku Beátu, která se dostala na jedno pražské gymnázium.
2: Tak já jsem nadšená, protože jsem se na to dlouho učila a kdybych se nedostala, tak se vlastně učím zbytečně, což je hrozná otrava, protože se učím furt. Takže jsem ráda, no.
0: Beata se tedy hlásila na víceleté gymnázium, na kterých je každoročně ta konkurence ještě o něco vyšší.
1: Je to tak. Na ta osmiletá se letos dostala necelá polovina uchazečů a na šestiletá něco přes třetinu z nich. Nicméně oproti předchozím rokům je procento přijatých vyšší.
0: Když mluvíme o konkurenci, bylo opět nejtěžší dostat se na školy tady v Praze?
1: Ano, v Praze a taky ve Středočeském kraji. Počty přijatých uchazečů do čtyřletých oborů se podle kraje, kde uchazeči bydlí, zkrátka liší, upozorňuje ředitelka organizace Cermat Barbora Rosůlková.
3: Nejvyšší podíl přijatých byl v kraji Vysočina, kde dosáhl 94,5%. Nejnižší podíl tradičně v Praze, kde do těch čtyřletých oborů bylo přijato 80,2% uchazečů a ve Středočeském kraji pak uspělo 86,4% uchazečů.
1: Nicméně ti, kteří dnes třeba zjistili, že se na žádnou ze škol v prvním kole nedostali, nemusí zoufat. Mají další šanci ve druhém kole. Funguje stejně jako to první, jen už nemusí opakovat jedno testy. Budou se totiž počítat výsledky z prvního kola a volná místa uvidí v systému DIPSY nebo na webových stránkách škol.
0: Organizace Cermat dnes zveřejnila i výsledky státní části maturity.
1: Ano, u didaktických testů neuspěla zhruba desetina maturantů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo přes 12%. A co se týče jednotlivých předmětů, tak nejhůř dopadla matematika, kterou nezvládlo skoro 13% maturantů. Je to nicméně podobný výsledek jako loni.
0: Tereza Hybšerová, děkujeme moc.
1: Naslyšenou.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: Skupina Opět a Radeček ve vysílání odpoledního radiožurnálu ve 13 hodin a 17 minut. Pojďme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy čekejte teď kolony u Bezděčína. Na 40. kilometru havarovalo v dešti osobní auto.
3: Krupovití, průtr šmaračené. Otočilo se tam auto smykem jakoby do protisměru. Je to pravý pruh a odstavný pruh. Prostě levým to je průjezdný, no.
2: No a vypadá to, že na stejném místě nehoda i v opačném směru z Prahy na Turnov. Tak pozor, kolony na D10 v okolí 40. kilometru teď v obou směrech. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru silničáři zavřeli jeden pruh, budou tam až do neděle a zdržíte se v koloně asi 20 minut. A na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru překážela nehoda v levém pruhu, už poslední auto odtáhli. Kolony na okruhu i ve směru z letiště na D1 popojíždějí od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech a je to asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

A mám dobrou zprávu pro vás, kteří fandíte ženskému fotbalu. Budu mít totiž pro vás vstupenky na ženské derby. Pokud byste se chtěli podívat zítra ve 14 hodin odpoledne na utkání SK Slavia Praha ženy proti ženskému týmu AC Sparta Praha, tak v odpoledním radiožurnálu vám dám včas vědět. Bude soutěž a bude stačit napsat jednu e-mailovou zprávu a vstupenky budou vaše.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Policisti obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal, podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud? Novelu teď dostane k posouzení Senát. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 205 válečných zajatcích, oznámilo to dopoledne ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský výměnu potvrdil, když na platformě Telegram informoval o návratu 205 ukrajinských vojáků. Je to podle něj první fáze výměny 1000 zajatců na každé straně. A nové turistické trasy dnes zpřístupňuje geopark Krajina Břidlice u Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Vedou kolem bývalých dolů, turistům nabídnou desítky rozcestníků, altánů a odpočívadel s dobovými fotografiemi, mapami a taky dalšími podrobnostmi o historii těžby Břidlice. Největší turistický altán je ve Starých Oldřůvkách. Sport. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé to udělal už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 za Jihlavou a nehoda u Mělníka na silnici 9. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Jihlavu. Je tam na 105. kilometru zúžení do jednoho pruhu a kolona zabere asi 20 minut. O něco kratší fronty na D1 i v Brně popojíždějí směrem na Ostravu před omezením u D2. Na dálnici D10 z Prahy směrem na Turnov komplikace teď u sjezdu na Bezděčín. Na 40. kilometru v obou směrech se v průtrži mračen havarovala auta, v každém směru jedno. V obou směrech je teď průjezdný pouze jeden pruh a tvoří se kolony. Větší ve směru z Prahy zatím asi na 10 minut. Na silnici 9 na výjezdu z Mělníka do Prahy hlásíte nehodu.
6: Hned za cedulí u benzinové pumpy, jak je tam Orlen, nebo co to je. Auto jsem viděl, převrácený v příkopu, jsou tam hasiči, záchranáři, policisté řídí dopravu Kyvadlově.
5: A tvoří se kolony delší do Mělníka od obce Klip. Ucpává se taky silnice 7 na obchvatu Slaného. U benzínky šel vyfrézovaná vozovka, projíždí se pomaleji. A v Praze silný provoz. Ucpává se mimo jiné Karlovarská ulice. U Točny tramvaje na Bílé hoře směrem do centra překáží nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne. Švýcarsko hostí hokejové mistrovství světa po 17 letech. My se na to připravíme už teď v odpoledním Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Živé natáčení podcastů i setkání se světovými spisovateli a také kvízy pro nejmenší čtenáře, autogramiády a odborné debaty. Tak tohle všechno plní druhý den veletrhu a festivalu Svět knihy. My se na něj za chvíli podíváme přímo s naší reportérkou.

0: Jak vypadá natáčení jednoho z nejúspěšnějších českých podcastů naživo? Co atraktivního se dá objevit v datové analýze? A jaký je třeba odkaz Arnošta Lustiga v dnešní literatuře? To všechno jsou otázky, na které si budou umět odpovědět návštěvníci dnešního programu Veletrhu Svět knihy. Pokračuje druhým dnem a sleduje jeho reportérka Kateřina Svátková. Katko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den z pražského výstaviště.
0: Kam teď míří návštěvníci Světa knihy?
1: Do různých stanů, které jsou pojmenované po významných českých literátech Josefa Škvoreckého, Bohumila Hrabala a dalších. Ve všech těch stanech se debatuje, no a návštěvnosti zatím pochvalují nejen tedy čeští autoři, ale i ti zahraniční. Co jsem zaznamenala, tak velmi spokojený byl třeba italský autor Dario Ferrari nebo izraelský spisovatel Shemi Zahrin. Dlouhá fronta se dneska stála na autogramiádu Zdeňka Svěráka a potkávám tady docela dost lidí různých generací s těmi cimrmanovskými bichlemi v podpaží a ti jsou tedy spokojení, že už je mají podepsané. No a jinak záleží opravdu na tom, co koho zajímá. Neustále se lidi točí ve stanu nazvaném Ostrov ilustrace, to je taková letošní novinka, to je věnované současnému komiksu. No a já momentálně stojím kousíček od stánku Českého rozhlasu, je okolo mě možná slyšet docela šrumec, tak to vypadá naživo.
0: No tak se rovnou zeptám, jaký máme program?
1: Máme nabitý program. Právě před pár minutami začalo živé natáčení podcastu Vinohradská 12 s naším čerstvě oceněným Matějem Skalickým, novinářem, který získal tuším předevčírem novinářskou cenu. Následovat a natáčí s Janem Charvátem, politologem, to ještě dodám, o vlastně taková, mají vytvořenou takovou speciální sérii nazvanou Extrém. Následovat bude pořad s názvem Datové pikošky a tam se bude mluvit o tom, proč je datová analýza v novinařině důležitá. Ono je to takové abstraktní téma i pro nás některé, kteří v rozhlase pracujeme už opravdu dlouho, ale tady se opravdu ten program bude zaměřený na tom, proč je důležité třeba pracovat s čísly. No a pro ty, kteří jsou orientovaní přece jen víc na literaturu, tak odpoledne tady bude debatovat Bianca Belová a bude představovat svoji podcastovou sérii, nebo ona je autorkou toho textu, námětu. Ta série se jmenovala Holečkovi, je o restaurativní justici a byl to velmi úspěšný projekt na Českém rozhlase Vltava loňského roku. A jen nechci přiřívat polivčičku, ale je pravda, že i zítra tady se objeví hlavní tvář letošního veletrhu a festivalu Timothy Snyder, americký historik a Boalem Sancel, alžírsko-francouzský spisovatel.
0: Já už jenom předávám, že na veletrhu Svět knihy je Kateřina Svátková a že se evidentně máme a máte na co těšit. Díky moc, naslyšenou.
1: Přesně tak, naslyšenou.

0: posledních 4 letech se pokaždé na mistrovství světa dařilo hokejovému týmu spořádající země. A chtělo by na to navázat i Švýcarsko, kde začne celkově už 89. světový šampionát v ledním hokeji. Více o tom rozhodně uslyšíte teď aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehoda na D10 před Mladou Boleslaví a komplikace u Mělníka. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona před Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru nehoda u sjezdu na Bezděčín. V dešti tam dost těžce havarovalo osobní auto. Kolona od sjezdu na Brodce zabere téměř půl hodiny. Vážná nehoda i na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. Auto převrácené na střeše v příkopu. Dopravu řídí Kivadlově a jsou tam dlouhé fronty směrem z Prahy. Ucpává se i silnice 7 na obchvatu Slaného. U benzínky Shell je vyfrézovaná vozovka a je to asi na 15 minut v obou směrech. A ještě přidáme D1 ve směru z Brna do Prahy. Postojíte v koloně za sjezdem na Jihlavu asi 20 minut. Na kilometru 105 je zúžení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po 17 letech hostí Švýcarsko hokejové mistrovství světa. Právě domácí tým je jedním z největších adeptů na zlato. Švýcaři hráli od roku 2013 čtyřikrát ve finále. Pokaždé ale prohráli. Naposledy v loni ve Stockholmu.
1: Hraje se prodloužení, jeho druhá minuta končí. Teď americká šance na rozhodnutí a je konec. Spojené státy berou zlato. Je rozhodnuto po 65 letech. Je tu konec čekání na americké zlato. Sen Anderse Ambíla na konci kariéry o zlatu trvá dál. Američané vyhrávají světový šampionát.
2: Zatímco Spojené státy slavili, Švýcaři brali znovu v uvozovkách jen stříbro. Historicky sice patří tým ze země Helvétského kříže k největším sběratelům medailí, jenže ani jedna z těch 13 nebyla zlatá. Letos to chce švýcarský tým změnit.
3: Tým na to má samozřejmě, nebo minimálně patří do té užší špičky těch favoritů a všech té, no, je to doma samozřejmě. Uvidíme, no, nedokážu říct, samozřejmě, že určitě si to přejou moc, protože to finále už hráli dostkrát a nikdy to nedotáhli a těch týmů na tu medaili samozřejmě tady víc.
2: Říká kapitán české reprezentace Roman Červenka. Švýcarům hraje do karet nejen statistika posledních let, kdy se týmům pořadatelských zemí dařilo. Navíc Švýcaři mohou spoléhat i na dokonalou sehranost.
4: Vlastně de facto stejný tým každý rok, takže samozřejmě oni mají tu domluvu s tím vedením svazu, že musí jít na každou akci a když nepřijdou, tak potom na to mají nějaký trest, že co se stalo tomu Bishelovi, obránce Dallasu, který kvůli tomu, že nepřijel na nějakou akci na reprezentaci, tak potom nejel na olympiádu. To mají takhle nastavený a funguje jim to. O tom je větší šanci každý turnaj, že kdokoliv je volnej z NHL, tak přijede. No. Rozhodně to jsou tam hráči světového hokeje.
2: Vysvětluje Daniel Voženílek a ještě jedno plus má Švýcarsko, a to výtečné fanoušky. Tyhle chorály budou znít od 20 hodin a 20 minut v Curychu. Domácí celek vyzve v repríze loňského finále Spojené státy. Ve stejný čas nastoupí k prvnímu utkání na mistrovství světa i Češi, a to proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Ministr Klempíř se bude zabývat jen některými připomínkami k mediálnímu zákonu. Hokejovou reprezentaci čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Provoz na dálnici D10 komplikuje na 40. kilometru směrem na Turnov nehoda a počasí bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, na severovýchodě zataženo a občasný déšť a teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
6: Muž je obviněn z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
5: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Přihlášku na střední školy letos podalo víc než 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
7: Do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií podat přihlášku. Opět teda mohou podat přihlášky tři, již nekonají jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
5: Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy jsou připomínky očekávatelné. Řekl, že se bude zabývat jen těmi podstatnými.
8: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
5: Výrazně pozměnit, ale Klempíř zákon nechce. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před dvěma dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance.
0: Sport.
9: České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rulíka se utkají se severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. S reprezentací je na šampionátu ve Švýcarsku trojce extraligových brankářů. Na soupisce jsou aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali i kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Ve vysílání Radiožurnálu Sport to potvrdil manažer národního týmu Jiří Šlégr.
10: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli projde a podle toho to budeme řešit dál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 za Jihlavou a ucpaná D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru jsou silničáři a budou tam až do neděle. Jede se jedním pruhem a vytvořila se kolona až na půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony před Mladou Boleslaví. Je tam na 40. kilometru u sjezdu na Bezděčín nehoda, varovalo osobní auto. Kolona od 35. kilometru a je to na 25 minut. Vážná nehoda je na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. Auto převrácené na střeše v příkopu, dopravu řídí kyvadlově a je tam dlouhá kolona směrem z Prahy. Z Mělníka nebo z Prahy do Mělníka je teď lepší po dálnici D8. Ucpává se i silnice 7 na obchvatu Slaného. U benzinky Shell je tam vyfrezovaná vozovka, je tam schod, jede se pomaleji a zdržíte se čtvrt hodiny v obou směrech. Ještě do Prahy, Pražský okruh směrem z letiště na D1. Čtvrt hodiny budete popojíždět před sjezdem na Ořech. Ucpává se taky jižní spojka v obou směrech, anebo tunely regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a zpočátku ještě v severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty dnes 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Poslanci schválili spornou novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. I přesto, že k normě zdaleka nestihli promluvit všichni přihlášení do debaty. Vládní koalice totiž silou svých hlasů prosadila pevný čas hlasování. Opozice kritizuje jak pevné hlasování, tak tu normu samotnou. Tak za chvíli se v radiožurnálu ozveme ze sněmovny.
11: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Schaj.

0: wicked hearts.
1: Poslanci schválili spornou vládní změnu rozpočtových pravidel. Pevný čas hlasování prosadila navzdory opozici vládní koalice, i když se do debaty hlásilo 37 poslanců, kteří nestihli promluvit. Opozice se změnou rozpočtových pravidel nesouhlasí. Hlasování oddalovala dlouhými projevy. Podle opozice by vládní změny znamenaly další zadlužování země. A informace už má reportérka Jana Čermáková. Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Pevný čas hlasování navrhla šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá. O novele se podle ní diskutovalo už dost.
3: Debata probíhala na plénu v prvním i ve druhém čtení celkem 5,5 hodiny, na 3 zasedáních rozpočtového výboru 6 hodin. K diskuzi k pořadu schůze před třetím čtením 6. května hovořili opoziční poslanci k tématu 9 hodin. Ve čtvrtek 13. 5. bylo zahájeno třetí čtení, kterému jsme věnovali maximální možnou dobu 14 hodin, tedy 5 hodin.
2: Bylo to v tomto volebním období poprvé, kdy stávající vláda ANO, SPD a motoristů k takovému kroku přistoupila. Za pevné hlasování skritizoval koalici předseda poslanců opoziční ODS Marek Benda. Už dopoledne řekl, že opozice zvažuje, že se obrátí na ústavní soud.
4: Já si myslím, že ten postup je v rozporu s dosavadní judikaturou ústavního soudu a dobře víte, že jsme si vždycky v minulosti dávali velký pozor na to, abychom se právě do této situace nedostávali. Rovnou avizuji, že pokud to jednání zkrátíte, tak se z různých důvodů na ústavní soud pravděpodobně obrátíme.
2: Pevný čas hlasování používala v minulosti i bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Tehdy opoziční, teď vládní ANO a SPD to kritizovali a zásadně odmítali.
1: A jaké dnes padaly argumenty?
2: V podstatě stejné jako v minulých dnech. Koaliční návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země, které podle ní budou muset zaplatit budoucí generace. Má taky obavy z nekontrolovaného utrácení. Kritiku opozice znovu odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala veřejné finance po minulé vládě. No a novelu teď dostanou k posouzení senátoři.
1: V poslanecké sněmovně je Jana Čermáková, naše zpravodajka. Děkuji ti a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Poměrně vyhrocená diskuse provází veřejné projednávání tzv. Akceleračních oblastí na výstavbu větrných nebo solárních elektráren. A tak vás přímo na místo za chvíli přivedeme také v odpoledním radiožurnálu.

0: tak všechno mám.
1: Ve vyhrocené atmosféře se dnes v Praze veřejně projednává návrh, podle kterého by mělo v Česku vzniknout skoro 100 takzvaných akceleračních oblastí. Jde o území, kde by mělo být možné povolovat větrné nebo solární elektrárny rychleji, aby Česko zajistilo svou energetickou bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali víc než 60 typů dopadů na životy lidí nebo přírodu a krajinu. Dnes se snaží tenhle postup v Radiopaláci na Pražských Vinohradech vysvětlit. Byl u toho také Jan Kaliba. Honzo, vítám tě, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, odskočil jsem si teď kousek sem k tobě.
1: Jaká je atmosféra během toho veřejného projednávání?
2: Od začátku velmi vypjatá, přijelo několik skupin odpůrců větrné energetiky, které objíždějí i konkrétní obce. Část lidí se zajímala a ptala k věci, část lidí od začátku přerušovala prezentaci toho, jak návrh akceleračních oblastí vznikal.
3: Vám se nelíbilo způsob toho veřejného projednávání?
4: Ne, protože tady. My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
4: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu. To jsou věci, které nejsou potvrzeny.
3: A můžete se ptat na jméno?
4: Ne, nechci vám to říkat, děkuji.
2: Atmosféru v sále sledoval i energetický expert hnutí Duha Jan Rovenský.
5: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se atmosféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dneska vlastně vypadá podobně.
1: Přijeli někteří lidé opravdu vyjádřit konkrétní obavy?
2: Mluvil jsem třeba s Přemyslem Davidem, ten do Prahy přijel z Moravského Berouna u Šumperka.
6: Tam máme obrovský problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola, všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
2: Některé akcelerační oblasti jsou navržené právě i na tomto území, v tomto regionu, ale neznamená to automaticky, že se tam větrné elektrárny opravdu budou stavět.
1: Jak na dění v sále reagují zástupci ministerstev a úřadů, které právě tyhle akcelerační oblasti vymezují?
2: Tak to situaci komentuje René Neděla, který při veřejném projednávání zastupuje ministerstvo průmyslu a obchodu.
7: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplivalo, že vlastně žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěná dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
2: Komentuje tedy dotazy části publika René Neděla. Ta akce ještě pokračuje, takže se i sami můžete ve Vinohradském radiopaláci tady v Praze zastavit.
1: A před chvílí tam ještě byl náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba. Díky.
2: Naslyšenou.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Golda.
2: U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou taky elektronicky. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 halířů, litr bude stát 44,33. Nafta naopak zlevní o 4 halíře na maximálně 41,99 za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA. Píše to agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Polský vládní mluvčí Adam Šlapka řekl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava nemá žádné potvrzení toho, že by se na tomto principu něco změnilo. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. A požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada.
3: Sport.
2: Fotbalová Sparta Praha postaví nový stadion v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady na stavbu uhradí klub. Dnes to řekli místopředseda představenstva Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Jihlavy a nehoda na dálnici D10 před Mladou Boleslaví. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u Jihlavy. Nejdříve před ucpaným sjezdem na 112. kilometru a pak ještě před omezením na 105. kilometru. Celkově se zdržíte přes půl hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov havarovalo na 40. kilometru osobní auto. Podle našeho zpravodaje se tak stalo za bouřky.
6: Obrovská průtož vračil s kroupama a na té dálnici leží asi 2 cm sněhu. On samozřejmě roztává, auta ho rozjezdějí, ale jsou tady obrovský kaluže, do kterých se dá vštnout.
5: A projíždí se teď jedním pruhem a zdržíte se 20 minut směrem z Prahy. Na příjezdu do Mělníka ve směru z Prahy po silnici 9 postojíte v koloně. Je tam přímo na vjezdu do Mělníka nehoda, projíždí se Kyvadlově a hlavně z Prahy je to nadlouho. Z Prahy do Mělníka teď je rychlejší po dálnici D8. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů nehoda před Bochovem. Kousek před benzínkou u Bochova se srazila dvě auta. Podle posledních zpráv teď na chvilku hasiči silnici zavřeli, tak čekejte kolony u Bochova. Větší kolony i na silnici 7 z Prahy do Chomutova po pojíždění Veslanému. Benzínky je tam vyfrézované místo, je tam schod a kolony v obou směrech na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojediněle bouřky. Zpočátku ještě v severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Dobrá zpráva, teď je 14 hodin a 34 minut.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Prezident Vladimír Putin a další ruští vrcholní političtí a armádní představitelé by měli v budoucnu čelit stíhání u zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese. O jeho spuštění dnes v moldavském Kišiněvě jedná výbor ministrů zahraničí států Rady Evropy. Celkem 36 zemí, včetně Česka, dnes potvrdilo, že se k tribunálu připojí. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Které země se chystají připojit k tribunálu?
1: Tak z těch 36 zemí, to je 34 států Rady Evropy a kromě nich také ještě Austrálie a Kostarika. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že to je poprvé od norimerských procesů, co Evropa pracuje na dosažení spravedlnosti za zločin agrese. A tento proces bude mít podle něho hluboký význam pro celou mezinárodní komunitu.
0: Co konkrétně bude cílem toho zvláštního tribunálu a má reálnou šanci dohnat ruské představitele k odpovědnosti?
1: Tak tento tribunál nebude soudit běžné válečné zločiny, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí, protože toto už řeší například Mezinárodní trestní soud. Tento zvláštní tribunál bude ale soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické a vojenské velení Ruska, včetně Vladimíra Putina. K odpovědnosti by měl hnát zhruba 20 lidí, kteří mají na svědomí to rozhodnutí použít ozbrojenou sílu proti jinému státu v rozporu s chartou OSN. Rada Evropy připouští, že to bude složité, hlavně politické imunitě nejvyšších představitelů a také z praktických důvodů, tedy jak je fyzicky vůbec dostat z Ruska do vazby. Nicméně Rada Evropy také uvádí, že mezinárodní právo se stále vyvíjí a osobní politická imunita nemůže představovat nějaký neomezený šek pro beztrestnost. Nejvyšší představitelé Ruska, včetně Vladimíra Putina, by mohli být předvedeni před ten zvláštní tribunál pouze poté, kdy už nebudou u moci nebo v případě, že budou zbaveni imunity, což tedy není úplně reálné. Nicméně už předtím, zatímco budou stále u moci, tak tribunál může provádět vyšetřování, shromažďovat důkazy, aby zkrátka ty obžaloby mohly být připravené.
0: A jak na zařízení zvláštního tribunálu reaguje Rusko?
1: Ruští poslanci tento týden schválili zákon na obranu Rusů stíhaných v zahraničí, což je očividná reakce na zřízení tohoto tribunálu. Tento zákon by Putinovi měl umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčeni nebo trestně stíháni právě v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Tento zákon ještě musí potvrdit ruští senátoři a podepsat Putin a v platnost má vstoupit asi 10 dní po tom zveřejnění. Předseda ruské Vyacheslav Volodin prohlásil, že západní justice se proměnila v represivní stroj na potlačování rozhodnutí, která jsou v rozporu s rozhodnutími vnucenými evropskými úředníky. A dodal, že okolností je prý důležité udělat pro ochranu ruských občanů v zahraničí, čili takový je postoj Ruska.
0: Omluvte prosím drobné výpadky ve zvuku, ale snad bylo všemu rozumět. Tohle byla bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dva elitní čeští lukostřelci a partneři Marie Horáčková a Adam Lich se v březnu nečekaně ocitli bez trenéra. Francouz Dellenbach totiž využil finančně lukrativnější nabídku jiného týmu. A tak oba čeští reprezentanti za pár dní vyrazí na mistrovství Evropy už bez trenéra. My vám o tom víc řekneme za pár minut.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu zadumán, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Elitní lukostřelkyně Marie Horáčková se chystá na mistrovství Evropy už nějakou dobu bez trenéra. Světová šampionka z roku 2023 dojížděla poslední roky do Švýcarska za Markem Delenbachem a ten vedl i jejího partnera a českého reprezentanta Adama Lee. Francouzský kouč ale skončil.
1: V březnu vlastně téměř jako měsíc předtím, než jsme začínali první závody, nám trenér řekl, že s náma končí spolupráci. Tak to bylo velmi šokující a dejme tomu i bolestivý. Vlastně hlavně psychicky, protože technicky to zvládáme. Je to pořád si myslím čerstvý vlastně na to i o tom jako mluvit.
2: Vrací se lukostřelkyně Marie Horáčková k nedávnému odchodu francouzského kouče Marka Delenbacha.
1: Hlavně i v tom našem sportu je jich poměrně nedostatek těch dobrých a Mark je jeden aktuálně z nejlepších v Evropě. No, nebylo by to tak, že by už s náma dál nechtěl spolupracovat, ale spíš ho tak v uvozovkách přeplatilo Mexiko a vlastně si ho přetahli do svého týmu. Takže to bylo i pro něj vlastně srdce rivný, protože jsme si vytvořili nějaký nadstandardní trošku vztah.
2: Jak Marie Horáčková, tak Adam Lee, ale důvody trenérova odchodu, který byl motivován hlavně finanční stránkou, chápou.
3: Já si myslím, že mu to ani jeden z nás nezazlíváme, protože víme, jaké to měl on náročné v tom centru, protože když my jsme tam nebyli, tak nikdo tam vlastně prakticky netrénuje. Ve Švýcarsku není bůh ví kolik lidí, je to nejdražší země na světě. Opravdu jako dovolit si systematicky trénovat v tom centru je finančně extrémně náročné, takže chápu tu stránku toho, že vlastně přijal tu nabídku.
2: A tak se oba elitní čeští lukostřelci za pár dní vydají na mistrovství Evropy do Turecka netradičně bez trenéra.
1: Jo, já teda mám to štěstí, že pořád se můžu obrátit na tátu, který mě vlastně vytrénoval do té role, v které jsem teď. Konzultace třeba s ním jako máma probíhají a hlavně mi pomáhá teda se servisem toho vybavení a po mentální stránce taky vždycky mu zavolám, popovídáme si a samozřejmě ale s Adamem si jako hodně pomáháme navzájem. Nám teďka zbývá jenom se obrnit co nejlépe sami a jít do toho. Myslím si ale, že na to máme a je to prostě situace, kdy i on nás vlastně sám učil, že vítěz je ten, kdo se nejrychleji adaptuje na danou situaci.
2: Říká lukostřelkyně Marie Horáčková. Pro ní i jejího partnera Adama Lee evropský šampionát v turecké Antálii začíná v pondělí. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
4: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čeští hokejisti vstoupí do turnaje mistrovství světa zápasem proti Dánsku. Na dálnici D1 za sjezdem na Jihlavu směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat a teploty většinou do 13 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, říká předseda starostů Vít Rakušan.
6: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
4: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
7: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
4: Muži hrozí trest vězení na 2 roky až 8 let. Pachatel je v policejní celé o vazbě, rozhodne Českolipský soud. Celkem 630 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy, Austrálie, Kostarika a Evropská unie. Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu, který má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V Praze se dnes konají svatojanské slavnosti na Valis. Připomínku patrona všech lidí od vody, svatého Jana Nepomuckého, zahájí průvod od svatovícké katedrály na Karlův most. Součástí akce bude taky regata historických lodí.
8: Svatý Jan Nepomucký, zástupce české země.
9: Letos poprvé na Vltavě popluje i nově zrekonstruovaná historická benátská loď Bizona Byzantina. Na řece ji představí gondoliéři v dobových kostýmech. Hlavní částí programu bude pak seskok parašutistů nebo koncert přímo na hladině Vltavy u Karlova mostu. Hudba hradní stráže tam v premiéře zahraje symfonii Svědci Pražského hradu, kterou složil pro tuto příležitost skladatel a dirigent Krištof Marek. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
5: Sport.
10: České hokejisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Národní tým nastoupí 20 minut po 8 hodině večer proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. A kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Fotbalový záložník Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé Bundesligy o tom informoval na klubovém webu.
11: Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól vstřelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety, nejdřív na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V minulé sezóně hostoval v Espanyolu Barcelona. V reprezentaci má brněnský odchovanec na kontě 48 startů. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ani do širšího výběru 54 hráčů na letošní mistrovství světa. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpanáde jednička u Jihlavy a nehoda na D10 u Bezděčína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru budou až do neděle pracovat silničáři. Je to ve stoupání ze 3 pruhu do 1 a zdržíte se půl hodiny. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov překáží nehoda na 40. kilometru u Bezděčína. Projíždí se jedním pruhem, kolona z Prahy zabere 15 minut. Cestou z Prahy do Liberce pak ještě kolony na 35. u Hodkovic. Tam je to v obou směrech před omezením na 15 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů v Bochově likvidují následky nehody. Silnice tam byla chvilku zavřená, teď už se projíždí Kivadlově. Čekejte v Bochově dlouhé kolony obou směrně. Silnice 9, příjezd do Mělníka směrem z Prahy. Tam vážnější nehoda ve směru z Prahy zabere kolona asi půl hodiny. Silnice 17 z dálnice D35 do Vysokého Mýta u Stradouně se srazila 3 auta a kolona se táhne už z dálnice. V Pardubicích komplikuje už tak silný provoz nehody. 2 auta se srazila v Poděbradské ulici u nákupního centra Globus a fronta se posouvá už z Rybitví. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů. V severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Skánělovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Do Beskyd se ženou vydatné deště. Během víkendu tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Hrozí rozvodnění řek a jaké počasí čeká zbytek Česka? Na to všechno se zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Hezké odpoledne.
5: Odpolední Radiožurnál
13: a Hanka Scháněl.

0: Beskydy od zítra zasáhnou silné a vydatné deště. Varují před nimi meteorologové. Podle nich by měli být opatrní hlavně řidiči, protože voda může proudit přes silnice a déšť bude zároveň snižovat viditelnost. Jaké počasí nás čeká o víkendu, my to probereme s Milošem Dvořákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji.
0: Kdy v těch Beskydech začne silně pršet a kde konkrétně očekáváte kvůli počasí, řekněme, největší komplikace?
1: Ano, já začnu v meteorologickou situací, která je pro toto samozřejmě velmi důležitá, takže počasí na východě našeho území bude během víkendu ovlivňovat frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se bude postupně nacházet nad Balkánským poloostrovem a díky tomuto rozhraní právě k nám budou docházet srážky. Ne úplně všechny modely se nám shodují na tom, kam až srážky dosáhnou. Vypadá to tak, že zejména východní polovina našeho území bude s občasným deštěm, ale konkrétně to bude vypadat zhruba tak, že během zítřejšího dne, to znamená v sobotu, by mělo být na obloze zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou také bouřky a v západní polovině Čech pak přehánky budou jen ojediněle a na samotném západě může být až polojasno. No a k večeru bude od západu déšť ustávat a kromě východu Moravy a Slezska, zejména pak v západní polovině Čech, bude ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Takže to vypadá tak, že na těch vlnách, které budou právě spojené s tím frontálním rozhraním, očekáváme srážky ve formě deště na východě našeho území ojedinělé i vydatnější, proto bude platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro oblast Beskyd, jak už jste zmiňovala, a bude platit od 3. hodiny sobotního rána do pondělní 3. hodiny zase pondělního rána. A za toto období by v této oblasti mohlo spadnout od 40 do 70 mm srážek, to je zhruba od 40 do 70 litrů na metr čtvereční.
0: A je to dost i proto, aby hrozilo rozvodnění řek?
1: Zatím s těmito srážkami to nevypadá tak, že by měly být nějaké výrazné odezvy na řekách, ale samozřejmě pokud by se malinko situace změnila a těch srážek by bylo více, tak celou tu situaci sledujeme a pokud by se jednalo o to, že by se zvyšovaly hladiny řek třeba na první nebo druhé povodňové stupně, tak by jsme na to reagovali zase novou výstrahou.
0: Nedostatek srážek v Česku ohrožuje v posledních týdnech úrodu. Můžou deště nejen v Beskydech zemědělcům pomoci?
1: Samozřejmě, ano. To sucho zatím u nás přetrvává a je relativně výrazné, i když v poslední době přece jenom už se nějaké srážky objevily, ale zatím to ještě neasanuje to výrazné sucho, které už bylo během jara. A teď nevím, jestli se slyšíme, protože já
0: slyším
1: vás asi
0: neslyším. Slyším vás, ano. My vás slyšíme, haló.
1: Tak to se omlouvám, ale vypadl asi signál.
0: Nedá se nic dělat, to byl tedy Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu. Už nás neslyší, tak alespoň takhle na dálku zdravíme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Nejde sice o největší hokejovou událost letošního roku, ale i tak patří mistrovství světa mezi oblíbené akce, kam čeští fanoušci vyrážejí. Šampionát dnes začíná ve Švýcarsku a my vám v Radiožurnálu nabídneme doporučení, která je dobré si před cestou do zahraničí připomenout.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 v Brně a taky u Jihlavy. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem. Delší jsou teď fronty směrem na Ostravu. Od sjezdu na výstaviště až k omezení u D2 a je to na 25 minut. Půl hodiny se zdržíte u Brna i na výpadovce na Svitavy. To je tradiční páteční kolona z České do Lipůvky. Na D1 ještě jedna kolona směrem z Brna do Prahy. Popojíždí za sjezdem na Jihlavu před zúžením na 105. kilometru a zdržíte se opět asi půl hodiny. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov se pomalu rozjíždí kolona před Mladou Boleslaví. Nehoda na 40. kilometru už by měla být na straně. Kolony ale čekejte pak i dál směr Liberec na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou zúžení a postojíte v obou směrech 15 minut. Na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy likvidují následky vážné nehody. Projedete Kyvadlově a z Prahy je fronta na půl hodiny. Podobná situace je na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Bochova. Opět nehoda a dlouhé kolony u Bochova jsou v obou směrech. V Praze se ucpává mimo jiné Strakonická směrem z centra u Zbraslavy. Před sjezdem na Lipence tam má spadl strom na svodidla. Silničáři už ho mají rozřezaný a budou odjíždět. Ta kolona by teď měla zrychlit. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V únoru olympiáda v Itálii, teď mistrovství světa ve Švýcarsku. Čeští hokejoví fanoušci mají v letošní sezóně dost možností, kam vyrazit na zápasy národního týmu. Světový šampionát ve švýcarském Curychu a Friburgu startuje právě dnes. Pokud se chystáte na hokej, tak je asi dobré si připomenout několik takových dobře míněných rad, které se vám mohou hodit. A v našem vysílání už vítám Ondřeje Tichotu z české pobočky Evropského spotřebitelského centra. Hezké odpoledne.
1: No, pěkný den.
0: Pojďme začít u vstupenek na hokejová utkání, protože na české zápasy jsou ještě nějaké lístky k dispozici. Na co si máme dát pozor, když je kupujeme?
1: Určitě je vhodné nakupovat výhradně přes oficiální stránky, to znamená přes oficiální kanály. Ty jsou jistě uvedeny jednak tedy na webu, který je oficiální pro mistrovství, a potom také samozřejmě na stránkách Českého svazu, kde se lidé doví, jakým způsobem nakupovat vstupenky. Běžné je, že v těchto dnech, kdy právě vrcholí přípravy na zápasy, tak se objeví spousta sponzorovaných odkazů na vyhledávačích, kde si můžete vstupenky zakoupit. Nicméně ten oficiální prodej je v podstatě jediný bezpečný.
0: A pokud si fanoušci zařizují přes internet ubytování, čemu se mají vyhnout?
1: No, tam určitě je vhodné být opatrný u nabídek na inzertních serverech. Tam je dobré prověřit si, zda ten odkaz, který je použit, a e-mailová adresa na dané ubytování jsou pravé, případně je vhodné i do toho ubytování zavolat. Běžně se objevují inzertní nabídky na různých serverech a odkazují třeba na booking.com, hotels.com, Airbnb a vyžadují komunikaci mimo tyto servery. A právě pokud jsou to nabídky z těchto serverů, tak všechno probíhá na nich, to znamená komunikace, platba a tak dále. Pokud je to vyvedeno někam jinam, tak bych byl velmi opatrný.
0: Tím, že není Švýcarsko v Unii, tak lidé neplatí za mobilní data stejně jako v Česku. Máte nějaký tip, jak postupovat, aby se jim to neprodražilo?
1: Určitě je vhodné podívat se na ceny, aby člověk opravdu nebyl překvapený, protože ty částky už jsou pro nás nepředstavitelné, ačkoliv nejsou úplně drasticky vysoké, nicméně už na to nejsme zvyklí, protože v rámci Evropské unie ty roamingové poplatky jsou opravdu malé. Určitě je vhodné podívat se právě na ta data, která mohou být daleko levněji než běžné volání, takže pokud si voláme přes různé online aplikace, tak je to asi nejvhodnější cesta. I když samozřejmě záleží potom na tom, kolik vám bude účtováno i vaším operátorem.
0: Proč může být rizikové, když se lidé v zahraničí přihlašují na veřejné Wi-Fi, co by na nich třeba lidi nebo fanoušci vůbec neměli dělat?
1: Určitě by se neměli ideálně přihlašovat do svých internetových bankovnictví na své e-maily, obzvlášť ne pracovní, tam ta rizika jsou. Samozřejmě říkám, že některé kavárny třeba nebo penziony budou mít vyloženě nezabezpečené Wi-Fi, ale je dobré se ujistit, že tam nevypouštíme žádná citlivá osobní data. Jenom taková drobná věc, pokud někde takhle jsme, klidně třeba ve vlaku, tak je dobré se podívat na název oficiální Wi-Fi, protože nějaký šikovný hacker může udělat svůj vlastní hotspot, nazvat ho velmi podobně, třeba tam dát jenom podtržítko místo jiného znaku a najednou jsme připojeni k něčímu notebooku a ten může stahovat všechna naše data, která komunikujeme. Takže opravdu je vhodné se ujistit.
0: Díky za varování, to byl Ondřej Tichota z české pobočky Evropského spotřebitelského centra. Ještě jednou díky a naslyšenou.
1: Taky díky, pěkné odpoledne.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
3: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo víc než 75% z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Letiště v Helsinkách dnes brzy ráno krátce pozastavilo provoz kvůli nahlášenému dronu, který do Finska mohl přiletět ze zahraničí. Informovala o tom televize Yle. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Finská vláda ujistila veřejnost, že nebezpečí nehrozí. Na území Finska už dřív dopadlo několik dronů, podle všeho ukrajinských. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, v sebeobraně útočí drony v hloubi ruského území, mimo jiné i v blízkosti finských hranic. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Do června chce rezort představit vládě další návrhy, které by následně prošly připomínkovým řízením. A Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště, do neděle tam může napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Sport. Čeští hokejisti se ve svém prvním zápase na mistrovství světa utkají s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Friburku ve 20 hodin a 20 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají společný přímý přenos. A kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburku závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Shengyue zaostal za českým olympijským vítězem o necelou sekundu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Jihlavy a ucpaná 35 u Hodkovic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru ve stoupání zúžení ze 3 pruhu do 1 a zdržíte se až půl hodiny. Na D1 kolony taky v Brně směr Ostrava a po pojištění před omezením mají to na 20 minut. Silnice 35 z Turnova do Liberce obousměrně ucpaná před omezením u Hodkovic. Počítejte 15 minut navíc. Na silnici 9 stále kolony na příjezdu do Mělníka z Prahy. Převrátilo se tam auto na střechu a průjezd řídí policisté. Až na půl hodiny je to směrem z Prahy. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte kolony u Bochova. Srazila se tam dvě auta, projedete Kyvadlově a zdržíte se hlavně ve směru z Prahy. V Praze nehoda teď překáží ve Kbelské ulici ve směru na Průmyslovou. Dvě auta před Novopackou a popojíždět budete už z Cínovecké. Ještě do Českých Budějovic. Velmi ucpaná je Strakonická ulice, silnice 3. Jsou tam omezení, zavřená pražská třída a kolony v obou směrech. Tradičně se ucpává i silnice 20 na výjezdu z Budějovic směr Písek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne. Pokud fandíte ženskému fotbalu, zítra se můžete podívat v Horních Měcholupech na derby a můžete vyhrát právě teď lístky. V sobotu ve 14 hodin odpoledne hrají ženy SK Slavia Praha proti týmu AC Sparta Praha. A stačí, když nám teď napíšete e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Do textu zprávy napište chci na ženské derby a odešlete. Šance vyhrát je velká, mám pro vás celkem 18 vstupenek do Horních Měcholup, kde se derby hraje.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Policie České republiky otevřela v centru Prahy první rekrutační a kariérní centrum. Zájemci o práci u sboru se všechno potřebné dozví v ulici Na Perštíně. Byla se tam podívat i reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: K čemu přesně to kariérní centrum slouží a je otevřené už ode dneška?
1: Podle vedení policie se na něj můžou obracet nejen uchazeči o práci, ale vůbec všichni, kteří potřebují s policejním sborem komunikovat. Nejdůležitějším úkolem centra je nábor nových zaměstnanců, i když jak poznamenal policejní prezident Martin Vondrášek, tím nejlepším náborářem je spokojený policista.
2: Naši kolegové přivedou zhruba 50% uchazečů. Ta zbylá půlka přichází z dalších různých pohnutek, třeba protože navštíví naše virtuální náborové centrum, které funguje od dubna 2024 a zaznamenalo přes 4 miliony interakcí a 92 tisíc aktivních návštěvníků toho virtuálního centra.
1: Kolik z nich ale policie přijala, Vondrášek neví. Rekrutační centrum je otevřené od tohoto týdne. Vždy v něm slouží policista s praxí, který zájemcům vysvětlí, co práce u sboru obnáší, říká vedoucí náborového oddělení Petra Literová.
3: Pokud projevíte další zájem, že byste opravdu chtěli nastoupit, tak potom už si vás samozřejmě, tak říkajíc do parády, vezmou naše personalistky vedle a všechno vám vysvětlí, všechno s váma i hned můžou vyplnit na místě. Nemusíte vůbec už potom řešit nic stranou.
1: Poradí taky třeba s tím, jak se připravit na fyzické nebo psychologické testy. K dispozici je centrum i pro policisty, kteří ve sboru pracují a zajímá je třeba další kariérní postup.
0: Kolik zaměstnanců teď chybí policii?
1: Aktuálně pracuje u policie asi 41 300 lidí. Ideální stav by byl asi přes 46 000, řekl dnes policejní prezident Vondrášek. Nové policisty je podle něj problém najít hlavně v Praze a v okolí, kde je na trhu práce větší konkurence. Od dubna 2024 pomáhá s náborem taky virtuální náborové centrum. To je internetová stránka, kde se zájemce o práci u policie může seznámit prakticky s průběhem přijímacího řízení, jako třeba zdravotní prohlídkou. To jde s pomocí brýlí s virtuální realitou taky v ulici Na Perštíně.
0: A tam se byla podívat i Františka Rohlíčková, naše reportérka. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna, taky u Jihlavy. Na dálnici D1 připomínáme kolony v Brně. Delší ve směru do Ostravy. Zdržíte se asi 20 minut mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Pomalá kolona na D1 je směrem z Brna do Prahy. Po pojíždí za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 105 ve stoupání je tam zúžení a je to na 25 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte kolony u Bochova. Před benzínkou je tam nehoda.
2: Projíždí to tady Kyvadlově, pouští to policie. Větší kolona je tedy ze směru Prahy do Karlových Varů.
1: Asi na 15 minut. Na silnici 9 na příjezdu do Prahy z Mělníka, stále vyprošťují převrácené auto z příkopu. Projdete Kyvadlově a zdržíte se půl hodiny v koloně před Mělníkem. Z Prahy do Mělníka lepší, rychlejší je to teď po dálnici D8. V Praze páteční špička kolony na obvyklých místech, teď navíc na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za plzeňskou dálnicí nehoda. Kilometr 22 v pravém pruhu kamion a osobní a kolona zpomalila. Ještě 35 z Prahy do Liberce, před omezením u Hodkovic, kolony v obou směrech aktuálně na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Reportáž Radiožurnálu, která je z fotbalu, nemusí být jenom z té nejvyšší soutěže. Desítky dětí z Libereckého kraje bojovaly o postup do republikového finále McDonald's Cupu v Ostravě Vítkovicích. V zápasech ve dvou skupinách a dvou kategoriích se zadařilo turnovské základní škole Žižkova a také škole z Roztok u Jilemnice. V Liberci se ale nestratili na turnaji ani další fotbalisté a fotbalistky. A jak za chvíli uslyšíte v naší reportáži v odpoledním Radiožurnálu, tak jejich hrou, jejich snažením žili přímo na stadionu Unisy i někteří jejich spolužáci.
1: Na libereckém stadionu Unisy děti všude, kam se podíváš, samozřejmě také doprovod, jak rodičovský, tak také učitelský a mezi nimi taky dlouholetý organizátor krajských kol Pavel Broš.
2: Začínal jsem 2011.
1: No ale tak to už je hezká řádka let, když si ty turnaje porovnají v té době teď, kam se posunul.
2: Tak já si myslím, že je to skoro stejný jako to zázemí a prostě ten doplňkový program a hlavně pak ten svátek fotbalu, to je bomba pro ty děti. Snaží se tam dostat a těší se na to.
1: Takže motivace největší těch dětí je dostat se na svátek fotbalu. Určitě. Letos to bude v Ostravě.
2: Letos je to v Ostravě, sice je to ve Vítkovicích, které na tom stadionu, vlastně v červnu.
1: Asi nejhlasitější fanouškovský tábor tady, zdejší základní škola Husova liberecká. Děti si vyrobili plakáty se jmény svých hrdinů, spolužáků.
3: My jsme tady z Husovky přímo. No.
1: Petra Soldánová, učitelka na základní škole Husova, taky v roli speakera. Jste musela trošičku vybouřit kotel váš tady.
4: Trošku, jo, no, trošku to chtělo.
1: Jak tím žijí děti?
4: No hrozně se těšili, mají připravený transparenty a teď jsou úplně prostě kotel tady, jak má být, takže já myslím, že spokojenost na obou stranách.
1: Dělali na výtvarné výchově transparenty?
4: Nebo? Včera v rámci pracovek jsem zahlásila, že teda není na co čekat a jdem vyrábět, takže se toho zhostili úplně s chutí.
1: Co na nich tady pozorujete, na těch dětech, je to něco jiného pro ně?
4: Je to určitě něco jiného a hlavně se vlastně spojili, že jo, dohromady, teď mají jako jeden směr a je to jeden tým, jako jak na hřišti, tak tady teď vedle, takže perfektní.
1: Asi teda to nedopadne.
4: Asi to teď
1: postupem do finále, ale to
4: nevadí.
1: To nevadí.
4: Aspoň si odnesou zážitek.
1: Říká učitelka ze základní školy Husova v Liberci Petra Soldánová.
5: Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže...
1: A taky vysílání Radiožurnálu Sport tady na stadionu Unisy, jak slyšíte, kilometry Jiřího Ješka, naši moderátoři Karel Janů, Martin Charvát. Tak ta stejná stáj, taky součást tohoto populárního dětského turnaje. Z Liberce Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jasný případ?
2: Jsme tu zbytečně jasná sebevražda.
1: Nebo promyšlený zločin?
3: Vyměnil obrazy.
4: A co s tím mají co společného obrazy?
5: Jo, vždycky tady něco změnila, když jsem odjela.
6: Něco důležitýho nám pořád uniká, já nevím co.
1: Detektivní film podle Hany Proškové Případ pro malíře.
7: A je vymalováno.
5: Co to má znamenat?
1: V neděli večer na ČT 1.
8: Jo, ještě beton.
9: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
10: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
12: Dětský ombudsman apeluje na ukotvení tvorby pro děti v novém zákoně o médiích veřejné služby. Soud rehabilitoval undergroundového básníka Ivana Jirouse. České hokejisty povede na mistrovství světa jako kapitán Červenka. Příjezd do Mělníka od Prahy po silnici 9 brzdí nehoda. A počasí zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky postupně se bude od západu vyjasňovat. A teploty většinou do 13 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují jistotu financování.
14: Média veřejné služby musí mít zajištěno financování i na vysílání a vytváření programů pro děti. V tom návrhu jsou ty děti opomenuty, takže my jsme připomínali, že by měly být zahrnuty do té cílové skupiny. Pokud se jedná o to financování, to se já stejně tak jako veřejný ochránce práv domníváme, že ta jistota tam dána není.
12: Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Podrobně to v odpoledním radiožurnálu probereme za pár minut. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 1977 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl ve vězení 5x. Slovenský premiér po 2 dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny, zároveň obvinil Evropu z podpory války. Bezpilotní letouny ve středu zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. V Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu, Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině.
15: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
12: Znečištění řeky Doubravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky, vysvětlil ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
16: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
12: Výsledky by měl inspektorát obdržet v příštím týdnu.
13: Sport.
17: Českým hokejistům začne ve švýcarském Friburgu mistrovství světa. Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní zápas Česka s Dánskem odstartuje ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 2 sezony odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni útočník Daniel Voženílek, který věří, že návštěvnost bude oproti evropským turnajům větší.
3: jsem si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Freiburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
17: Souběžně s utkáním Česka s Dánskem se bude hrát duel Spojených států s domácím Švýcarskem. Zhruba za čtvrt hodiny začnou na světovém šampionátu zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Mělníku. Na dálnici D1 silný provoz a kolony čekejte na průjezdu Brnem, hlavně ve směru do Ostravy. Zdržíte se před stavbou D2 asi 20 minut. Na D1 se o něco zkrátila kolona ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou. Před omezením na 105. kilometru postojíte asi čtvrt hodiny. Silnice 9 je stále ucpaná na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Je tam nehoda před benzínkou v Mělníku a kolona je na půl hodiny z obce Kly. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na konci dálnice u Slaného. Za sjezdem na Knoví se stojí nepojízdný kamion, objíždí se Kivadlově. Do kolony směrem z Prahy se dojíždí ještě na dálnici, tak pozor na to. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů postojíte v koloně před Bochovem, asi 15 minut. Je tam před benzínkou v Bochově nehoda a projíždí se Kivadlově. No a připomínáme ucpanou silnici 35 z Turnova do Liberce. U Hodkovic nad Mohelkou je omezení. Kolony v obou směrech zaberou 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: V noci se místy objeví přízemní mrazíky, zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty zítra 9 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte Odpolední a Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
11: Dobré odpoledne, 16 hodin 6,5 minuty pokračuje vysílání Radiožurnálu. Komplexní přepracování, i to vyplynulo z připomínkového řízení k zákonu o médiích veřejné služby. Zásadně předělat ho požaduje třeba Hospodářská komora. Poukazuje například na nejasné vymezení pojmů a absenci analýzy dopadů. Ministr kultury Klempíř za motoristy připomínky očekával, zabývat se chce ale jen těmi relevantními. Další informace přidáme za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
13: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dnešní půlnocí skončí připomínkové řízení k připravovanému zákonu o médiích veřejné služby. Kritizuje ho třeba například odbor kompatibility úřadu vlády. Návrh je podle něj nepřehledný a témata nelogicky uspořádaná. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ale předlohu zásadně přepracovat nechystá. Další informace ze sněmovny má reportérka Adéla Burešová. Dobrý den.
1: Hezký den, ten návrh už připomínkovaly desítky institucí, kromě odboru kompatibility úřadu vlády, třeba i hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká například to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby a zároveň se nevypořádává s Evropským aktem o svobodě médií, a to konkrétně v oblasti redakční nezávislosti. Podle ministra Klempíře se připomínky daly očekávat a s těmi relevantními teď bude pracovat.
2: My to zařadíme do takzvané vyrovnávací tabulky a ty, který budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat. V případě, že se sejde více připomínek s tím, že budou chtít opravdu oporu v zákoně, co se týká třeba regionálních stanic, tak to tam samozřejmě dáme.
1: Studii RIA, tedy analýzu dopadů na média, má v plánu Klempíř předložit do několika dnů. Výrazně ale zákon předělávat nechce. Trvá na tom, aby zůstal transparentní a jednoduchý.
0: Ministerstva nebo odbory nejsou ale jediní, kdo se k zákonu vymezil, dlouhodobě ho kritizuje i opozice.
1: Přesně tak, označuje ho dlouhodobě za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, tomuto označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: Podle Baxy je taky neobvyklé, že připomínky nezveřejnilo ministerstvo financí. Mluvčí rezortu Filip Běhal ale potvrdil, že dojde k menšímu zpoždění a v systému by se tak měly objevit v pondělí.
0: Jak ty připomínky hodnotí ti, kterých se to týká, tedy veřejnoprávní média?
1: Ten zákon kritizují dlouhodobě nejen kvůli jeho hlavnímu záměru, tedy převedení jejich financování pod státní rozpočet, ale jde podle nich taky o legislativně špatně připravený zákon. Své připomínky zaslal například i Český rozhlas, jak ve vysílání řekl jeho ředitel René Zavoral.
4: Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních. Upřímně ten materiál, tak jak byl předložen, a ono se, když jsme se koukali i na stanoviska některých dalších dotčených orgánů, tak jsou dosti blízká. Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je nejenže neopravitelný, ale v té podobě, jaké existuje, vlastně i neprojednatelný.
1: S připomínkami se teď vypořádá ministerstvo kultury, poté ho projedná znovu koaliční rada a pak ho předloží vládě.
0: Reportérka Radiožurnálu Adéla Burešová, díky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 v Brně a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na D1 kolona po pojíždí v Brně směrem do Ostravy před omezením na 196. kilometru. Aktuálně je to na 25 minut od sjezdu na výstaviště. Na D1 kolona i směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu. Kilometr 105 zúžení a je to na 10 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se zdržíte u Bochova v koloně. Před benzínkou je tam nehoda a postojíte přes 20 minut. Silnice 9 stále velmi ucpaná na příjezdu do Mělníka směrem z Prahy. Tam je nehoda před benzínkou u Mělníka a asi půlhodinová kolona je tam z obce Kly. V Praze je silná páteční špička, teď navíc v tunelu Blanka ve směru na Troju. Ke konci tunelu stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Výrazně tak přiškrtili vjezdy do tunelu a kolony se zastavily. Komplikace i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 na 22. kilometru. Za plzeňskou dálnicí nehoda. Blokuje pravý pruh a 15 minut se zdržíte. A stále sledujeme situaci na silnici 35 z Turnova do Liberce. Před omezením u Hodkovic z Prahy kolona asi na 10 minut, z Liberce na 20. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Americký prezident Donald Trump dnes dopoledne ukončil návštěvu Číny. Jen co jeho letadlo vzlétlo z pekingského letiště, vyzvalo čínské ministerstvo zahraničí k ukončení války v Íránu. Co chce Čína od Bílého domu na oplátku za pomoc s Íránem? Probereme to se zpravodajkou radiožurnálu v Americe Janou Ciglerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: S informací, které máme teď, co můžeme brát za to nejdůležitější, co se v Pekingu poslední dva dny stalo?
1: Pokud bych to měla shrnout, tak nejvíc dalšího vývoje asi budeme sledovat ve dvou oblastech, a to konfliktu s Íránem a v osudu Tajvanu. Xi Jinping dal Donaldu Trumpovi hned první den velmi jasně najevo, že Tajvan považuje za součást Číny a že nechce, aby se v této otázce Spojené státy jakkoliv angažovaly. Washington na to opáčil, že na postoji Spojených států se nic nemění, že Tajvan tím pádem má být nezávislý. No, v otázce Íránu se ukazuje, že Čína se rozhodla s vyjednáním ukončení války pomoct. Jakmile Donald Trump odletěl, tak Peking vyzval Írán k jednání.
0: Prezident Trump mluvil s novináři v letadle cestou domů. Tak co řekl o tom, jak se vůči Tchaj-wanu zachová?
1: Trump novinářům v letadle řekl, že vůči Tajvanu neudělal žádný závazek, že na přímou otázku novináři se ho ptali, jestli by Spojené státy Tajvan v případě napadení Čínou bránili, tak řekl, o tom nemluvím. A stejnou otázku mu prý položil i Xi Jinping, čínský prezident, a na tomu prý Donald Trump řekl podle svých slov totéž. Ale to, co bylo ještě zajímavé, je, že on ani nepotvrdil, jestli ten už balík 14 miliard dolarů na obranu Tajvanu, který kongres v minulosti schválil, tak jestli na ten Tajvan skutečně zamíří. On se prý o tom rozhodne v krátké době. Tím Tajvanu vzkázal, že Trumpova ochota investovat do obrany ostrova teď není úplně jasná.
0: Z americké delegace přicházejí informace o nezvyklých bezpečnostních opatřeních. Američtí zaměstnanci prý museli všechno vyhodit. Co víme o tomto?
1: Důvěřuji, ale prověřuji, Štěpáne. Podle informací z americké delegace, personál Bílého domu před nástupem do letadla Američanům sebral úplně všechno, co kdokoliv během cesty dostal od čínské strany. Identifikační karty, odznaky, dárkové předměty, mobilní telefony, takové ty na to jedno použití. Všechno to museli hodit do popelnice u schodů letadla. Nic čínského nesmělo na palubu. Je to neobvykle viditelný projev nedůvěry a s tou srdečností, s jakou se oba lídři před kamerami zdravili, to vytváří zajímavý kontrast.
0: Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Script a Superheroes na Radiožurnálu a za necelou minutu aktuální zprávy.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Je 16:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera, lebku teď mají v péči restaurátoři. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo velké utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Kyjevě je dnes den smutku. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek stoupl na 24. Mezi mrtvými jsou i 3 děti. Dnes to oznámila státní služba pro mimořádné situace. Dalších 48 lidí, včetně 2 dětí, je zraněných. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin až do zítřejších 22 hodin můžou být bankovní aplikace zpomalené. Podobně na tom budou taky klienti České spořitelny. Internetové bankovnictví George bude mít odstávku následující 3 noci. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na úvod mistrovství světa ve Freiburgu proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se Spojené státy střetnou s domácím Švýcarskem. První 2 utkání světového šampionátu už začala. Duel Kanady se Švédskem sleduje František Kuna.
3: První gól světového šampionátu dal z přečíslení John Tavares, znamená to, že Kanada vede nad Švédskem v 7. minutě 1-0. Ve druhé skupině jsou s časem později Finsko-Německo, 6. minuta, zatím bez branek. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na hradecké dálnici za Sadskou. Na D1 popojíždějí kolony v Brně směrem do Ostravy. 6-kilometrový úsek mezi sjezdy na Výstaviště a omezením u D2 pojedete přes 20 minut. A pak je ještě kratší kolona před Rohlenkou směrem do Ostravy. Na D1 se chvilku zdržíte i směrem do Prahy, a to za Jihlavou. Na kilometru 105 je zúžení kolona do 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové buďte opatrní za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 31 se v levém pruhu srazila 2 auta. Brzdí se prudce, kolona je tam krátká, ale brzdí se. A dobrá zpráva z Mělníka, nehoda na silnici 9 na příjezdu z Prahy je pryč, kolona se rozjíždí, vydržte. Na silnici 35 z Liberce do Turnova postojíte asi 20 minut před omezením u Hodkovic. V opačném směru z Prahy je kolona kratší do 10 minut. A zdržíte se i na silnici 10 z Turnova na Harachov. Před Železným Brodem je omezení, semafor jede se k Divadlově. Kolona směrem z Turnova je asi na 15:45. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Teploty do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
0: 16 hodin 34 minuty je přesně, odpolední radiožurnál pokračuje a pokračujeme samozřejmě i po 17. hodině, kdy se můžete těšit na 20 minut radiožurnálu. Hostem bude Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil, že celý západní břeh Jordánu patří Izraeli. U příležitosti nacionalistických oslav a dne Jeruzaléma vyzval k ukončení rozdělení oblasti na základě dohod z Osla. Účastníci nacionalistického pochodu Jeruzalémem provolávali smrt Arabům a vyzývali k ničení arabských vesnic. Více informací má blízkovýchodní zpravodaj Radiožurnálu Štěpán Macháček. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Den Jeruzaléma je každoroční nacionalistická událost plná napětí. Tak co se během letošního ročníku odehrálo?
1: Já připomenu, že ty oslavy připomínají dobytí starého města v Jeruzalémě Izraelem v roce 1967 a v posledních letech jsou spojené s často nenávistnými průvody židovských extremistů, kteří procházejí tedy uličkami starého města, včetně muslimské čtvrti a útočí na místní Araby, ať už slovně nebo i fyzicky. A to též se dělo i při letošním ročníku. A letos byl vidět ještě intenzivnější zapojení ministrů vlády Benjamina Netanyahu a za krajně nacionalistické strany do těchto událostí. Asi nejvýraznější tam byl ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir z krajně nacionalistické strany Židovská síla a ten rozvinul u Mešity Al-Aqsa na Chrámové hoře izraelskou vlajku, přičemž dobře věděl, že je to obrovská provokace a spolu s poslancem Knesetu ze své strany Yitzhakem Kreuzerem uvedl a řekl, že je čas srovnat se zemí všechny mešity a uvolnit tak parcelu pro výstavbu nového židovského chrámu.
0: Ministr financí Smotrich vyzval de facto k anexi západního břehu Izraelem, co přesně požaduje.
1: Řekl, že je na čase, aby se zrušily hranice nebo rozdělení západního břehu na zóny A, B a C, což je rozdělení podle dohod z Osla z roku 1995, dohod mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny. Ta zóna A má být pod kontrolou a je pod kontrolou palestinské samosprávy, zóna C pod kontrolou izraelské armády, zóna B pak je společná. No a tímto požadavkem, zrušením tohoto rozdělení, Bezalel Smotrich vlastně požaduje totální anexi západního břehu Izraelem. Doslova řekl, že jedině tak zabrání dalšímu masakru a že bude pokračovat ve faktické likvidaci myšlenky palestinského státu. Bezalel Smotrich také řekl, že předloží ten plán premiérovi Benjaminu Netanyahuovi a že tedy bude urgovat, aby vláda ten plán schválila.
0: Ve vládní koalici sílí hlasy volající po předčasných volbách. Kdo a proč je žádá?
1: To jsou zase hlasy ze strany náboženských stran vládní koalice. Ty nejsou spokojené s tím, že se vládě nepodařilo prosadit zákon o výjimutí studentů náboženských škol z vojenské služby a proto zřejmě už ve středu budou hlasovat tedy ve prospěch rozpuštění Knesetu a tím pádem předčasných voleb. Ty předčasné volby by se i tak konaly pouze asi měsíc před plánovanými volbami, čili na místo v říjnu by byly v září. Přesto premiér Netanyahu varoval své koaliční partnery, aby to nedělali, že tak snižují šanci, že znovu pravicové a náboženské vlády strany získají většinu pro vytvoření nové vlády.
0: Blízkovýchodní zpravodaj Radiožurnálu Štěpán Macháček. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Úvodními zápasy se rozehrálo hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Za chvíli vás vezmeme na souboj Kanady se Švédskem. Za naším reportérem teď vás vezmeme na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 v Brně a v Praze komplikace. Na D1 kolona po pojíždí v Brně směrem do Ostravy před omezením na 196. kilometru. Aktuálně je to asi na 20 minut od sjezdu na výstaviště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 31 v levém pruhu nehoda, dvě auta. Brzdí se na 25. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Na silnice 35 ve směru z Liberce na Turnov se teď komplikuje situace před omezením u Hodkovic. Při dojezdu do kolony u Rádelského mlýna nehoda.
3: Nehoda v levém pruhu, několik aut, hasiči tam teďka akorát dorazili.
2: Kolona pak pokračuje i dál až k omezení u Hodkovice, je to asi na 20 minut. V opačném směru z Prahy je kolona kratší do 10 minut. V Praze komplikuje ten silný páteční provoz nehody. V tunelu Blanka ve směru z Barandovského mostu na Troju ke konci tunelu, tam je to nepojízdné auto v pravém jízdním pruhu. Výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelu a kolony v okolí tunelu se zastavily. Na jižní spojce ve směru na Štěrboholy se u sjezdu na Vídeňskou srazila dvě auta. I tam se tvoří kolona od Barandovského mostu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Začalo hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Češi se utkají večer v našem přímém přenosu s Dánskem, a to od 20 hodin a 20 minut. Teď ve Friburgu hrají Švédové s Kanaďany a je u toho František Kuna.
1: Kanada vede nad Švédskem 1-0, a to už od třetí minuty, kdy se prosadil jeden z nejzkušenějších a jedna z největších hvězd celého světového šampionátu, útočník Toronto John Tavares, který dokázal využít přečíslení 2-1 a pálil z levého kruhu za švédského golmana. Byla to na dlouhou dobu jediná kanadská střela, ono celkem jich zatím není mnoho, 4-3 nastřely ve prospěch Švédů v 15. minutě úvodní třetiny, a jedna švédská střela se nepočítala i proto, že rozhodčí neuznali Švédům gól, který byl po zákroku Stenberga vysokou holí. Byla to rána od modré čáry, Stenberg zvedl hokejku nad úroveň ramen a rozhodčí poprvé v tomhle zápase putovali k videu, nakonec rozpažil hlavní rozhodčí a ukázal tedy, že branka Švédů neplatí. A tak teď je to dál 1-0 pro Kanadu se Švédskem, ale mohlo být ještě hůř pro Švédy, protože Stenberg, který před chvílí tedy hrál tou vysokou holí a gól neplatil, tak pak fauloval kanadského soupeře, tím byl Nurse u rohu kloziště, a rozhodčí museli po druhé v zápase kvůli Stenbergovi k videu, tentokrát řešili, jestli to nebude nějaký vyšší trest za zákrok, nakonec ho vyloučili na 2 minuty za crosscheck. Kanada Švédsko 1-0 v 15. minutě, ve druhé skupině se hraje také, tam vede favorit z Finska nad Německem 1-0 a tam už skončila první třetina. Jinak, co jsem stihl vidět tady před halou ve Friburgu, čeští fanoušci už zaplňují ten prostor, který je vyhrazený pro fanoušky, fanzóna, občerstvení, všechno to. Sympatické je i to, že na zápas byť dvou hokejových velmocí, tak opravdu je tady plný stadion ve Friburgu, který má kapacitu nějakých 9000 fanoušků, a večer se to očekává jistě lepší divácká kulisa od českých fanoušků, kteří už tady ve velkém jsou. Někteří už i na tomhle zápase nenechali si ujít koupit si balíček vstupenek s odpoledním atraktivním duelem Kanada-Švédsko. Večer tedy Česko-Dánsko ve 20:20. Teď ještě jednou aktuálně, zase o kousek, stále 15. minuta. Kanada vede nad Švédskem 1-0. Ve druhé skupině Finsko už po první třetině vede nad Německem taktéž 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Podle amerického prezidenta Trumpa nemá Washington s Pekingem rozpory ohledně Tchajvanu. Čeští hokejisté budou hrát na úvod mistrovství světa proti Dánsku. Nehoda brzdí provoz na dálnici D6 u Sokolova směrem do Karlových Varů. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky. Postupně se bude od západu vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
5: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
3: Lebkou pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga je ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů Tchaj-wan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory.
6: Mluvíme o Tchaj-wanu, hodně mluvíme o Íránu a myslím, že v obou otázkách si velmi dobře rozumíme. Pokud jde o Tchaj-wan, prezident Xi si nepřeje boj za nezávislost, protože by to znamenalo velmi silnou konfrontaci. Nějak jsem to nekomentoval, jen jsem si ho vyslechl. Chovám k němu velký respekt.
3: Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem. Jestli by Spojené státy přišly asijskému ostrovu na pomoc v případě vojenského konfliktu s Čínou, Trump neodpověděl. Policie České republiky dnes otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
7: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek a doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
8: Sport. České hokejisty čeká vstup do mistrovství světa. 20 minut po 8 hodině večer nastoupí ve Friburku proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají společný přímý přenos. Kapitánem národního týmu bude na šampionátu Roman Červenka. Turnaj už začal dvěma úvodními zápasy. Duel Kanady a Švédska sleduje reportér František Kuna.
9: Po gólech Tavaresa a O'Reillyho vede Kanada po první třetině nad Švédskem 2-0, ve druhé skupině také po první třetině Finsko-Německo 1-0. Z Friburgu František Kun, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Šmejkalky, taky na D6 u Sokolova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme teď kolony u Mirošovic. Na kilometru 22 před omezením u Šmejkalky se v levém pruhu srazila dvě auta. Kolona zatím do 10 minut. 10-minutová kolona na D1 i směrem do Prahy po pojíždí za sjezdem na Jihlavu před zúžením na 105. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové po pojíždí kolona za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 31 nehoda v levém pruhu a postojíte asi 15 minut. Dálnice D6 směrem z Chebu do Karlových Varů. Za sjezdem na Březovou nehoda na kilometru 134 zasahují i hasiči a dojíždí se do kratší kolony. Opatrně dojíždějte. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále překáží nehoda na 22. kilometru, kousek za plzeňskou dálnicí. Kolona 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Teploty nejčastěji do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Jak se staví města a obce k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít obce možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co bude pro města a obce znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
12: Dobrý den i vám, zdravím vás také i vaše posluchače.
11: Náš rozhovor vzhledem k vašemu nabitému programu předtáčíme dopoledne, krátce před začátkem veřejného slyšení, na kterém zástupci státu představí takzvané akcelerační zóny, tedy oblasti, kde mají prioritně vznikat větrné a solární elektrárny. Už před měsícem Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh 94 takových zón v celé republice. Máte reakce od obcí a měst, kterých se to týká? Mají zásadní připomínky k tomu vymezení těchto lokalit?
12: Máme smršť reakcí, jak pozitivních, tak ale i negativních. Někteří větrníky nebo zrychlený proces umístění obnovitelných zdrojů na svém území vítají. Někteří naopak jsou šokováni, že tam je jejich zóna a nikdo to s nimi nekonzultoval. A někteří říkají, my bychom tu zónu rádi měli, ale proč není zrovna u nás? Takže je to všeho chuť reakcí, která jednoznačně vyplynula z toho, že tento návrh nebyl projednávat s jednotlivými městy a obcemi. A to tak bývá, pokud jsou ti, pro které je ten návrh toho opatření, které dělá vláda, obejiti, není s nima dostatečně diskutováno, tak pak se samozřejmě spustí obrovská vlna připomínek, emocí a nikdy to nemá dobrého výsledku.
11: Vy jako Svaz měst a obcí máte nebo sdílíte výhrady k tomu návrhu?
12: Já bych možná posluchače trošku vtáhla do celé problematiky, protože to není vytrženo z kontextu. Aby to nebylo vytrženo z kontextu. Jde o to, že Česká republika se už v rámci Národního plánu obnovy zavázala k vytvoření akceleračních zón, neboť Národní plán obnovy byl připraven už, nebo peníze na něj z Evropské unie právě z toho důvodu, aby se Evropa co nejrychleji dostala z nezávidění hodné situace krizí, kterými prochází momentálně. A ty milníky, které tam byly nastaveny mimo jiné i tak, aby byl umožněn zrychlený proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, aby Evropa se začala postupně stávat energeticky nezávislou na vnějších faktorech, které jsou. V rámci toho si Česká republika stanovila, že vybuduje akcelerační zóny. Ten proces je dlouhodobý. Já si pamatuju před možná už 5 lety, kdy k tomu byla pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. Pak se ta mapa s těmi akceleračními zónami, tak jak byla tenkrát připravená, dostala příliš brzo ven a byla i hned zneužitá k tomu, že někteří spekulativně skoupili pozemky právě v těch oblastech, kde jsou. Dokonce chodili i za námi na svaz a říkali nám, řekněte těm starostům, ať nám teda s námi spolupracují, protože my si to tam stejně uděláme jako jinak i bez nich, protože my víme, mrk, mrk, takový to jejich. A my jsme říkali, v žádném případě. My ctíme zásadní procesy, které mají být zásady těchto procesů a musí dojít ke korektní diskuzi právě s městy, obcemi, s těmi, který i občany, kterých se právě tyto akcelerační zóny nejvíce dotknou. Pak ta diskuze utichla a teď přišlo toto.
11: Teď přišlo toto, když říkáte, tak dnes tedy je to představení, budou následovat dva týdny pro to, aby města a obce mohly posílat připomínky. Předjednávali jste už, jak se bude stát, jak se příslušné úřady budou k těm připomínkám stavět, jestli budou vstřícné ty úřady?
12: Uvidíme, opravdu je to velice individuální zóna od zóny. Co k tomu ještě je potřeba dodat, že to nebylo diskutováno pravděpodobně ani s ostatními aktéry, a to ne příliš mnoho ze všemi energetiky, protože k těm akceleračním zónám je potřeba mít dostatečně kapacitní i distribuční síť, aby pak sice tam bude akcelerační zóna, kde se může dát obnovitelný zdroj energie, ale ty přívodní kabely a odvodní kabely elektrického napětí, kterého pak mají dovést, můžou být finančně tak náročné, že ta akcelerační zóna na konci stejně nebude atraktivní pro ty energetiky. Takže to je i připomínka, kterou jsme zaznamenali, že opravdu ta diskuze bude napříč všemi sektory, nejenom města a obce, ale i opravdu ti odborníci, kteří se energetikou zabývají, tak jsou z toho vymezení těchto zón nešťastní, protože ani s nimi to nebylo dostatečně diskutováno i z toho vlastně realizovatelného hlediska. Vzhledem k tomu, že hned po zveřejnění, které bylo zhruba před měsícem, se opravdu zvedla veliká vlna připomínek, tak už na to byla reakce a svaz včera měl zasedání Rady svazu, kde jsme přijali usnesení, které podpoří pozměňovací návrh poslance Filipa Turka, který se sice procesně netýká té druhé změny toho plánu, v kterém tedy mají být ty zóny vymezeny, ale týká se stavebního zákona, kde by právě mělo být dáno městům a obcím to, že se budou moci vyjádřit a případně i odmítnout fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které by byly umístěny od plochy určené pro bydlení i v těch zónách zhruba 900 a 1200 metrů mimo tyto oblasti.
11: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, možná ještě upřesníme, že ono to má být podle toho návrhu, tak jak jsem se na něj díval, v akceleračních zónách do 900 metrů, mimo akcelerační zóny do 1200 metrů, pokud ty stožáry budou nižší než 240 metrů, jinak by to mělo být pětinásobek výšky. Vy jste říkala, že poslanec motoristů sobě Filip Turek to předložil jako pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu nebo k novele stavebního zákona. To je pro vás správná cesta? Nehrozí vzhledem k tomu, jaká debata se odehrává kolem změny stavebního zákona, že to projednávání se zdrží a že mezi tím budou akcelerační zóny už schválené a přitom ještě nebudou mít obce tenhle ten nástroj?
12: Samozřejmě, že se to stát může, protože toto je spíš taková záchranná brzda k tomu, co se momentálně děje v rámci toho projednávání akceleračních zón, takže toto je pouze nástroj, který vznikl až jako reakce na reakci právě na ty vymezené akcelerační zóny. Takže pokud by se podařilo i třeba po dnešním veřejném projednání modifikovat ty akcelerační zóny a upravit je jiným způsobem, tak aby opravdu vyhovovaly funkčně a se všemi dalšími náležitostmi, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, ale pro jistotu podpoříme i toto.
11: Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když ještě zůstanu u toho návrhu pana poslance Turka, tak pokud by měly vznikat větrné elektrárny, blízko zastavěné plochy jsou podmíněny souhlasem obce. Předpokládá se, že by o tom rozhodovalo zastupitelstvo, nebo se předpokládá, že by byla referenda?
12: Primárně rozhoduje zastupitelstvo, referendum je až mimořádný prostředek, který mohou uplatnit občané. Má také své náležitosti účasti občanů, pak hodně položená otázka, takže určitě lepší je nejdříve, aby rozhodovalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje veřejně na veřejném zasedání, takže občané se toho mohou zúčastnit. Je to daleko rychlejší a efektivnější nástroj než referenda.
11: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách v mnohých obcích se zapojují také aktivisté, kterých se ty projekty vlastně vůbec netýkají, že potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele z principu proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti?
12: A to není jenom u těchto elektráren. To je úplně u všeho. Jsou určitá aktivistická hnutí, která se pod rouškou chránění veřejného zájmu, chránění přírody a krajiny vlastně namontovávají do všech stavebních řízení, které mohou, která jim připadají atraktivní, a pak jak si licitují s daným developerem o podmínkách, za kterých tyto připomínky stáhnou. Je to zneužití zákona a není to jenom u větrníků, je to úplně o všeho. A tady je základní a nejdůležitější věc. Vzdělávání opravdu společnosti, starostů, zastupitelů všech napříč celou společností o tom, jak to opravdu je, aby ti to, co pak šíří paniku za účelem vlastního prospěchu mnohdy, tak aby opravdu byli eliminováni ve svých argumentech hned v počátku, a vlastně jedině vzděláním společnosti se dá tomuto zamezit.
11: Máte pocit, že je k dispozici dost relevantních informací o větrné energetice?
12: To vždy záleží na tom, jak se kdo zajímá o to téma. Kdo se opravdu zajímá o to téma, tak má možnost si ty informace najít, protože není to nic nového. Větrné elektrárny, pamatuji si, byla jedna z prvních na Klínovci, větrná elektrárna Ramzova, těm už je určitě víc než 30-40 let. A když třeba letíte z Prahy směr Paříž nebo směr Brusel, tak pod sebou vidíte celé větrné parky.
11: Vy už jste říkala, že mnozí investoři se snaží dohodnout s obcemi, s vedením obcí, se zastupiteli, nabízejí i občanům nějaké výhody. Jaká je ta úspěšná cesta k tomu, aby došlo k dohodě, aby ten projekt vznikl se souhlasem obce?
12: Je to opravdu, první podmínka je vzdálenost od obytného území. Tak, aby opravdu občany tato elektrárna nerušila. Dále, co je důležité, dává tam takové technologie, protože už i výrobci těch větrníků mají možnost dát vrtule, které třeba nahoře na konci mají takové ohnutí. Výrazně to snižuje právě pak tu hlučnost těch větrníků, která je sice na té nízké hladině zvuku, ale někteří senzitivní občané na to mohou být více citliví. Takže jde to o kombinaci opatření technologických vymožeností, které tam mohou ti výrobci těch větrníků dát, o té vzdálenosti, o té obce, aby občané opravdu nebyli rušeni. Pak to jde o to, aby to bylo nějakým způsobem zasazeno do krajiny, aby to příliš nerušilo ty větrníky, takže nalezení vhodné lokality a pak samozřejmě otevřená diskuze a relevantní nebo pravdivé odpovídání na dotazy občanů právě k tomu, aby se rozptýlily jejich obavy o vzhled obce, o zdravotní rizika, která jsou mnohdy diskutováno. Něco pravda může být, něco pravda určitě není. A otevřená, opravdu otevřená, upřímná, pravdivá diskuze a pak i nastavení podmínek, které jsou splnitelné. Pokud přijde někdo do obce, a bohužel už i s tím jsme se potkali a s energetickým regulačním úřadem jsme posílali obcím metodiku, ať nenaletí i na společnosti, které pouze spekulují, nabídnou obci, my vám tady, dejte nám tady 200 tisíc, my s váma založíme společenství právě na obnovitelný zdroj energie, bude to všechno sluncem zalité, budete z toho mít benefity astronomických částek a pak ta obec pošle peníze a pak ta společnost zmizí. Takže bohužel i na straně těch energetických společností se našli tací, kteří spekulují právě s důvěrou zastupitelů, starostů a občanů a ti kazí pak těm férovým hráčům na trhu výrazně jejich jméno a vůbec ochotu spolupracovat. Takže je to takový mix celých opatření. Není jenom jedno řešení.
11: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkala, že návrh akceleračních zón nebyl s vámi, s městy, s obcemi předjednán. Jak se z vašeho pohledu celkově vláda staví k obcím a městům? Jste spokojeni s tím, do jaké míry kabinet Andreje Babiše konzultuje své záměry, do jaké míry dá třeba na vaše připomínky?
12: No, v minulém volebním, použila bych z jednoho známého filmu hlášku, v minulém volebním období se nám tady rozmohl takový nešvar, který bohužel pokračuje, a to je, že většina návrhů zákonů, které momentálně jdou mimo připomínkový režim, který je nastaven a jde úplně rovnou poslaneckými návrhy. Netýká se to tady toho opatření k větrníkům, protože, nebo k těm akceleračním zónám, protože to má jiný než čistě zákonný, tímto způsobem teda legislativního procesu, nastavený proces, tam musí být veřejné projednání, protože je to vlastně změna územně plánovací dokumentace. Ale tak to je jiná disciplína. Ale bohužel pak se velice obtížně chytá, pokud už je něco zveřejněno bez předchozí diskuze. My to chytáme z médií, naši členové jsou pak jako konsternovaní z toho, co se kde a jak děje, že proč jsme se k tomu nevyjádřili dopředu, a my pak říkáme, ale my jsme to nevěděli. Je to škoda a je to o tom, že pak se ale ani ta vláda nemůže divit, že to vzbuzuje vlnu mnohdy negativních emocí, pokud s nimi není důstojně komunikováno dopředu, a hlavně komunikace není jenom o tom, že někdo vysílá, ale ta strana musí také přijímat a musí také zapracovávat to, co my tam dáme. Svaz města obcí je vysoce profesionalizovaná organizace se svojí kanceláří, která je plná ekonomů a právníků, a my se na ty zákony a na ty návrhy díváme úplně jednoduchou optikou, takovým binárním rozhodováním. Jsou ku prospěchu rozvoje měst a obcí a tím pádem i ku prospěchu našich občanů, nebo nejsou. A v tomto duchu my píšeme připomínky. A je úplně jedno, za jakou politickou stranu jsou tyto návrhy a ty předklady dány.
11: Máte pocit, že vláda nebere tyhle připomínky dostatečně vážně?
12: Třeba teď v rámci stavebního zákona se opravdu jako obtížně nám všechno chytá, obtížně komunikuje, máme mnoho připomínek, těžce se nám argumentuje, sice s námi paní ministryně a paní vládní zmocněnkyně objela některé krajská setkání, ale ne všechny připomínky, které my dáme, jsou tam zapracovány, a jsou to připomínky, které opravdu my vidíme velké obavy, které pak ta implementace z toho stavebního zákona přinese, a bohužel nejsou vyslyšeny.
11: Věříte, že pokud je o stavební zákon, ještě nějaké změny prosadíte?
12: Těžko říct, úplně celé konsolidované znění, to, co by se mělo vlastně v tom druhém čtení nakonec schvalovat, pořád ještě nemáme, co se tam zapracovalo, nezapracovalo, něco se tam dalo, něco se zase přidalo, co my jsme nevěděli, že se přidá. Je to takový opravdu jako trošku jako freestyle.
11: Sdružení místních samospráv v minulých týdnech varovalo před dopady znovu zavedení EET. V praxi podle sdružení může dopadnout i na drobné spolky a obecně prospěšné aktivity, které nejsou klasickým podnikáním. Jako typický příklad uvedli dobrovolné hasiče nebo sportovní kluby, které v mnohých obcích provozují hospody, kiosky nebo třeba občerstvení při akcích. Máte stejné připomínky? Může znovu zavedení EET mít negativní vliv na města a obce?
12: Je to na širší diskuzi, protože my jsme placeni, nebo náš příjem je z takzvaných sdílených daní. Takže je i cílem nebo i naším zájmem, aby se daně opravdu vybíraly spravedlivě, protože pak ty daně, co se vyberou, jsou zpátky naším příjmem. Takže i v tom by měly mít města a obce zájem, aby opravdu všichni platili stejně. A to se nám pak vrací a my z toho pak můžeme poskytovat služby našim občanům.
11: Pardon, chápu, že to je váš argument pro znovu zavedení EET, ale já jsem pochopil ty výhrady, že jsou spíš k nastavení toho EET, k tomu, jestli jsou nějaké výjimky.
12: Já to jenom dokončím. Právě že tady jde o to, že my i ty spolky a i ty dobrovolné hasiče pak podporujeme a právě to sice z těch znovu vybraných sdílených daní, které jsou. A teď to nastavení. Když si jdete v Německu na svařené víno na vánočním trhu, tak každý už můžete zaplatit kartičkou a všechny platby jsou evidovány. My bychom se mohli dostávat pod nějaké pak dotace k ceně a tak dále. Je to opravdu k diskuzi, jestli to bude pro ty spolky opravdu tak jako významná zátěž. Samozřejmě u akcí, kde asi se sejde pár lidí, tak možná to význam mít nebude. Ale pak, aby nedocházelo ke spekulacím, jednou už tady EET bylo, férové prostředí by mělo být nastaveno, už si na to všichni zvykají, i na platby kartou, i na všechny ostatní platby, které jsou standardem ve všech vyspělých ekonomikách, takže chápu nevoli sdružení místních samospráv, ale musíme to chápat také v širším kontextu, i to nastavení pro ti, kteří prostě tu ekonomickou činnost na těch obcích dělají.
11: A ještě se zeptám na jednu diskutovanou změnu na poslanecký návrh novely zákona proti týrání zvířat. Z některých obcí zaznívá, že může být problém s tím, že tam v tom návrhu je povinnost města obcí odchytávat a kastrovat nebo zajistit odchytávání a kastrování opuštěných koček. Jak se k tomuhle stavíte? Máte spočítáno, co by to pro města a obce znamenalo?
12: Proti tomuto jsme se výrazně vymezili, protože není splněna základní podmínka. Jak rozlišíte kocoura, který teď na jaře se vydal do vedlejší vesnice za děvčaty kočkama, který je třeba i jako velice drahý a má svého majitele, jenom se vydal přes pole někam. Jak ho odlišíte od toho, který je opravdu toulavý, bezdomovecký kocour? Nemáme je čipované, nemáme je označené a nemáme je jak rozlišit. Kromě toho, že se mají vykastrovat, tak se jim má ještě zastříhnout ouško, aby bylo poznat, že jsou opravdu vykastrované. A teď si vemte, že máte nějakého krásného chovného kocoura, velice drahého, který se vydá za děvčaty někam přes pole a za dva dny se vám vrátí vykastrovaný s ustřiženým uchem. A vy nebudete moc dělat nic, protože ho prostě někdo odchytne, přinese ho a řekne, hele, tady kocourek se někde toulal, tak tady šup s ním na kastraci. Kromě toho, že jedna kastrace a pak předání do útulku stojí v řádu tisíců, v některých obcích je to pár set korun, někde je to opravdu v řádu tisíců. A také je potřeba dodat, že města obce tuto aktivitu už dávno dělají u těch koček, u kterých jsou si jisty, že opravdu dlouhodobě nemají svého majitele, tak opravdu ta kastrace anebo přispívají majitelům, kterým se kočky množí a nemají peníze na jejich kastraci, tak přispívají právě i majitelům na to, aby mohli i své domácí mazlíčky, pokud chtějí kastrovat. Takže je to téma, kde jsme se výrazně vymezili. Je to absolutně nadbytečný úkon, který nemá momentálně v našem právním řádu vůbec žádné opodstatnění ani žádné místo.
11: Říká ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus výkonná ředitelka Svazu města obcí České republiky Radka Vladyková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
12: Děkuji, naviděnou, naslyšenou vám i posluchačům, hezký víkend.
11: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Dánské úřady teď zjišťují, jestli se jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy. Ten několikrát uvázel na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května ho tým dobrovolníků vypustil v severním moři. Velryba nalezená u Dánska uhynula nejspíš před nějakou dobou a leží zhruba 75 metrů od pobřeží. Sport. Čeští hokejisté rozehrají svůj první zápas mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Freiburgu proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Kanada hraje na šampionátu proti Švédsku. Podrobnosti má František Kuna.
2: Ve 27. minutě zápasu vede Kanada nad Švédskem 2-0, ve druhé skupině v Curychu vede favorit Finsko zatím 1-0 nad Německem už v závěru druhé třetiny. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Šmejkalkou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na kilometru 27 leží mezi pruhy zřejmě podběh od kamionu. Větší kus plastu, brzdí se prudce. Na D1 už jen krátká kolona po pojíždí v Brně směrem do Ostravy. Zdržíte se 10 minut před omezením u bratislavské dálnice. Na D1 kolona i směrem z Brna do Prahy. Zase zde na Jihlavu na 105. kilometru budou až do neděle opravovat vozovku. Je to ve stoupání a kolona je tam na 10 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se zkracuje kolona před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. I tam je to asi na 10 minut, brzdí se kousek za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 brzdí provoz nehoda za sjezdem z plzeňské dálnice. Na kilometru 22 blokuje pravý pruh a kolona asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty od 9 do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou naměříme kolem 6. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré odpoledne, 17 hodin 33,5 minuty a teď slunce v duši od Nightwork.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Na Slovensku dál rezonuje takzvaná Langošová kauza, která začala obyčejnou kontrolou ve stánku s občerstvením nedaleko Bratislavy. Za účtenku bez háčků a čárek dostal prodavač pokutu přes 36 tisíc korun. Z případu se ale během pár dní stala debata o tom, jak mají úřady rozlišovat mezi skutečnými daňovými úniky a drobnými formálními chybami. No a my se kvůli tomu spojíme s naší zpravodajkou v Bratislavě po Edu Šírenovi.

0: Měl špatně napsané slovo langoš a dostal za to pokutu v přepočtu za 36 tisíc korun. Slovensko řeší na první pohled bizarní sankci pro stánkaře, kterému na účtenkách chyběly háčky a čárky. Muž se proti rozhodnutí odvolal, případ ale mezi tím přerostl v debatu o tom, jak přísně má stát trestat malé podnikatele za formální chyby. Zvlášť, když i samotná finanční správa měla v rozhodnutí nedostatky. Podrobnosti k takzvané langošové kauze pro nás má zpravodajka Radiožurnálu v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se stalo, jak celá věc začala?
1: Poměrně obyčejnou kontrolou ve stánku s langoši nedaleko Bratislavy. Kontroloři si tam všimli, že na účtence chybí slovenská diakritika, tedy že třeba místo slova langoš bylo napsané langos, místo hotovost, hotovost. A z příjmení Pašek se stal Pasek. A protože tím prý porušil předepsané náležitosti, tak dostal ten podnikatel pokutu 1500 eur, to je asi 36,5 tisíce korun. A proti té pokutě se pak odvolal.
0: Jenže tím to evidentně neskončilo, proč se z toho stal tak velký případ?
1: Protože právníci upozornili, že samotné rozhodnutí finanční správy obsahuje chyby a zmatečné formulace. Úřad v něm opakovaně tvrdí, že na účtence chyběla interpunkce, jenže interpunkce jsou čárky, tečky nebo otazníky. Na té účtence ve skutečnosti chyběla diakritika, tedy háčky, čárky, nadpísmenky a tak podobně. A aby toho nebylo málo, tak ve stejné větě o té chybějící interpunkci úředníci sami vynechali čárku ve větě. I na základě toho se ten stánkař odvolal, ale jak upozornili pro server Aktuality.sk oslovení právníci, ne každá taková nepřesnost automaticky znamená důvod ke zrušení toho rozhodnutí.
0: A co k tomu říká samotná finanční správa?
1: Ta trvá na tom, že kontroloři postupovali podle zákona, zároveň ale připouští, že současná pravidla jsou možná nastavená příliš tvrdě a prezident finanční správy Josef Kiš trvá na tom, že pochybení na straně prodejce langošů byla.
2: Ja som rád, že subjekt sa odvolal, že máme v rámci odvolacieho konania možnosť prešetriť všetky skutočnosti a okolnosti vykonania tejto kontroly. A chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolorov, tak finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví.
1: Finanční správa zároveň tvrdí, že podobné chyby na účtenkách mohou někdy signalizovat i problém v komunikaci pokladny se státním systémem evidence tržeb. Nicméně v tomhle konkrétním langošovém případě zatím žádné zatajené tržby prokázané nejsou.
0: Ve vysílání Radiožurnálu zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová o langošové kauze. Díky a naslyšenou.

0: Začaly boje na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvodní duely půjdete s Radiožurnálem za chvilku. Teď v 17.46 je tu páteční Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D4 u Mirovic a kolony na D1 za Jihlavou. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice zpomalte za sjezdem na Mirovice. Těsně za benzinkou Shell na kilometru 68. Nehoda.
3: Pravý pruh, osobní auto. Nevypadá to, že by byl někdo zraněný. Jsou tam nějaký trosky vedle toho, kolem toho.
2: Tak pozor, brzdí se prudce. Na D1 ve směru z Brna a do Prahy se chvilku asi 10 minut zdržíte za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení ve stoupání ze 3 do 1 pruhu. Menší kolony i na silnici 35 z Liberce do Turnova. Popojíždějí před omezením u Hodkovic nad Mohelkou a je to opět do 10 minut v obou směrech. V Praze kolony na okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech. Je to asi na čtvrt hodiny a kolona se postupně zkracuje. Ucpává se i městský okruh Praze, stále regulují vjezdy do tunelu Blanka. A větší kolony v Praze na trase z Jiráskova mostu na IP Pavlova přes Ječnou ulici, anebo taky na magistrále od Florence k muzeu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut je čekají Dánové. Společně s Radiožurnálem Sport odvysíláme přímý přenos na úvod skupiny ve Friburgu. Teď hrají Švédové s Kanaďany a zápas sleduje František Kuna.
1: Velice atraktivní zápas, skóre je nerozhodné, v závěru druhé třetiny 3-3. Kanaďané šli rychle do vedení, po první třetině vedli 2-0, začátek druhé třetiny ale jasně patřil Švédům, bylo to zhruba nějakých 10 minut v podstatě na jednu branku, hrálo se pouze v obraném pásmu Kanaďanů, vyústili z toho dva góly, nejprve Larsson pálil zleva a pak přesilovku za 8 sekund využil Raymond. Kanaďané ukázali, že se rozhodně psychicky nesloží, když rychle přejdou o dvougólové vedení a na druhé straně Holloway dostal dost prostoru mezi kruhy a vypálil a propálil švédského golmana, ale za minutu zase už bylo vyrovnáno. Další švédský obránce, tentokrát Ekholm, vypálil hodně vysokou ránu, jenže hráči předjížděli před kanadským golmanem Gravesem a puk zapadl těsně pod břevno. Teď tedy ve 38. minutě Kanada, Švédsko nerozhodně 3-3, hraje se i ve druhé skupině v Curychu. Tam už po druhé třetině hokejisté mají a Finové zatím vedou nad Německem 1-0 po gólu Lundela. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: 17.55, za pár sekund ve studiu už je Vladimír Kroc, aby nás pozval na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Obávají se, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to opakovaně odmítla, je přesvědčená, že zákon u soudu obstojí. Téma pro Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA, píše agentura Reuters, s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa, více řekneme s vojenským analytikem Lukášem Dyčkou. No a je to 30 let, kdy měl premiéru jeden z nejúspěšnějších filmů české kinematografie Kolia. Jeho režisér Jan Svěrák brzy představí svůj nový film s názvem Pět švestek. Budeme s ním mluvit v závěru dnešní publicistiky.
0: Ta začne v 18.10 s Vladimírem Krocem. Zatím díky.
1: Těším se, na shledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Pusťte si sobotní filmové premiéry.
1: Ukážku nepustíme.
0: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o čtyři víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
1: Chci všecko.
0: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. Zítra večer na ČT2.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Vzácnou relikví zalil zloděj do betonu.
4: Chtěli údajně soukromně pohřbít.
3: Americký prezident odmítl potvrdit případnou pomoc Tchaj-wanu. Trump to řekl po jednání s čínským vůdcem.
5: Nechce, aby Tchaj-wan bojoval o nezávislost. Byla by to pro něj konfrontace. Nekomentoval jsem to.
3: Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Česko bude hrát s Dánskem. Kolona popojíždí na dálnici D1 směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším. Ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů. Je pátek 15. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikví zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8 let za mřížemi. Lebku ukradl, protože prý nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
4: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Wright. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
7: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
6: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
3: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nepočítala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
8: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
9: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
10: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
8: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: U státních maturit neuspěla zhruba desetina studentů. Loni to bylo 12%. Didaktické testy letos psalo 81 tisíc maturantů.
11: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
12: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u liceí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
11: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
13: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
11: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
3: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tchaj-wan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tchaj-wan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
1: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k tomu vůbec poprvé od středy, kdy ruské drony mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
15: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
16: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
15: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Dizident a básník Ivan Martin Jirous je rehabilitovaný. Rozhodl o tom pražský obvodní soud. Vedoucího skupiny Plastic People v The Universe poslala v roce 1976 komunistická justice do vězení za výtržnictví neprávem.
17: Jirous za minulého režimu pořádal nepovolené koncerty. V roce 1976 kvůli tomu musel na 18 měsíců do vězení. Rozsudek ale později zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
18: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
17: Soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto svého otce rehabilitovat i v dalších případech.
19: Jsem ráda, že naše rodina tím byla tak jako očištěna. Dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravili o tátu.
17: Ivan Jirous, kterému se přezdívalo Magor, vydal řadu básnických sbírek, esejí a dopisů. V roce 2006 dostal cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo. Zemřel v roce 2011. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Na Pražském hradě začíná hlavní část svatojánských slavností na Valis. Lidé se tam scházejí k tradičnímu průvodu na počest patrona lidí od vody Jana Nepomuckého. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová.
20: Tady v areálu Pražského hradu, ať už před arcibiskupským palácem nebo u svatovícké katedrály, jsou desítky lidí. Mezi nimi jsou skupinky folkloristů a muzikantů v moravských krojích. A v krojích jsou i jezdci na nazdobených koních, kteří se tady prochází. Připravený i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. A ti všichni se společně s poutníky z celého Česka vydají kolem 19. hodiny královskou cestou ke Karlovu mostu, odkud pak vypluje regata benátských lodí a historických veslic. Po 8 hodině večer tam začne koncert hudby hradní stráže, která zahraje z pódia umístěného přímo na hladině Vltavy. Celý koncert živě odvysílá Česká televize. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
21: V Curychu a Friburku začalo hokejové mistrovství světa. Češi vstoupí do turnaje 20 minut po 8 hodině večer proti Dánsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na sílu soupeře.
22: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek. My potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
21: Národní tým povede jako kapitán Roman Červenka. Úvodní dva zápasy šampionátu se právě hrají. Duel Kanady se Švédskem sleduje na místě reportér František Kuna.
23: Tady ve Friburgu je skóre nerozhodné po dvou třetinách mezi Kanadou a Švédskem 3-3. Ve druhé skupině v Curychu přidali Finové další gól a nad Německem vedou už v 48. minutě 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
24: Zelená vlna
2: známe lepší cestu.
4: A nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky na D4 u Mirovic. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 64. kilometru nehoda v levém pruhu. Na místě hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice pozor za sjezdem na Mirovice. Na 68. kilometru u benzinky Shell nehoda v pravém pruhu a i tam se brzdí prudce. Na D1 ve směru z Brna do Prahy stále kolona za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle i bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
5: Jak zásadní zásah do rozpočtových pravidel představuje novela, kterou dnes schválila poslanecká sněmovna? Proč Spojené státy upustily od plánu vyslat dočasně z amerických základen tisíce vojáků do Polska? A právě před 30 lety šel do kin film Kolia režiséra Jana Svěráka. Jak si dnes vysvětluje úspěch, který sklidil i na mezinárodní scéně? Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Vláda bude moci nad rámec povolených rozpočtových schodků navyšovat i výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. Obě úpravy navrhla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Novelu sněmovna schválila takzvaným pevným hlasováním, které prosadila vládní koalice přes hlasy opozice, podle níž hrozí další nekontrolované zadlužování země, jak varuje například předseda ODS Martin Kupka.
7: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
5: Opozice se ohrazuje i proti tomu, že by vláda mohla v některých případech upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny. Prosazené úpravy pravidel označuje za protiústavní a hodlá se obrátit na ústavní soud. Alena Schillerová tyto výtky odmítá s tím, že bez zmíněných úprav by nebylo možné dodržet deficity naplánované minulou vládou a novela podle ní nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, k níž se vláda zavázala.
24: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
5: Dnes schválená novela putuje do Senátu. O krátký komentář požádám Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
25: Dobrý den.
5: Které z těch úprav rozpočtových pravidel prosazených ministryní Schillerovou byste označil za nejzásadnější?
25: Za mě jich je celá řada. Celkově to znění, které bylo schválené, tak z mého pohledu fakticky ruší to národní fiskální pravidlo. To znamená a ruší tím pádem smysl toho zákona, který byl o tom, že měl omezovat vládu, i když je to nepříjemné v tom, aby nekontrolovaně navyšovala výdaje. Ty úpravy, které tam byly skrze pozměňovací návrhy dodané, tak opravdu umožňují velmi výrazně zvyšovat výdaje. A to hned několika různými způsoby. Jedním z takových nejvíc do očí bijících je, myslím, ta úniková doložka na infrastrukturní stavby, což je nejen na dopravu, ale i na energetické stavby, které umožní ne navyšovat nutně peníze na nové investice, ale vlastně vyřazuje i investice, které dodnes byly v rámci těch rozpočtů zachycované v deficitu a místo těchto, což může být třeba 120 miliard v prostředků, které v těch rozpočtech dodnes byly, tak nahradit jinými výdaji, které můžou jít úplně na cokoliv.
5: A je přijatelný argument Aleny Schillerové, že bez změn pravidel by nebylo možné dodržet deficity stanovené předchozí vládou?
25: No, v první řadě to není úplně tak stanovené předchozí vládou. Ty deficity následují limity, které nám stanovila vlastně Evropská unie. A to, že by to nebylo možné dodržovat bez nějakých dalších úprav našeho systému, to víme. My jako Centrum veřejných financí na to upozorňujeme, konec konců i Ministerstvo financí ve svých materiálech na to upozorňovalo, že pro rok 2027 bude nutný nový konsolidační balíček, protože v té současné struktuře s těmi navýšenými nároky na financování obrany a s dalšími tlaky na veřejné finance spojenými například se stárnutím populace, prostě nebude možné s tím stávajícím daňovým výběrem ty rozpočty udržet.
5: Jak rozumíte ujišťování ministryně Schillerové, že opozice bezdůvodně straší neřízeným navyšováním rozpočtu? Schodky se budou držet pod 3% HDP a postupně se mají snižovat.
25: To samozřejmě vítám, že paní ministryně se k tomuto takto retoricky zavazuje a doufám, že to tak bude. To, co my kritizujeme, je, že ten zákon to nyní jaksi nebude vyžadovat. To znamená, vláda, pokud by nechtěla dodržovat tohle, to, co paní ministryně slibuje, tak vlastně bude mít možnosti, jak z toho vystoupit, ačkoliv se tím pádem dostaneme do nesouladu i například s pravidly Evropské unie.
5: Pokud sněmovní opozice prohlašuje, že je připravena napadnout novelu v této podobě, u Ústavního soudu dá se dohadovat, s jakou šancí na úspěch?
25: To si nedovolím odhadovat, nejsem právník, ale obávám se tím, že u nás ta fiskální pravidla nejsou zakotvená do ústavního pořádku, tak že bude těžké to z tohoto pohledu napadat.
5: No a jak výjimečná je podobná úprava rozpočtových pravidel v evropském měřítku? Mohla by nějak narazit na unijní úrovni?
25: Ona úplně nenarazí. Myslím si, že tohle je v kompetenci národních států, aby si vlastní pravidla nastavila. Pokud bychom nicméně nedodržovali ten rámec, ke kterému se zavazují státy v rámci Evropské unie, tak samozřejmě to narážet může. Můžeme se dostat do té takzvané procedury nadměrného schodku, která může znamenat i třeba problematičtější čerpání dotačních titulů z Evropské unie. A to se děje v řadě zemí. Je pravda, že česká situace je dosud relativně dobrá, ale na druhou stranu ta trajektorie zadlužování je jedna z nejvyšších v tuto chvíli v Evropě.
5: Aleš Bělohradský, ekonom z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
25: Hezký večer, nashledanou.
5: Americké ministerstvo obrany zrušilo plán vyslat dočasně do Polska 4000 vojáků ze základen ve Spojených státech. Mluvčí Pentagonu nechtěl toto rozhodnutí komentovat. Agentura Reuters ale poznamenává, že přichází jen 2 týdny poté, co ministerstvo obrany oznámilo stažení 5000 vojáků z Německa. I v souvislosti s roztržkou mezi administrativou Donalda Trumpa a evropskými partnery v NATO kvůli jejich neochotě podílet se na válečné operaci proti Iránu. Vojenský analytik Lukáš Dička z Vojenské akademie ve Vyškově, teď v publicistice. Dobrý den.
6: Také přeju dobrý den.
5: V čem měla spočívat ta dočasná polská mise amerických sil?
6: Dočasná v tom smyslu, že mají do Polska vyrotovat na jakémsi stabilním základě, to znamená, že Američané rotují svoje vojáky v Polsku zhruba v počtu 10 000 vojáků, a čili není to stálá základna. Podílí se tam na cvičení a na ujišťování Polska a dalších třeba pobaltských zemí vůči Rusku. No a to nevyrotování v současné době znamená, že počet vojáků v Polsku klesne na, řekněme, polovinu toho původního stavu.
5: A může to rozhodnutí nevyslat 4000 vojáků ze základen v USA do Polska souviset se snižováním amerického kontingentu v Německu? Znamená to, že by na tu polskou misi byli dočasně vysláni vojáci z Německa, kde je v současnosti rozmístěno 35 tisíc příslušníků amerických sil?
6: To samozřejmě nejde vyloučit a některá média se k tomu přiklánějí. Byť samozřejmě zvládnout takovou rotaci není úplně snadné, to znamená, pokud by k ní mělo dojít, tak ty síly v Německu už teď se na ní musí připravovat. Čili to je jedna z možností, že Pentagon nějakým způsobem přesune své vojáky z Německa do Polska. Druhou neúplně zmiňovanou možností může být zkrátka, že tito vojáci budou potřeba jindy. A protože je to jednotka, která je připravená k vyslání, tak její použití na, řekněme, na jiném teritoriu by mohlo být v zásadě ideální. A jako spekulace, některé spekulace se objevuje právě třeba situace kolem Iránu nebo možná další nasazení jinde po světě. Nicméně jsou to spíše minoritní spekulace.
5: No a je to vysloveně překvapivý krok Pentagonu, jak uvádí zpravodaj agentury Reuters?
6: Ano, je to překvapivé v tom, že se to neděje často a ta jednotka už byla ve vysokém stavu připravenosti a ten její přesun měl přijít v řádu několika týdnů. To znamená, překvapivé to zcela jistě je i pro ty vojáky samotné, i určitě pro polskou stranu. Nicméně polská strana, aspoň tak, jak ten krok hodnotí, říká, že vlastně překvapena není a že to nesouvisí s postojem Američanů vůči Polsku, protože ten je poměrně pozitivní a poměrně pozitivní dlouho. To znamená, dá se říct, že to možná není poslední krok a že Američané spíše zvažují jiné formy přítomnosti do budoucna.
5: No, polský premiér Donald Tusk uvedl, že ho Američané ujistili, že bezpečnost jeho země nebude ohrožena jakýmkoliv rozhodnutím o přítomnosti amerických sil. Jak si vyložit tohle vyjádření?
6: No, tam se dá právě vyčíst buď spekulace o přesunu vojáků z Německa, nebo že se jedná o rozhodnutí logistické povahy, to znamená ta druhá verze, že ti vojáci jsou zkrátka potřeba někde jinde. Zatím není dost informací pro to, abychom se rozhodli, která z těchto variant to bude. Já se přikláním k tomu v uvozovkách německému řešení. Nicméně znova Pentagon a Američané obecně, než se rozhodnou, jakým způsobem snížit svoji přítomnost v Německu, tak to bude nějakou dobu trvat. A já si myslím, že oni jsou právě ve fázi zvažování, co s těmi vojáky v Evropě udělat. A proto možná zastavují všechny ostatní pohyby, aby si zkrátka vytvořili prostor pro to, co udělat s těmi vojáky, kteří jsou v současné době v Německu.
5: Pokud jde o obranu východního křídla NATO, dnes ráno muselo pozastavit provoz letiště v Helsinkách kvůli nahlášenému dronu, který mohl do Finska přiletět ze zahraničí. Podle finského prezidenta země nebyla vystavena přímé vojenské hrozbě. Je možné, že se mohlo opakovat scénář, kdy nedopatřením dopadly už několikrát na finské území drony vyslané zřejmě z Ukrajiny na cíle v hloubi ruského území?
6: To je v zásadě mimořádně pravděpodobné a zdá se, že to bude znovu tento případ. Konec konců Finové tu hrozbu dronů řeší poměrně intenzivně, zapojují třeba do jejich monitorování i své zálohy a upravují částečně i výcvik svých vojáků, to znamená pro ně je to situace, která se opakuje a není úplně nová. Takže já bych nevyloučil, že se mohlo jednat o zbouvdilý dron a Finsko spíš reagovalo nějakým způsobem preventivně, protože ten vzorec zkrátka existuje z posledních týdnů.
5: K posílení protivzdušné obrany východních členů aliance NATO vyzvali tento týden státníci na setkání takzvané bukurešťské devítky. Kam zatím dospěly podobné plány?
6: No, na několika úrovních, pokud to správně čtu já, tak na té operační úrovni obecně aliance posiluje tu integrovanou protivzdušnou obranu, včetně třeba leteckého rozmístěvání a spustilo aktivitu Eastern Sentry, která má spojit, řekněme, ty tradiční prostředky protivzdušné obrany, jako jsou stíhačky, radary, s novějšími protidronovými technologiemi. Potom třeba v, řekněme, politicko-průmyslové oblasti tyto státy B9 a severští spojenci opakovaně vyzývají ke zrychlování výstavby PVO. No a v poslední oblasti, to je, řekněme, oblast akvizic. Evropa je si celkem vědomá toho, že jednak protizdušná obrana je drahá, jednak i velké množství vyrábí Američané a ti tyto zdroje potřebují teď jinde a spotřebovali kolem Iránu. To znamená, Evropané tlačí na, řekněme, evropská řešení ve výrobě těchto systémů, což je ale projekt na dlouhou dobu a evropský zbrojní průmysl a ani konec konců ten americký není zatím schopný ty protizdušné systémy a hlavně jejich rakety produkovat dost rychle.
5: Lukáš Dička z Vojenské akademie ve Vyškově. Děkuju vám. Naschledanou.
6: Také děkuji a přeji pěkný den.
5: Film Kolia režiséra Jana Svěráka, který natočil podle scénáře svého otce a také představitele hlavní dospělé role Zdeňka, patří k nejúspěšnějším snímkům české kinematografie.
8: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme, zdravstvuj.
5: Příběh malého ruského chlapce, ponechaného matkou u nevlastního otce v normalizačním Československu, získal celou řadu cen, včetně prestižního Oscara. Kolia, který měl premiéru 15. května 1996, slavil úspěch také u diváků. Do českých kin na něj dorazilo přes 1 300 000 lidí, což z něj dělá druhý nejnavštěvovanější český film po roce 1993. Režisér Jan Svirák je teď u telefonu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Čím je pro vás tento film s odstupem 3 desetiletí? Mohl být svým způsobem i břemenem ve smyslu, že to byl závazek, že další filmy budou ještě lepší nebo aspoň stejně úspěšné?
9: No, ten Oscar byl takový závazek, že jsem cítil to očekávání, co natočíme příště, jestli tu laťku přeskočíme znova nebo ne. A možná proto jsme si zvolili jako další film Tmavomodrý svět, což byl úplně jiný žánr, jiný rozměr filmu, takže se to nedalo srovnávat.
5: A připadá vám příběh Koli v něčem současný, nebo nabývá znovu kvůli tomu, co se děje, řekněme, za humny na aktuálnosti?
9: Já bych řekl, že na jednu stranu bohu dík, že ten film nestárne, a na druhou stranu bohužel, že spousta věcí v něm nezestárlo, třeba to, že Rusové kradou kufry a cizí území.
5: Kolia získal kromě Oscara také Zlatý globus, 6 českých lvů, ceny přivezl z Japonska, Itálie, ze Španělska a ve světě ho vidělo na 15 milionů diváků. Jak si vysvětlujete tak vřelé přijetí?
9: Asi je ten příběh něčem univerzální. Oni oceňovali ten vztah mezi otcem a synem. A brali to spíš jako melodrama, ten film, který je srozumitelný, a pro nás, pro Čechy, to byla spíš komedie, že jo. Já si pamatuju projekci v newyorském kině, kde vzadu seděli emigranti a ty Američani se na ně obraceli a dělali na ně pšt, aby se nesmáli a nerušili.
5: Zanedlouho bude mít premiéru váš nový film 5 švestek. Proč jste zvolil seniorskou road movie na moři?
9: No, ale mě to zajímá, to téma, a uvědomil jsem si, že tak, jak jsem dělal jízdu, když jsem byl blíž generaci těch 20 letech, tak teď, jak stárnu, tak už začínám rozumět, no, mě začíná zajímat, jaký to je tam v budoucnosti v tom stáří a jak vlastně žít kvalitně dál, když už to moc nejde.
5: No, 5 švestek má skutečně možná aspoň způsobem natáčení blíž k jízdě, než ke zmíněnému Koliovi, ne?
9: No určitě, nás byl malej štáb a natáčeli jsme doslova na jedné lodi, takže tam vznikla taková jako kolegiální atmosféra a i to, že jak jsme byli málo lidí, tak jsme mohli hodně reagovat na počasí a na to, co nám ta příroda nabízela. Takže to bylo takový v tomto směru hodně, hodně svobodný, ne? A bavilo mě to.
5: Za kamerou stál tentokrát váš syn, František Svěrák. Není to samozřejmě první spolupráce, už stříhal třeba Betlémské světlo. Přesto, jaké to bylo být možná v obrácené roli, v tom smyslu, že jste nespolupracoval s otcem, ale se synem. Přemýšlel jste o nějakých paralelách?
9: No, přemýšlel. Já jsem moc dobře vzpomínal na to, jakou trpělivost se mnou musel táta mít a jak mě pořád chválil, abych se nebál a jak jsem se snažil mu ho překvapit a vyhovět mu nebo udělat film lepší, než si představoval. A stejně tak jsem viděl na tom svým Frantovi, jak se může přetrhnout, aby to udělal krásný, a často jsem se bál, že tam do té vody spadne, jak se s tou kamerou vyklánil třeba z té lodi za jízdy. Říkal, pro boha, kvůli mě nemusí. No. Ale je to hezký, protože v tom týmu rodinným je důvěra, že jo, nastolená, a nemůžete se vyhodit, nemůžete se poslat do háje, musíte prostě spolupracovat a snažit se, a to je jako vlastně příjemná práce hledat tu cestu k tomu druhému.
5: No a čím to, že se Zdeněk Svěrák tentokrát ve filmu, pokud vím, neobjeví?
9: On údajně říká, že to je o starých lidech a on ještě starý není.
5: Vy jste se před časem zařekl, nerad vám to připomínám, že už nebudete natáčet další film. Díky čemu jste změnil názor?
0: Já myslím, že mě přesvědčil Franta, syn, kameraman, že když jsme byli na lodi, tak mu říkal taky, pojďme tady něco natočit, teď to známe, umíme to s tím, známe ty hezký místa, zátoky, teď by to bylo tak hezoučký. A pak mě oslovil kamarád z Primy, jestli bych pro ně nechtěl natočit film. A já jsem říkal, no já asi bych něco měl, tak jsem se do toho pustil.
5: Po pěti švestkách už nebudete tedy říkat už nikdy? Rýsuje se nějaký další projekt?
0: Neříkám už nikdy, ale že by se mi do něčeho chtělo, to bych lhal. By zase muselo být něco takové srdečního a vzrušujícího jako pět švestek.
5: No to znamená, že se na tu premiéru těšíte, nebo spíš převádají obavy, jestli se budou ti v uvozovkách emigranti, jako by to bylo na Kolejovi, případně někde při projekci v zahraničí smát a budou okřikováni?
0: Já se na premiéru těším, protože to konečně uvidí lidi. Já jsem zvědavý, jak budou reagovat. Jestli je to bude bavit tak, jako ty první diváky, co to viděli zatím v těch pracovních projekcích. A taky se těším, že budu mít ten takový mediální cirkus za sebou. Na to se těším úplně nejvíc.
5: Dobrá, tak já už nebudu dál zdržovat. Děkuju, pochopil jsem. Režisera, scenárista Jan Svěrák. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
0: Hezký den. Naschledanou.
5: Tak to byla publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
10: Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali i trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadu zákona. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. A ve Zlínském kraji taky přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO, a to na návrh ředitele krajských hasičů kvůli změně počasí a ukončení výstrah. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požáru lesů a trávy. Sport. České hokejisty čeká první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Dánsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Úvodní dva zápasy šampionátu se hrají. Souboj Kanady se Švédskem vidí reportér František Kuna.
23: 8 minut před koncem třetí třetiny vede Kanada nad Švédskem 4-3. Ve druhé skupině v Curychu už je dohráno. Finsko porazilo Německo 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 64 v levém pruhu nehoda. Je to označené šipkou, jsou tam silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem a brzdí se. Kolona tam není, ale brzdí se prudce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 117,5 se prochází labuť po dálnici, podle naší zpravodajky zatím na krajnici.
11: Ona je jakoby v tom prostoru mezi svodidly a v tom odstavném pruhu, ale pobíhá tam zmateně.
4: V opačném směru z Brna do Prahy pak čekejte kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru je zúžení ve stoupání a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 9 další nehoda na příjezdu do Mělníka z Prahy. Mezi Kly a Mělníkem se teď projíždí kyvadlově a už se tvoří kolony. V Praze se ucpává Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. Je tam nehoda u sjezdu na Kbely. V pravém jízdním pruhu kolona se táhne už z Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude oblačno a zataženo místy s deštěm a ochladí se na 9 až 5 stupňů. Na západě Čech naměříme plus 1 a místy se taky můžou stále objevovat přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Pěkný večer už vám přejeme při poslechu radiožurnálu, se kterým jste v 18.34 a po krátkých zprávách je tu kapela Snow Patrol.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Praha se dnes večer promění v malé Benátky. Na Vltavě pod Karlovým mostem se objeví gondoliéři v dobových kostýmech, kteří vzdají poctu jednomu z nejznámějších českých svědců a patronovi lidí od vody, Janu Nepomuckému. Už po 18. se tam odehrají svatojánské slavnosti na Vallis. Jejich přípravy sleduje i redaktorka Tereza Cedidlová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. U svatovítské katedrály na Pražském hradě se teď schází desítky lidí. Mezi nimi je spousta folkloristů s hudebními nástroji v rukou. A protože je tady docela chladno, tak ti mladší z nich mají přes jednoduché bílé košile, kalhoty nebo sukně, přehozené bundy a mikiny, a ti starší se posilňují, jak to sami říkají, kořálkou. Připravený je opodál i kočár s kladrubskými hřebci, který za chvíli poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. A někde tady krouží i jezdci z Kunovic z nazdoby koňmi, stejně jako při jízdě králu. No a ti všichni se společně s poutníky z celého světa vydají už za zhruba 20 minut královskou cestou ke Karlovu mostu, kde pak začne ta hlavní část dnešního programu.
0: Jedním z hlavních bodů slavnosti na Vallis bude regata benátských lodí. Objeví se letos na Vltavě něco, co lidé v Praze ještě neviděli?
1: Ano, letos poprvé na Vltavu vypluje nově zrekonstruovaná benátská barokní loď Bizona Byzantina, která byla postavena Benátčany v roce 1912. Těch zajímavých lodí, na kterých dnes na Vltavě ale pojedou benáčtí gondoliéři, bude celá řada. K vidění bude třeba 14 metrů dlouhá osmi veslice Bizona San Giovanni Nepomuceno, známá taky jako Bizona Praga. Ta je s Prahou, a tedy Českem, spojená tím, že ji tady před 7 lety čeští sochaři a řezbáři opravili a ozdobili a na její příč připevnili věrnou kopii sochy Jana Nepomuckého, tak jak je na Karlově mostě.
0: A večer zakončí koncert na Vltavě. Kde ho budou moct lidé sledovat?
1: To pódium je na hladině kousek vedle Karlova mostu. Vidět a snad i slyšet by tak hudba měla být z obou břehů, tedy z Alšova nábřeží i od kanálu Čertovka. Ještě než se ale rozezní první tóny, tak pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice zhozen právě svatý Jan Nepomucký, proletí parašutista. No a pak poprvé v historii slavností na Vltavě vystoupí hudba hradní stráže, a to pod vedením dirigenta a skladatele Krištofa Marka, který jen pro dnešní večer složil symfonii s názvem Svědci Pražského hradu. No a pokud se do centra Prahy nedostanete, můžete celý koncert, který začne po 20. hodině, živě sledovat na stanici ČT Art.
0: Redaktorka radiožurnálu Tereza Cedidlová, díky a pěkný večer.
1: Díky, naslyšenou.

0: Curychu na mistrovství světa v hokeji porazilo Finsko-Německo 3-1 v úvodním zápasu mistrovství světa. Teď ve Friburgu hrají Švédsko a Kanada a závěrečnou třetinu dokumentuje i zde na Radiožurnálu František Kuna.
1: Posledních 23 sekund zápasu Kanada vede nad Švédskem 5-3. K vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport se připojili právě teď i posluchači Radiožurnálu. Teď se chvíli hrát nebude, protože je tu offside, vazování ve středním pásmu, ale velmi rychle pokračujeme. Švédové zůstávají bez brankáře, i přestože se vazuje ve středním pásmu, protože za 23 sekund potřebují stáhnout dvougólové manko. Kanada vede 5-3, byli ve střední třetině, teď aktuálně už je dohraný jeden zápas v Curychu, kde Finové porazili Němce 3-1, tak je to správně. Tady vhozeno nahození na kanadskou branku, posledních 17 sekund a Kanaďané se v pohodě dostávají do středního pásma. Kotouč mají Švédové, Johansson na obrané modré, posledních 11 sekund, ještě Larsson zaváží kotouč po pravé straně, nahazuje za kanadskou branku, 7

0: sekund do konce o dva góly pro Kanadu, která se teď aktuálně osvobozuje ve středním pásmu je Martov, ještě podražený, ale tohle vyloučení bude zaneseno do statistik, ale nic nezmění na konečném výsledku. Známe první dva výsledky letošního světového šampionátu. V Curychu porazili Finové Němce 3-1 a tady ve Friburgu vítězí Kanada v přestřelce nad Švédskem 5-3. Češi budou hrát první zápas turnaje ve 20 hodin a 20 minut v společném přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport z Friburgu, František Kuna, Radiožurnál.
1: A my pokračujeme dál ve večerním Radiožurnálu. Až ke skoro 6 miliardám korun se vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina přitom s novou elektrickou trakcí na trati v příštích letech počítá. V současnosti už pro ni dokonce hledá dopravce.
2: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
3: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice, Kostelec, Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
2: Podle něj celková modernizace trati přinese lidem komfortnější cestování.
3: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
4: Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
2: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
5: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
2: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než té elektrizaci.
2: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
6: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
2: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Německý kancléř Merz jednal s americkým prezidentem Trumpem o Iránu a taky Ukrajině. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa proti Dánsku. Nehoda překáží na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky, postupně se bude od západu vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO je podle svých slov se pokusí přesvědčit, aby ho podpořili.
7: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
5: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se vrací z Číny. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Iránu. Německý kancléř si ale dnes zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
8: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
9: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před 2 týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociální sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Znečištění řeky Doupravy u Chotěboře vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Na hladině se objevila zakalená látka. Inspektoři přímo na místě nezjistili původ skvrny, proto odebrali vzorky, pokračuje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský.
10: Protože když jsme přijeli, tak už to bylo rozlité, aby jsme si to s vodopravným úřadem rozdělili tu oblast, tak už jsme nebyli schopni zjistit příčinu nebo odkud to vyteklo. Takže jsme odebrali vzorky a necháme to podrobně zanalyzovat, jestli nám ukáže na možný zdroj.
5: Výsledky by měl inspektorát mít příští týden.
11: Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude národní tým hrát ve Friburgu proti Dánsku. V roli kapitána povede Čechy Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na světovém šampionátu debutoval.
12: Samozřejmě je to jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk nevíde, to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No.
11: Zápas Česko-Dánsko odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. V dřívějších utkáních Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada přehrála Švédsko 5-3.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Volna na D1 za Jihlavou a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na 105. kilometru je zúžení ze 3 do 1 pruhu. Silničáři tam budou až do neděle. Teď je kolona na chvilku do 10 minut. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy buďte opatrní u Čimelic. Na kilometru 68 vyšetřují v pravém pruhu nehodu. Projíždí se pomaleji pouze levým pruhem. Na silnici 9 na příjezdu do Mělníka z Prahy se kolona rozjela. Auta po nehodě už nepřekážejí, jsou na straně. V Praze je ucpaná Kbelská ulice ve směru do Průmyslové. Je tam u sjezdu na Kbely nehoda v pravém jízdním pruhu. Kolona už od sjezdu z Cínovecké na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty je tedy výti do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer, 19 hodin 5,5 minuty, kam se podíváte, tam je nějaký starý důl nebo zarostlá halda. Mluvíme o Národním geoparku Krajina Břidlice v oblasti Nízkého Jeseníku na Opavsku. Jedno z největších nalezišť Břidlice na našem území dnes otevírá nové turistické trasy. A vy tam půjdete s večerním Radiožurnálem za chvilku. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: It was almost love. It was almost love. Národní geopark Krajina Břidlice na Opavsku nabízí nové možnosti výletů pro turisty a návštěvníky. U Budišova nad Budišovkou dnes se zpřístupní další trasy, desítky rozcestníků a odpočívadel. Tato oblast Nízkého Jeseníku patřila v 19. století mezi největší břidlicová naleziště v zemi a právě tuto historii nové trasy připomínají.
1: Musíme přidřepnout.
2: Tady je stabilně teplota nějakých 5-6 stupňů nad nulou celoročně.
1: Takovýchto chodeb nebo takovýchto štol, kolik je tady?
2: Tady v tom svahu je jich 9 celkem.
1: To je takzvaná Rábova štola, zpřístupněná, jak nám ji ukázal Petr Zahnaš. Můžeme ale jít úplně jinam, třeba na rozhlednu Halaška. Když si u jednoho z rozcestníků najdeme QR kód na tuhle trasu, otevřeme čtečku, přiložíme, pípne to. A vidíme, že je to 8,5 kilometru tady z tohoto místa, 2,5 hodiny.
3: Proč to pořádně tam jde?
4: Příšporuj to.
1: Ještě se hladí poslední detaily před otevřením tras. Tady ve Starých Oldřůvkách je největší nový altán pro turisty. Vidím spoustu map, starých fotek, typů na cesty. Pro návštěvníky toho přibylo hodně, prozrazuje starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS.
5: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, 3 odpočívadla nezastřešené, pak máme altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
1: Nejenom tady platí, že kam se vydáte, tam narazíte na nějakou starou štolu anebo zarůstající břidlicovou hromadu. Jsou vidět i zbytky stěn. Z břidlice se tady kdysi stavělo všechno.
5: Zrovna stojíme na staré břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. Ta příroda si to vzala zpět.
1: Jsou haldy, které můžou být krásné.
5: Ano, ano, určitě ty naše, jo.
1: Turistické trasy napříč břidlicovou historií prozrazují i to, kde co dalšího vzniká. Třeba nedaleko takzvaný jezerní důl, kde bude jednou možné plout pod zemím i na loďce. Z Budišovska Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte radiožurnál. Do sklepa se padesátník Viktor z Kramatorsku při ruských útocích neschovává. Po letech války věří na osud. Reportáž z města, které už je na dostřel od ruského dělostřelectva, uslyšíte za chvilku.

0: Už mě nesou zpěvák David Stypka chvilku před 7:30 ve večerním radiožurnálu. 4 roky se Rusové snaží dobít ukrajinský Donbas. Za tu dobu zcela srovnali se zemí desítky vesnic a městeček. Ta velká jako Sloviansk nebo Kramatorsk zatím odolávají. Severovýchodní okraje Kramatorsku jsou sice na dostřel ruské armády, ve městě pořád zůstává několik desítek tisíc civilistů. Mezi nimi je i 50tník Viktor. Hlídá malý rohový obchůdek na křižovatce v centru a ze své židle vidí okolní rozstřílené domy. Viktor se ale ve městě narodil a zůstává.
1: Ta tam je, co posnímat, tam ojojoj.
2: Jak se tady žije? Jako v pohádce. Čím dál, tím strašnější.
1: Jak v zkázky. Čím další, tím strašněji.
3: Holohlavý podsaditý chlapík se ze široka usměje a zapálí si další cigaretu. Kolik střel dopadlo na domy okolo křižovatky, ani nepočítá.
1: Už šot nevědu.
2: Jak to mám vědět? Dopadají a dopadají.
1: Prilétají.
3: Viktor se ušklíbne a poškrábe na opáleném zátylku. V Kramatorsku je v letošním květnu pořádné horko i bez bombardování. Jen pár ulic odsud, těsně před ohlášeným třídenním příměřím, dopadla raketa. Zabila 4 lidi.
2: To bylo tamhle vzadu, za školou, ve dvorech, asi 500 metrů odsud.
3: Ve městě ale zůstává mnoho ulic zcela netknutých, jako by je válka minula. Na křižovatce bliká semafor, v rozkvetlém parku posedávají penzisté.
1: Donbas paražňák nehoní.
2: Donbas něco vydrží. Až to skončí, budeme obnovovat.
1: Starý.
3: Část Viktorových přátel tomu ale asi nevěří a odjela. On sám prý nemá kam jít.
1: A komu jedě nůžen?
2: A kdo by mě jinde potřeboval?
3: Krčí rameny otec dvou dětí, které také poslal pryč. Dcera žije u slovenské hranice v Užhorodu, syn studuje v Čerkasech. Viktor před válkou pracoval jako obráběč.
1: Český stanok u mene ČPU.
2: Dělal jsem na setiny milimetru, na českém obráběcím stroji. Zakázky už ale pár let nejsou, fabrika zavřela.
3: Viktor každou noc spí doma ve svém bytě ve 3. patře. Do sklepa nechodí.
1: Ne, v kvartíru, na 3. etaži.
2: Tu svoji stejně neuslyšíš.
1: Svoju neuslyšíš, a jestli přímo v podval přiletí.
2: A jestli přijde přímý zásah, ze sklepa se dostaneš ven ještě hůř než z bytu.
1: Z podvala ještě hůře vylazit, čím z kvartíry.
3: Dodává 50tník Viktor. Z Kramatorsku na Donbase Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera, lebku teď mají v péči restaurátoři. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic anebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo velké utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Americký prezident Donald Trump si telefonoval s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Kancléř to napsal na síti X. Shodli se na tom, že Irán musí usednout k jednacímu stolu. Hormuzský průliv se musí otevřít a Tehrán nesmí mít k dispozici jaderné zbraně. Mluvili taky o řešení války na Ukrajině anebo o samitu NATO v Ankaře. Na vrcholu hory Gwiewont v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce zraněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Tři zbývající turisté jsou v pořádku.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté už za necelou hodinu nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s Dánskem v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se proti sobě postaví Spojené státy a domácí Švýcarsko. V úvodních soubojích šampionátu Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada přehrála Švédsko 5-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Slaného a zavřený Jihlavský tunel na silnici 38. Na dálnici D7 dejte pozor na příjezdu do Slaného směrem z Prahy. Na konci dálnice před sjezdem na Knovís nehoda a blokuje jeden jízdní pruh. Brzdí se prudce do krátké kolony. Kolony u Slaného čekejte i na silnici 16 na výjezdu směrem Řevničov. Na křižovatce na Studeněve se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, silnice je tam špatně průjezdná a tvoří se kolony ze všech stran. A ještě silnice 38, obchvat Jihlavy. Celý víkend bude zavřený Jihlavský tunel kvůli údržbě. Už teď je tunel neprůjezdný a dopravu odklánějí na objížďky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno a zataženo, místy ještě déšť a v noci se ochladí na 9 až 5 stupňů. Na západě Čech naměříme plus 1. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer, chvilku po půl osmé a po krátkých zprávách vybíráme z playlistu Radiožurnálu Činasky.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny.

Na téma domácího násilí cílí nový seriál o úspěšné autorce ženských románů Simoně Moniové. První díl uvidíte dnes na televizních obrazovkách. Předpremiéra na filmovém plátně byla v Brně. Za chvíli se tam vypravíme v reportáži Radiožurnálu.

0: Příběh brněnské spisovatelky Simony Hmoniové, kterou roky týrala nakonec zavraždil její manžel, se dnes dostává na televizní obrazovky. Šestidílný seriál s Terezou Ramba v titulní roli uvidí diváci na platformě OnePlay. První díl měl předpremiéru v Brně. Byli u toho tvůrci, představitelé hlavních rolí i rodinní příslušníci spisovatelky, včetně jejich synů, se kterými tvůrci při natáčení spolupracovali.
1: Když se to stalo, tak mi bylo 18 let, s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
2: Vzpomíná Dominik Mony na srpen roku 2011, kdy jeho otčím ubodal jeho matku.
1: Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se to dozvěděli prostě až nakonec všechno.
2: Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32-letého Dominika Monyho citlivé, ale silné.
1: Stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
2: Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně. To oceňuje i představitelka Simony Hmoniové, herečka Tereza Ramba.
3: Byla tam taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Oroziče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
4: Já se tě nebojím, slyšíš mě?
3: Neděláme z ní chudinku, nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
5: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
6: Kdo jí pobodal?
2: Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
7: Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Moniovou navazuje.
2: Zakladatelka ROSY Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
8: Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které něco podobného zažívají.
2: Výtěžek ze vstupného z předpremiérové projekce věnovali tvůrci seriálu právě organizaci ROSA. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Začalo mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace odehraje celou základní skupinu ve Friburgu. To první utkání čeká hokejovou reprezentaci už za chvilku. Nastoupí proti Dánsku od 20 hodin a 20 minut. Druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu. Šampionát skončí v neděli 31. května. Radiožurnál Sport a taky Radiožurnál odvysílají zápasy českého týmu v přímých přenosech. Ten první tedy uslyšíte od příští hodiny vysílání večerního Radiožurnálu. Do 20 hodin a do zpráv zbývá ještě pár minut. My stihneme probrat jedno téma, návštěvu Špindlerova mlýna, kde dnes začal třídenní velký úklid Krkonoš. Do tradiční akce nazvané Zelený Špindl se podle odhadů organizátorů postupně zapojí stovky dobrovolníků a desítky organizací. První začaly už dnes časně ráno. Naše reportérka byla u toho a co všechno se tam dělo, povíme po písničce.

0: Let's try love.
1: Pictures, Let's Try Love, 19 hodin 50 minut ve večerním radiožurnálu. Teď jdeme na České hory, od dneška až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí uklízí krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají i dobrovolníci. Už dnes ráno přišli pomoct místní školáci a také kolem jdoucí turisti.
2: Řekněte mi jméno.
3: Fridrichová.
2: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
3: Nebo... Já můžu jít tady dozadu.
2: Do Labáku, určitě.
3: Jo,
2: a pak třeba na Dívčí Lávky a
3: takhle
2: Českem zpátky.
3: Jo,
2: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
4: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
5: Protože tady bydlím a mám rád, když je zeleno.
4: Letos pomůže i manželka.
5: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc. Tak tady jinam a my jdem tady s kolegou, jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
4: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
6: Tu jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
4: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Buďfitka. Ujdeme pár metrů a už tady vidíme...
7: Odpadek. Plastový víčko. Nevím o čeho, ale o něčeho.
4: Tady máme nějaký víčka. Která ta místa bývají nejvíc znečištěna.
8: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
4: Vysvětluje Sylvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 90% uchazečů. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Dánsku. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
4: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
2: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu jen několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
5: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Astronomický ústav Akademie věd ve Středočeském Ondřejově bude mít i zítra den otevřených dveří. Za jasného počasí odborníci nabídnou navíc i pozorování oblohy po setmění.
6: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
7: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
8: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i ondřejovskou hvězdárnu.
7: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští hokejisté nastoupí za necelých 20 minut proti Dánsku ve svém prvním utkání na mistrovství světa. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají ze švýcarského Friburgu přímý přenos. Domácí reprezentace bude souběžně hrát se Spojenými státy. Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál závod světového poháru na 1000 metrů v německém Brandenburgu. Navázal na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se český olympijský vítěz dělil o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
10: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D7 u Slaného a překážka na D1 u Čestlic. Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova zpozorněte na konci úseku před Slaným. Na 16,5 kilometru, to je pár metrů před koncem dálnice, přibrzdíte, výrazněji se však nezdržíte. Máme tam hlášenou nehodu, havárie auta, to narazilo do svodidel. D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice stojí porouchané auto na 8. kilometru, je v odstavném pruhu, provozu nebrání, jen občas auta vybočují z pravého, tak opatrně. Na tahu 16 mezi Řevničovem a Mělníkem se bouralo u Tuřan. Je to se zraněním na místě záchranáři a jezdí se kyvadlově obousměrně kratší kolona s držení 5 až 10 minut. A začala víkendová uzavírka na tahu 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je neprůjezdný obousměrně kvůli opravám a údržbě, je to na celý víkend aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději o přestávce hokeje.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky, postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď se spojujeme s digitální stanicí Radiožurnál Sport před utkáním hokejového mistrovství světa mezi Českem a Dánskem. Slovo má moderátor Filip Šedivý.
12: Hezký večer posluchačům Radiožurnálu a také digitálního Radiožurnálu Sport. Už jen necelých 15 minut schází do startu úvodního utkání českých hokejových reprezentantů na mistrovství světa ve Švýcarsku, kam se turnaj vrací po 17 letech. A do studia se k nám vždy rád vrací také náš hokejový expert, olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Martine, ještě jednou hezký večer.
13: Dobrý večer.
12: A je tu také náš reportér Krištof Kousal. Krištofe, vítej.
14: Krásný večer.
12: Tak pánové, pojďme si probrat ještě jednou, přece jenom, protože je potřeba to vědět, jaká bude česká sestava pro zápas s Dánskem. Krištofe, kdo tedy půjde do branky, protože to je vždy důležitá informace.
14: Ano, rozhodovalo se mezi Kořenářem a Pavlátem, respektive rozhodnuto třeba už bylo. Každopádně do branky nastoupí Kořenář, třetí brankář Petr Kváča, ten zůstal mimo soupisku, takže u něj bylo jasné, že do dnešního zápasu nezasáhne, stejně jako je to jasné u obránce Jana Ščotky a útočníka Jana Mandáta. To znamená, že v první obrané dvojici Kempný s Hronkem, ve druhé Hájek s Cibulkou, ve třetí Ticháček s Alšerem a jako sedmý bek Galvas. A útočné trojce Červenka, Sedlák, Blimel, Flek, Voženílek, Tomášek, ve třetí trojce Melovský, Kubalík, Kaut a Beránek, Černoch, Chmelař. Michal Kovařčík připravený jako 13. útočník. Martine, můžu hned připojit dotaz, nějaké překvapení v té sestavě ohledně složení útoků?
15: Žádné velké překvapení není. Myslím, že trenéři to zvolili velmi dobře. Udělali dva útoky, které jsou, když se řeknu pohromadě, velmi zkušený, jak už jsi zmiňoval. Nebudu je opakovat. Každopádně potom ten třetí a čtvrtý útok vždy zařadili jednoho, vlastně říkám mladíka, ať to je Chmelař, ať to je Melovský, zařadili po bok právě těch zkušených hráčů. Myslím, že to je výborně složený. I ty obrané dvojce jsou to hráči, kteří si k sobě, jak se říká, sedí, mají k sobě blíž. A jediné, co jsem netrefil, byla ta volba toho brankáře. Každopádně, no, byl to právě zase opak, takže Josef Kořenář začíná.
12: Ale nevadí, on se Dominik Pavlát velmi brzy dostane zase do akce, protože Češi hned zítra nastoupí proti Slovincům. Čekají je tedy, Martine, na úvod dva zápasy, které by měli zvládnout, aby neměli komplikace potom v tom boji o postup do čtvrtfinále. Takže jak ten start z pohledu výběru trenéra Radima Rulíka, když hrají Češi proti Dánům a Slovincům, vnímáš?
15: Přesně jak říkáš, myslím si, že to dnešní utkání je, nejenom, že to je první utkání start do turnaje, ale prostě dostat se do toho, vyhrát ho, hned mít takovou tu jistotu 3 bodů. Dánové budou velmi silný, velmi těžký tým, který Filip, jak už říkal Krištof, sice je oslabený opar hráčů se NHL, ale stále jsou to nepříjemní hráči, velmi silní v osobních soubojích, takže je potřeba to utkání dneska zvládnout. Samozřejmě, pokud ho zvládneme za 3 body, bude tam taková takový to výborný, dobrý vstup do turnaje. Zítra máme Slovince, takže tam si myslím, že to musí být úplná povinnost. Tam si myslím, že není potřeba vůbec přemýšlet nad tím, že bychom ztratili body. No a pak nás čeká v pondělí Švédsko. Pokud by to bylo úplně opačně, nevyšlo by nám dnešní utkání a nedej bože zítra ztratit utkání ze Slovenskem nějaký bod, tak nás čeká v pondělí Švédsko. A mohlo by to být úplně velmi špatný start do turnaje. Není to samozřejmě žádná zkáza, ale nebylo to nic dobrého pro náš tým. Každopádně myslím si, že to se nestane a bude to naopak, dobře vstoupíme do turnaje.
12: Turnaj se koná v olympijském roce, tedy konaly se olympijské hry v Miláně v únoru, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou. Teď je tady světový šampionát. Teď si to zažil v roce 1998, když jste zvítězili v Naganu a potom bylo mistrovství světa, vlastně shodou okolností také ve Švýcarsku. A zažil to tehdy také Jiří Šlégr, dnes generální manažer české hokejové reprezentace.
13: Já si pamatuju, že prostě pro mě, když jsem po Naganu vlastně jel do Švýcarska na mistrovství světa, tak ve mně pořád byla ta euforie z toho Nagana. Já jsem chtěl ještě další medaily, prostě toužil jsem po ní. Samozřejmě jsem toužil po zlatý, ale byla krásná i ta bronzová.
12: Vzpomínka Jiřího Šlégra, jaká je vzpomínka na ten souběh olympijských her a mistrovství světa, což Martin Procházka, pokud se nemýlím, ne, vlastně o 4 roky později už si to nezažil, Salt Lake City a světový šampionát ve Švédsku. Tak tedy ten rok 1998.
15: Já se připojím k Jirkovi, měli jsme to úplně stejně nastavený, když najednou prostě vyhráte olympijské hry, tak jste toho plný, zažili jste tu atmosféru, když jste přijeli na ten jeden den na ty oslavy, tak jsme tohle to samozřejmě chtěli zopakovat, to se nám úplně nepovedlo, každopádně bronz, já to říkám vždy, je to hezká taky medaile, je to prostě medaile, pořád jste mezi trojkou, nepovedlo se to, ale užívali jsme si to a tak to někdy je, no, bylo to fajn.
12: Letošní šampionát po 17 letech zavítal zase do Švýcarska. Krištofe, Švýcaři jsou týmem, který se vlastně vyšvihl mezi tu špičku, protože 4x za posledních 12 let hráli finále, 4x ho prohráli, ale brali stříbro v těch posledních 2 letech na šampionátech v Praze a loni ve Švédsku, ve Stockholmu, takže jsou domácí Švýcaři adeptem na zlato?
14: Adeptem na zlato asi taky klidně mohou být, jsou rozhodně jedním ze spolufavoritů, řekněme 3-4, ale vzhledem k tomu, jak zkušený tým mají doma Švýcaři, požené je to domácí publikum, obzvlášť v hale v Curychu, která je modernější třeba než ten stánek ve Friburgu, ve kterém bude hrát svoje zápasy základní skupiny česká reprezentace. Takže podpora domácích fanoušků, kteří umějí fandit hezky, viděli jsme to třeba i před 2 lety v Praze, kam přišli v oblecích nebo v kostýmech krav a měli obrovské zvony a dělali opravdu velký hluk a dokázali ten svůj tým hnát dobře. A navíc hlavně tam končí generace, která ten úspěch si pro něj jde už dlouhou dobu. Zmínil si to, že poslední 2 finále na posledních 2 světových šampionátech těsně prohráli, takže ta motivace uspět je obrovská.
12: Švýcary nepustili ke zlatu před 2 lety Češi, loni Američané, tak pojďme zase zpátky k českému národnímu týmu, Martine. My za chvíli uslyšíme rozhovor předzápasový přímo ze zázemí haly Friburku naživo s jedním z českých hokejistů. Když to tedy vezmeme, na koho bychom měli nejvíce sázet, kterému hráči ty věříš, nebo které lajně, když se podíváš na ty útoky, že by měl být tahounem nejen v tom prvním utkání proti Dánsku, které nás čeká a jehož úvodní buly padne už za 8 minut, samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
15: Tak já si neřeknu nic nového. Bude to určitě ten první útok, nejenom první 2 útoky, většinou to tak bývá. Roman Červenka, Sedlák, Blimel. Uvidíme, jestli tady ta kombinace bude takhle dobře fungovat, ta spolupráce těch 3 útoků. Samozřejmě ve hře ještě Jan Mandát, který samozřejmě s nimi hrál v Pardubicích. Tvořili tam výbornou trojici. Uvidíme, jestli bude doplněný, kdy bude doplněný. Takže tady od toho útoku se určitě bude očekávat samozřejmě přesilovky. Druhý útok, Flek, Vožení, Lek, Tomášek, samozřejmě tady to je také něco podobného, ale nedá se ani na ty další útoky, myslím si, že to bude takhle, trenéři Radim Rulík se svým štábem jsou zvyklí ty útoky prostě nějakým způsobem třeba i během těch pár zápasů proměnit, uvidíme ještě, jak se to bude tvořit. Já myslím, že jsou to ano, první zápas, zítra druhý, ale postupem času se ta sestava se ještě může klidně obměnit a všechno se stejně bude směřovat k tomu, aby ta sestava byla vyladěná na čtvrtfinále, které bude velmi důležité k tomu, jestli bude, jak se říká, zase úspěch, neúspěch, potom už hrajete o medaily.
12: Do té doby se samozřejmě ta sestava může změnit i co se týče přesilovkových formací. Každopádně podle tréninku to vypadalo, že tou první českou přesilovkovou formací by mělo být seskupení samozřejmě s Hronkem na modré čáře, Červenkou, Sedlákem, ale také mladíkem, 21-letým Matyášem Milovským. Věříš mu, že si vedle těch starých v vozovkách starých hokejových matadorů opravdu najde to své místo?
15: Vypadal velmi dobře v těch přípravných zápasech. Už to zmiňovali právě i Jirka Novotný to zmiňoval. Vypadal velmi dobře, mně se také líbil, vypadal sebevědomně, vypadal tak, že prostě by mohl mezi ně skvěle zapadnout.
12: Říká Martin Procházka, no a když už je řeč o Matyáši Milovském, tak předáváme slovo našemu reportérovi přímo do Friburgu, Petrovi Kadeřábkovi.
16: Matyáš Milovský už vedle mě stojí, je nachystán na svůj první reprezentační start na mistrovství světa. Matyáši, usmíváte se, těšíte se?
17: Tak těším se, určitě jsem trošku nervózní, ale těším se na ten zápas a doufám, že to zvládnem.
16: Jaká byla taktika, poslední slovo trenéra před tím, než vás vypustil do zápasu s Dánskem?
17: Ať vyhráváme osobní souboje, hrajeme ten systém, co chceme, nehrajeme na sebe, hrajeme týmově a dáme do toho všechno.
16: Vy jste bruslařsky výtečně vybavený, bude vám vyhovovat tohleto obrovské letiště 30 na 60?
17: A to se uvidí, doufám, že jo, ale to se uvidí, no. Doufám, že bude.
16: Když se podíváte na Dány, měli jste na něj přípravu, tak čím by oni měli vám hrozit nejvíc?
17: Tak mají velký obránce, myslím si, že mají slušné přesilovky, mají tam pár šikovných hráčů, útočníků, musíme si je pohlídat, hrát dobře týmově dozadu a doufejme, že dostaneme nějaké šance a využijeme.
16: Držíte předzápasové rituály i tady na mistrovství světa?
17: Jo, já jsem na to trošku pošuk, já mám těch rituálů hodně, takže všechno jsem dodržel, takže doufám, že se nic neskazí a všechno vyjde.
16: Matyáš Milovský odchází tedy už do Útrop arény, za chvilku začne v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport zápas Česko-Dánsko z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
12: Děkujeme, že první živý rozhovor opravdu pár minutek před úvodním buly zápasu mezi Českem a Dánskem na mistrovství světa 89. šampionát. Už odpoledne začal zápasy, ve kterých Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3 a Finsko nad Německem 3-1. Teď tedy repríza finále z loňského roku mezi Američany a Švýcary v Curychu. Martine, tvůj odhad, jak by to mohlo dopadnout? Švýcaři, jak už jsme o nich mluvili, Američané mají poměrně dost mladý tým i s řadou hráčů, třeba z univerzitní soutěže, takže Švýcaři budou asi trošku nabuzení jim tu porážku vrátit, přece jenom to v nich možná trochu je, takže čeká, že domácí zvítězí.
15: Přesně jak říkáš, já budu věřit, že domácí zvítězí, že dobře nastartují tu svoji cestou za zlatem. Samozřejmě je to první utkání, ale Američané ukazují opravdu, že dokáží udělat několik těch týmů, i když jsou poskládaný jakkoliv, ať to jsou hráči se NHL nebo prostě s tím soutěží, mají velmi kvalitní hráče, ale já budu věřit, že to dnešní utkání Švýcarsko zvládne a tím se dobře, jak se říká, nastartuje, nabudí.
14: A já, protože znám tvoje typovací schopnosti, tak
15: to opačně,
14: přesně
15: ano.
14: Naopak a vyjde mi to.
12: Teď ale pojďme ještě, protože máme pár minut ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před úvodním buly zápasu Česko-Dánsko k tomu českému souboji. Martine, jakou očekáváš první třetinu? Přece jenom je to start celého turnaje, ty týmy mají za sebou společnou přípravu, ale ta sehranost tam zatím ještě nebude asi úplně taková. Velké kluziště, na které řada hráčů zkrátka není dlouhodobě zvyklá, tak jaká podle tvého odhadu bude ta úvodní 20-minutovka?
15: Už Matyáš Milovský to naznačil pokyny od trenéru. Samozřejmě to bude hodně vyrovnané, bojovné, spousty osobních soubojů, bude to takový ten boj od začátku. Nemyslím si, že tam bude několik nějakých větších šancí. Oba dva týmy se budou snažit od začátku dodržovat ty, jak se říká, ty své pokyny. Pak tým, který dá, jak se říká, tu první branku, nejlépe by to pro nás, pro všechny bylo, by to bylo v první třetině. Ta hra by se trošku změnila, otevřela by se, pokud to tak nebude, tak třetina skončí 0-0 a bude to takový ten bojovný výkon. Nic jiného neočekávám.
12: Ale ono je nakonec jedno, jak dopadne první třetina, hlavně, aby po té třetí svítilo na české straně víc střelených gólů, než na té dánské. Vstup do šampionátu v podání českých hokejistů se blíží, za chvíli se vypravíme přímo do haly ve Friburgu. Každopádně teď ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ještě, Martine, otázka na Radima Rulíka. Myslíš, že to prožívá se svým trenerským štábem trochu jinak, protože ví, že je to jeho poslední velká akce, možná vůbec jeho kariéře? Přece jenom, že by se vrátil na reprezentační lavičku, mohlo by být, ale teď to samozřejmě vůbec nevíme, takže jaký je tvůj pohled právě na Radima Rulíka před jeho poslední akcí?
15: Jak já ho znám, tak on to prožívá úplně stejně, jako když to bylo před dvěma rokama v Praze. Prostě úplně plný odhodlání tomu týmu dát všechno. Vůbec nepřemýšlí nad tím, že to je poslední jeho turnaj. Bude těch hráče určitě chtít nabudit tak, aby prostě ty kluci plnili, aby byli přesvědčeni, že to, co jim říká, aby to plnili, aby byli toho plní. Moc mu přeju, aby se rozloučil, když teda říkáme rozloučil s té národní nároďákem, tak aby se rozloučil medailí, protože by to pro něho byl samozřejmě fantastický úspěch během 3 let vlastně získat 2 medaile, takže moc mu to přeju a doufám, že to tak dopadne a ty kluci za ním určitě jdou, protože já, kdybych byl na ledě, nebyl bych v tom týmu, tak by za ním šel 100%.
12: S Martinem Procházkou se uslyšíme také o první přestávce, také o té druhé a po zápase Česko-Dánsko stejně jako s Krištofem Kousalem. Pánové, pro tuto chvíli díky. No a my ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už míříme do Friburgu. Slovo mají reportéři přímého přenosu úvodního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa s Dánskem Petr Kadeřábek a František Kuna.
18: Hezký večer z Friburgu, Dominik Pavlát skloněný v kšiltovce šel popřát svému parťákovi Josefu Kořenářovi vše nejlepší do jeho premiéry na mistrovství světa. Josef Kořenář ví, jaké to je plnit roli trojky z minulého šampionátu. Teď posledním přejícím mužem je David Tomášek, který zdá se odejde na střídačku, protože na ledě už je připravená první česká útočná formace s kapitánem 40-letým Romanem Červenkou, s Matějem Blimlem a také s Lukášem Sedlákem. Dánové nemohou využít služby golmana Dychova, který se zranil během včerejšího tréninku, a tak řešili tuhle situaci na poslední chvíli Dánové a Mats Sogaard je v dánské brance. Vše se připravuje ke startu zápasu Česko-Dánsko na mistrovství světa v hokeji. Vysíláme živě z Friburgu, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Lukáš Sedlák skloněn na úvodním vhazování, proti němu Patrik Russell, vše připraveno, už jen vhodit kotouč, to se právě teď děje a kotouč mají Češi. Bliml jde do útočného pásma po pravé straně, obhodil si kotouč kolem dvou obránců, nakonec Kempný na útočném výletě v levém rohu dává na modrou Červenkovi, ten vrací za branku Kempnému, který v pozici beka je za brankou, v pravém rohu Bliml s pukem, má dost prostoru, dává znovu za branku, kde je Sedlák, ten točí dánskou obranu, konkrétně Brugisra, a nakonec se Sedlák vyjíždí za branku, dává do pravého rohu, tam je zase Červenka. Červenka se obtočila, dělá si prostor v pravém rohu, dává se k modré čáře, tam nahrává Kempný, pálí. První rána na dánskou branku vyražená do rohu. Hronek s pukem ale přišel o něj, obral ho Ulesen a teď jeden na jednoho na druhou stranu. Dánové mohou zamířit dopředu, From to je v útočném pásmu. Křižný pas, rána z voleje, která ale nevyšla Dánům, a Voženílek už z pozice druhého útoku v pásmu. Dánové s pukem, Setkov na modré, nahazuje, Kořenář posílá širokou holí kotouč za branku. Tam je Trů, na mantinel ho tlačí Hronek, ale neúspěšně. Trů má dál, kotouč dává mezi kruhy. Rána neprošla, protože Ulesen dostal ten kotouče do bruslí. Odehrána jedna minuta, Česko-Dánsko nerozhodně, 1-1, u kotouče Voženílek v obraném pásmu. Čas na vystřídání, Voženílek už se dostává k červené čáře, má dost prostoru, bere to zprava, nahazuje kotouč do útočného pásma, ten projíždí až do levého rohu, kde jsou Dánové, a Brugisr posílá kotouče na Tomáškovu hůl, ten našel spoluhráče, nenašel nakonec se před brankou, a hrají Dánové. Poulsen vyváží kotouč do útočného pásma, nahození za českou branku, to projíždí oběma rohy až na druhou stranu, kde je Blichfeld, který schodil hru na pravý kruh, a mohou hrát čeští beci. Cibulka při svém reprezentačním debitu s pukem ve středním pásmu už je u červené, bere to zprava, nahazuje kotouč, ten projíždí oběma rohy a hrát mohou Dánové. V obraném pásmu je připravený Larsen, ten dostává, dává kotouč do středního pásma na Poulsena, ten nahazuje za českou branku, stále 0-0 na konci druhé minuty. Dánové se teď nepochopili a na led se dostane další český útok, protože střídá už třeba Kaut s Melovským a Kubalíkem. A teď mohou rozehrávat Dánové. Končí druhá minuta utkání. Stav zápasu Česko-Dánsko v našem přímém přenosu 0-0.
16: Lauritsen rychle našel Vejzeho, který ale zajíždí do rohu, kloziště dává pod sebe, kde se snaží Poulsen zachytit kotouč. Přihrávka v útočném pásmu na pravý útočný kruh, ale ten vyšla, a taky tady protiútok, který vede po pravé straně Beránek. Beránek zajíždí na osu, ještě pálí. Výborná střela, ještě pokus o dorážku. Nakonec kotouč bere Černoch, zajíždí s ním za branku, dává na modrou čáru zpětnou přihrávku na Ticháčka, který podél obou dvou zadních rohů nahrál Hronkovi, který si sjel hluboko do útočného pásma. Nakonec ale nevybojoval kotouč, a tak musí teď Češi znovu zpátky, a tam se bude snažit, a je úspěšný Matěj Bliml, který posouvá okamžitě na Galvase, a ten znovu předvádí neskutečné kličky v obraném pásmu. To si tenhle ten borec dovolí, to je opravdu paráda. Teď Lukáš Sedlák středem kluziště nahazuje právě na Matěje Blimla, který tam vybojoval kotouč, jenže jeho zpětná přihrávka za branku Dánů nebyla přesná. Teď si Dánové nedopustí zakázaného uvolnění, nakonec musí rozehrávat, až český brankář posouvá na Galvase, ten protečoval rychlý kotouč, který mohl sebrat Voženílek, ale utekl mu z backendu, a tak na konci nebo na začátku čtvrté minuty stále platí Česko-Dánsko v zahájovacím utkání mistrovství světa 0-0.
18: Šulc ve středním pásmu dává na pravou stranu v útočné třetině Klička pod nohama, kterou se prezentoval Ulesen, ale už je obrán českými hráči a ve středním pásmu míří dlouhý kotouč, to ale bude zakázané uvolnění, i když je u kotouče relativně blízko Jakub Flek. Hra se přesouvá do obraného pásma českého národního týmu před Josefa Kořenáře, ten se bude otáčet za svojí pravou rukou. Čtvrtá minuta 0-0 mezi Českem a Dánskem v úvodním zápase obou týmů na turnaji. Hraje se také zápas v Curychu, kde Švýcaři už vedou nad Spojenými státy ve třetí minutě 1-0. Teď ale Friburg a Česko-Dánsko byli v obraném pásmu českého týmu. Tomášek se sklání na vhazování, proti němu Alexander Tru, ale čárový rozhodčí si chce ještě zjednat respekt hned na úvod od všech centrů a tak upozorňuje na správné postavení, což teď vyšlo lépe Tomáškovi, ten vyhrál pro Cibulku za českou branku. Božení Lek posunul kotouč do útočného pásma. Flek napadá, ale je později u puku a tak Dánové mohou hrát u červené čáry. Šance a akce pro Ogorda, ten nahodil na Kořenáře, který raději stlumil kotouč ve své lapačce, protože Dánové byli velmi brzy u něj, ale rozhodčí ukazuje, že se bude vazovat ve středním pásmu, to protože jeden z Dánů byl dřív v útočné třetině. A tak se píská Dánům offside a nebo se to celé zase změní. Tak teď trochu zmatky, čárový přejíždí z jedné strany na druhou, už si dojeli pro kotouč do lapačky Josefa Kořenáře a vazovat se bude opravdu ve středním pásmu, blíž tedy české brance. Bude pomalu končit čtvrtá minuta, Česko-Dánsko, zatím 0-0.
16: Tru a Matyáš Milovský se postaví na vazování blízko obrané modré čáry českého týmu. Vpravo z pohledu Josefa Kořenáře a ještě srovnávání obou křídel Matyáše Milovského od čárových rozhodčích. To vše se podařilo, Buli už padlo a nakonec je úspěšnější Tru. Lauricen přes Jensena Obo dostává kotouč do útočného pásma, kam spěchá obrovitý Tru, ale byl odstaven Alšerem, který nahrává kotouč na modrou čáru. Kubalík nespracoval, až teď může podstupovat. Dominik Kubalík do středního pásma jede po pravé straně, nakonec už je v útočném, brzdí za modrou, rychle se snažil přihrát a zpětnou přihrávku může se brát Kubalík znovu mezi kruhy, nakonec si to rozmyslel a teď bude kombinovat právě s Milovským. Ten posunul pod sebe na Hájka, ten vrací na modrou čáru Alšer. Nakonec rána přišla z hole Kautovi, která nakonec pleskla o zadní mantinel a brouk, kluziště budou Češi bojovat o kotouč. Teď se o to bude snažit Kubalík, který ale natlačen na mantinel. Tohle byl zásah, který bude potrestán faulem. Jen co tam najel Jiří Černoch, tak si vykoledoval faul od Lauricena. Tohle bylo hodně nešetrné, to byl zásah podle mě loktem do obličeje a Dominik Kubalík okamžitě volá už na ledovou plochu. Tomáše Vyskočila, tedy lékaře českého týmu, no a ten v doprovodu právě jednoho z hokejistů, kterým je Tomáš Kaut, no a hodně si přispěchává teď lékař české reprezentace a tam Jiří Černoch stále leží na zemi, nakonec si klekl za brankou Sogorda na všechny čtyři, ale stále zůstává tedy nehnutě. Já nevím, jestli jsi to viděl ty dobře, Františku, teď v polovině páté minuty za stavu 0-0 ten faul od Lauricena, ale podle mě to byl úder loktem přímo do obličeje.
18: Už na kostce nad ledem svítí 4 minuty, je tam krvavá stopa po Jiřím Černochovi, který po tom zákroku přišel i o helmu, tu mu odvezl na střídačku Dominik Kubalík, teď už český útočník míří rovnou přes celou šířku kluziště za českou brankou, kde se otevírají vrátka a právě tam má český tým šatnu, na druhé straně jsou vrátka také, kousek to mají ti, co škrabkou čistí krvavou stopu po Jiřím Černochovi. Češi mají na úvod na jednu stranu příjemné starosti s tím, jestli využijí přesilovku stále za stavu 0-0 v páté minutě, kdy na trestnou levici usedl Markus Lauricen a dostal 2+2 minuty. Na druhé straně zamířil do útrop do české šatny Jiří Černoch. Je to tak prostor doplnit do sestavy Michala Kovařčíka, minimálně teď tedy, pokud se Černoch včas nevrátí. Samozřejmě budeme zjišťovat, pátá minuta 0-0, začíná přesilovka zápasu Česko-Dánsko, přesilovka tady pro český tým a bude trvat 4 minuty.
16: Hronek dává na Milovského, po vyhraném bude právě mladého útočníka Sedlák, za brankou dává doprava na červenku. Ten na Hronka, Hronek pálí, ale jeho ránu Tru stečoval a nakonec vyhodí do středního pásma. Hronek musí odsouvat podél pravého mantinelu a nahraje Milovskému, který zajede až za českou branku. A do černý Tru stojí a hlídkuje před českou brankou. Nakonec ale přenechal Milovský Hronkovi, ten posouvá doleva na Sedláka, který brzdí před červenou čárou, ale už vyzval nejprve červenku a poté Tomáška, aby zajeli do útočného pásma. Sedlák u levého mantinelu má kotouč v klidu, posouvá do rouku, kluziště pod sebe na červenku. Ten zajíždí za branku, Žabička doprava na
18: Tomáška. Tomášek výjíždí pod pravý kruh, přenechává u pravého Matinou na Červenku. Červenka míchá s Kotoučem, hledá, komu by přihrál, nakonec Hronkovi na střed, na modrou čáru, ten zpracoval stěží, ale nakonec udržel útočné pásmo Tomášek přes Hronka znovu na Červenku. Červenka pálí a Sogort má velmi dobrý zákrok, teď snažil se rychle přehrát Tomášek do středu hřiště, na osu hřiště, kde stál Melovský, ale ta přihrávka byla stečovaná a nakonec se po minutě oslabení dokázali Dánové ubránit a tak v šesté minutě stále platí Česko-Dánsko 0-0.
19: Přesilovku zaváží Matěj Bliml po levé straně, přibrzdil za modrou, dává na pravý kruh pro Kubalíka, ten odsouval do rohu a Češi staví svůj vzorec. Cibulka na modré, Kubalík vpravo s Kotoučem, nabízí se mu Bliml v pravém rohu, ale Kubalík má stále Kotouč na pravém kruhu. Míchá s ním a Češi hledají ideální prostor. Bliml v pravém rohu vyjíždí na pravý kruh, kde byl předtím Kubalík, dává před branku Buženílek, zpracovává bruslí a dostává se do pravého rohu. Tam kombinuje s Blimlem 3-4 předávky rychlé na 2 metry. Žabička na modrou, ale Cibulkovi přeskočil ten Kotouč, těžký pas od Matěje Blimla. 0-0 platí dál v 7. minutě zápasu. Pokračuje česká přesilovka. Lauricen dostal 2+2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. A právě teď se rozebíhá druhá dvouminutovka české přesilovky. Cibulka u Červené dává za sebe Kautovi, ten už se může rozjet do útočného pásma. Přihrávka přestaví mantinel Voženil, ale nepřesně a Dánové se osvobozují. Puku červené čáry má znovu Cibulka. V 7. minutě 0-0 pokračuje česká přesilovka. Může trvat ještě minutu a 45 sekund právě teď tady ve Friburgu.
18: Na led naskakuje první formace pro přesilovou hru. David Tomášek zajíždí po pravé straně do útočného pásma, je ale tísněn a nakonec se podařilo Ogordovi vyhodit ten kotouč až za brankáře Kořenáře, kde sbírá puk Hronek, nabírá rychlost, najíždí středem k luziště a projel až do útočného pásma a nakonec dává doleva, kde je Sedlák, ten vrací na modrou čáru pro Červenku. Červenka zajíždí za branku vlevo, ale vrací Hronkovi na modrou čáru, ten je na ose hřiště, posouvá doprava na Sedláka, Sedlák kombinace s Červenkou, rychlá kombinace na Melovského. Melovského rána, ještě ten kotouč vypadl přes brankoviště do rohu k luziště, tam si jej bere Tomášek. Tomášek posouvá pod sebe na Melovského, ten už je u levého mantinelu, vyjíždí na levý kruh, rychlá přihrávka neprošla na Červenku, ale Hronek udržel pásmo, dává znovu Červenkovi na pravý kruh, Sedlák, znovu to byla rychlá kombinace, Tomášek pálí a přestřelil teď z pravého kruhu dánskou branku, velká příležitost pro Davida Tomáška, ještě Sedlák drží pásmo, posouvá na modrou čáru na Hronka, posledních 49 sekund přesilové hry, Hronek kombinuje s Červenkou, Červenka křížná přihrávka na brusli Tomáškovi, to je škoda, tohle byla střelecká pozice, bohužel ne úplně ideální zpracování, ale Červenka znovu vyjíždí nad pravý kruh, dává Sedlákovi, Sedlák se s ním prohodil pozice, přihrávka na Tomáška, Tomášek dlouho míchal s Kotoučem, než vystřelil, teď už jsou Dánové pod obrovským tlakem, ale zatím Češi nedokázali překonat dánského golmana a ještě budou hrát přesilovku 24 vteřin. Teď Hronek napřahuje, pálí, rána stečovaná do rohu kluziště, ale Kotouč udrží Melovský v útočném pásmu. U modré čáry má ale problém a nakonec mu Kotouč vypadl mezi modré čáry, navíc Dánové se jen tak, že se nedostali u Lesenem do samostatného úniku. Přesilovka dlouhá česká za chvilku skončí, stále platí v polovině 9. minuty stav nerozhodný 0-0.
19: Dánové v pěti a Kaut jde do pásma, Kempný středem, už je za modrou, dává do úhlu pro Fleka, ten to zkoušel z velkého úhlu, trefil boční síťku branky, ale vybojoval Kotouč na modrou čáru pro Cibulku, ten udržel pásmo, ale Dánové mohou po delší době zahrozit po té, co ubránili, 4minutové oslabení. Kuk ve středním pásmu a bere ho Kubalík, dostává se za obranu z úhlu, Kubalík najíždí a dává nádherný gól. Dominik Kubalík vymetl šepenici a poté, co skončila česká neúspěšná přesilovka, udělali Dánové obrovskou chybu a od modré čáry, od mantinelu, si to namířil Dominik Kubalík přímo v brance. Dánové ho sice křižovali, ale špatně střídali. Kubalík zprava vypálil na vzdálenější tyč, přesně nad vyrážečku golmana Zogorda a ten Kotouč se snad, Petře, odrazil od spojnice, to lépe trefit nešlo, Češi vedou 1-0.
18: Podle mě tam ten Kotouč létal opravdu od tyče k tyči, ale vzal to i přes zadní síťku. Tohle bylo nádherně trefené od Dominika Kubalíka. No, přesná šibenice, naprosto přesná šibenice, když se podíváte z pohledu střelce, tak to byla levá horní šibenice, tohle to Dánové nezvládly a hlavně ukazuje se, že Dominik Kubalík, který není úplně ideálním vlastně rozpoložení z té přípravy, kdy nedával moc gólu, tak najednou hned otevírá skóre
16: a je prvním střelcem českého týmu na šampionátu. Ty, Františku, později určitě přidáš ty střelce, kteří byli i v minulých pěti šampionátech.
19: Teď se ale hraje v Hozeno 1-0 pro Česko. Jiří Černoch je zpátky na ledě po svém krvavém zranění v obličeji. To je dobrá zpráva pro národní tým. Do útočného pásma míří Alšer. Dává křižný pas zprava doleva, ale tam nebyl nikdo v českém dresu. Lob za českou obranu končí u Ticháčkovy hole a také u červené. A Chmelař může nahodit, protože do útočného pásma to také dělá. Zogort rozehrává do rohu, kde je ale Černoch a backendem prostrčil za branku. Jenže se úplně nepochopil s Ondřejem Beránkem, který už odchází střídat a Dánové mají prostor a Kotouča vlastní brankou. Vejze rozehrává do obraného rohu. Čas na střídání na obou stranách, 10. minuta, 1-0 pro Česko po gólu Dominika Kubalíka v přímém přenosu Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Teď je Dánové nahození až za českou branku, které bouchlo o mantinel, ale bylo to až spoza červené a tak se píská zakázané uvolnění. Dominik Kubalík je tak prvním střelcem českého národního týmu tady na mistrovství světa ve Friburgu. V předchozích letech naposledy první gól dal Matěj Stránský, na šampionátu v Praze zase Ondřej Kaše rozhodujícím nájezdem v úvodním duelu proti Finům a další premiérové střelce na turnaji můžeme jmenovat, jsou tři, pokud se budeme bavit o minulých letech 2023, 22 a 21 a všichni aktuálně hrají Červenka, Bliml, Flek. Tolik rychlý pohled do historie, teď už se znovu hraje. Vozeno v útočném pásmu českého národního týmu, ten vede 1-0 po gólu Kubalíka. Voženílek má Kotouč v pravém rohu. Obtáčí se kolem obránců a je tlačen k modré čáře, kde nakonec Češi udrželi pásmo, ale už nemají puk. Voženílek, ano, dává gól, čekaná šance do Daniela Voženílka. Ten Kotouč vyplaval mezi kruhy, pak se poodrážel mezi bruslemi dánských beků a Daniel Voženílek, no troufnu si říct, plácl do toho puku, udělal to nejlepší, co mohl v nebezpečné pozici z mezi kruží. Odehráno na sekundu přesně 10 minut. K Dominikovi Kubalíkovi se přidává Daniel Voženílek a Češi fantasticky vstupují do tohoto zápasu. Byť se jim nepovedla dlouhá přesilovka, tak je to gól na 2-0.
16: Tady bylo krásně vidět, jak malinká chyba rozhodne o tom, že padne gól, protože Jensen Obo měl Kotouč pod kontrolou, nakonec mu odskočil z hole mezi brusle, bylo to na ose hřiště a tam najednou byli Češi hodně rychle. Nejprve Tomášek vlastně vypíchl ze zadu Jensenu Obovi ten Kotouč přímo na hůl Voženílkovi, no a ten neváhal, vypálil právě přes zmateného dánského obránce, vystřelil a s tímhletím golman Dánu asi nemohl nic moc dělat. Pokračujeme za stavu 2-0 pro Čechy. Sedlák sežene do útočného pásma, najíždí si zleva, míří před branku, jenže teď tam byl podle mě trošičku zahákován, pískat se nebude a tak mohou Dánové spoza vlastní branky, jmenovitě Lasenem, věc s Kotoučem. Teď se o to postará také Koch, který rychle hledá přihrávkou, která ale byla podle mě před červenou čárou. Ano, píská se zakázané uvolnění, protože Prom byl opravdu hodně daleko od Kotouče a tak se rychle hra předstěhuje znovu před golmana Otavy Sogorda, který se pootočí za svým levým ramenem, přichází Milovského řada, tedy na křídle i se střelcem první branky českého týmu, tedy Dominikem Kubalíkem, na druhé straně Kaut, no a za nimi zkušená obraná dvojice Kempný Hronek. Teď trů proti Milovskému na buli, Milovský bude muset ještě jednou na buli se sklonit, protože Tru je napomínán. Nakonec Milovský vyhrává buli a Kaut pálí, velmi nečekaná střela okamžitě po té, co dojel pro Kotouč na buli. Teď přepouští puk, který projel ze zadního mantinelu k pravému a nakonec se dostávají ke Kotouči Dánové, ale rychlá kombinace a rychlý přístup Čechů. Hronek, přihrávka na Milovského, který je pod levým kruhem, rychle posunul do levé strany na Kempného. Kempný ještě jede za branku, nakonec vyjel před ní, no a jen tak, že neprostřelil brankáře Dánů, nakonec se ale podařilo severskému soupeři vytěsnit ten Kotouč mezi modré čáry, ale už jej znovu do útočného pásma zavezl Hronek na hození, které zpracovává Chmelař, trošku mu utekl ten Kotouč a tak může hrát, ale jen na chvilku Storm, který ne, Setkov to byl, který byl obrán o Kotouč a Černoch se snaží srdnatě bojovat druhou kluziště. Ještě u Lesen schytal bránu a vyhodil ten Kotouč, nebude to zakázané uvolnění, hrál Cibulka a tak ve 12. minutě stále platí velký tlak Čechů, který byl zúročen dvěma góly, Češi vedou nad Dány 2-0.
19: Beránek míří do útočného pásma, natlačil se do pravého rohu, tam je v souboji s dvěma hráči, pomáhá mu Černoch, ale Dánové se snaží zašlápnout ten Kotouč, Setkov není příliš aktivní, Beránek kope do puku a také do bruslí Brugisera, tam, kde je Kotouč, tedy Černoch přehrál situaci k modré, ale vyhnal český tým až do obraného pásma. Cibulka dává Kotouč v obraném pásmu zleva doprava na Hájka, ten nahadil puk za branku Dánu, Zogard teď možná nevěděl, že má za sebou bruslícího Boženilka, ale těsně před ním rozehrál. Češi udrželi pásmo, Zogarder znovu za branku, ale chybně rozehrává Flekovi do pravého rohu. Flek dává na modrou. Tam je Alšer, posouvá doleva, Ticháček schodil hru do levého rohu, odkud vyjíždí zase Tomášek. Alšer na modré, pálí těsně mimo. Flek na pravé straně dorážka do betonu v dánského golmana a dobře napadá Boženilek. Češi hrají s velkou chutí, vedou 2-0. Flek dává na modrou ve 13. minutě. Další pobyt českého útoku v pásmu. Rána od modré. Trefuje Dána Bejzeho, který klekl do té rány, ale Tomášek znovu schodil hru do pravého rohu, kde je Ticháček, zkouší to z úhlu, rána odražená na modré, působí to jako přesilovka, ale hraje se 5-5, Češi ve velkém tlaku v útočném pásmu. Alšer vlevo zasekl se kotouč ve sněhu na brusleném u dánské střídačky, teď se Dánové osvobodzují a ten puk jen těžko doklouže na zakázané uvolnění. Nestalo se, 13. minuta, Ticháček za českou brankou, Česko vede po gólech Kubalíka a Boženilka 2-0 a má puk teď kapitán Roman Červenka.
16: Červenka vrací Ticháčkovi, ten stojí vedle české branky, posunul na sedláka, žabičkou na Hronka, ten musel ale zpracovávat až u mantinelu, přesto posunul kotouč do středního pásma. Velmi rychle se teď vrátil Sedlák po té, co Dánové získali puk. Opravdu Češi létají po ledě, alespoň v tom úvodu v těch prvních 13 minutách jasně přebruslují svého severského soupeře. Lassen teď přehrál na Kocha, ten nahazuje za českou branku, ale tam mají Dánové ke kotouči hodně daleko, jenže puk se zarazil o sníh za brankou. Hronek to zvládal na dvakrát dobře a tak Bliml může vyslat už do středního pásma nakonec útočného Sedláka, ten posunul na Hronka, který na pravý mantinel vyzval ke kombinaci červenkou. Červenka posouvá na Sedláka, ten musí těžce zpracovávat poskakující kotouč, nakonec jej dal ale do pravého útočného rohu. Hronek mi si tím odjel střídat, když Matěj Bliml zajíždí za branku, posunul na červenku, ten si rozmyslel postup zleva doprava a nakonec přehrál na pravý mantinel. Sedlák pálí po rychlé přihrávce od Blimla. Tohle byla nečekaná rychlá střela, ale při teď reklamní pauze se můžeme podívat na to, jak Češi přebruslují vlastně dánského soupeře. Ve 14. minutě stále platí, že Češi vedou po gólech Kubalíka a Boženilka na dánském 2-0 a je to zasloužené, Františku, protože počet střel je 7-1. Dobře, to bychom čekali, ale to, jakým způsobem Češi vlastně nepouští Dány, možná k červené čáře, ale dál ne?
19: Dánové mají problém se dostat z obraného pásma i na tom velkém kluzišti, kde můžete najít spoustu skulinek, kudy vypálit ten kotouč, že čeští hokejisté jsou opravdu hodně nepříjemní ve forecheckingu, hrají s velkou chutí, zaslouženě vedou 2-0. Doplníme také dílčí skóre ze zápasu v Curychu, kde je na programu repríza finále z minulého světového šampionátu a po gólech Sutra a Andrigeta Švýcaři před domácími fanoušky vedou v Curychu ve 12. minutě zápasu nad Spojenými státy, které tady obhajují zlaté medaile 2-0. Stejně tedy jako Česko nad Dánskem, za malou chvíli budeme pokračovat. Dobrou zprávou jistě je to, že se velmi rychle do utkání zapojil Jiří Černoch, který opustil stadion po tom faulu Lauricena za nebezpečnou hru vysokou holí. Byla z toho 4-minutová přesilovka, která sice český tým nenastartovala gólově, ale herně jisto jistě ano, protože vlastně české útoky si mohly vyzkoušet, jaké to je v útočném pásmu s pukem na holi. Byť z toho gólově vyjádřeno nebylo, tak na to pak navázali Kubalík s Boženilkem. A teď ve 14. minutě za stavu 2-0 pro český národní tým se před malou chvílí probudili čeští fanoušci. Kdo neskáče, není Čech, se objevuje většinou až ke konci duelu, ale tady už čeští fanoušci, jich je tady naprostá většina v hale ve Friburgu, ovládli tribuny stejně jako zatím čeští hokejisté ovládají zápas. Vedou 2-0 ve 14. minutě zápasu. Vazovat se bude po pravé ruce dánského golmana, ještě se čeká na to, až se zavřou vrata pro úklidovou četu za dánskou brankou, protože je tady ještě jeden poslední opozdilec s hrablem, který už ale míří, vrata se zavírají, vazovat se bude v útočném pásmu českého týmu z pohledu útočících Čechů vlevo na vazování Matyáš Melovský. 2-0 pro Česko, 14. minuta, Melovský skloněn s hokejkou na ledě, vyhrává čistě, Kubalík pálí, trefuje ale brusle proti hráčům. Melovský z rohu hned na modrou, Kempného rána. I on trefil jednoho z Dánů, rána odražená do rohu, kde zase mohou úřadovat Češi a Kaut si dělá prostor, Melovský ještě napadá rozehrávku. Kempný hodně hluboko jakožto obránce v útočném pásmu udržel zase třetinu, to se bude snažit o to samé Cibulka, ale výborně napadá Kubalík a Češi dál drží kotouč v útočném pásmu. Melovský přichází po
18: pomáhat do útočného rohu, kde jsou ale Švýcaři Brugister backendem k modré čáře a šance na protiútok. Russell se dostává z levé strany před branku, ale nevypálil a tak volný Kotouč bere Hájek a posouvá ho před sebe. Češi ale i dál hrají v obraném pásmu. Kotouč teď bez jasného majitele, už o tom chvíli můžeme mluvit. Ulesen se ho zmocnil v pravém útočném rohu. Kempný mu vyšťouchl Kotouč a bojuje za brankou. Šikovně to udělal Kempný a Melovský si všiml dvou dotírajících protihráčů, oklamali třetího, čtvrtého už ne a From dává před branku nepřesně. Cibulka za českou brankou s pukem, odvážná klička. 15. minuta, Česko-Dánsko 2-0, stále se hraje v obraném pásmu Čechů, ale na hokejce už je teď s pukem, na puku s hokejkou, lépe řečeno obránce Michal Kempný. Chvíle klidu, Češi s pukem.
16: Má ho Cibulka, už se mu rozjíždí útočná formace vedená Jiřím Černochem, který už je ve středovém kruhu, projel do útočného pásma, dává doprava na Kmelaře, ten vrací před branku, tam Černoch se snažil dorážet, ale Ogord, ten Kotouč, lapil, nelapil, on mu vlastně běžel po ledě přes brankoviště a on tak, to bylo jak z kořápky, nakonec ale ukázal, že má Kotouč opravdu pod svou lapačkou a tak je přerušeno 5 minut 1 vteřina. Před koncem první třetiny Češi vedou po gólech Kubalíka z deváté a přesně v 10:00 se trefil Daniel Boženílek. Tenhle ten vstup do zápasu určitě budou hodnotit kladně čeští trenéři i hráči, protože to je přesně to, co český tým potřeboval. Byť si myslím, že by rádi také uplatnili a pomohli si tou přesilovou hrou. Tam bych řekl, že nebyly vlastně šance. Kombinace velké, ale střelba žádná.
18: To ano, od českého národního týmu, ale třeba i tím dobrým pohybem si Češi vykoledují nějakou další početní výhodu v dalším průběhu zápasu. Ta pauza na čištění ledu přišla velmi krátce po té předchozí, to protože předtím se hrálo velmi svižně a dlouho. Teď do konce první třetiny zbývá odehrát 5 minut a 1 sekunda k tomu. Česko-Dánsko 2-0. Na led přichází útok, nebo zůstává útok s Ondřejem Beránkem, Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem. Za nimi budou Hronek s Galvasem. Češi točí 7 beků, tím 8. je Jan Ščotka, který čeká na dopsání na soupisku, stejně jako útočník Jan Mandát nebo brankář Petr Kváča. Stále totiž visí otazník nad tím, jestli by mohl národní tým, nebo nemohl, doplnit

0: Kasované góly na druhé straně, to poměrně pohodová premiéra pro Josefa Kořenáře, který
1: má jeden zákrok.
0: Jeden zákrok, přesně. Bylo to nahození ze středního pásma, když to se možná asi nepočítalo, tak uvidíme, kdy přijde další dánská střela. Teď byli v útočném pásmu českého týmu, který nad Dánskem vede 2-0.
1: Tomášek vyhrává pro Hronka, ten u pravého mantinelu zajíždí hluboko, nakonec se snažil vypálit a poslat kotouč do chumlu před brankou, nakonec se mu to nepovedlo a Dánové vyhazují, tentokrát to nebude zakázané uvolnění. Galvas musí hrát před obrovitým Truem, odehrál ten kotouč velmi jednoduše, Blichfeldt ale dokázal ten puk zastavit u pravého mantinelu, ale Galvas se znovu stará o to, aby True nemohl dál rozehrávat a Tomášek toho využívá k přejezdu středního pásma, nabral rychlost, dělá jednu kličku, druhou, třetí, nakonec je vytlačen ale do rohu kluziště vpravo od dánské branky z pohledu dánského golmana. Rosell může hrát a nakonec přihrává přes oba obrané kruhy zprava doleva na Kocha, ten posouvá rychle pod sebe na Froma, který se protáhl pod levého mantinelu kolem Alčera, ale Ticháček dobře zaskočil za svého kladenského parťáka a teď už Ticháček míří dopředu. Už je za modrou útočnou čárou, napravo pálí a teď si myslím, že Ogord vůbec nevěděl, kde ten kotouč má, protože Jiří Ticháček mířil na teploměr, prostě pod ruku, která drží hokejku a tohle byl dobrý zákrok od golmana, který hájí branku Otavy. On je spíše na farmě, ale už má také starty v NHL, což o Jindři Micháčkovi zatím říci nemůžeme. 3 minuty 44 sekund před první sirénou je tady další úprava ledu. Rychle za sebou jdou, protože se prostě hrálo dlouho bez přerušení. Stále platí stav 2-0, na střeli je to 10-1 a stále pokračuje ta aktivita českého týmu. A musím říci, že jsem byl zvědav, jestli Tomáš Galvas bude předvádět to, co předváděl třeba v té přípravě, ale on si prostě dovolí i na mistrovství světa ve své premiéře věci, které si málo kdo dovolí z těch beků, i když už hraje třeba na 5. světovém šampionátu. Prostě sledovat hru Tomáše Galvase i na světovém šampionátu, to je nádhera. Prostě laik se diví a odborník ten žasne.
0: Ano, to může s přibývajícím časem šampionátu a třeba i s tím příznivým skóre 2-0 pro Česko v zápase s Dánskem samozřejmě ještě stoupat, i když čeští hokejisté říkají o Tomáši Galvasovi, že to je muž bez nervů, který si nic nedělá z velkých zápasů a teď to můžeme pak dál potvrzovat v našich přímých přenosech. Všechny české zápasy budeme vysílat živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Třeba už zítra ve 20:20 proti Slovinsku. Teď vhozeno po delší době v znovu útočném pásmu z pohledu českého týmu. Dánové se dostávají do střední třetiny, ale opravdu jen na krátkou chvíli a Sedlák od červené už míří do pásma zprava, je na pravém kruhu, napřahuje, ne. Rozmyslel si to a udělal kličku do rohu, dává na modrou pro Alšera, ten po modré zprava doleva Ticháčkovi, který jen žabičkou hází kotouč do rohu, kde je první Kubalík. Bere si puk, udělal protisměrnou kličku. Soupeř ho tam zahodil na zem a Češi si zahrají přesilovku znovu. Bude mít 2 minuty, ne 4 jako ta předchozí. Kořenář míří na třídačku, Češi mají výhodu. Vedou 2-0, červenka dává na modrou, ale netrefil Kubalíkovu hůl. Češi se mu rozjeli opačným směrem a teď chyba u červené, u kotouče připravený Vejze a přerušeno 3 minuty 6 sekund před koncem první třetiny. Češi vedou na Dánskem dál 2-0 po gólech Kubalíka a Voženílka a dobrým pohybem si vykoledovali faul a na trestnou lavici odchází právě muž, který hru přerušil. Nejprve tedy tím faulem a pak zásahem puku u červené, Christian Vejze, který je na trestné lavici. Ale přichází česká přesilovková formace, bude s jedním obráncem, to je Tomáš Cibulka, k tomu 4 útočníci. Jediný pravák Martin Kaut, na vazování se staví Daniel Voženílek.
1: Druhá v pořadí vlastně přesilovková formace. Za potlesku i Fantomase, oblíbeného českého fanouška, který zavítal samozřejmě i do Švýcarska, byl i na tom předcházejícím duelu. Voženílek teď vyhrává, Buli dává Cibulkovi, ten posouvá doleva na Kauta. Kaut zajíždí hluboko pod kruh, ale vrátil zpátky Cibulkovi, už si jel nahoru na kruh, nakonec dává kotouč do brankoviště, kde stál Voženílek, jenže tomu přeskočil kotouč hůl a tak musí o něj Voženílek ten s Jinsenem Obem opravdu svádět srdnatý boj, ale Rusl přišel pomoci svému obránci a Lauritsen už vyhodí přes celé kluziště, napřáhl svou dlouhou holí a poslal Kotouč až za Josefa Kořenáře, ten se zahřeje a vyjede si pro Kotouč za branku, který přebral Cibulka, posouvá na Kauta, ten nabírá rychlost po pravé straně. Trošku ze štěstím se dostali Češi teď do útočného pásma, ale tam už rozestavili svůj pětiúhelník. Kubelík dává na modrou čáru, dává na Kauta, Kautova rána prosvištěla kolem dánské branky u pravého mantinelu.

0: ještě zastavil puk Kubalík v útočném pásmu, dával za branku Boženílkovi, znovu přeskočil Kotouč Hůl, ale nakonec mu pomohl Kaut a Boženílek následně přehrál doprava na Kubalíka. Ten je u pravého mantinelu, výští si na kruh, na bod pro vazování, teď Blimel posunul na Kauta, ještě na hození od Kauta, které ale netečoval Boženílek a Kotouč prosvišil až do rohu kluziště. Další kombinace, Boženílek, ten Kotouč se zastavil obrusli obránce Setkova, ale nikdo z Čechů jej nedokázal dopravit do dánské branky. Ještě 40 sekund budou hrát Češi přesilovou hru a zatím stále vedou 2-0, říkám to 100 sekund před koncem první třetiny.
1: Češi dál rozvážejí přesilovkové snažení a Tomášek už je v pásmu, našel červenku, ten zpracoval bruslí, dává doprava na Sedláka, ten rychle na modrou pro Melovského, který obstál pod tlakem a dává na modrou na Hronka, ten může dát doprava červenkovi a dělá to. Červenka na pravém kruhu, Hronek na modré, napřáhl, ale stále má Kotouč, schodil hru do levého rohu na Tomáška, ten výždí k mantinelu, dělá si prostor, Tomášek přesně na kruhu teď, Žabička na modrou, Hronek zpracovává, červenka na v pravém kruhu, rána z mezi kruží od Melovského, ještě šance na kombinaci, Sedlák u pravé tyče a golman Zogort má Kotouč, musel si pro něj dojít, protože to byla dobrá akce a rychlá kombinace českých hokejistů, 70 sekund před koncem první třetiny, Češi vedou dál nad Dánskem 2-0 a z jejich přesilovky zbývají už jen 4 sekundy, každopádně dá se zakončit. Při vyhraném byli velmi rychlé, puk zamířil po té ráně, odrazil se od zadního mantinelu před branku, tam zase Tomášek pak hledal Melovského, gól z toho nebyl, ale Češi pokračují v tlaku, Kořenář na druhé straně má jediný zákrok a teď se bude znovu vazovat v obraném pásmu dánských hokejistů. Na buly jde Jiří Černoch, připraveného má Beránka, na buly Černoch ještě levou rukou a hokejkou posouvá Kempného, že by si měl stoupnout jinam a očekávat Kotouč. Černoch vyhrál sám pro sebe do rohu, Černoch dává na modrou Kempnému, dánské oslabení končí, puk za dánskou brankou, Chmelař a Beránek jsou u něj, Beránek za brankou, tlačí se do levého rohu, vyjíždí o mantinel, dává na modrou Kempnému, ten křižně našel Chmelaře na pravém kruhu, který dělá dva obloučky, aby zmátl obranu soupeře, což se mu s Kochem povedlo. Chmelař i na kolenou přihrává, ale ne úplně přesně. Ohlášena poslední minuta už před malou chvílí v první třetině. Česko vede 2-0 nad Dánskem. Beránek v útočném pásmu padá. Tentokrát se ale vylučovat nebude. I tak dál Češi svádí boj snad celou třetinu. Teď to platí dál v útočném pásmu.
0: Stále bojují v rohu kluziště. Teď ještě Chmelař se vrátil do souboje, ze kterého před malinkou chvilkou odjel. Černocha tam tlačí na mantinel Setkov. A Černoch má pod bruslemi Kotouč, který tam, nemyslím si, že bude chtít udržet těch zbývajících 20 vteřin první třetiny. Češi zní z tribun zaplněné areny tady ve Friburgu, ještě 15 sekund, Kotouč vypadl už k pravému mantinelu, kde s ním může hrát znovu Beránek. Beránek je znovu ale natlačen Kochem na mantinel, ještě se snaží pomoci mu Chmelař, ale ten Kotouč v rohu už zůstane až do sirény, která právě v tuto chvíli končí úvodní 20 minutovku českého týmu na mistrovství světa. Po úvodní třetině tedy po gólech Kubalíka a Boženílka vedou Češi nad Dány 2-0.
2: Říká Petr Kadeřábek, který nám s Františkem Kunou přiblížil ve vysílání radiožurnálu Sport a také radiožurnálu úvodní 20-minutovku českého národního týmu na mistrovství světa. Po ní 2-0 pro Čechy v souboji s Dány. Jaké je tedy hodnocení Martina Procházky, hokejového experta, čtyřnásobného mistra světa?
3: Řekl bych, velmi dobrý vstup do utkání. Naši si hned od začátku vytvářeli tlak, tlačili jsme se do útočného pásma, tím jsme si došli pro faul, který hned vlastně jsme měli možnost 4-minutové přesilovky. Sice jsme ji nijak nevyužili, každopádně hned po přesilovce krásný průnik vlastně Dominika Kubalíka při chybě Švýcarů, který šli špatně střídat. Krásnou střelu dal první branku na 1-0, následně potom další druhá branka padla od Daniela Voženka při takové chybě dalšího z Dánů, který ztratil Kotouč. 2-0, obrovský náš tým to uklidilo, vlastně jsme nepustili Dány do žádného většího tlaku, v podstatě stát jenom jednu nebo dvě střely za celou třetinu na branku, takže výborná nebo velmi, velmi dobrá první třetina z naší strany.
2: Věřme, že to tak bude pokračovat. Tolik tedy základní hodnocení Martina Procházky, no a na radiožurnálu je teď čas na zprávy.
4: Radiožurnál je 20 hodin a 55 minut. A vysíláme zprávy. Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Slovenský premiér Fico označil útoky na Ukrajinu za znepokojivé. Čeští hokejisté vedou v prvním utkání na mistrovství světa nad Dánskem po první třetině 2:0. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty většinou do 13 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
4: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% uchazečů. To je podobně jako loni. Výsledky dnes zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
7: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
8: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bylo prímerie, aby byl čo nejrychlejší mír.
7: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Za pohyb a narušenou konstrukci paneláku v Čelakovského ulici v Chomutově můžou podle statiků špatně založené základy domu v kombinaci s přírodními jevy. Kvůli praskajícím zdem se loni v srpnu museli obyvatelé domu vystěhovat. Zpátky se zatím mohla vrátit jen polovina z nich. Podle prvního náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový sever teď statici a geologové navrhli řešení současného stavu.
9: Zpracovatelé těch dat z toho výzkumu říkají, že pokud se posílí základy domu, rozšíří se základy domu o nějakou železobetonovou konstrukci, pak to pomůže, přestože ten svah se bude, tak jak se plouží posledních 40 let, tak se bude ploužit dál, ale nebude to mít vliv na statiku a konstrukci toho domu.
5: Sport.
10: Čeští hokejisté vedou po první třetině úvodního zápasu mistrovství světa nad Dánskem 2:0. Ve Friburgu se prosadili Dominik Kubalík a Daniel Voženílek. V souběžně hraném duelu domácí Švýcaři vedou 2:0 nad Spojenými státy. A v dřívějších utkáních světového šampionátu Kanada porazila Švédsko 5:3 a Finsko přehrálo Německo 3:1. A tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále. Se španělsko-americkým párem Buxaová, Melicharová, Martinézová prohráli 4-6 a 4-6. Česko-americké dvojici skončila série 17 vítězství.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D7 u Slaného a překážka na D1 u Kojetína. Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného směrem z Prahy se bouralo na konci dálnice. Na kilometru 16,5 narazilo auto do svodidla a průjezdní je pouze jeden pruh. Chvíli se tvořila kratší kolona z 15. kilometru, ta se před malou chvílí rozjela a zdržení tak nenaberete. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín dejte pozor na kilometru 247, řeší tam defekt u auta v odstavném pruhu. A D1 na trase z Prahy směrem do Brna přímo u exitu 141 velké mezi říčí západ stojí odtahová služba s poruchou, je kousek za odbočovacím pruhem na šrafování. A ještě silnice 150 mezi Skalicí nad Svitavou a Boskovicemi, hlásíte nám tam překážku, leží tam srna uprostřed vozovky a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději po druhé třetině hokeje.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle i bouřky, postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Teploty většinou do 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik zprávy. A slovo má opět Radiožurnál Sport a Filip Šedivý.
2: A teď také pro posluchače Radiožurnálu pokračujeme dál v hodnocení první třetiny úvodního vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa. Ve Friburgu svěřenci trenéra Radima Rulíka vedou 2-0 po gólech Kubalíka a Voženílka, takže Martine, prosadili se ti nejzkušenější, od kterých se to tak nějak čeká, pro Dominika Kubalíka, od kterého se ty góly také čekají, tak určitě důležité. On třeba před 2 lety v Praze, mám pocit, poměrně dlouho čekal na úvodní gól, bylo to na té jeho hře znát, takže tady by mu to mohlo svědčit. Vlastně v zemi, kde on je hokejově doma.
3: Určitě. Myslím, že tady ta první branka vůbec na šampionátu obrovsky pomůže. Ono, když jste v pozici, že jste nějaký střelec, nebo jste vlastně považován za střelce a nepadá vám to tam, můžete dělat cokoliv, tak na vás ten tlak samozřejmě je větší, ale hned v prvním zápase, když se vám takhle povedá branku a krásnou branku, opravdu to bylo jeho umění, takže mu to pomůže a myslím si, že bude velkým přínosem. Hned to bylo vidět i následně, když byl na dalších přesilovkách, tak bylo vidět, že tam měl také nějaké náznaky střel.
2: Daniel Voženílek přidal potom druhý gól. Jen doplním ke slovu Martina Procházky, hokejového experta Radiožurnálu Sport, který je ve studiu společně s Krištofem Kousalem, naším reportérem. Krištofe, všiml jsi z první třetině vůbec, kdo stojí v české brance?
12: No, já jsem si říkal, že Josef Kořenář, to jsem si všiml, ano, ale že přibližně stejně rozchytený, jako když v 6:30 přicházel na stadion. Takže on, asi bychom se nemohli divit, kdyby z toho zápasu odešel s jedním inkasovaným golem a 50% úspěšností zákroku. Zkrátka jenom jedna střela na branku šla z dánských hokejek.
2: A to ještě bylo takové nahození vlastně ze středního pásma, pokud se nemýlím.
3: Střela, nestřela.
2: Ale pro golmana zase o to horší, Martine, protože on se nedostane do tempa, musí se udržovat v pozornosti. Dá se asi očekávat, že zase se rozehřeje během přestávky, protože od druhé třetiny budou Dánové aktivnější.
3: Bude záležet na našem týmu, jestli budou Dánové aktivnější. Samozřejmě asi dostanu pokyny od trenérů být aktivnější, ale naši opravdu výborný pohybem nepouštěli vůbec Dány, jak se říká, na naší polovinu. Takže se může stát, jak říká Krištof, že opravdu ten počet střel bude velmi malý ze strany Dánů. Uvidíme. Myslím si, že opravdu je to skvěle rozehraný. Není důvod měnit vůbec žádný styl hry. Myslím, že i trenéři naši, myslím, Radim Rulíka a štáb, že budou určitě na kluky jim říkat vlastně, aby pokračovali ve stejné hře, aby hrávali souboje, což přesně byly ty pokyny před zápasem, bylo to vidět, že se nám to dařilo. Takže pokud Dánové nic nezmění, nebo nepředpokládám, že najednou přeřadí nějaký vyšší rychlostní stupeň, což nebylo vůbec vidět během první třetiny, tak asi se nic nezmění a měl by to náš tým takhle zvládnout.
2: Je tam vůbec něco z té úvodní 20 minutovky, pánové, co by se dalo českému národnímu týmu vytknout? Mně napadá jedině to, že Češi nedokázali během těch 6 minut, které hráli v přesilovce, zkrátka přidat nějakou další branku.
3: Možná tam se dá vytknout menší počet těch střel. Ono se říká střely, ne střílet z každé pozice, protože samozřejmě před váma jsou ta 40, která to dobře brání nebo blokuje, takže samozřejmě kluci se snaží vytvořit si nějakou dobrou střeleckou pozici. Pak když už ta střela přijde, tak možná vytknout to, že se třeba netrefí branka, jo? Protože ty střely, když jdou mimo branku, tak vyletnou ze třetiny nebo nedostanou se do té mlínice před na dorážku nebo na nějaký ten teč. Takže možná tohle trochu třeba možná trenéři hráčům řeknou, ať zlepší nebo zpřesní střelbu.
2: Říká Martin Procházka, za chvíli se do našeho vysílání připojí také Petr Kadeřábek, se kterým jsme ve spojení a který nám dodá jednoho českého hráče a jeho dojmy před druhou třetinou. Když jsme zmínili ty přesilovky, Martine, tak my už jsme se před zápasem bavili o tom, že jejich součástí bude mladík 21-letý Matyáš Milovský. Když si viděl tu souhru s Červenkou, Sedlákem, Hronkem, mohli by si vyhovovat?
3: Mohli, tak je to samozřejmě, ano, říkáme mladý hráč, mladík, ale přece jenom prostě už tam je mezi těma klukama, mají ty tréninky za sebou, mají tam nacvičené nějaké signály, on moc dobře už na ně je schopný reagovat, několikrát tam dobře zavezeli kotouč, udržel se na kotouči, takže si myslím, že tady ta zatím trojka tam bude fungovat, není důvod zatím je měnit, protože je začátek turnaje a zatím vypadá velmi dobře.
2: Říká Martin Procházka, co by ještě dodal k první třetině Krištof Kousal, protože možná tam nějakých těch dojmů, které zůstaly v tvé hlavě, v tvých myšlenkách, některý je.
12: No, v základě, že si to Dánové pokazili sami zatím tu první třetinu, ten zápas nesmyslným tvrdým faulem Lauritsena na Černocha v polovině páté minuty. Nevím, jestli tam Lauritsen trošku podcenil výšku Jiřího Černocha, ale zkrátka ho zahákoval nebo udeřil do obličeje a byl to zbytečně tvrdý faul po zásluze, potrestaný 4minutovým trestem.
3: Je to tak, jak říkáš, ono to možná bylo trochu, teďka na jeho omluvu řeknu, trochu nechtění, jo? To bylo takový nešikovně dohraný souboj. Jiří Černoch vlastně měl kotouč u mantinelu a Lauritsen, který tam přijel jako levák, tak vlastně v podstatě se chtěl dostat jakoby pod jeho hokejku a tu netrefil, takže se bodí nedostal, no a samozřejmě následně potom, jak pokračovala ta reakce dál nahoru, tak ho přesně trefil, tak se buď to do brady, nebo někam na zuby, no a jasné, že tam prostě byla krev, takže to byla taková ten důraz z nešikovností dohromady z jeho strany.
2: My samozřejmě sledujeme především česko-dánský souboj po první třetině a gólech Kubalíka a Voženílka 2-0 pro český tým, ale v Curychu ve druhém dějišti světového šampionátu domácí Švýcaři vedou nad Američany po první třetině 2-0. V repríze loňského finále Pius Suter a Sven Andrighetto se prosadili. Ale než se k tomu dostaneme, tak půjdeme přímo do haly ve Friburgu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem.
13: 3 minuty, ale tak jde.
0: U mého mikrofonu teď stojí autor druhého gólu českého týmu v první třetině Daniel Voženílek. Daniele, gratuluji k brance a jak budete hodnotit první třetinu?
13: Tak určitě jsme měli dobrý vstup do utkání, vedem 2-0, takže myslím, že musíme pokračovat furt stejně a navázat na ten výkon z první třetiny.
0: Navádali vás k tomu trenéři, abyste nepolevili v tom pohybu?
13: Tak určitě měli jsme dobrý pohyb, akorát možná využít nějakou přestřelovku, aby jsme si ještě trošku pomohli i touhle herní situací, ale jinak si myslím, že to bylo velice slušný.
0: No mě překvapilo, jak na takhle velkém hřišti se dokázali Dány vlastně ubruslit, nepustili jste de facto za červenou čáru celou třetinu.
13: Tak já si myslím, že máme dobrý tým, co má skvělý pohyb a musíme, to je naše přednost, takže jenom dobře jsme to využili a musíme v tom pokračovat.
0: Daniele, děkuji moc a přeji hodně štěstí do dalšího průběhu zápasu.
13: Díky moc, díky.
0: Tolik Daniel Voženílek před startem druhé třetiny, do které vstoupí Češi s náskokem dvou branek. Vedou totiž nad Dánskem 2-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Náš reportér teď bude upalovat zase na komentátorské stanoviště arény ve Friburgu, tak aby doplnil Františka Kunu a mohli jsme poslouchat i druhou třetinu v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Martine, když tam zmiňoval Petr to, že vlastně Švýcary nepustili čeští reprezentanti, včetně Daniela Voženílka, vlastně ani pořádně ke střele, je to opravdu tak dobrá defenzíva Čechů na začátku turnaje, nebo máš pocit, že Dánové zůstávají zatím docela výrazně za svými možnostmi, protože víme, jak třeba trápili byť v jiných sestavách Čechy v osmifinále olympijských her.
3: Je to tím pohybem, jak už to zmiňoval právě Daniel Voženílek, že trenéři k tomu nabádali. To znamená, že výborné dobruslování, výborné napadání, nenechat vlastně na tom velkém prostoru Dány vůbec nějakým způsobem tvořit. A to se nám všechno právě celou tu první třetinu dařilo. Proto se vůbec Dánové k nám nedostali, kromě toho jednoho nahození, jak jsme zmiňovali. Takže výborný pohyb, výborné brusení. Tohle to samozřejmě bude důležité, aby v tom pokračovali. Přesně to zmiňoval Daniel Voženílek. Tady asi není vůbec důvod nic měnit, pokračovat v tom.
2: Můžeme to ale vydržet, respektive může to vydržet český národní tým na tom širokém kluzišti maximálních rozměrů 30x60 metrů po celých 60 minut zápasu?
3: Měli by to vydržet, nic nepocenit, přesně neudělat nějaký zbytečný faul, prostě vydržet to, bruslit. Já si myslím, že začátku dnešní jsou nabuzení, mají spoustu energie v sobě, není důvod prostě, proč by to nevydrželi, naopak byla by to velká škoda takhle dobře rozehrát první utkání. Myslím si, že se to nestane, nebo aspoň já v tom věřím, že to se nestane.
2: No a co čeká Krištof Kousal od druhé třetiny?
12: Já věřím, doufám, že minimálně v té druhé třetině bude pokračovat ten tlak českých hokejistů a že padnou nějaké další góly, aby třeba v té třetí už si mohli Češi trošku odpočinout.
2: Jdeme tedy zase zpátky do Friburgu, protože pokračuje úvodní vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa, zápas s Dánskem. I druhou třetinu nám přiblíží František Kuna a Petr Kadeřábek,
1: který se blíží z rozhovoru během přestávky s Danielem Voženílkem, který mluvil třeba i o dobrém pohybu a ten opravdu zdobil české hokejisty. I proto 12-1 na střely, pomohla k tomu i ta přesilovka úvodní a góly Dominika Kubalíka a Daniela Voženílka. Za pár desítek sekund začne druhá třetina tady ve Friburgu. Doplňme to, že Švýcaři vedou po první třetině v domácím zápase na domácím šampionátu nad Spojenými státy také 2-0, stejně jako český tým tady ve Friburgu. Uvidíme, co udělá druhá třetina se zápasem, a to v tom ohledu, že střídačku mají pak týmy dál při pobytu v útočném pásmu, na druhou stranu jí má zejména dál ten tým, který brání, a tak se nabízí možnost prostřídávat během útočení, což by Češi mohli zvládnout, protože se prezentovali dobrým pohybem v útočné třetině, a podobné to bylo i v odpoledním zápase Kanady se Švédskem, kdy když z jeden z týmů útočil, tak ta obraná pětice se stáhla k brance a vlastně zahušťovala ten prostor, a na tom velkém hřišti, které má 60 na 30 metrů, bylo opravdu hodně místa. Kdo ho bude mít ve druhé třetině více, to zjistíte z našeho přímého přenosu na radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport. Blíží se vazování druhé třetiny, Česko-Dánsko 2-0. Lukáš Sedlák ještě čeká, až k nule vyprší oficiální časomíra a naskočí 20 minut času ve druhé třetině, který se odpočítává už mnoho let na mezinárodní scéně, a teď čekáme na buly, které zahájí druhou třetinu. Patrik Russell a Lukáš Sedlák, úspěšnější český centr, hrát může Michal Kempný, který zajíždí do obraného rohu, hned posouvá kotouč před sebe, teď už i za sebe, za branku do českého rohu doprava na Hronka, ten rychle posunul nebo posouval na Blimla, který protečoval kotouč k dánské brance, a Češi mohou rovnou napadat na levé straně. Sedlák s Červenkou za brankou, Sedlák posunul Červenkovi, ten vyjíždí před branku, už je na kruhu, dostává se až k modré čáře, dává na prostředek modré Kempnému, ten vypálil, rána míjí branku, Hronek hodně hluboko, a nakonec přišel o puk i o svoji pozici, ale včas se vrací i útočníci, Červenka se Sedlákem, dánský offside teď zamezil dalšímu možnému zákroku, druhému v tomhle zápase pro Josefa Kořenáře. A tak 2-0 platí dál, mezi Českem a Dánskem odehráno 30 sekund ze druhé třetiny. Hazovat se bude ve středním pásmu po té, co Dánové nevyužili možné rodící se přečíslení, ale opravdu čeští útočníci byli rychle zpátky za Hronka, který se dostal až do útočného rohu, což čeští obránci dělají, až jsou opravdu hodně aktivní. Teď změna na ledě logicky po 30 odehraných sekundách ve druhé třetině. David Tomášek proti němu True na vazování ve středním pásmu. 2-0 pro Česko. Buly blíž české brance ve středním pásmu, ještě Varhany doplní akusticky náš přenos, a Dánové mohou dopředu. Blichfeld pálí z úhlu, rána nad branku, kotouč projíždí rohem až do dánského obraného pásma. Kam spěchá Tru a Voženílek napadá, ale měl dál ke kotouči. Dánové teď rychle přehráli situaci do středního pásma. Puk se dostává až ke Kořenářovi. Ten rozehrává do středního pásma na levo, kde může napadat Flek s Voženílkem. Nakonec puk u českých beků, má ho mezi kruhy Tomáš Cibulka. Přihrává doleva na Hájka, ten rychle rozehrál před sebe, dlouhý kotouč protečovaný za dánskou branku do rohu, kde je Setkov, který posouvá puk ke střednímu pásmu. Dánové mohou dopředu, Tru už je za českou obranou, je dlouho na ledě, dává za českou branku puk, kde by mohl být Ticháček, ale bylo to pro něj příliš dlouhé, a tak dál hrají Dánové. Honí kotouč zprava doleva, teď je u něj Vejze, který už ho nemá, protože ho obral na chvíli Melovský, ale opravdu je na chvíli. Teď Dánové trochu stupňují aktivitu, nakonec ještě Vejzeho přirávka na modrou, rána na Kořenáře, který má kotouč v lapačce. Připisuje si ve 22. minutě zápasu druhý zákrok v tomhle utkání, i proto český národní tým vede nad Dánskem 2-0.
0: No ale těch prvních minut a 31 vteřin vyšlo herně lépe, Dánům vedou na střely ve druhé třetině 1-0. Ale nebyl to tedy rozhodně zákrok, který by si dával do výstavní síně Josef Kořenář. Byl to jednoduchý zákrok, teď ale pootočí za svým levým ramenem, bude sledovat, jak Melovský s Vejsem budou bojovat na boli. Melovský je úspěšnější, a tak Alšer může zahrát za branku. Velmi dobrý pohyb teď předvedl obránce Floridy. Nakonec ale ta jeho přihrávka další přes Ticháčka už nebyla přesná. Tak musí obraná dvojice mladých hráčů zpět za vlastní branku. Zvládli to výborně. Šikovný Ticháček načal Alšera, ten posunul na Melovského. Kaut, tohle mohl být asi offside, ale dostal se Kaut ještě ke střele. Asi by se zkoumalo, pokud by prostřelil brankáře Ogorda, ale ten nakonec nemusel zasahovat, nebo zasáhnul, ale nemusel kapitulovat, a teď Galvas hraje v obraném pásmu, znovu si dovolil dvě kličky, Alšer rozehrává na Kubalíka, krásné obhození, jen se na oba, nakonec ale obo ještě dal tělo do toho souboje a zamezil Kubalíkovi přejít na levé straně do útočného pásma. Alšer nepřesně přihrává na Chmelaře, a tak mohou hrát Dánové, jmenovitě to Kier, který našel Storma na pravém mantrinu, ale u něj byl rychle Černoch, a také Galvas, který znovu udělal protisměrnou kličku, jeho přihrávka ale nebyla přesná, tak může hrát Kier. V pravém útočném rohu z pohledu Dánu dává za branku. Galva stlačen Stormem na mantinel. Černoch pomáhá mladému obránci českého týmu. Souboj se Šulcem, který zajíždí za branku, má dost prostoru. Rána, která ale neprošla na Kořenáře. Alšer tam padl do té střely a Beránek nabral rychlost. Nakonec přihrává ještě na Galvase, který doplňuje teď útočnou dvojici Chmelař. Beránek ještě přijde rána od modré čáry, o kterou se postaral Hronek. Beránek drží kotouč za brankou. Dělá protisměrnou kličku Jensenu Albovi. Nakonec vyjíždí mezi kruhy, vypálil backendem, ale minul dánskou branku a tak stále platí teď na začátku čtvrté minuty, že Češi vedou na Dány 2-0.
1: Hraje se druhá třetina, Kempný dává doleva na Hronku, na kruh Kempný uprostřed modré, znovu Hronek vlevo. Hronková rána jen do bruslí soupeře, Storm to dobře přečetl a Dánové se dostávají do středního pásma. Hronek musí zpět, ale vybojoval kotouč třeba i pro Blimla, který dává mezi české kruhy na Kempného. Rychlá rozehrávka už u červené, Hronek přechází do pásma, dává doleva na Kubalíka, ten v úhlu objíždí branku, dánský golman mimo, puk na modré, ale Kempný ho nestihl. A výjíždí až ke Kořenářovi ten kotouč. 24. minuta 2-0. Dánové teď špatně stříleli a hráli v šesti. To by mělo být jasné, protože hráč, který šel ze střídačky, se zapojil, ale nepíská se. Dánové v útoku. Křižní pas před branku. Puk mezi kruhy, šance na zakončení, ale Kořenář je mimo, ale puk je za brankou. Dánský tlak pokračuje dál. U kotouče Russell výjíždí k modré, dlouhý oblouk uprostřed modré čáry. Přihrávka doprava. Rána nepřichází přes Kubalíkovu hůl od Setkova, který nakonec našel Froma, ten je za brankou. Tlačí ho k mantinelu Hronek, From výjíždí mezi kruhy, napřahuje, pálí, rána stražená do rohu, tam je Sedlák, který s pukem lobuje kotouč za dánskou obranu a je z toho české zakázané uvolnění. Dánové zahrozili, ale troufnu si říct, že ten zásah muže, který skákal ze střídačky, byl v podstatě nespochybnitelný, takže Dánové tam v jednu chvíli byli v šesti, ale co může český národní tým říkat o hře v šesti, naráží na olympijské hry a zápas s Kanadou. To už je ale hokejová minulost té současnosti. Na mistrovství světa Češi v prvním zápase vedou nad Dánskem 2-0 v 25. minutě utkání a vazovat se bude po pravé ruce českého golmana Josefa Kořenáře.
0: Dánové zdá se sází na jednu kartu a snaží se napodobit vlastně výkon českého týmu z první třetiny a jsou hodně dotěrní v napadání. Teď ale vyhrané byly od Sedláka vyhození do středního pásma, které Brugiser zpracoval. Blimel obral kotouč Dány a nahodil za branku tak, aby mohla přetížená pětice na ledě vystřídat. Teď je tady možnost pro Setkova, který nabízí kotouč do jízdy na Ogorda, který ale vystavil do offsideu své spoluhráče, dlouho čekal na modré čáře, ještě udělal kličku navíc a tohle samozřejmě nemohlo dopadnout jinak než s hvizdem čárového rozhodčího. Vazovat se bude poblíž obrané modré čáry českého týmu. Na vazování půjde David Tomášek, proti němu se skloní Tru. Oni jsou oba dva skoro stejně vysocí, ke 190 cm, takže teď to bude hlava na hlavu, možná si trošku dotknou helmama o sebe nad bodem pro vhazování, ale nestalo se. Vhazování se bude ještě jednou opakovat. Tomášek si staví zejména beky, Cibulku s Hájkem, nakonec ale prohrává s Truembuli a Koch může nahodit do útočného pásma dánského týmu. Nahodil přímo na Kořenáře, ten lapil ten kotouč ještě metr nad brankou, ale rozmyslel si rozehrávku hodně blízko. Tam byl Tru, tak nechtěl riskovat. Golman Sparty nějakou, dejme tomu trmu před jeho brankou, už si připsal ve druhé třetině, z které je odehráno 4 minuty a 44 sekund, dva zákroky. Na druhé straně jeho protějšek Sogor zatím jen jednou musel zasahovat, to byla ta kautová střela. I proto stále platí, že Česko vede nad Dánskem po dvou gólech z první třetiny 2-0.
1: Znovu dva stejní centři, Tru a Tomášek na buli v českém obraném pásmu, ale tohle vazování nebude jen tak rychlé a Ogord ukazuje rozhodčím, že vyjel do kruhu, protože už si myslel, že se bude vazovat. Teď už se to povedlo, čistě vyhrané buly pro Cibulku od Tomáška. Ten posouvá kotouč do středního pásma po levém mantinelu, ale Dánové mohou zaútočit po levé straně, být z velkého úhlu. Ogord tlačen Hájkem a Flex se snaží dostat kotouč z obraného pásma. Což se Čechům nedaří a Hájek musí do obraného rohu, ale dobře to udělal. Protečovaný puk, který míří k modré čáře. Dánové udrželi pásmo za českou brankou. Hájek má to na dlouhou hůl, posunul přes Ogorda, pak upadl, ale bruslí ještě hrál během toho, co se zvedal, puk za českou brankou. Chvíle klidu teď už možná přeci jen Tomášek rozehrává ve středním pásmu doleva na Voženilka. Ten už je středem kluziště a pálí. Kotouč vypadl z Ogordovi, ten Voženilek ho ještě natlačil do branky a dostane tam co pro to od Dánu. Každopádně je přerušeno. Modrá helma na ledě, ta patří jistě českému reprezentantovi a tím by měl být vylučovací metodou právě Daniel Voženilek. Ano, jeho vlasy nejdou přehlédnout.
0: On dostane ale 2 minuty za ten atak Sogorda.
1: A já to chápu, protože Zogord sice neměl ten kotouč na první dobrou ve své výstroji, pak ho ještě přiklopil lapačkou a Voženílek špičkou hole vlastně zatlačil. A kolik váží Zogord?
0: No hodně, on je 2metrový, on váží přes 100 kilo.
1: Ne, je to hubeňour na svoji postavu. 91 kilogramů odtlačil.
0: Tak má moc výšku a málo váhy.
1: Daniel Voženílek do brankoviště.
0: Ale nechce se mu na trestnou lavici.
1: Dánové mají před sebou první početní výhodu a mohou si poprvé vyzkoušet na turnaji, jaké to je hrát 5-4. Daniel Voženílek za Pískotu, primárně samozřejmě českých fanoušků, odjíždí na trestnou lavici, kde si sedne v 26. minutě zápasu. Při českém vedení 2-0 se bude vazovat logicky tedy v obraném pásmu českého národního týmu. Kempný s Ticháčkem z útočníků budou bránit a důvěru dostává také Melovský a Kaut, o kterém Jiří Kalous mluvil dnes dopoledne po rozbrostlení, že to je hráč, který dobře čte hru v oslabení, i proto na ní dostává teď prostor. Buly v obraném pásmu českého týmu, který vede 2-0 nad Dánskem, začíná dánská přesilovka. Dánové vyhrávají Buly. Puk na modré, vpravo u Lesen s Kotoučem, stahuje hru až do pravého rohu na úroveň brankové čáry, vyjíždí trochu do úhlu, ale Melovský ho znovu zatlačil do rohu, stále u Lesen s Pukem, teď už pas na modrou čáru pro připraveného Brugisera, ten vrací na Ulesena za branku, ten je v pravém rohu, stále 2-0 pro Česko a pokračuje, nebo spíš začíná dánská přesilovka při vyloučení Voženílka. Dánové udrželi pásmo, ale nemají kotouč tak, aby mohli rozehrát ten klasický přesilovkový vzorec, ale Ulesen je sám vpravo, pálí, Kořenář vyráží a vykopl ten puk až do středního pásma. Prvních 40 sekund Češi oslabení přečkali a v 27. minutě dál nad Dánskem vedou, teď i ve čtyřech hráčích 2-0.
0: Ta nula je tam hlavně proto, že Kořenář připsal opravdu výtečný zákrok, první v tomto utkání, ale to je také potřeba. Volit ho až třeba v 27. minutě, ale aby přišel. Teď Brugister pálí a před Kořenářem přejel vejce, nakonec Kořenář ale vyrazil ten kotouč, který pak sebral Kempný a poslal jej přes všechny čáry a teď už může první čtveřice, která hrála zatím celé oslabení, odejít a byla na ledě už minutu a 10 sekund. Brugister zaváží kotouč do útočného pásma přes Olesenovu hůl, ten nahazuje za branku, kde je Hájek. Hronek se trošku zapomněl, ale nakonec se dostal do souboje znovu a Beránek jen tak, takže nechytil ten kotouč, ještě Hájek jej může vyslat, jsou tam s Černochem a Beránek spěchá do útočného pásma. Snažil se přihrát před branku, kam si sjížděl Jiří Černoch. Sice to neprošlo, ale teď Ondřej Beránek s Jiřím Černochem opravdu získali cenné sekundy. Teď už je tady Truma, dost prostoru k tomu, aby přejel do útočného pásma. Pod sebe na pravou stranu našel Rusila, který vrací na Kiera. Ten je v pravém útočném rohu. Kier dává na modrou čáru. Tady je Koch, rychlá přehrávka doleva a Ogord Varána, která ne, to není Kor, ale Trum, který nakonec vypálil. Kořenář vyrazil do rohu kluziště, kde bojuje Hronek, pomáhá mu také Flek. Flek ještě nahání Trua a Flek mu sebral kotouč a jen tak, takže se nedostal do zakončení. Voženílek už naskočil na ledovou prochu. Češi přestáli první oslabení na šampionátu, stále vedou nad Dány a to říkám v polovině 28. minuty 2-0.
1: Teď vyhozený puk, za kterým spěchá Flek, a tak to nemůže být zakázané uvolnění, je tam první, ale Flek si říká o střídání, Zogor to v dánské brance zvládl dobře a i díky tomu je teď kotouč už v obraném pásmu českého týmu za brankou. Galvas v souboji s dvěma protihráči neuspěl a hrát může Blichfeld, který dává do českého rohu puk, u kterého je Roman Červenka. Ten má relativně dost času, o mantinel posunul k červené čáře, puk se vrací zpátky za české beky, ale je z toho nakonec zakázané uvolnění. Hájek tam byl o kousíček dříve přerušeno. V 29. minutě zápasu Česko-Dánsko 2-0. Po delší době se hra přesune do útočného pásma českého týmu, třeba i na další časový úsek. Dobrou práci v oslabení odvedli Beránek s Černochem, ušetřili nějaký čas a největší šanci u Lesena kryl Josef Kořenář. Teď si to fanouci mohou prohlédnout i na kostce nad ledem. Rána, která mířila nebo měla mířit někam nad beton a pod vyrážečku, ale Kořenář vykopl ten kotouč skvěle. I proto Češi dál vedou 2-0 a mají na ledě první útok. S Lukášem Sedlákem po dánském zakázaném uvolnění se vhazuje právě u dánské branky, ale Lauritsen má puk a posílá ho nakonec do vlastního rohu. Jensen obo musí pro kotouč, je zády do hřiště, ale backendem šikovně přehrál Lauritsenovi ten ometl puk, který míří ke střednímu pásmu. Dobrá práce od Sedláka, dánské vyhození k červené. Teď Sedlák nemůže hrát, byl by v ofsajdu a hrají dánové. Lauritsen v obraném pásmu na levém kruhu. Přihrávka protečovaná, prudká za českou branku. Tam spěchá Galvas, ale dánové přehráli situaci. Nakonec vysoký lob míří z rohu kluziště do lapačky Kořenáře. Ten přerušuje hru v 29. minutě. Česko vede nad Dánskem 2-0. Je tu čas na úpravu ledové plochy a tak můžeme zmínit i to, jak hrají domácí Švýcaři v Curychu zápase Spojenými státy a dál drží vedení 2-0 aktuálně v polovině zápasu. Do ní se my tady ve Friburgu blížíme s utkáním Česko-Dánsko. Josef Kořenář odpočívá v pravém rohu, klekl si na dvě kolena, teď už najednou opírá se o svoji širokou golmanskou hůl. Zatím s dobrým pocitem, protože Česko vede 2-0 a Kořenář zatím neinkasoval.
0: Daniel Vořenílek cítí křivdu za to vyloučení. Šel si to ještě vyříkat při tom power breaku, tedy při té pauze na úpravu ledu s rozhodčími. A bylo to takové, řekl bych, kamarádské klábosení, teď s tím stejně nic neudělá. Daniel Vořenílek odpykal si celý trest, což je důležité, ale přesto ještě měl potřebu to rozhodčím vysvětlit, nebo spíše nechat si vysvětlit, za co jej vlastně vyloučili. Ale Fratišek na to popsal v tom předcházejícím okamžiku, nebo před několika málo minutami, bych řekl, velmi dobře, a ze zhora ten faul prostě vidět byl. Možná z ledu od Daniela Vořenílka tolik ne, on viděl ten puk ještě, že vypadl ze souborda, možná chtěl jej dorazit, ale to je zlomek vteřiny.
1: Tam už to nezastavíte, protože hokejista chce dorazit ten volný kotouč, vidí ho, pak tam padne lapačka, nakonec hokejka a rozjetý Vořenílek prostě natlačil golmana do branky. Každopádně Češi přečkali oslabení i přes šanci u Lesena. Teď se bude vazovat po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře, který proklepal svá stehna takovým pohybem nejprve levou, pak pravou nohu. Teď ještě rozhodčí volají zpět dva členy úklidové čety, protože se jim nelíbí nějaký kousek sněhu, který
0: no,
1: zůstal.
0: No, to je na sněhuláka.
1: No, takový malý sněhulák by z toho rozhodně mohl být. Navíc, když teď pohrnou hrablem vlastně po celé délce kruziště mladíci zhrabli ten sníh, tak trochu se pozapomněli. Možná špatná instruktáž, jak hrabat led, ale teď už bychom mohli za malou chvíli pokračovat tady ve Friburgu. Stále 29. minuta tedy, doplňme tedy teď, když se nehraje, pozvánku na další vysílání radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Zítra čeští hokejisté budou hrát znovu v večerním čase, tedy ve 20 hodin a 20 minut. Začne náš přímý přenos s hokejem na radiožurnálu Sport, také studio mistrovství světa od 19 hodin. Zítra Češi nastoupí večer proti Slovincům, pak mají volnou neděli a pondělí je pak čeká silné Švédsko. Buly v obraném pásmu českého týmu, Češi vedou 2-0, vyhrávají Buly. Kotouč má Cibulka, dává ho za branku Kempnému.
0: Kempný posouvá před sebe na rozjetého Fleka, který rychle posunul na Tomáška, ten zpracoval rukavicí, je na pravém kruhu, pálí, ten kotouč propadl za Sogorda, ale nakonec proskákal mimo dánskou branku, dobrá střela, znovu na teploměr, jak se říká, pod pravou ruku držící hokejku, teď už se ale dánové ubrání a Cibulka se musí vracet před dotírajícím Fromem. From posunul kotouč do útočného pásma, že Ulesen byl zastaven a Vořenílek vede další útočnou snahu českého týmu. Dává doprava na Tomáška, ten brzdí u pravého mantinelu, ještě posunutí na Cibulku. Ten si věděl rady mezi třemi hráči, tenhle ten borec, který si zahraje příští sezóně NHL, teď dává za branku na Vořenílka. Ten má dostatek sil, nakonec ale odtlačil i Jakuba Fleka, který se tam dral ke kotouči, a tak mohou hrát dánové. Vysoký lob, který míří do středního pásma. From už je v útočném, najíždí si tam Ulesen. From pálí, Kořenář si připisuje další zákrok a teď Kubalík sbírá volný puk, nahazuje si sám pro sebe od červené do levého útočného rohu, dostal se skokem do souboje, ještě Galvas mu pomohl udržet útočné pásmo, ale nakonec kotouč skončil na Kochově holi, který jej poslal okamžitě mezi modré čáry na pravou stranu, ale tam ztroskotala další snaha o kombinaci dánského týmu. Zapojuje se do ní až naskočivší Larsen z hráčské lavice. Teď je tady možnost pro průnik Ogorda, který projel po pravé straně do pravého útočného rohu, truje za brankou, který posouvá puk znovu k pravému mantinelu. Rychlá kombinace na krátkém místě a rána, kterou musí lapit po Lasenově pokusu Kořenář, že se tam Ogord dostává do potyčky s Filipem Hronkem, ale to bych nedělal. Filip Hronek je známý tím, že nejen sleduje MMA, ale také se mu pilně věnuje a z NHL je obouchaný z těchto soubojů. Ogord si to asi uvědomil a tak odjel se skloněnou hlavou na hráčskou lavici. Může se tam poradit s někým ze svých spoluhráčů, jak na Čechy, protože je tady další prostor pro úpravu ledu a to jsme už ve druhé polovině úvodního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa. Češi stále vedou nad Dány 2-0. Zbývá odehrát ze druhé části 9 minut a 52 sekund, ale Františku, ta aktivita Dánů ve druhé části je opravdu velmi patrná. Když to převedu na řeč čísel, tak Dánové vedou na Čechy ve druhé třetině 7-3 na střely. To je možná překvapivý údaj, ale ono to odpovídá tomu dění na ledě. Prostě Dánové přitlačili a Češi zatím trošku ustupují z toho pohybu, který je zdobil v první třetině.
1: Ono asi těžko vydržíte hrát tak dobře a tak aktivně, ještě když vedete 2-0, ta první třetina byla opravdu skvělá od národního týmu, to můžeme říct s naprosto čistým svědomím. A potvrdil to v přestávkovém rozhovoru i Daniel Voženílek, že ten vstup byl strašně fajn od českého národního týmu. Dalšího hráče budeme mít před začátkem třetiny třetí. Kdo to bude, to se ještě rozmyslíme. Třeba ještě někdo ve zbývajících necelých 10 minutách druhé třetiny dá gól z českého týmu. Zatím národní tým vede nad Dánskem 2-0. Vhazovat se bude po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře. Jiří Černoch na buli, proti němu tru, vyhrává tru jistě. Rána od modré, která končí na výstroji teď aktuálně dobře bruslícího Alšera, který vjel do pásma, ale jeho rána nedošla až před branku. A tak může hrát Chmelař. Chmelař vybojoval kotouč, je v pravém rohu, dává za branku Černochovi, ten ji objíždí, přihrává před ní, ale tam už jsou připraveni Dánové. A Blichfeld může uklidnit situaci. Češi se sformují ve středním pásmu. 31. minuta zápasu Česko-Dánsko 2-0. Dánové s pukem. Blichfeldovo křižné nahození za české beky, ale to je zakázané uvolnění, protože Marek Alšer byl včas a dřív u puku před dotírajícím Mortenem Poulsenem a tak se po zakázaném uvolnění Dánů hra přesune právě na druhou stranu kluziště a Češi si mohou užít vazování v útočném pásmu. 2-0 pro Česko. Jsme za polovinou zápasu, ale jen velmi těsně.
0: Hrozně se mi líbilo, když rozhodčí zapískal zakázané uvolnění, tak už v tu chvíli skočil na led Roman Červenka, že chce rychle vazovat. Teď už je samozřejmě na ledě také se svými spoluhráči, tedy Matějem Blimlem a Lukášem Sedlákem. Napomínání pro Lukáše Sedláka. Tlů už se sklání proti Sedlákovi na buli. Sedlák vyhrál čistě buli, jenže Matěj Blibl měl zablokovanou hůl a tak vpřed Pílí Poulsen, který svádí souboj v rohu kluziště už za českou brankou s Ticháčkem, tento zvládl, jenže Cibulka neposunul tak rychle kotouš, aby pro něj doputoval Romanu Červenkovi přímo na hůl. Přesto se Češi dostali do středního pásma, dále už ne. Matěj Blibl vrací Cibulkovi, ten našel rychle Červenku, který přejíždí do útočného pásma na levo, brzdí u modré čáry, udělal dvě protisměrné kličky, zbavil se tak napadajícího Dána a přišla rána od Blimla opravdu z nulového úlu. Nakonec si ale musel Sogord připsat další zákrok. Teď je tady možnost pro průnik Schmidt-Sveinstrupa, který nakonec projel za branku, ale Cibulka mu svírá kotouč, dává Sedlákovi. Sedlák posouvá na už naskutivšího Voženílka. Ten nahazuje do útočného pásma, Matěj Blimla už je ale dlouho na ledě, přesto by bojoval kotouč, snaží se přihrát před branku, kde je Voženílek, ten brzdí v rohu kluziště, má na zádech velmi dotěrně hrajícího Brugisra, nakonec ale udržel kotouč a Flek může pálit, nakonec přestřelil vysoko dánskou branku, ale Češi zůstávají v útočném pásmu. Tomášek u pravého mantinelu vyjíždí k modré čáře, obrací se, dává za branku, ale tam někdo z Čechů a první, kdo tam z Čechů bude, je Filip Hronek. Nakonec Dánové vyhodí a vyhodí jen na zakázané uvolnění. Už se ten pohyb Čechů opravdu výrazně zlepšil, jakoby slyšeli nás trošku lamentovat nad tím výkonem ve druhé třetině a teď tedy rozhodně předvádí, že se vrací zpět do toho, co je zdobilo v první třetině a kdy dali také oba dva dnešní góly. V 9. minutě Kubalíka v čase 10:00 také Voženílek. I proto na začátku 33. minuty vede Česko nad Dánskem 2-0.
1: Matyáš Melovský na buli v útočném pásmu vlevo. Kotouč zůstal pod bruslemi obou centrů a dostává se nakonec k modré čáře, kde útočné pásmo udržel Kubalík, nahodil puk Melovskému do pravého rohu. Melovský má relativně dost času, odstavil si Setkova, byť jeho poznání menší, to je patrné i na tu dálku. Kubalík u pravého mantinelu vyjíždí k modré. Dával mezi kruhy na Hronka nepřesně a je tu šance na dánský break. Kier se dostává do pásma nahození křižné do útočné třetiny pro Šulce. Ten ale přišel o puk a Kaut ho má u červené mírně vlevo, dává ještě více vlevo do levý mantinel. Kubalík prostrčil Kautovi do pásma. Ten zadovkou dává za soupeřovu branku, kam při napadání upadl při té snaze Melovský, ale faul to není. 2-0 pro Česko platí dál. Ve 33. minutě Dánové hrají s pukem za vlastní brankou. Má ho Koch a může si počkat na střídání, které se děje na obou stranách. Koch už je u červené, volným krokem dojel až na útočnou modrou středem, vypálil, trefil jen brusle obránce Alšera a kotouče za českou brankou, kde Hájek se snaží vytlačit soupeře mimo střelecké pozice. Ještě Ulesen bojuje u pravého mantinelu, kotouče k němu nakonec nedostal, ten je za českou brankou. Má ho Černoch a má relativně dost času. Dává před sebe pro Beránka, ale těžký kotouč na zpracování, puk je ve středovém kruhu, Beránek dobře bruslí a napadá dánskou rozhrávku, ale sám proti dvěma neuspěl, a tak mohou hrát Dánové a Jensen obo nahazuje kotouč do útočného pásma pro Froma. Ten protisměrnou kličkou oklamal Čechy, Ulesen vlevo u mantinelu nahození na Kořenáře, ten vykopl do rohu, kam spěchá Alšer do souboje 1-1. 34. minuta, Česko-Dánsko 2-0, Češi pod mírným tlakem, ale Černoch osvobozuje národní tým a spěchá tam za kotoučem, Chmelař nedosáhl na něj a odchází střídat. Hrají Dánové v obraném pásmu.
0: Jmenovitě Lauritsen mezi obranými kruhy a už vysílá Ulesena do útočného pásma, jenže ta přihrávka byla vysoká, nepřesná, těžko, no prakticky nespracovatelná, tak je z toho znovu zakázané uvolnění a tak znovu naskakuje na ledovou plochu první útočná formace, protože se bude vazovat v blízkosti golmana Sougorda po jeho pravici. Tam si řekl o vhazování Lukáš Sedlák, který už staví Romana Červenku, Jiřího Ticháčka, Filipa Hronka a také Matěje Blimla. Mimochodem Filip Hronek plní takovou funkci, že jde obstřídání tím, jak Češi hrají na 7 beků, tak Filip Hronek má hodně toho prostoru a bude rozhodně nejvytěženějším hráčem v tom prvním utkání v českém dresu. Červenka bojuje v rohu kluziště, trošku si bych řekl pomalu faulem, ale dává Blimlovi, Bliml pálí z levého kruhu. Matěj Blimil byl blízko tomu, aby vstřelil v dalším zápase prvním na mistrovství světa gól, na kterém startoval, v Tampere, tam otvíral vlastně skóre českého týmu, teď byl blízko tomu, aby posunul skóre na 3gólový náskok českého celku. Zatím je to ale 2-0, 6 minut zbývá odehrát z druhé třetiny, Češi ve druhé části zatím neskórovali a tak vedou nad Dány 2-0.
1: Na ledě zůstává první formace, Sedlák na buli vyhrává Červenkovi, ten na modrou protichláčka, který ještě udělal kličku, ale ten volný kotouč mají Dánové v rohu, lob k modré, kde je ale znovu připravená česká ofenziva. Lukáš Sedlák udržel pásmo, ale už musí dozadu jako třetí obránce a teď se Poulsen dostává do pásma. Přes levý roh nahazuje do pravého, kotouč projel za českou brankou a dostává se na české hole. Žabička od červenky do středového kruhu, Bliml hledal Hronka, ten upadl při změně směru pohybu a hrají dánští beci. Češi sformovaní ve středním pásmu. Nejblíže u puku u červené Bliml. Backendové nahození za českou branku. Ne, do ochranné sítě. Za českou branku ano, ale do ochranné sítě. A tak se bude vazovat ve středním pásmu. Čas na úpravu ledové plochy. 35. minutě zápasu. Češi dál vedou nad Dánskem 2-0. Rychlá informace také z Curychu, kde se hraje souběžně hraný duel, domácí Švýcaři vedou nad Spojenými státy 2-0 a ještě můžeme doplnit dva odpolední výsledky. Přestřelce tady ve Friburgu Kanada porazila Švédsko 5-3 a v Curychu Finové zdolali Němce 3-1. Vazovat se bude za malou chvíli, teď úprava ledové plochy, Petr Kadeřábek by měl mít u mikrofonu v závěru přestávky před třetí třetinou debutanta na dospělé mistrovství světa Tomáše Cibulku, muže, který má zkušenosti z kanadské juniorky, kde odehrál 3 sezony a je také členem úspěšné éry hokejové 20, se kterou má bronzovou medaili z roku 2024. Aktuálně obránce motoru České Budějovice s novou smlouvou s klubem NHL Edmonton Oilers. A tak může vyzvídat třeba v českém národním týmu u Davida Tomáška, který zažil takovou kratší epizodu právě v kanadském klubu, pak se ale vrátil do Švédska. A teď David Tomášek navazování ve středním pásmu, potom dánském vyhození do ochranné sítě, 35. minuta, Česko-Dánsko 2-0, led uklizen tentokrát v pořádku, zavírají se vrata za Josefem Kořenářem. Pokračuje přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
0: No v pořádku není, ten sníh tam zůstal znovu stejně. A úplně stejný. Ale hraje se. Jensen Obo teď už dává kotouč po pravé straně do útočného pásma. Tomášek bude první za brankou, je naražen na mantinel truem, ale přesto rozehrál. Flex se vrací s kotoučem za branku, dává Kempnému. Těžká přihrávka, ale zvládl to nakonec s pomocí Davida Tomáška a ten už může sledovat, jak Daniel Voženík napadá dánskou rozehrávku. Blichfeldt ale nedokázal zpracovat teď ve středním pásmu a tak je tady možnost znovu pro souboj Lauritsen Voženílek. Voženílek se dostal před kotouč jako první. Pro Hukluziště je sice tlačen na mantinel, ale ještě bude bojovat za brankou. Tam byly ale dánové přesile a tak dostanou ten puk do středního pásma. Myslím, že ano, protože má dost prostoru před sebou Lauritsen, který rychle se snaží kolmicí vyslat na jíždějícího Ogorda, jenže to se nepodařilo. A tak s protiútokem spěchá Kaut, který pálí, ale přesně do lapačky. Sogorda, byla to dobrá, rychlá akce, Matyáš Melovský přejel do útočného pásma nalevo a do tandemu za sebe nahrál Kautovi, který si popotáhl na vrchol pravého kruhu, vypálil na vzdálenější tyč, tam ale má ve své výstroji lapačku dánský golman a přesně tam skončila střela pardubického kanonýra, zatím tedy nepohnul Tomáš Kaut se skore, které platí od času 10:00. Kdy zvyšoval na 2-0 Daniel Voženílek.
1: Bude v útočném pásmu českého týmu. Melovský tentokrát prohrává a hraje Setkov. Dává na levý mantinel stále v rámci obraného pásma. Dánové napadání třeba i Melovským, který má ale daleko ke kotouči. Pokud je ve středním pásmu a dost prostoru má Poulsen, udělal otočku kolem Hájka. Dostává se za českou branku Hájk, ale vyšťouhl ten kotouč a tlačí soupeře na mantinel. Souboj 1-1, už 2-2 za českou brankou mírně vpravo z pohledu Kořenáře. Galva se snaží vyšťouhnout ten kotouč. Má ho za brankou, dělá kličku a žabičkou našel Melovského v obrané třetí. Ten má čas a vrací se za branku zadovka pro Galvase. Spolupráce borců z úspěšné dvacítky teď končí nakonec u modré čáry, ale už je ve středním pásmu. Teď zápas Česko-Dánsko 2-0 pro Česko, 3,5 minuty před druhou pauzou. Hrají Dánové a dobrou rychlost má Vejze. Zavíjáží kotouč do útočného pásma. Klička na střed upadl, ale faul to nebyl. A tak hraje Galvas na obraném levém kruhu, dává do středního pásma doleva pro Chmelaře. Ten spolupracuje s Melovským, ale nakonec je z toho jen české nahození a dánský obránce Koch může zabrzdit za brankou, počkat na své parťáky, kteří se rozjíždějí. Češi vystřídali na ledě čtvrtá formace a teď nahození křížem do útočného pásma. Nakonec na Kořenáře do jeho klína ten skryl kotouč. Byli tam velmi rychle dánové, ještě Alšer tam vysvětluje soupeřům, že by se neměli takovýmhle způsobem hrnout do brankoviště a asi to klaplo, protože Kořenář měl klid na to, aby podržel kotouč ve své výstroji. Do konce druhé třetiny zbývají 3 minuty a 18 sekund a Česko vede nad Dánskem 2-0.
0: No teď ukazují pořadatelé vlastně to, jakým způsobem se vyvíjí těžiště hry a ve druhé třetině ta barva byla modrá, která patří v dnešním utkání Dánům, za to první třetina ta byla celá červená a hodně vkusových číslech. Teď ale vazování po pravici brankáře Kořenáře, ještě jednou se bude opakovat za předčasný výjezd Chmelaře do prostoru na vazování a tak ještě jednou mezi Ulesenovu a Černochovu hůl. Ulesen vyhrává pro Rosla, který je u levého mantinelu, nahazuje před branku, rána stečovaná Jiřím Ticháčkem, ještě Ulesen pálí, kotouč plesklo zadní mantinel a tam Alšer dokonale zpracoval. Třeba jenže jeho přihrávka nebyla přesná, usmolí Ulesen, vypálil, Kořenář si spíše další zákrok a Lassen teď se tlačí podél levého mantinelu, teď to udělal dobře Chmelař, podržel jej na zádech a Ticháček mohl hrát na Alšera, ten už je v útočném pásmu. Jede po levé straně, dává Beránkovi, ten měl nadzvedlou hůl a tak nemohl ten kotouč tečovat a tak si Dánové osvobozují. Ticháček se snažil rychle najít Beránka, ale nebyla to přesná přihrávka. A taky tady prostor pro nahození od Dánu, které zpracoval Kořenář za brankou, posouvá doprava na Ticháčka, ten vyhazuje. Tohle nebude zakázané uvolnění a hlavně Beránek má obrovskou rychlost a stáhl náskok Dána, který měl tak 15 metrů. Nakonec do souboje se oba dva dostali, ale Dán nakonec dokázal ten souboj vyhrát a je tady protiútok, který vede From, jenže také nepřesně zasáhl, ale protiútok, který vede Červenka. Červenka už je v útočném pásmu, nechává na Sedláka, ten zajíždí za brankou, najíždí a centruje před brankou, kde stál Matěj Bliml, ale Kotouč k němu nedošel a Dánové se osvobozují a bude to znovu za cenu zakázaného uvolnění. Ještě 2 minuty a 4 sekundy se bude hrát druhá třetina. Češi stále vedou nad Dány 2-0. Tempo trošku upadlo, tedy zejména z té české strany, ale stále, řekl bych Františku, že hrají Češi to, co potřebují. Prostě vedou.
1: To ano, a ono to tempo šlo jen velmi těžko zvýšit nebo v něm vytrvat. 2-0 stačí, ale známe poučku jednoho českého fotbalového trenéra, že tohle je nejhorší možné vedení, ale do konce zápasu ještě opravdu mnoho času. 2 minuty přesně teď, před koncem druhé třetiny, 2-0 pro Česko. Vhozeno, Češi s pukem ve středním pásmu, Červenka o něj ale přichází a hrát může Kier, který dává před branku, ale dobře tam padl do té přihrávky Hronek, ale i dál Dánové s pukem na modré čáře. Vpravo připravený Brugiser vypálil šance na dorážku, Kotouč hodně vysoko a Kořenář o něm asi nevěděl, Červenka už ano, posouvá před sebe na Blimla, ten od Červené chtěl nahodit, ale neudělal to přesně, hrají Dánové, Kier může zaútočit, nahazuje za českou branku, kam spěchá Kempný, skákavý Kotouč odpálil v rámci obrané třetiny, ještě směrem na pravou stranu kluziště. U Červené Červenka nahazuje do útočného pásma, odchází střídat, minuta 15, zbývá odehrát ze druhé třetiny, Češi dál vedou 2-0.
0: Brugiser s ním vyjíždí, s Kotoučem tedy mezi modré čáry, nakonec dobrá přihrávka, která směřuje na levou stranu, kam si propuk dojel Ogord, nakonec ale o něj přišel a tak může hrát Cibulka. Cibulka Kolmice na Tomáška, ten okamžitě posouvá doleva na Boženílka, ten ale se dostává do souboje s Kokem, Kok to sice zvládl, ale přihrál na modrou Hájkovi, který nahazuje a s Ogord si musel připsat zákrok, Boženílek dobře stínil, Tomášek drží, Kotouč dává před branku, nebyla to přesná přihrávka na Fleka, ale Cibulka ještě drží. Útočné pásmo udělal kličku na modré, jenže pak nepřesně přihrál a Blichfeld už je v útočném pásmu. Teď je tady možnost pro ránu, kterou musí vyrazit Kořenář a také se mu to podařilo. Naštěstí

0: Říká Petr Kadeřábek, který se s Františkem Kunou samozřejmě přihlásí ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se začátkem třetí třetiny utkání číslo jedna pro český národní hokejový tým na mistrovství světa. Po 40 minutách tedy 2-0 pro výběr trenéra Radima Rulíka. Hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa, teď tu druhou třetinu sledoval s takovým výrazem, že by to chtělo, aby něco také Češi předvedli, co by je ještě trochu více uklidnilo do té třetí části zápasu, protože ano, stále vedou 2-0, ale v té druhé třetině, Martine, výkon asi nebyl úplně optimální a takový, který předváděli Češi v první třetině.
1: Nebylo to úplně asi podle představ jak hráčů, tak trenérů. Možno to bylo také tím, že Dánové, když to řeknu, za stavu 2-0 po první třetině asi taky dostali trošičku vyčiněno v kabině. Takže přidali na pohybu, přidali v bruslení, přidali v soubojích, najednou byli minimálně vyrovnaní naším. Dostávali se do nějakých takových lepších střeleckých pozic. Myslím, že ten poměr střel sice je pro Dány 11:7, ale těch nebezpečných střel tam bylo, když to řeknu, takových 3-4 maximálně. Ale ta aktivita z jejich strany tam byla. Každopádně, co by nám pomohlo? Pomohlo by nám dát samozřejmě další branku a tím pádem už ten zápas by byl pod naší kontrolou. To se nám nepovedlo. Byl tam snad jediný moment, kdy to byl Tomášek, který vlastně v úniku tam vystřelil na brankáře a ten kotouč mu vypadl pod mezi lapačkou, mezi vrážičkou a tělem. Ale nic víc nám vlastně Dánové také moc tomu nepustili, takže budeme muset v tom bojovném výkonu pokračovat, což samozřejmě se asi bude očekávat od našeho týmu a snažit se dát nějakou ještě jednu branku navíc a tímto utkání rozhodnout.
0: Zjistíme, zda se podaří samozřejmě ve třetí třetině. I ta bude v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tolik tedy základní hodnocení Martina Procházky. No a teď na Radiožurnálu je čas na zprávy.
2: Radiožurnál je 21:48. A vysíláme zprávy. Skončilo připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. V polských Tatrách blesk zasáhl dva turisty, jeden z nich je vážně zraněný. Čeští hokejisté vedou po dvou třetinách úvodního zápasu na mistrovství světa nad Dánskem 2-0. A zítra bude zataženo s deštěm, ojediněle bouřky, postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes skončilo připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měly být placeny hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvu kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
4: My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
2: Podle ministra kultury Joty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými. Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro bez změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 1,40 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Na vrcholu hory Gjenwot v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili ho do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Starostové z Jesenická kritizují zdlouhavé procesy při obnově zaplavených obcí. Po společném jednání označili za hlavní problém příliš složitou administrativu. Zástupci Jeseníku, Mikulovic anebo České Vsi tvrdí, že projekty na obnovu mají připravené, ale čekají na zdlouhavé stavební povolení anebo vyřízení žádostí o dotace. Kritizují taky nedostatek pracovníků. Pokračuje starosta Mikulovic Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Opravdu ty procesy výběrová řízení, která po skončení stavu nebezpečí člověk musí procházet, protože ten aparát na té obci opravdu nemáme, tak nemáme ani možnost to příliš ovlivňovat. A jestliže chcete opravit kanalizaci a čistěnu odpadních vod a výběrové řízení a podklady pro to zpracování vám trvá rok a půl, tak není něco v pořádku. Jo. Myslím si, že tady by se ten legislativní proces, který mají poslanci před sebou, o tom zamyslet.
6: Sport. Čeští hokejisté vedou po dvou třetinách ve svém úvodu.

0: Úvodním utkání na mistrovství světa nad Dánskem 2-0. Gólově se prosadili v první třetině Dominik Kubalík a Daniel Voženílek. Domácí Švýcaři v souběžně hraném duelu vedou nad Spojenými státy americkými taky 2-0. Už dříve vstoupila do světového šampionátu vítězně Kanada, která porazila Švédsko 5-3. Tři body do tabulky základní skupiny získali taky Finové po výhře 3-1 nad Němci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na D1 u Velkého Meziříčí. D10 z Prahy směrem do Turnova. Dejte pozor u Mladé Boleslavy, konkrétně na 45. kilometru. Hlásíte tam lagunu, v levém pruhu větší množství vody a není vůbec vidět, musí se náhle vybočovat. D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ stojí auto s poruchou, je ve stoupacím pruhu na kilometru 143 a náhle se tam vybočuje opatrně v zatáčce na horizontu. D1 na trase z Ostravy směrem do Brna za sjezdem na Kojetín porouchané auto s defektem už je v odstavném pruhu na kilometru 247 a kamiony občas vybočují. A ještě silnice 14 mezi Vrchlabým a Výchovou nad Jezerou vyšetřují nehodu u odbočky na Jelemnici, na krajnici je auto po srážce se Srnou, na místě policisté a přibrzdíte s obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, ojediněle bouřky. Postupně začne déšť od západu ustávat. Teploty většinou do 13 stupňů, v severozápadní polovině i kolem 16. Tolik zprávy. A slovo má opět Radiožurnál Sport a Filip Šedivý.
4: Vítáme z napátky posluchače Radiožurnálu, jen doplníme, že Spojené státy americké prohrávají v druhém utkání dnešního otvíracího večerního programu na mistrovství světa s domácím Švýcarskem 0-2. Nás ale podstatně mnohem více těší, že Češi stále vedou nad Dány 2-0. Ve vysílání společném Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat s Martinem Procházkou a Krištofem Kousalem. Martine, pokud jde o ten český výkon, tak už jsme se shodli, že v té druhé třetině nebyl ideální. Možná i proto, že zatím alespoň z mého pohledu není tolik vidět ta první útočná trojka, to znamená Lukáš Sedlák, Roman Červenka a Matěj Blimel, že přece jenom od nich se čeká nejvíc, ale zatím se v tom utkání úplně neprosadili.
5: Úplně ne, no, samozřejmě ta snaha tam je na nich vidět, je vidět, že všichni tři se snaží nějakým způsobem spolu určitě na lidi komunikovat, byl tam jeden moment, kdy myslím, že Roman Červenka to byl, který vybojoval kotouč u mantinelu a nahrával vlastně Matěju Blimelovi, který střílel hned po té nahrávce. Byla to snad jediný takový ten moment, kdy si vytvořili naši takovou dobrou pozici. Pak tam následně byl potom Kaut, který tam měl ještě možná lepší pozici, střílel z mezikruží, střelil to hlavně brankářovi přímo do lapačky, takže to bylo ne úplně dobrá střela, ale jinak těch momentů tam se naši moc nepovedlo a ten první útok, ono, to asi je obraz jako celého to našeho týmu v té druhé třetině. Nebylo tam v podstatě z naší strany tam dopředu, nám Dánové toho tolik nepovolili, protože se hrálo více na naší polovině.
4: A tak byl konečně pořádně v akci Josef Kořenář, český golman, který v první třetině čelil jediná ještě takové neslané, nemastné střele Dánu, ale ve druhé části zápasu si Krištofe zachytal a zatím ukazuje oprávněnost své nominace do otevíracího zápasu turnaje.
6: Zachytal, vypadá velmi jistě tu největší šanci u Lesena v přesilovce v 27. minutě, tak zlikvidoval dobře vykopnutím betonu. Ta střela, přiznejme si, mohla být mířená trošku líp, protože to bylo zkrátka nad ledem na položený beton, kde úplně ten kotouš nemohl úplně jak projít, kdyby byla zvednutá trošku víc, tak by mohla víc ohrozit českou branku. A na druhé straně zkrátka byly nahodilé možnosti a pár dobrých střeleckých pozic, ale zkrátka tam chyběl nějaký delší souvislý tlak, který by dokázal zatlačit Dány a byl by žádoucí v zápase s českým hokejistou s takovýmhle soupeřem.
4: Určitě, přiznejme si, že vlastně i ty první góly, ty první dva v úvodní třetině z českého pohledu přišly po neúplně vypracovaných situacích, ale jeden rychlý break zakončení přesně Kubalíkem, potom nedůslednost Dánu ve své obrané třetině a pohotové zakončení Daniela Voženílka. Z tohoto pohledu, Martine, asi by nebylo od věci ukázat Dánům začne toho loket a by si i český tým dokázal prostě vytvořit, přesně jak říkal Krištof, nějaký ten souvislejší tlak, delší pobyt v útočném pásmu, pár povedených kombinací, protože to sebevědomí do dalších duelů samozřejmě bude potřeba a tímhle je možné si ho zvýšit.
5: Je to, jak to říkáš, Filipe, ono nám nepomohlo ani to, že většinou právě tady ten delší tlak vlastně v útočném pásmu nebo držení kotouče se nabízí právě i těch při té druhé třetině, kdy máte delší střídačku, kdy vlastně soupeře uzavřete v útočném pásmu, nějakým způsobem tam uzavřete, oni si nedokáží prostřídat. To se nám vůbec nepovedlo, protože jsme se vlastně do takového tlaku vůbec nedostali, ale je to díky tomu, že Dánové, jak říkám, zlepšili ten pohyb, zlepšili důrazy v soubojích, byli více na kotouči a ten tlak nám právě nepovolili, takže uvidíme, jestli se teďka třeba trenéři budou do hráčů tlačit to právě, aby jsme byli víc na kotouči právě my, protože jinak by to samozřejmě mohlo být velmi pro nás nebezpečný, aby jsme nedostali kontaktní gól a pak samozřejmě to utkání může být dramatizovaný.
4: Je na místě, Martine, z tvého pohledu třeba trochu sáhnout do sestavy, nebo je na to ještě brzo, že to, že ta druhá třetina po té povedené první nebyla zkrátka úplně ideální, tak ještě není důvod něco s tím dělat?
5: Já myslím, že trenéři do toho ještě nebudou zasahovat, že není důvod. Jako zase nic tak hrozného se nestalo. Ano, Dánové byli možná o trochu aktivnější teďka ve druhé třetině, ale nebyly tam nějaké obrovské chyby, nebo že by tam nějak měl nějaký souvislejší tlak, takže trenéři určitě do toho zasahovat nebudou. Není proč.
6: Možná ale bude na snadě třeba trochu zvýšit hlas teď v kabině mezi druhou třetí třetinou? Pozbudí ten výkon.
5: No trošku, jasně, protože určitě nezvyšoval hlas ve smyslu s kritikou. Mm-hmm. Bude tam určitě pozbuzení, bude tam přesně, říkáš, pozbuzení, to, že vrátit se k tomu, vyhrávat i souboj osobní, být důraznější, držet se déle na kotouči, udržet se v tom útočném pásmu a tím eliminovat vlastně jakoby ten tlak naopak Dánů. Protože když se nám tohle dařit nebude, tak Dánové se o to více budou tlačit, více budou se snažit jít do útočného pásma, víc do toho předbrankového prostoru. Viděli jsme tam už i několik takových těch náznaků, těch strkanic před naším brankářem, kde to zatím výborně řešili naši obránci a to Dánové budou zvyšovat, takže když budou na kotouči, když nebudou na kotouči, tak vlastně nebudou mít možnost a měl by se to mít pod kontrolou my, takže to si myslím, že budou pokyny z naší strany, z našich trenérů na naše hráče, aby jsme se déle drželi v útočném pásmu a tím pádem to eliminovali.
4: 21 hodin, 58 minut, posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sporta. Čekáme na začátek třetí třetiny úvodního utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Vedou svěřenci trenéra Radima Rulíka po gólech Kubalíka a Voženílka nad Dánskem 2-0. No a teď míříme už za naším reportérem Petrem Kadeřábkem. Petře.
7: Premiant v dnešním dresu českém národním na mistrovství světa Tomáš Cibulka. Tomáši, jak jste hodnotili druhou třetinu? Zazněly slova povzbuzení od trenérů?
8: Jo, tak zazněly slova povzbuzení, ale furt si říkáme, že se nesmíme uchlácholit. Myslím si, že jsme trošku v té druhé třetině maličko polevili a musíme se soustředit na ty věci, které jsme si řekli, že budeme plnit a které jsme plnili první třetinu a dotáhnout to do vítězného konce.
7: Čím to bylo? Bylo to tím, že prostě máte v hlavách, že vedete o ty dva góly?
8: Jo, asi jo, tak věděli jsme, že vedem 2-0, každý si chtěl už něco možná maličko zkusit, něco maličko přehrát, ale nehráli jsme tu jednoduchou hru, která nás pak zdobila v té první třetině.
7: Nezhoršuje se malinko led? Ono to vypadá, že vám odskakují čím dál tím více ty puky.
8: No, tak myslím si, že ten led je stejný pro oba dva týmy a myslím si, že v přípravě jsme měli i horší ledy, že už na to musíme být zvyklí.
7: Začátek třetí třetiny bude hurikán českého týmu.
8: Jo, tak budeme se snažit na to vlítnout tak jako v první třetině, hrát tu jednoduchou hru, kterou jsme si řekli a dodržovat ten systém a doufám, že nám tam padnou další góly.
7: Věřme tomu, že vám to vyjde. Tomáši, děkuji za rozhovor.
8: Děkuji moc, mějte se.
7: Říká Tomáš Cibulka před startem třetí třetiny zápasu Česko-Dánsko. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Mladý český obránce a debutant na světovém šampionátu Tomáš Cibulka, Martine, přiznal, že Češi malinko polevili, takže to, jak se jim povedla první třetina, možná trochu měli v hlavách, byť my jsme tvrdili, že asi úplně ne, ale když to takhle přizná, jenom dobře.
5: No jenom dobře, no tak
4: že si to uvědomuje.
5: Musí vědět, že ten asi reakce i těch ostatních spoluhráčů, že třeba tam na nich vidí, nebo že cítí, že to bylo polevení, nějaká to uspokojení toho výsledku 2-0. Takže asi si způsobem to takhle cítil. Mně to tak nepřišlo, já bych řekl, že naopak Dánové prostě byli ty, kteří si řekli, takhle to nepůjde, takhle to nemůžeme hrát, musíme být aktivnější, což se potvrdilo, takže je tam asi, je tam kombinace toho možná takového toho uspokojení, jdete 2-0 po první třetině, po výborné první třetině a kombinace toho, že pardon, že Dánové prostě přidali.
4: A ono se samozřejmě v průběhu té třetiny pak špatně reaguje na to, určitě, že soupeř najednou zvýšil tempo, k ničemu vás moc nepustí, vy samozřejmě chcete, ale neúplně samo od sebe to jde.
5: Přesně jak říkáš, určitě, a ještě jim pomohla ta přesilovka. To najednou vás jako trošičku rozhodí, dostanete se pod tlak, měli tam výbornou šanci, začnete lehce panikařit, lehce tam najednou vypadnete z toho rytmu, z té taktiky. Přesně zmiňoval Tomáš Cibulka, že vlastně jako to nebylo úplně zřejmě asi všechno dohraný tak, jak měli od trenérů ty pokyny.
4: Takže třetí třetina, Krištofe, bude to zase z českého pohledu výrazně lepší a padnou zase nějaké góly, aby to nemuselo být drama až do konce?
6: Já věřím, že ano, jsem upřímně tady zvědavý, jestli opravdu se nebude trošku potom míchat v sestavách, třeba i ke konci toho zápasu, ne třeba úplně z toho důvodu, že by to aktuálně nefungovalo, ale že zkrátka si budou trenéři chtít vyzkoušet taky trochu něco jiného, ale zkrátka věřme, že Češi to dotáhnou.
4: Věří i Martin Procházka, bez zesporu.
5: No, já samozřejmě, já jsem stále v tom přesvědčení, že ten tým to dobře dneska začal, bude v tom pokračovat. Překvapilo mě, kdyby to bylo jinak, kdyby Dánové prostě nám dali 2-3 branky, to ne.
4: Tolik tedy odsud ze studia Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď už pojďme zase zpátky do Švýcarska. Jen připomenu, že odpoledne už na začátku světového šampionátu Finsko zvítězilo nad Německem 3-1 a Kanada nad Švédskem 5-3. A teď už rozehrané duely. V Curychu Spojené státy americké prohrávají se Švýcarskem 0-2. A jak Češi s Dánskem ve Friburgu, to už nám zase poví pánové Petr Kadeřábek a František Kuna.
9: Národní tým vede 2-0 nad Dánskem po gólech z úvodní třetiny. Postarali se o ně Dominik Kubalík ranou z pravého kruhu. Z pohledu střelce doleva nahoru na vyrážečku. Pak Voženílek po dobré práci Tomáška při napadání dorazil kotouč z mezikruží za záda dánského golmana. Ten neměl tolik práce ve druhé třetině jako v té první. Rozchytal se také na druhé straně Josef Kořenář, který při své reprezentační premiéře na mistrovství světa drží zatím čisté konto, čelil 12 střelám a za malou chvíli začne třetí třetina. Česko-Dánsko 2-0, na ledě už jsou úvodní formace, za český tým půjde znovu na vhazování, stejně jako v první, tak i ve druhé třetině Lukáš Sedlák. Sledují to na tribunách i čeští fanoušci v čele s Fantomasem, který nechybí v pořadí 89. světovém šampionátu a teď mohou čeští fanoušci, kteří se pomalu vracejí z přestávkové pauzy sem na led BCF arény sledovat úvodní buly, které doprovodil také klaxon. Dánové vyhrávají úvodní buly a mohou dopředu podél levého mantinelu nahození do českého útočného pásma, míří nakonec do českého rohu, kde je ale Hronek a ten posílá do středního pásma puk Červenkovi, který od červené z leva do prava hledal Sedláka, ale trefil jen dobře postavené Dány ve středním pásmu a Rusl posílá kotouč vlastním bekům. Hrát může Lauricen, rozehrává středem, dává na Ulesena na červenou, tento bere zprava, ale není moc místa kolem Tomáška, navíc ho trefil hokejkou do obličeje, ale rozhodčí si toho nevšimli. Teď se hraje v obraném pásmu českého týmu. Přestávkový respondent v našem rozhovoru Tomáš Cibulka odebral soupeři kotouč a Tomášek ho posílá i přes červenku do střední třetiny. Budeme pomalu končit. První minuta třetí třetiny, stav 2-0 pro Česko platí dál. Hrají Dánové s pukem v obraném pásmu, chvíle klidu. Česká formace se rovná ve středním pásmu a Dánové pojedou tak nějak trochu doplných. Dělá to konkrétně Brugiser, dává na pravý mantinel nahození do českého obraného rohu, kde je první Tru, hledá parťáky na modré, Dánové udrželi pásmo, v českém rohu Hájek posílá kotouč na Voženílka, ten je u červené, posunul Tomáškovi, ten vlil středem do pásma, vypálil, rána sražená přes dánskou hůl do ochranné sítě, držel jí v ruce Koch a je přerušeno, teď už ve 42. minutě zápasu se bude vazovat v útočném pásmu českého týmu. 2-0 pro Česko platí dál, střídání na obou stranách. Na led přichází další český útok, tentokrát je to lajna Kauta, Melovského a Kubalíka. Matyáš Melovský půjde na vazování, proti němu už se staví Christian Vejze. Buly v obrané třetině Dánů, za stavu 2-0 pro Česko, Melovský vyhrál před sebe, Kubalík ale nestihl ten kotouč a nestihl ani napadat, puk vyhozený přes všechny čáry, nakonec se hraje dál, Hájek za českou brankou v rohu, chtěl posunout puk za branku, to se povedlo, Cibulka ještě posouvá do středního pásma, kde Kaut rychle hledal Melovského, ten protečoval ale nepřesně na Kubalíka a hrají Dánové, Setkov na obraném levém kruhu, 42. minuta zápasu, Česko vede nad Dánskem 2-0.
7: Kubalík se snaží ještě vybojovat kotouč ve středním pásmu a také mu přichází pomoci Melovský, přesto dostal Vejze kotouč do útočného pásma, ale Melovský pokračoval v tom napadání, sebral mu puk a tak s ním může hrát Cibulka za brankou. Počká, až mu prostřídají spoluhráči, pak vyjede zpoza branky, dělá to z pravé strany, nakonec nachází teď už Černocha, ten nabral rychlost, má tam v tandemu za sebou Chmelaře, nakonec nahodil Černoch do pravého útočného rohu a v levém útočném si sbírá kotouč, který sice se snažil dostat za branku, ale nepodařilo se mu to a tak mu pomohl Beránek, ten už puk poslal za dánskou branku, jenže tam nebyl připravený Chmelař a tak musí bojovat u pravého mantinelu a dělá to velmi dobře, ale byl nakonec vytlačen Lauritsenem mimo útočné pásmo. Černoch znovu nahazuje do útočného pásma, nakonec se vyhnul také souboji s Jensenem Obem a Chmelař může bojovat o puk v rohu kluziště vpravo. Z českého pohledu Sedlák se snažil rychle z pravého kruhu přihrát Alšerovi, ale ta přihrávka nebyla přesná a Alšer musel pro kotouč až za vlastní branku, kde kombinuje s Ticháčkem, ten to udělal velmi dobře před napadajícím Ulesenem, otočil se, posouvá na Červenku, ten byl podle mě sekán, ale nakonec se nebude vylučovat, Červenka už je ve středním pásmu, ale přišel opuk. Vejze nedostal přihrávku na svého spoluhráče mezi kruhy a teď se píská a to postavení mimo hru. Vazovat se bude v útočném pásmu dánského týmu. 19-12 na střely, 2-0 na góly, takový je pohled na ukazatel skóre a k tomu ještě přidám čas, který zbývá odehrát do konce třetí třetiny, 17 minut a 6 sekund. Takový je vlastně pohled na ukazatel skóre a František přidá také ukazatel skóre, který svítí nad ledem v Curychu.
9: Tam jsou s časem trochu dál, v 6. minutě třetí třetiny vedou domácí Švýcaři nad Spojenými státy 2-0 i nadále po gólech z první třetiny od Sutra a Andrigeta. Podobný vývoj jako tady ve Friburgu. 2-0 pro Česko s Dánskem, kvůli v obraném pásmu českého týmu. Dánové s pukem úspěšnější, ale musí o něj bojovat v rohu. Kotouč se dostává na modrou na Setkovovu hůl, ten udržel pásmo, nahazuje do českého rohu. Kde je ale Sedlák, ten našel červenku a také Blimla u červené. Blimlu to má ale trochu daleko ke kotouči a hrají Dánové mezi vlastními kruhy. Je Setkov, dává doprava, protiútok takový hodně pomalý od Dánů, nakonec z toho lob za českou obranu. Hronek musí do obraného rohu, posunul kotouč rychle před sebe a ještě hrají Češi červenka, posunul na Galvase, Galvas jeden na jednoho, Galvas dělá otočku mezi kruhy, dává doleva Tomáškovi, ten se protáhl za branku, přihrává před ní, rána od Blimla, ještě dorážka, Roman Červenka dává gol, bere si volný kotouč a český kapitán skóruje i na svém 13. světovém šampionátu. Česko vede 3-0, dobrá práce od Galvase, který byl do útočného pásma, zpomalil hru, počkal na Čechy, volný kotouč, pak dorážel ještě Blimel před brankou a ve chvíli, kdy byl Mats Zogort už dezorientovaný, tak se puk odrazil k levé tyči z pohledu útočících Čechů a tam Roman Červenka skoruje do odkryté branky ke Kubalíkovi, Boženilkovi se tak přidává Roman Červenka. Česko vede nad Dánskem ve 44. minutě 3-0.
7: Krásně to udělal, ale zejména Galvas, protože ten on nebude mít připsanou asistenci. To bude mít Tomášek, bude jí mít Blimel na Červenkově gólu. Ale vlastně ten, který to všechno zařídil, převezl kotouč do útočného pásma, tam s ním nikam nespěchal, prostě zůstal na puku, počkal si, až přijede David Tomášek, tak to byla prostě paráda. Ale 3-0, to samozřejmě potěší, možná tak vlastně se potvrdila ta slova v rozhovoru s Tomášem Cibulkou, přijde český uragán, úplně nepřišel, ale gol z toho je, Češi vedou tedy 3-0.
9: A gol velmi důležitý a Dánové chtějí rychle reagovat, v útočném pásmu a From Kotouč dává ho za branku pro připraveného Rasla, ten si odstavil Cibulku a přihrává do pravého rohu, kde je znovu Storm a znovu teď Rusl dává backendem na modrou čáru, pásmo udržel Jensen Obo, dává za branku pro Ulesena, ten je za brankou Kořenář, Ulesen tam je sám, o levý mantinel přihrává na modrou, Lauritsen vrací do rohu Ulesenovi, toho tlačí k mantinelu Tomášek, ale Dánové vykombinovali situaci a Jensen Obo může hrát stejně tak jako po něm From, který pálí od modré, Dánové za českou brankou, ale Cibulka už pochopili jejich záměr a backendem posouvá kotouč k modré čáře, odkud Češi nakonec vyvážejí puk do středního pásma. Tečovaný kotouč za dánskou obranu, spěchá tam napadat Voženílek, Jensena Oba a úspěšný zatím není. Obo to udělal dobře a posouvá do střední třetiny, kde ale Alšer dobře stál u Lesena a zamezil Dánům útočit dál. 3-0 pro Česko v 45. minutě zápasu. Hájek v českém rohu, Alšer mu pomáhá a tlačí kotouč podél hrazení, ten se dostává kam? Až do střední třetiny, kde už může hrát Melovský od červené, rychle posouvá kotouč dopředu na Kubalíka, který napadá, přihrává za branku Kautovi, ten je v pravém rohu, pas na modrou. Alšer má rozprostřelu, napřahuje, pálí, rána mimo dorážka Melovského těsně vedle dánské branky a Češi dál v útoku, teď už lob k červené, Alšer musí dozadu a rozehrává s klidem a jasně na Hájka, ten našel Kauta u středového kruhu, kde je teď Melovský. Jede středem kluziště, bere to doprava, Melovský v úhlu, vypálil z velkého úhlu, rohem kluziště projel k modré čáře, kde Ticháček udržel českému týmu pásmo, začala 46. minuta zápasu, Češi v útočném pásmu a hlavně při vedení 3-0, Ticháčková rána sražená do rohu, puk má Černoch.
7: Černoch s tím vyjíždí od levého mantinelu, dává křížem na Hronka, ten vrací, jenže ta přihrávka byla snadno přečtená od Dánu a pak nakonec dostali ten kotouč mezi modré čáry, ale může hrát znovu Ticháček, ten kombinuje s Hronkem na obraných kruzích, Hronek se zastavil pod pravým bodem pro vazování a už se rozjíždí směrem k dánské brance, nakonec vrátil na Ticháčka, ten kolmicí se snažil nastartovat Sedláka, ten se ze štěstím trošku dostal do útočného pásma, ale ten už Dánové dokázali rychle poslat až na Hronkovu hůl, jenže ten si teď nerozuměl s kapitánem Romanem Červenkou a ten kotouč nakonec doputoval na zakázané uvolnění. Hronek chtěl z pravého obraného rohu najít Romana Červenku na levé straně na útočné modré čáře. To se nepodařilo, Roman Červenka byl dobře o 3 metry jinde, než kudy letěl kotouč a tak se bude vazovat v blízkosti brankáře Josefa Kořenáře, který se pootočí za svým pravým ramenem Tru a proti němu Sedlák. Tru úspěšnější Blichfeld pálí, ale do jeho rány mu padl Matěj Bliml, bolestivě byl zasažen. Někam mezi chrániče letěl ten pokus Blichfelda do českého hráče, ten vyklepává svou pravou nohu. Hodně v předklonu teď dojíždí ještě poklepán kapitánem Romanem Červenkou za jeho obětavý pád proti střele. Vazovat se bude ale znovu na stejném místě, znovu tedy po pravici brankáře Josefa Kořenáře a znovu mezi Truovu a Sedlákovu hůl. Sedlák napomenut za předčasné vyjetí Matěje Blimla z postavení za čárkami. Tru tentokrát ale prohrává se Sedlákem, Cibulka může vyhodit, ale nepodařilo se mu to, tak přišlo na hození, do kterého se snažil vložit hůl dánský útočník Ogord, no a pak už přišlo další vyhození. Teď bych řekl trošku rozháraná hra, Češi se nemohou dostat na kotouč a potřebovali hlavně tu první řadu vystřídat a už je na ledě hodně dlouho, je de facto pod tlakem dánského týmu a tak je potřeba kotouč dostat do bezpečí a vystřídat řady. 13 minut 46 sekund, ještě bude hrát třetí třetina, Češi vedou 3-0.
9: A Dánové vyhrávají v útočném pásmu vazování, kotouč míří za českou branku, Kempný v souboji, pomohl se levou placírkou, posunul kotouč k Sedlákovi, ten vyvezl pokuš k červené, dostává se do pásma Bliml zprava, Klíčka na střed, rána přes několik hráčů skončila v dánském rohu a Dánové mohou zaútočit. Poulsen už dává kotouč k červené, zadovka na Blichfelda, ten nahazuje do českého pásma, kde je Cibulka, objíždí českou branku a ve středním pásmu napravo už je Červenka, ten ještě nestihl vystřídat, zabrzdil na vrcholu pravého kruhu, dává zadovku do rohu na Tomáška, ten přihrává před branku, kotouč projel ale až do středního pásma, kde je u červené Galvas a odsouval k vlastní modré mírně zleva, dává na druhou stranu pro Alšera, ten posouvá rychle po pravém hrazení, ale Dánové budou hrát s pukem a dost času má Jensen Obo, který jede středem obraného pásma, dává na obranou modrou, už je u červené, dánský protiútok, ale tohle musí být offside, ano, velmi rychle byl Oliver Kjær v útočném pásmu. Přerušeno ve 48. minutě dánský offside, Česko vede 3-0 nad Dánskem, přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď se bude čistit ledová plocha, můžeme se tak bleskově podívat také na to, jak se vyvíjí utkání v Curychu, kde Američané snížili zápas s domácími Švýcary a 10 minut před koncem třetí třetiny vede Švýcarsko nad Spojenými státy stále, ale už jen 2-1. I tady padly ve Friburgu 3 góly, ale všechny do dánské sítě. Za malou chvíli pokračujeme, 48. minuta zápasu Česko-Dánsko 3-0.
7: Já jsem zvědav, Františku, jestli i tentokrát nechá uklidová četa na stejném místě hromadu sněhu, protože to by znamenalo, že prostě buď chybí jeden borec s hrablem, anebo měli špatně nakreslené ty šipky na tabuli tak, jak mají jezdit. A zatím to vypadá, že opravdu tam zůstává prostě na stejném místě vždy kus sněhu, ale to, kdybychom pozbírali z těch úklidových pauz, tak si myslím, že by jsme z toho udělali hezkého sněhuláka. Mrkev máme, uhlí by se asi sehnalo. Teď tedy se borci chystají na vazování a znova to tam zůstalo, opravdu. To místo je vpravo od teď Josefa Kořenáře, asi 3 metry, přímo těsně za brankovou čárou. Tak tam, když tak zaměřte někdy svůj pohled, pokud sem přijedete do Friburgu, tak vás tady rádi uvítáme a to místo vám klidně osobně ukážeme. Teď v hazování ve středním pásmu blízkosti obrané modré čáry českého celku Melovský a proti němu Tru. Tru je jasně nejúspěšnějším hráčem na vazování dnešního utkání i z jeho práce na buli. Vlastně těží Dánové to, že získávají jakés také z šance na to, že pobývají v útočném pásmu. Teď ale Melovský chytil kotouč, dává Kubalíkovi, ten je v útočném pásmu u pravého mantinelu, centroval před branku, ale tam byl zablokovaný. Melovský ještě hraje Galvas, udělal jednu kličku, druhou kličku, zajíždí za branku, nakonec přihrává přední, Kubalík promáchl a Galvasovou přihrávku a kotouč vypochodoval až do středního pásma, kde hraje jednoduše Alšer. Mantinel poslal kotouč do útočného pásma, byl pod tlakem, který ale znovu posílá do útočného pásma. Galvas, no posílá. On se tam snažil prokličkovat, tentokrát se mu to přes trojici dánů nepodařilo, Alšer tak musí znovu odcouvat na levý kruh, ale udělal to výborně před napadajícím Blichfeldem. Udělal protisměrnou kryčku, kterou poslal Dána úplně na druhou stranu. Jeho následná přihrávka na Černocha ale nebyla úplně přesná, přesto Černoch zabojuje o kotouč a vybojuje ji za brankou, už najíždí na modrou čáru Ticháčku v projektil, který trefil podle mě Vejseho opravdu velmi bolestivě, ale Vejse to ještě zvládl, posouvá na Blichfelda a Dánové se dostávají do útočného pásma, ale kotouč na holi má Ticháček za brankou, hraje na Beránka s Černochem, 11 minut a půl, tolik zbývá odehrát ze třetí třetiny, Češi vedou 3-0.
9: Dánové mohou dopředu, Setko v útočném pásmu v levém rohu dává puk za českou brankou, kde jsou ale zatím připraveni čeští beci i útočníci. Beránek backendem volí variantu na jistotu, kotouč k červené čáře, tam je puk stále a teď už na holých českých beků. Hájek backendem posouvá do útočného pásma. Bliml v pravém rohu s pukem. Bliml se tlačí za branku, ale Setkov mu vystavil stopku. Červenka pomáhá s obojí 2-2 za brankou dánských hokejistů. Kde jsou na tom asi zatím lépe? Teď už Češi, ano, můžeme to říct. Červenka vyváží kotouč k modré čáře. Tam si vyměnil puk s Kempným. Ten ho má a dělá klíčku podél pravého hrazení. Dostává se do pravého rohu. Kempný stále s pukem. Další otočka českého beka. Pas za branku, ale nevyšel na červenku a hrají Dánové. 50. minuta 3-0 pro Česko. Teď střídání i na české straně, i na té dánské. A tak Setkov nespěchá s tou rozehrávkou a rád také půjde vystřídat. Prudký pas na Trua, který protečoval. Kořenář rozehrává podél mantinelu o plexisklo, kotouče ale na modré. A Poulsen se ho snaží získat na vrcholu pravého kruhu. Rána z otočky, která proletěla nad českou brankou a dostala se teď už znovu zpět za českého golmana, jenomže Ulesen má puk na pravém mantinelu, dává ho Poulsenovi. Ulesen mezi kruhy, klička nevyšla, protože Tomášek s Kempnímu tam vložili hůl a Tomášek může zabrat truho a má na zádech, ale Tomášek už je v útočném pásmu vlevo, dostává se za branku, dlouhá klička a puk k pravému mantinelu, jenomže tam se Češi nedohodli a Voženílek tak napadá a neúspěšně dánskou rozhrávku. Do konce třetí třetiny zbývá přesně 10 minut, Česko vede nad Dánskem 3-0 a teď Dánové dominují minimálně tedy tak, že více drží kotouč na svých holích, ale zas až tak nebezpeční nejsou. Teď ve středním pásmu se to může změnit, pokud bude úspěšný kaut při napadání. Nestalo se, Hronek v obrané třetině bouchl do puku, ale neosvobodil český národní tým z obraného pásma. To může udělat kaut společně s Melovským a Ticháček v útočném pásmu nalevo. Přibrzdil si, pálí z kruhu, trefil do hrudi golmana, ten ještě vyráží, další šance na dorážku, puk volný, berou Dánové a na druhou stranu mohou zamířit, jenže si to Poulsen rozmyslel a tak začínají Dánové z hlouby obraného pásma. Další šance ve střední třetině, křižné nahození za Kořenářovu branku, projíždí k modré, Beránek našel Černocha u červené. Tomu ale sebral kotouč Storm, ale ne nadlouho. Alšer u červené nahazuje, kotouč, který projíždí oběma rohy na levou stranu útočné třetiny. Černoch tam byl první, ale nezískal kotouč ani Chmelař a Kier může dopředu. Dánové v protiútoku. Na levé straně Storm, ve velkém úhlu Stormova rána a Kořenář má kotouč na dvakrát ve své výstroji, nakonec ve vyrážce je přerušeno. 52. minuta zápasu a Česko vede nad Dánskem 3-0.
7: Další uklidová četa výjíždí, nebo ono výjíždí stejná, ale po druhé ve třetí třetině. 8 minut 59 sekund, tolik bývá odehrát. Doufejme, že ze zápasu 6551 diváků se přišlo podívat do haly, která má kapacitu 9300. Není to tedy rozhodně vyprodáno, ale tím, jak jsou tribuny strmé, tak to vypadá, že hala je velmi slušně zaplněná. My také z komentátorského stanoviště vlastně vidíme zejména na ten spodní prstenec a ten je opravdu zaplněný hojně a převážná většina diváků má na sobě české dresy, ať už ty historické, nebo ty, které nosili čeští hokejisté ještě nedávno na svých hrudích nebo na svých tělech a vyhrávali s nimi třeba jako Martin Procházka, který byl třeba i u zlatého hattricku v letech 1999, 2000 a 2001. Úprava sněhové nadílky na ledové ploše pomalinku končí a bude se vazovat v blízkosti české branky. Teď ještě taková komunikace mezi Liborem Hájkem a Josefem Kořenářem. Teď jde hlavně o to, aby si Josef Kořenář při své premiéře na mistrovství světa připsal nulu, což by se rozhodně vyplatilo pro Josefa Kořenáře do jeho kurikulum, víte.
9: A do klubové kasy?
7: Do klubové kasy by se to určitě vyplatilo. Myslím si, že budeme hledat i u premiantů nějaké ty asistence, takže možná bude Tomáš Galva spokojený, že mu nebude připsána. Teď Češi vyhrávají buly, jmenovitě to byl Jiří Černok, jenže teď se Dánové dostali k odraženému kotouči a může kombinovat Setkov. Setkov byl ale ve středním pásmu, no pak ještě vypálil a divím se, že na něj nevystartoval mladý Chmelař, který je zvyklý ze zámoří, že tohle to se trestá, ale Setkov bych řekl, že vypálil přesně s tím, jak čárový rozhodčí zapískali. Vazovat se bude tak ve středním pásmu, ještě 8 minut a 50 sekund se bude hrát třetí třetina. Češi stále vedou 3-0, na ledě Sedláková řada s Blimlem a také Romanem Červenkou, autorem toho posledního gólu na 3-0. Koch těží z dobré práce Trua na buly, nahazuje za českou branku, tam byl ale nejrychleji Kempný, který ale špatně přihrál Ronkovi. Nakonec ten musel až před brankou, odkud se kotouč dostal po odrazu od toho oblouku. Červenka sbíral kotouč ve středním pásmu, dává Sedlákovi, ten byl tlačen a nakonec poražen u mantinelu a ulesen. Může podél pravého mantinelu proniknout do útočného pásma českého, tedy obraného pásma českého týmu a může v tom pokračovat rychlá přihrávka, která směřuje na hůl Ulesena, kterou ale tečoval Filip Hronek a ještě ukázal, kotouč letí mimo hrací plochu po mojí teči, ale nebylo to vyhození na, dejme tomu, dvouminutový trest a zdržování hry. Možná ještě zavával divákovi, který si odnese krásný suvenýr z prvního zápasu světového šampionátu českého týmu tady ve Friburgu. Češi vedou stále 3-0, teď ale bude vazování v obraném pásmu českého týmu, na které bude vejze, proti němu se skloní David Tomášek, který rozhodně bude chtít také asi přispět nějakým gólem do té české kasy gólové. David Tomášek ale teď prohrává buly, Lauricen posouvá na Jensina Oba, který je u pravého mantinelu vrací Lauricenovi, jenže tomu zasáhl flek do kotouče a tak může už Voženílek přes do útočného pásma, dává za branku, kde Jensen Obo nevyzdral na fleka. Teď je tady možnost pro Voženílka, rána, kterou dokázal, ani nevěděl, jak Ogord vyrazit a uchránil tak Dány od další inkasované branky, ale další velmi dobrá kombinace a velmi rychlé napadání od téhleté trojice Tomášek, Voženílek, Flek. Ke změně skóre to ale nevedlo a tak ve 53. minutě stále Češi vedou nad Dány 3-0.
9: Ve středním pásmu je Kauta, nahazuje za dánskou branku. Zogor ten kotouč nedokázal slumit, ale Melovský obral soupeře, přihrává mezi kruhy Kubalíkovi, utekl kotouč do rohu a jde do souboje jeden na jednoho s Brugisrem. Vyhrál ho, pas na modrou, Alša napřahuje, pálí a Zogor má kotouč v lapačce. Dobrá rána, nic nevymýšlel Marek Alšer na modré čáře. Ta rána mířila poměrně vysoko, Češi se snažili tečovat, neuspěli. Je přerušeno 3-0 pro Česko v zápase proti Dánsku. Můžeme také, než se začne hrát, telegraficky říct, jak se hraje v Curychu. Švýcaři tam vedou nad Spojenými státy stále 2-1, dokonce necelých 5 minut. Tady 7,5 minuty ve Friburgu, Česko-Dánsko 3-0 v hazování v útočném pásmu českého národního týmu. Matyáš Melovský se sklání na buly, proti němu Oliver Kjær. To bude souboj českého centra. Melovský teď, kdyby zvedl hlavu, tak vidí mexickou vlnu českých fanoušků, která obíhá stadionem ve Friburgu. Kubalík vypálil, rána sražená, i hned po buli zase do ochranné sítě a pak ten puk padl zpátky na led, ale musí být přerušeno a vazovat se bude znovu na tom samém místě. Odběhly opravdu jen sekundy, toho zápasu z té dílčí části teď ve třetí třetině. Dále 3-0 pro Česko a další buly v útočném pásmu českého národního týmu. Na pravé straně znovu tady Matyáš Melovský, proti němu Oliver Kier. Čárový rozhodčí v hlubokém posezu s kotoučem v natažené pravé ruce. Melovský znovu vyhrál, ale puk vypadl Alšerovi do středního pásma. Ticháček na obrané modré uprostřed dává přes levý mantinel nepřesně na Kauta. Rozhodčí ale rozpažili, není to zakázané uvolnění. A teď je tu české napadání znovu úspěšné. Kubalík na pravém mantinelu v pravém rohu přišel ale o kotouč a mohou hrát Dánové. Dobře bruslící From je v útočném pásmu, ale ve velkém úhlu mu utekl kotouč a ten má Ticháček, který je sražen k zemi od Storma, který teď může hrát, hledal před brankou Lauricena, ale puk neprošel přes české brusle. Začala 54. minuta už a Česko dál vede nad Dánskem 3-0.
7: Češi se baví tedy ti fanoušci mexickou vlnou a sledují, jak Melovský vyveze kotouč do středního pásma, dává Alšrovi, ten zůstává jako jediný na ledě a volí po přejezdu červené čáry obrovsky vysoký lob, jenže ten si dojel Jiří Černoch, který tam naskočil, dává Beránkovi, trošku mu utekla teď ta přihrávka a Beránek tak musí znovu bojovat, pomohl mu Hájek. Češi ale dlouho v útočném pásmu nevydrží, protože Tru už spěchá do středního pásma, ale kotouč se vrací zpět na Lauricena k blízkosti dánské branky. Ulesen bere si puk, dává Ogordovi, toho ale zastavil Chmelař a získal puk, který už zaváží do útočného pásma. Černok pálí zleva, ale trfil přesně na Mercedes, přesně do prostředka výstroje brankáře Sogorda, ještě se tam Chmelař dostal do křížku s jedním z dánských hráčů, byl to podle mě Brugiser, ale ten má helmu dole, teď mladíček v české sestavě, útočník Chmelař teď odjíždí na hráčskou lavici, rovná si svou bujnou kštici a nechá si od kustodů přeleštit helmu, usedá a bude sledovat to, jak se bude dařit první útočné formaci českého týmu navazování. 6 minut 5 sekund před třetí sirénou, sestavu 3-0 pro Čechy, jde navazování v útočném pásmu Lukáš Sedlák.
9: Čekáme na buly, puk je na ledě, Sedlák sice vyhrál za sebe, ale dánské hole tam byly dřív a Tru může ve středním pásmu se snažit zaútočit, puk za českou brankou. Má ho Galvas na backend, posunul před sebe těžký kotouč, který Dánové pochopili a šanci tam měl na malou chvíli Poulsen, rána za českou branku, tam je Tru, brání ho Galvas, ale přihrávka na modrou prošla, Setkov pálí, Kořenář zasahovat nemusí, puk je v českém rohu, po odrazu Galvas posunul k modré čáře, kde bojuje Červenka, vrací hru za českou branku na Galvasovu hůl, ten ale byť riskantně tak přesně rozehrál Červenkovi mezi kruhy a těží z toho blimlou červené, ten ale přišel o kotouč a je tu dánský protiútok, přihrávka mezi kruhy není přesná, Blimel dá se říct napravil své zaváhání, ale i teď bude muset pokračovat v obrané práci v českém rohu. Pas před branku je volný, kotouč bere ho Kořenářu své lapačky, je přerušeno 5 minut a 18 sekund před koncem třetí třetiny. Se bude i dál vazovat v obraném pásmu českého týmu, který drží pohodlný náskok 3-0 nad Dánskem a možná asi je v téhle fázi zápasu při vedení 3-0 trochu logické, že Češi úplně bláznivě neútočí a hrají takovou, nechci říct úplně údržbu, ale v podstatě na jistotu, protože Dánové sice mají puk, občas i nějakou tu střelu na branku, ale dohromady za celý zápas jich bylo 15 zatím na Josefa Kořenáře a to není mnoho.
7: Já bych to nazval klidně údržbou, protože Češi prostě hrají to, co potřebují. Nikam se neženou, snaží se nechybovat, byť malinké chybičky se do jejich hry vloudily od druhé třetiny a tohle by se nemuselo vyplatit těch dalších zápasech. Nemyslím snad úplně třeba v tom zítřejším, kdy Čechy čeká další papírově slabší, a to výrazně slabší než třeba Dánsko, tým, což bude Slovinsko, které je prostě outsiderem celé skupiny, jedním z těch outsiderů, a Češi by si měli připsat, pokud tedy zvládnou ještě ten závěr zápasu s Dánskem, další 3 body do tabulky. Ale nepředbíhejme, ještě není dohraný první duel českého týmu na letošní mistrovství světa. První třetina naznačila, že se máme na co těšit, protože pokud Češi budou hrát tak jako v první třetině proti Dánům i v dalších zápasech, tak by to mohlo vypadat velmi, velmi hezky. Hazování už se blíží, to proto, že uklidováčeta už opustila ledovou plochu, vazovat se bude po pravici brankáře Kořenáře, Tru, From na buly a Dánové to zkusí už 5 minut a 18 sekund před třetí sirénou při hře bez brankáře. Znamená to tedy, že šestici hráčů do pole se teď postaví do útočného pásma. David Tomášek proti Truovi na vázování. Tru vyhrává Bully, Blichfeld dává na Brugistra, ten od modré čály posouvá doleva, kde je právě Blichfeld, ten kombinuje s Vejzem, Vejze vrací Blichfeldovi, Brugistr na modré čáře je na osedřiště, názuje před ranku, tam se snažil z Hogard tečovat, ale nakonec ten kotouč neprošel, ale Čechům se nepodařilo alespoň vyhodit, a tak Tru může kombinovat s Ulesenem, Ulesen u pravého mantrilu dává na Brugistra, Brugistr posouvá na Blichfelda, ten názuje před ranku, kotouč proskákal přes brankoviště znovu do rohu kluziště, kde si jej bere Ulesen. Ulesen u pravého mantinelu. Sjíždí pod pravý útočný kruh, dává křížem na modrou čáru na Blichfelda, ten pálí minul českou branku. Kotouč vypadl do vzduchu a teď Voženílek se bude snažit vybojovat ten kotouč u mantinelu, ale nedostal jej do středního pásma. Ještě se pokusí Tomášek a Češi budou hrát v oslabení. Teď rozhodčí sebrali podle mě velikánskou šanci Dánům, protože tohle bylo asi jasné, ale ono to vypadalo, když se Ulesen dotknul toho kotouče, jako kdyby měl být vyloučen někdo z Dánů, ale byl to určitě český faul. Je to tak? Za krosček si půjde odpočinout jeden z českých hráčů, ale nutno říci, že teď tedy Češi se dotkli kotouče, to ano, ale neměli ho v moci. A v tu chvíli mohl Ulesen s osiřištěm mezi kruhy ohrozit Kořenáře. Tohle byla chyba rozhodčí k dnešním utkání. No, Michal Kemplý na trestné lavici, Dánové pokračují svůj powerplay, 4 minuty 26 sekund před třetí sirénou, mají výhodu dvou hráčů v poli, 6-4, 3-0, ale teď se na první vazování ještě vrátil do branky, možná na celou přesilovku. Sogor, to znamená klasická přesilovka, Češi vyhazují a zatím začínají to oslabení velmi dobře.
9: Dánové mají ještě něco málo přes 4 minuty na dorovnání skóre z jejich pohledu 0-3. Ulesen jede středem kluziště, je ve středním pásmu, na středovém kruhu. Dává doprava, puk míří za českou branku, kde je v rohu Hájek, tlačí kotouč na mantinel společně s Ticháčkem. Zogor zůstává ještě v brance. Dánové čekají na to, až budou mít plně kotouč ve své moci, a to se neděje. Začala 57. minuta a dál se bojuje. V českém obraném rohu Černoch má kotouč a posílá ho oběma rohy na druhou stranu, na levou stranu, kde je Tru. Zogor odjíždí z branky. Dánové posílají šestého borce, Češi navíc v oslabení, 6-4 a 3-0 pro Česko na góly. Teď Blichfeld na levém kruhu dává kotouč za branku, puk se mu vrací na levou stranu útočného pásma. Na modré čáře kotouč pro Brugisra, dává doleva Blichfeldovi, ten pálí hodně mimo, šance na dorážku do odkryté branky, ale Ulesen promáchl ten kotouč, Černoch opak může vzít a poslat ke střednímu pásmu, nepovedlo se, Blichfeld vlevo, musí ale zpracovávat a Hájek za ním vystartoval, nezískal kotouč, Blichfeld stále. 3 minuty 15 do konce třetí třetiny, 3-0 pro Česko, Dánové v 6 proti 4 při vyloučeném Michalu Kempnem a teď prudká přihrávka stečovaná do ochranné sítě. Přerušeno další dílčí český úspěch, 3-12, to je čas, který zbývá do konce třetiny a ještě 3 čtvrtě minuty bude Michal Kempný sedět na trestné lavici. Teď měli Češi trochu štěstí, že ten kotouč odražený od zadního mantinelu na pravý kruh se dostal k Ulesenovi, ale tak, že mu přeskočil hokejku, jinak by zakončoval do ne prázdné, ale minimálně poloodkryté branky. Oddechový čas je logickým řešením v téhle fázi zápasu. Na konci 57. minuty utkání Česko vede nad Dánskem 3-0 a k prvním bodům na tomhle turnaji, a měli by být tři, blíží se také domácí Švýcaři, kteří v poslední minutě třetí třetiny vedou v Curychu nad Spojenými státy 3-1. Jäger dal ten poslední gól, který znamená dvougólový náskok pro Švýcary proti Americe. Jenže tady sledujeme a vysíláme přímý přenos na Radiožurnálu a digitální stanici Radiožurnál Sport. Česko-Dánsko 3-0, teď ještě pár čísel. 3 minuty a 12 sekund před třetí sirénou hrají Dánové v 6 proti 4 Čechům na trestné Kempný. Bude ještě 3 čtvrtě minuty.
7: Dánové využili ten náš proslov vlastně k oddechovému času, ale posílají zpátky. Samozřejmě 6-3 hráčů. Tru neuspěl na boli, ale nakonec se přeci jen Dánové dostali ke kotouči a Brugister posouvá na levý mantinel, rychle kombinuje s Vejzem, ten posouvá na Blichfelda k levému mantinelu. Blichfeld dává před ranku, ten kotouč tam poskakuje po brankovišti. Ještě jedna možnost a Alcher teď se snaží odpálit ten puk, který se nedostal do středního pásma ani po sedlákově ataku. Teď už ano, je za modrou čárou, ale znovu s ním spěchá Blichfeld do útočného pásma. Je na levé straně, za 18 sekund se vrátí Kempný na ledovou plochu a Alcher bojuje srdnatě za brankou, ještě mu pomáhá Hronek, ale Dánové stále kombinují, ale nedostávají se do střeleckých pozicí až teď. Krásná rána, Ulesena, ještě jedna přihrávka, gól. Tohle bylo, Ulesen pálil po nádherné přihrávce Blichfelda přes osu hřiště. Ulesen vypálil, Kořenář vyrazil, jenže ten kotouč se dostal znovu na Ulesenovu hůl a ten nepálil, jak netloukl vlastně do Kořenáře jak Hluchý dovrat, ale přihrál před brankoviště za bezmocného Kořenáře a tam už Ogord měl snadnou pozici. Jen dočukl kotouč do odkryté české branky. Josef Kořenář tedy při své premiéře na mistrovství světa si nepřipíše čisté konto. 2:30 tedy zbývá odehrát ze třetí třetiny a Češi přišli o jeden díl svého náskoku, vedou stále ale nad Dány 3-1.
9: Bylo to 4 sekundy předtím, než by se z trestné lavice vrátil vyloučený Michal Kempný. 58. minuta je v polovině, 3-1 pro Česko, vazování ve středovém kruhu a logicky se dánský golman Zogor vrací do branky, Češi vyhrávají buly, puk má Kempný. Buženílek protečoval do útočného pásma. Tomášek napadá, Dánové jakoby sami nechtěli za vlastní branku, nakonec tam musel útočník Storm, který vybojoval puk pro parťáky. A Dánové valí útokem a nahozením na Kořenáře. Ten vyrážičkou posílá kotouč k rohu, kde je flek, ale Dánové teď znovu odvolávají golmana. A u kotouče je from na levé straně na mantinu. Kuchová přihrávka křížem na Ulesena, ten je zatlačený do rohu od Boženílka, přihrává za branku a Cibulka má relativně blízko ke kotouči do rohu. Dánové přihrávají špatně sami sobě, vyhazují se sami z útočné třetiny a tak to nemůže být zakázané uvolnění. Ohlášeny poslední 2 minuty třetí třetiny, 3-1 pro Česko.
7: Kotouč za brankou, bere si jej v tuto chvíli Koch, přenechává Ulesenovi. Ten už je ve středním pásmu, ve středovém kruhu, snaží se nahodit do útočného pásma. Ten kotouč míří za českou branku, ale bude ho mít Ticháček. Zkusí to přes celé kluziště. Nakonec to zkusil, jenže odcouval teď Jensen Obo do takové pozice, že zachytil kotouč směřující do prázdné dánské branky. Ticháček bojuje v útočném pásmu dánského týmu na hození před branku českou. Ještě je tam možnost pro Ogorda, který ale lovil kotouč mezi bruslemi a nedokázal zakončit. Ulesen v rohu kluziště. Minuta 13 bývá odehrát ze základní hrací doby na hození před českou branku. Ten kotouč se snesl až na zadní mantinel. Rusl ještě udržel kotouč pro dánské barvy. Mají Blichfeld, ten vypálil, ale teď Červenka může poslat Sedláka vstříc prázdné brance. Sedlák ještě před ním, tam stojí Bliml a Bliml pečetí české vítězství. 52 sekund před třetí sirénou je definitivní tečka a potvrzení na tom, že Češi si připíší z prvního zápasu příbodový zisk. Výtečně to udělal Červenka, vybojoval ten kotouč, pak nikam nepospíchal, nesnažil se trefit prázdnou branku, viděl najíždějícího Sedláka a tak mu poslal kotouč do volného prostoru. Lukáš Sedlák si pro něj dojel, no a potom už přihrál stojícímu Matěji Blimlovi před prázdnou branku a ten teď si připisuje gól, který lze rozhodně v jeho podání označit jako naprosto jednoduchý. 4-1 vedou Češi, zbývá odehrát ještě 52 sekund.
9: Kubalík, Boženílek, Červenka a Bliml, to jsou čeští střelci v tomhle zápase. Poslední desítky sekund, Češi vyhrávají buly, kotouč ve středním pásmu, má ho Kempný, nakonec ještě Dánové mohou zaútočit a Klička podle pravého mantinelu od Šulce znamená průnik Dánů a ještě jedna šance od Kiera, který pálí a Kořenář posílá vyrážičkou kotouč k modré čáře. Posledních 35 sekund, Kempný má puk v obraném pásmu na levém mantinelu, vyváží ho do střední třetiny, Melovský protečoval puk k Dánům, ale tam hraje ještě Kubalík, který nahodil pro Kauta, ten napadá rozehrávku Larsena, ale Češi zdá se už by mohl dohrát tenhle zápas v pohodě. Posledních 20 sekund Dánové s kotoučem za vlastním brankou. Všem je jasné, že Češi zvítězí 4-1. Dánové ještě možná s jedním pokusem od červené čáry. Kořenář má puk v lapačce, rozehrává ho za branku pro Alšera a ten posílá kotouč k modré čáře. Vyhráli také Švýcaři nad Spojenými státy a to 3-1. Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0. Přidali další gól, inkasovali 2,5 minuty před koncem třetí třetiny a do prázdné branky pečetil české vítězství Matěj Bliml. Zítra ve 20:20 čeká národní tým Slovinsko s dobrým pocitem z úvodního utkání, které končí tímto výsledkem Česko-Dánsko 4-1. Hezký večer, ale ještě se vrátíme na pozápasové rozhovory na Radiožurnálu Sport.
4: slíbil František Kuna, který nám společně s Petrem Kadeřábkem přiblížil ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy první vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu. Tým trenéra Radima Rulíka zvítězil nad Dány 4-1. No a Martin Procházka, náš hokejový expert, a Krištof Kousal, reportér Radiožurnálu Sport, už jsou zase ve studiu, aby zhodnotili to, čeho jsme byli v uplynulých desítkách minut svědky. Martine, Češi tedy vstoupili do turnaje vítězně, to je jasné, výhra o 3 góly, ale jaký hlavní dojem v tobě zanechal tedy jejich výkon, předvedená hra, to, jak se prezentovali?
5: Velmi dobrá první třetina z naší strany, od našeho týmu, 2 rychlé branky po sobě, měli jsme jasnou převahu, trochu to začalo skřípat ve druhé třetině. Takže tam...
4: Ale naštěstí se to spravilo jako teď. U tebe.
5: Ale přesně tak, takže druhá třetina nebyla úplně podle představ asi trenérů i hráčů. Bylo tam vidět, že Dánové trochu také přidali v aktivním nějakém pojetí, byli aktivnější, bruslení, osobní souboje, ale ve třetí třetině už to zase byl náš tým, tam se nám povedla dát ta třetí branka, tam to bylo už potom pod kontrolou. Dánové to v závěru třetiny zkusili na vlastně při hře bez brankáře, dali ten jeden kontaktní gól, ale už ta druhá se jim nepovedla, 4-1. Takže za mě jednoznačný vítězství, každopádně asi se to dalo čekat.
4: Krištof Kousal a jeho hlavní dojem z úvodního vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa?
6: Nakonec dobrý, důležitý, uklidňující gól Romana Červenky ve třetí třetině. Taky rozhodně souhlasím s tím, že první třetina byla nejsilnější z těch tří, které jsme mohli vidět. Ve druhé to bylo slabší, úplně upřímně nevím z jakého důvodu, ale v té třetí třetině se to zase spravilo. Tak snad tedy ten konečný dojem, který se odnášíme z tohohle zápasu, je dobrý góly Červenka, Voženílek a taky Kubalík. A ještě jeden Blimel, vlastně poslední do prázdné branky, takže tihle 4 střelci se zapsali v úvodním utkání.
4: Nakonec to nebylo s čistým kontem debutanta na mistrovství světa golmana Josefa Kořenáře, byť k tomu nebylo daleko. Martine, mrzí to českého golmana, myslíš, anebo důležité je, že přece jenom předvedl, dá se říct, spolehlivý výkon a vychytal týmu vítězství?
5: Spolehlivý výkon, měl tam několik dobrých důležitých zákroků, zmínili jsme to, že už tam už měl Olsen, tam měl při přesilovce dobrou pozici, v té druhé třetině tam měl další a další zákroky. Myslím si, že v té třetí už to nebylo tolik, každopádně ten gól, který dostal, tak bylo to vlastně přečíslení 6-4, když to vezmeme, tak naši hráli oslabení, Dánové toho využili, ono pohlídat potom taky 6 hráčů na ledě je těžký, takže tam se nedá vůbec jemu asi nějakým způsobem připisovat ta branka, takže předvedl velmi, velmi dobrý kvalitní výkon.
4: Nejlepším českým hráčem utkání vyhlášen David Tomášek, který si připsal 2 asistence. Dal by i Martin Procházka tohle ocenění českému útočníkovi, který se podílel tedy na 2 brankách?
5: Byl velmi aktivní, je pravda, že vytvořil právě ten gól, jak už zmiňoval Krištof, na 3-0, byl on, který zavezal kotoučou útočného pásma a dával tam tu zpětnou nahrávku, která se vlastně potom odrazila od Blimela a Roman Červenka dával do prázdné branky, takže byl to jeden z těch našich hodně viditelných hráčů na ledě, takže asi souhlasím.
4: A kdo nejvíce zaujal Krištofa Kousala?
6: Asi taky David Tomášek, Roman Červenka. Celá první lajna zaujala asi nejvíc z útočného hlediska, ti opravdu byli nejsilnější ze všech formací českých, které byly na ledě, jak už v těch přesilovkách v úvodní části hry, taky potom ke konci, jak úplně na konci vlastně tu úplně rozpadnutou obranu si přebrali, aby tam mezi sebou popostrkávali kotouč a dali ho Blimlovi v jeho prvním reprezentačním utkání na mistrovství světa, aby si taky vstřelil ten svůj gol, tak to bylo taky takové možná sympatické gesto.
4: Češi tedy zapsali na Dány vítězství 4-1, mají do tabulky první 3, dá se říct, očekávané body. Jestli mají na čem pracovat, Martine, na přesilovkách, ono, měli tedy dohromady jenom v úvozovkách jenom 6 minut proti oslabenému soupeři, všechno to bylo v první třetině. Je tohle něco, kde zatím to ještě úplně tedy, jak se říká, neštimuje?
5: Možná zapracovat na více možnostech střel. Neříkám, že jsme hráli špatně, byli jsme v útočném pásmu, dostali jsme se do celkem dobrých pozic, ale chyběla tam nějaká možná frekvence těch střel. už jsme to zmiňovali při té čtyřminutové přesouvce, tam byly jenom dvě střely, z toho jedna šla vedle, takže možná na tomhle zapracovat, vytvořit si dobrý střelecký pozice. Ono také, když častěji vystřelíte na soupeře, tak potom soupeř neví, co s tím, než když prostě si jenom nahráváte, tak se jenom ten blok přesouvá nějakým způsobem, takže možná tohleto, jinak si myslím, že opravdu celý ten zápas měli naši pod kontrolou, tam možná v té druhé třetině, ten, jak jsme zmiňovali, ta zvýšená aktivita Dánů byla možná i na úrok toho, že na úkor toho, že vlastně naši trošku, jak už zmiňoval Tomáš Cibulka, že polevili, tak ale nevím, myslím si, že to tak úplně hrozné nebylo. Celkově ten výsledek nebo ten výkon byl velmi dobrý.
4: Říká Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 46 minut. Můžeme pomalu naši pozornost zaměřit do Friburgu, protože tam už v útrobách místní arény čekají naši reportéři na české reprezentanty, aby nám zprostředkovali jejich dojmy po úvodním vystoupení na světovém šampionátu a po vítězství nad Dánskem, takže jakmile Petr Kadeřábek nebo František Kuna dají pokyn, tak se s nimi samozřejmě spojíme. Tak pojďme za Petrem Kadeřábkem.
7: U mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď stojí autor prvního gólu českého týmu na mistrovství světa Dominik Kubalík. Jak budete hodnotit, Dominiku, výkon českého týmu v tom

0: a povedlo se to, takže je štěstí.
1: Ta první třetina, na tom se shodneme, prostě byla od vás výtečná. Co zlepšit do příštího zápasu, aby těch prvních třetin bylo víc?
0: Já myslím, že ta jednoduchost, že nás dobilo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát a hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
1: Dominiku, 24 hodin ani ne a čeká vás další zápas. Proti papírově vlastně nejslabšímu nebo slabšímu soupeři ještě než bylo Dánsko. Co na ně bude platit právě proti Slovincům po tomhletom výkonu 4-1? Budete schopni předvádět znovu to, co jste předváděli v té první třetině?
0: Já věřím tomu, že jo. Já si myslím, já jsem si potvrdil, že čím jednodušeji hrajeme, tak tím víc šancí máme, takže teďko zregenerovat a připravit se na zítra.
1: Říká Dominik Kubalík a já předávám slovo Františku Kurovi, u jehož mikrofonu je právě teď Daniel Voženílek.
2: Dane, 4-1, jaké to bylo vítězství a kolik stálo sil?
3: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
2: Jak moc klíčový byl gol na 3-0?
3: Tak samozřejmě, vedli jsme 2-0 a ten třetí gol je vždycky takový uklidňující. Vždycky ten, když dáme víc gólů, tak je to uklidňující a jenom dobře jsme dali.
2: Jak se takovýhle zápas může propsat do dalšího utkání, zejména ten výborný vstup do zápasu proti Dánům, zítra proti Slovincům?
3: Tak myslím si, že je důležitý prostě žádného soupeře na tomhle turnaji nepodcenit a opravdu hrát jako tým a poctit od prvního střídání, od první třetiny, stejně jak jsme nastoupili dneska, nastoupit zítra.
2: Díky.
3: Děkuju.
2: Říká Daniel Voženílek, slovo má dál Petr Kadeřábek.
1: A u mého mikrofonu je teď autor poslední branky v zápase, Matěj Blimil. Matěj, jak jste si užil návrat na mistrovství světa?
4: Jo, užil jsem si to moc, nebo jako chtěl jsem si to užít a samozřejmě bylo to asi trochu těžší, než jsem čekal, ale myslím si, že jsme to zvládli a že jsem rád, že jsme vyhráli tady ten zápas.
1: No, váš útok se vlastně postaral o 2 góly, byť ten jeden, co dal Roman Červík, tam jste nebyli v kompletní sestavě, tak je to, co jste očekával, že tenhle ten útok si sedne hodně rychle?
4: Jo, tak myslím si, že jsme se trochu hledali, nebo vlastně kluci ne, ty spolu hrajou dlouho, ale já jsem se trochu hledal nějak víceméně ty první 2/3, protože přece jenom to bylo trochu náročnější pro mě a tak jako kde jezdit a tak, ale myslím si, že se to bude sedat čím dál tím víc a já věřím, že to zvládneme.
1: No, Matěj, jak moc je důležité vlastně získat 3 body proti Dánsku, jsou to semifinalisté z Loňska, pro ten další vývoj turnaje, že jste prostě ukázali, obzvlášť té první třetině, že tyhle ty soupeře umíte velmi dobře přehrávat.
4: Jo, tak každý bod se tady počítá, že pak prostě po těch 7 zápasech to může být hrozně, hrozně vyrovnaný ta tabulka a prostě... Říkám, každý bod se počítá. Já jsem hrozně rád, že jsme to dneska zvládli, že jsme ten turnaj dobře načali a teď musíme odpočinout a jít zítra zase s čistou hlavou do toho zápasu a zvládnout to znova.
1: Co zlepšit do utkání se Slovenskem?
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat, protože přece jenom ten let byl pro oba týmy stejný, ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
1: Říká Matěj Blimil po utkání, které Češi vyhráli nad Dánskem 4-1. Matěj, děkuji moc za rozhovor a přeji hodně štěstí zítra v utkání se Slovinskem.
4: Moc děkuji.
1: I zápas se Slovinskem odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu zítra od 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Ve 22 hodin a 51 minut, ale ještě v pátek 15. května ve studiu s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem, olympijským šampionem z Nagana a Krištofem Kousalem, hodnotíme to úvodní vystoupení. Zaujalo tě, Martine, něco z těch slov, které jsme tady slyšeli od Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, Matěje Blimla, něco z toho, co pronesli, že by tě předtím třeba nenapadlo?
6: No ne, tak všichni se shodli v tom, že tam bylo určité polevení, vlastně v té druhé třetině. Všichni řekli, mluvili o tom, že by se jim to nemělo stávat, že tam bylo takové to uspokojení. Já jsem si myslel, že to není úplně tím, že to je tím, že Dánové přece jenom trochu prostě přidali, ne přidali, ale hráli mnohem odvážněji, byli aktivnější,

0: protože prohráli 2-0, tak si řekli, že tímhletím výkonem to nebude ono, ale ze všech vlastně úst všech těchto hráčů se potvrdilo, že oni všichni říkali, že vlastně tam bylo to uspokojení a to polevení, no.
1: Ano, on Dominik Kubalík říkal, že ve druhé třetině začaly ty situace přehrávat. Ano. Možná tam asi bylo možná trošku to uspokojení z té první třetiny v tom, že si říkali, tu první třetinu jsme ovládli, dali jsme 2 góly, vedeme, tak můžeme si dovolit možná přihrávku navíc, spíš než tu hru hrát jednoduše, tak jak potom se k tomu vrátili ve třetí třetině.
0: No, on to zmiňoval, že přehrávali, ale mě zase přišlo zase tolik na kotouči jsme nebyli v té druhé třetině, takže nevím, kde to teda tolik přehrávali, ale přišlo mi, že Dánové prostě opravdu jako najednou prostě tu hru víc otevřeli, byli víc na kotouči, tlačili se, tím tam měli větší počet střel, přece jenom, jak už si říkal, zmiňoval si, že Josef Kořán se díky tomu rozchytal, což se potvrdilo, takže no nevím, kde je přehrávali, přihrávali.
2: Nakonec tedy vítězství 4-1, které muži, které jsme slyšeli, podpořili gólem Dominik Kubalík, Daniel Boženílek a Matěj Bliml, k ním tedy ještě kapitán Roman Červenka, který překonal rekord Davida Výborného, protože hraje na 13. mistrovství světa, stanovil tedy nové maximum v samostatné české historii v počtu účastí na světovém šampionátu. Ale pojďme se zaměřit, Martine, na ty, kteří hrají vlastně skoro poprvé, tedy mladí obránci, někteří úplně poprvé, někteří už atmosféru tedy ochutnali, na mysli mám samozřejmě Galvase, Cibulku, Alšera, Ticháčka. Jak ti zvládli ve tvých očích duel s Dány?
0: Velmi dobře. A s Dány, který jsou právě velmi dobře silově vybavený, jsou to většinou opravdu hory, jsou to chlapy velký, silný a myslím si, že i tihleti právě mladší kluci, který, nebo mladíci, kteří nemají takové fyzické parametry, tak si s nimi poradili výborně. Do těch soubojů šli naplno, Alšer ten tam opravdu i úřadoval před rohovým prostoru, byl hodně silově vybavený, dobře a při té třetí brance měl velkou zásluhu třeba na ní právě Galvas, který ten kotouč zavzal do toho pásma, udělal tam takovou tu brzdu proti zvratnou klíčku, nahrával právě Tomáškovi, takže byli velmi aktivní, byli vidět, byli velmi často nasazovaní, což si myslím, že právě bylo velmi, velmi pozitivní pro ně, protože byli hodně ve hře a vůbec nesklamali, takže za mě velmi, velmi dobrý provedení nebo povedený výkon těchto hráčů.
2: Je na to navázat v dalším utkání. Češi půjdou hned zítra, tedy po vítězství na Dánském v poměru 4-1 nad Slovinskem, což by měl být minimálně teoreticky možná ještě o něco slabší soupeř, takže nic jiného než vítězství se nečeká. Navíc vlastně Češi už jsou svým způsobem v tempu, osahali si prostředí, pro Slovince to bude úplně první zápas, takže výhoda spíš pro Čechy nebo pro Slovince?
0: No jednoznačně pro Čechy. Jak říkáš, jsme rozehraný, důležitý vstup do turnaje Dány, který jsme říkali, že byl nepříjemný, oni byli nepříjemný chvílema, ale s tou utkání jsme zvládli. Myslím si, že Slovinci, když jestli to teda viděli, nebo jestli se na to dívali, nebo se uvidí zítra určitě, tak určitě z toho nebyl mi dobrý pocit, protože když náš tým opravdu tu první a třetí třetinu hrál velmi dobře, takže je čeká velmi těžký zápas a za mě jsme jednoznačně zítra favoriti a měli bychom minimálně si udělat i dobré skóre, což předpokládám, že ty branky zítra padat budou ještě mnohem víc než dneska.
2: Myslíš, Martine, že tam trenéři zapojí třeba některé hráče víc, nebo ta sestava zůstane stejná? Asi očekáváme, že ke změně dojde tedy na pozici golmana, že šanci dostane Dominik Pavlát místo Josefa Kořenáře. Čekal bys tam ještě nějaký pohyb v sestavě a nebo tak, jak se Češi předvedli dnes, tak tom budou pokračovat?
0: Já to nečekám, ale myslím si, že Radim Dulík je takový typ trenéra, který často ty změny právě dělá, je to začátek turnaje, je schopný klidně prostě zítra dát, já nevím, k Sedlákovi, k Červenkovi, úplně třeba někoho jiného, jen tak prostě to jenom zkusit, prostě úplně to prostě jenom z nějakého důvodu vyměnit.
2: Protože tady na to ten prostor asi bude.
0: Přesně jak říkáš, ten prostor tady na to bude. Takže jak si myslím, že Radim Dulík je takový trenér, že klidně pár změn je schopný udělat.
1: A v předzápasovém studiu tady na Radiožurnálu Sport jsme měli jako hosta taky Jana Mandáta, který je aktuálně mimo sestavu, ale od Radima Rulíka, sám to říkal, dostal příslib, že by se měl dostat během šampionátu do hry, takže tady možná by se i nabízela spolupráce známá z Pardubic, Sedlák, Červenka, Mandát právě třeba do takového zápasu, jako je utkání se Slovinskem.
2: Nechme se překvapit, jak to bude, každopádně to uslyší posluchači na Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport, protože Ostatně tyhle stanice jsou domovem českého hokeje, jak toho extraligového, tak i reprezentačního. Já tedy jenom připomenu, že dnes národní tým do mistrovství světa ve Švýcarsku vstoupil výhrou nad Dánskem v poměru 4-1. V té české skupině také už odpoledne Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3. A ve druhé skupině, která sídlí v Curychu, Finsko zvítězilo nad Německem 3-1 a stejným poměrem také domácí Švýcarsko zvítězilo nad Spojenými státy americkými 3-1. Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport a Krištof Kousal byli tady se mnou ve studiu, pánové, díky a zítra naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: No a protože je 22 hodin a 57 minut, tak už nás za malou chvíli čekají další aktuální a nejen sportovní zprávy. I nadále příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál máme 23 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čínský prezident na podzim navštíví Spojené státy. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem 4-1. Zítra bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let, pachatel je v policejní celé o vazbě, rozhodne Českolipský soud. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy. Uvedl to čínský ministr zahraničí Wang Yi. Trump čínského prezidenta na návštěvu pozval ve čtvrtek během své dvoudenní návštěvy Pekingu, kterou dnes zakončil. Prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla taky na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchajvanu, který Čína považuje za své území. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat taky nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
4: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Další zápas ve skupině odehrají Češi zítra proti Slovinsku. Duel začne znovu ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vítězně zahájili domácí šampionát Švýcaři, kteří porazili USA 3-1. Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko porazilo Německo 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvěř na D35 u Lipníku a překážka na D5 u Ejpovic. Na D35 z Olomouce ve směru do Lipníku za sjezdem na velký újezd. Opatrně na kilometru 292 hlásíte nám tam, že se pohybuje srna po vozovce. Opatrně u dálnice kilometr 292 směr Lipník D35. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy se bouralo přímo v nájezdu od Ejpovic. Na 67. kilometru v zatáčce havárie auta narazilo do svodidel a na vozovku vytekly provozní kapaliny. Na místě už jsou hasiči a brzdí se v zatáčce. A ještě D1, trasa Praha směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na kilometru 143 stále stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh a musí se tak vybočovat. Na místě policisté a je to na horizontu, taky nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude zataženo, na severozápadě oblačno až polojasno, v Čechách ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Během noci bude na jihovýchodě deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Zítra má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu. východu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná večerní radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já vám přeji příjemný stále ještě páteční večer. Naléčený vysoký krevní tlak, cukrovka nebo vysoký cholesterol, to jsou hlavní rizikové faktory cévní mozkové příhody. Neurologové ji stále častěji vídají u pacientů do 50 let. Mrtvice se ale nevyhýbá ani dětem. To bude téma, které rozebereme už za pár minut.
6: Večerní radiožurnál.
2: Večerní radiožurnál.

0: pokleslíkou tak úst náhle vznikla slabost poloviny těla nebo porucha řeči. Tak se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní nesetkávají jenom u lidí v seniorském věku, ale stále častěji i u pacientů do 50 let. U příležitosti Světového dne boje proti mrtvici upozorňuje i na to, že může postihnout dokonce i děti.
1: Tu zelenou zkuste, tu zelenou.
2: Radí se Anne Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
1: Cvakáš?
3: Mám.
1: Tak jo.
3: A třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
4: Viděla jsem, jak jste ji zacvakla úplně bez sebe menších problémů. Nebudeme Aničku rušit teď už, ale cvaká teda další karabinu.
1: Teď zbývá poslední a bude nahoře, no.
5: Hráš, jo?
4: Anička se spouští polaně dolů z té výšky těch 10 metrů, kam před malou chvíli vyšplhala. Tak úžasné.
3: Děkuju moc. Hrozně mi to pomáhá na ten třes v té ruce. Od té doby, co lezu, tak tu pravou ruku víc jako ve všem používám. Mám v ní větší jistotu. A hlavně je to taková zábavná rehabilitace, co zapojí fakt všechny svaly na těle.
2: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
6: Aničko, můžete se postavit? Tak a ukažte mi, jak jdete.
2: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ní v poslední době stará.
6: Co, ruka, jak je na tom?
3: Třes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
2: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
6: Bohužel často vidíme příběhy, kdy ty kritické hodiny na začátku, kdy je ta nejlepší možnost pomoct, tak není pomoženo právě, protože si nikdo neuvědomí, že to, že 6letý chlapeček zakopává na pískovišti nohou, že není dáno jenom tím, že si vymknul kotník nebo že ho prostě bolí noha, ale že je dáno mrtvicí. To znamená, podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená, náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči znamená, zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
2: Jedním z nejčastějších důvodů mozkové mrtvice u dětí je zúžení mozkových cév po infekci planými neštovicemi.
6: Což může konkrétně očkování na tuto nemoc významně eliminovat, prakticky zrušit. A stále vidíme rodiny, které raději své děti nechají nakazit touto nemocí, než aby je očkovali. Sám jsem viděl takový případ nedávno, kdy právě maminkou způsobená nákaza dítěte, které mohlo být očkováno, dostalo závažnou cévní mozkovou příhodu.
2: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let.
6: K čemu určitě dochází u mladších lidí obecně je podceňování prevence. Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku a na třetím místě neléčený vysoký cholesterol. Dále taky dochází k nárůstu užívání antikoncepce. I když se antikoncepce vyvíjí bezpečnější stran rizika trombózy, stále tam to riziko je a vede k nárůstu těchto příhod.
2: Upozorňuje neurolog Aleš Tomek. Základem prevence je kromě pravidelných preventivních prohlídek také správný životní styl, tedy zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pravidelně se hýbat. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Dva elitní čeští lukostřelci a partneři Maria Horáčková a Adam Lis v březnu nečekaně ocitli bez trenéra. Francouz Dellenbach totiž využil finančně lukrativnější nabídku jiného týmu. A tak oba čeští reprezentanti za pár dní vyrazí na mistrovství Evropy bez trenéra. Více o tom už za chvíli.

0: Tak to byl Bryan Adams. Elitní lukostřelkyně Marie Horáčková se chystá na mistrovství Evropy už nějakou dobu bez trenéra. Světová šampionka z roku 2023 dojížděla poslední roky do Švýcarska za Markem Delenbachem a ten vedl jejího partnera, českého reprezentanta Adama Li. Francouzský kouč ale skončil.
1: V březnu vlastně téměř jako měsíc předtím, než jsme začínali první závody, nám trenér řekl, že s náma končí spolupráci. Tak to bylo velmi šokující a dejme tomu i bolestivý. Vlastně hlavně psychicky, protože technicky to zvládáme. Je to pořád si myslím čerstvý vlastně na to i o tom jako mluvit.
2: Vrací se lukostřelkyně Marie Horáčková k nedávnému odchodu francouzského kouče Marka Delenbacha.
1: Hlavně i v tom našem sportu je jich poměrně nedostatek těch dobrých a Mark je jeden aktuálně z nejlepších v Evropě. No, nebylo by to tak, že by už s náma dál nechtěl spolupracovat, ale spíš ho tak v uvozovkách přeplatilo Mexiko a vlastně si ho přetahli do svého týmu. Takže to bylo i pro něj vlastně srdce rivný, protože jsme si vytvořili nějaký nadstandardní trošku vztah.
2: Jak Maria Horáčková, tak Adam Li, ale důvody trenérova odchodu, který byl motivován hlavně finanční stránkou, chápou.
3: Já si myslím, že mu to ani jeden z nás nezazlíváme, protože víme, jaké to měl on náročné v tom centru, protože když my jsme tam nebyli, tak nikdo tam vlastně prakticky netrénuje. Ve Švýcarsku není bůh ví kolik lidí, je to nejdražší země na světě. Opravdu jako dovolit si systematicky trénovat v tom centru je finančně extrémně náročné, takže chápu tu stránku toho, že vlastně přijal tu nabídku.
2: A tak se oba elitní čeští lukostřelci za pár dní vydají na mistrovství Evropy do Turecka netradičně bez trenéra.
1: Jo, já teda mám to štěstí, že pořád se můžu obrátit na tátu, který mě vlastně vytrénoval do té role, v které jsem teď. Konzultace třeba s ním jako máma probíhají a hlavně mi pomáhá teda se servisem toho vybavení a po mentální stránce taky vždycky mu zavolám, popovídáme si a samozřejmě ale s Adamem si jako hodně pomáháme navzájem. Nám teďka zbývá jenom se obrnit co nejlépe sami a jít do toho. Myslím si ale, že na to máme a je to prostě situace, kdy i on nás vlastně sám učil, že vítěz je ten, kdo se nejrychleji adaptuje na danou situaci.
2: Říká lukostřelkyně Marie Horáčková. Pro ní i jejího partnera Adama Li evropský šampionát v turecké Antálii začíná v pondělí. Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: je 23.30. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
1: Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje, chce se obrátit na ústavní soud. Okresní soud Praha Západ rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 1977 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, mezi nimi i dítě. Uvedl to gubernátor regionu Pavel Malkov. Počet zraněných podle zdravotníků stoupl na 28. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem útoku byla rafinérie ve městě Ryazaň. Závod vyrábí benzín, naftu a letecké palivo pro ruskou armádu. Sport. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dalším soupeřem národního týmu budou zítra Slovinci. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Němčic nad Hanou a překážka na Vysočině. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou čerstvá nehoda na 241. kilometru, srážka nákladního a osobního auta stojí už v odstavném pruhu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec zpozorněte na 100. kilometru. Auto s defektem stojí v odstavném pruhu a pokud jedete okolo, tak dejte pozor, občas se tam vybočuje z pravého pruhu. D1 do Třetice, trasa Praha-Brno, za sjezdem na Benešov na 21. kilometru opatrně v zatáčce. Je tam nákladní auto s poruchou v odstavném pruhu a částečně i v pravém. Silničáři už jsou na místě se šipkou a projíždí se pomalu levým pruhem. A D5 z Plzně směrem do Prahy u Ejpovic došetřili nehodu přímo v nájezdu na 67. kilometru v zatáčce, se podařilo odklidit nabourané auto, průjezd je tak plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude zataženo, na severozápadě oblačno až polojasno, v Čechách ojediněle přehánky nebo občasný déšť. Během noci bude na jihovýchodě deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Zítra má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje večerní Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

Z věčného bručouna tátou dítěte z nenáviděného Sovětského svazu. Přesto mezi Františkem Loukou a Koljou vznikne pouto, které dojelo i akademiky filmového umění. Snímek Oce a syna Svěrákových měl premiéru přesně před 30 lety a my si ho připomeneme už za chvíli.

0: Silné pouto k pětiletému chlapci dokáže starého mládence a samotáře proměnit v obětavého opatrovníka. Příběh violončelisty Františka Louky a ruského chlapce Kolji se na filmovém plátně poprvé objevil před 30 lety. Oscarový film Zdeňka a Jana Svěrákových měl premiéru 15. května 1996 v pražském kině Blaník.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj. A normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z filharmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůlu a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěnej otec z toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal.
4: Je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
5: 5x do 10. řady.
3: V českých kinech Kolju vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý globus, 6 Českých lvů a nakonec i Oscara. Kolja dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Roky žijí ve válku zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň spolu s partnery pozvalo na 10-denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se také setkávají se svými vrstevníky. Dnes ráno se vydali do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
2: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
1: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
2: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehčí.
1: A přišli jste vlastně s rodiči?
2: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
1: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
2: Jo.
1: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
2: Už bohužel ano. Jsme v kontaktu.
1: Teďko máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
2: No, mám.
1: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
3: I my sedíme s ní u vaní. Чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу.
4: Вони се сховають, треба й до купальні дома, де ж таке нічого слиші. Де ж це в порядку, де нормально до школи, але де ж це не так уж сховає.
1: В дальших днях дітей чека навштєва Техманія, зоологічні загради або вечеря в українській ресторації. Намісткиня примátora про школství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
5: Aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost.
1: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Bazilika v Jablonném Podještědí plánuje posílit zabezpečení. Americký prezident odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tchajvanu. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším, postupně se bude od západu vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů. Je sobota 16. května. U hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Muži, který ukradl lebku svaté Zdislavy, hrozí až 8 let za mřížemi. Pachatel vzácnou relikvii odnesl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků. Lebku následně zalil do betonu. Podle kriminalistů šlo o čas, pokud by muže nezadrželi ve čtvrtek, mohl v pátek relikvii pohřbít v řece.
3: Podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
4: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném v Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: Budeme jednat právě o tom, jaksi novém zasklení obou relikviářů.
4: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
6: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
7: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
8: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
6: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: U státních maturit letos neuspěla necelá desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%.
9: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
10: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u liceí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
9: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout. Radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
11: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
9: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Předlohu už kritizovala řada institucí a ministerstev. Poukazují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu.
12: Návrh připomínkoval třeba odbor kompatibility úřadu vlády nebo hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Podle ministra Klempíře se připomínky očekávat daly a s těmi relevantními teď bude pracovat.
13: Jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu definici veřejné služby tam dodáme.
12: Návrh dlouhodobě kritizuje opozice. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS jde o legislativní paskvil.
14: Kdyby se mu to stalo jako ministrovi, tak by mě fackovala. Takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
12: Předlohu připomínkoval i Český rozhlas, pokračuje jeho generální ředitel René Zavoral.
15: Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je neopravitelný.
12: S připomínkami se teď vypořádá Ministerstvo kultury. Poté ho projedná znovu koaliční rada. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tchaj-wan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tchaj-wan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
16: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tchaj-wan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tchajwanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k ním vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
17: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
18: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
17: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k něm vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce otevře regionální studia po celé republice i historickou budovu v Praze na Vinohradech. Tam zpravodajské stanice nabídnou setkání s moderátory a autogramiády. Z dalšího doprovodného programu vybírá producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
19: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančel s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
1: Celý program, včetně regionálních studií, a taky informace o tom, jak se ještě během dneška dostat na prohlídky bez rezervované časové vstupenky, najdou zájemci na webu rozhlas.cz/dod.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
20: A myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
1: Už dnes čeká svěřence Radima Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad USA, Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 u Němčic a překážka u Mirošovic. Na dálnici D1 na trase z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou stále šetří nehodu. Na 241. kilometru strážka nákladního a osobního auta jsou v odstavném pruhu, tak je nepřehlédněte. Vzhledem ke slabému provozu se kolona netvoří. Na D1 na trase z Prahy směrem do Brna hned dvě překážky. Nejprve opatrně za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru stojí nákladní auto s defektem v zatáčce v odstavném pruhu a následně opatrně i za sjezdem na Humpolec směrem na Brno. Na 100. kilometru auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se jede plynule, bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, Česka déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná repríza pátečních 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Jak se staví města a obce k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny? Mají mít obce možnost blokovat stavbu nových stožárů s turbínami? Konzultuje nová vláda dostatečně své plány s představiteli samospráv? A co bude pro města a obce znamenat znovu zavedení EET nebo povinnost zajistit kastrace opuštěných koček? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
3: Dobrý den i vám, zdravím vás také i vaše posluchače.
0: Náš rozhovor vzhledem k vašemu nabitému programu předtáčíme dopoledne, krátce před začátkem veřejného slyšení, na kterém zástupci státu představí tzv. Akcelerační zóny, tedy oblasti, kde mají prioritně vznikat větrné a solární elektrárny. Už před měsícem Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh 94 takových zón v celé republice. Máte reakce od obcí a měst, kterých se to týká? Mají zásadní připomínky k tomu vymezení těchto lokalit?
3: Máme smršť reakcí, jak pozitivních, tak ale i negativních. Někteří větrníky nebo zrychlený proces umístění obnovitelných zdrojů na svém území vítají. Někteří naopak jsou šokováni, že tam je jejich zóna a nikdo to s nimi nekonzultoval. A někteří říkají, my bychom tu zónu rádi měli, ale proč není zrovna u nás? Takže je to všeho chuť reakcí, která jednoznačně vyplynula z toho, že tento návrh nebyl projednávat s jednotlivými městy a obcemi. A to tak bývá, pokud jsou ti, pro které je ten návrh toho opatření, které dělá vláda, obejiti, není s nima dostatečně diskutováno, tak pak se samozřejmě spustí obrovská vlna připomínek, emocí a nikdy to nemá dobrého výsledku.
0: Vy jako Svaz měst a obcí máte nebo sdílíte výhrady k tomu návrhu?
3: Já bych možná posluchače trošku vtáhla do celé problematiky, protože to není vytrženo z kontextu. Aby to nebylo vytrženo z kontextu. Jde o to, že Česká republika se už v rámci Národního plánu obnovy zavázala k vytvoření akceleračních zón, neboť Národní plán obnovy byl připraven už nebo peníze na něj z Evropské unie právě z toho důvodu, aby se Evropa co nejrychleji dostala z nezávidění hodné situace krizí, kterými prochází momentálně. A ty milníky, které tam byly nastaveny mimo jiné i tak, aby byl umožněn zrychlený proces výstavby obnovitelných zdrojů energie, aby Evropa se začala postupně stávat energeticky nezávislou na vnějších faktorech, které jsou. V rámci toho si Česká republika stanovila, že vybuduje akcelerační zóny. Ten proces je dlouhodobý. Já si pamatuju před možná už 5 lety, kdy k tomu byla pracovní skupina na Ministerstvu životního prostředí. Pak se ta mapa s těmi akceleračními zónami, tak jak byla tenkrát připravená, dostala příliš brzo ven a byla i hned zneužitá k tomu, že někteří spekulativně skoupili pozemky právě v těch oblastech, kde jsou. Dokonce chodili i za námi na svaz a říkali nám, řekněte těm starostům, ať nám teda s námi spolupracují, protože my si to tam stejně uděláme jako jinak i bez nich, protože my víme, mrk, mrk, takový to jejich. A my jsme říkali, v žádném případě. My ctíme zásadní procesy, které mají být zásady těchto procesů a musí dojít ke korektní diskuzi právě s městy, obcemi, s těmi, který i občany, kterých se právě tyto akcelerační zóny nejvíce dotknou. Pak ta diskuze utichla a teď přišlo toto.
0: Teď přišlo toto, když říkáte, tak dnes tedy je to představení, budou následovat 2 týdny pro to, aby města a obce mohly posílat připomínky. Předjednávali jste už, jak se bude stát, jak se příslušné úřady budou k těm připomínkám stavět, jestli budou vstřícné ty úřady?
3: Uvidíme, opravdu je to velice individuální zóna od zóny. Co k tomu ještě je potřeba dodat, že to nebylo diskutováno pravděpodobně ani s ostatními aktéry, a to ne příliš mnoho ze všemi energetiky, protože k těm akceleračním zónám je potřeba mít dostatečně kapacitní i distribuční síť, aby pak sice tam bude akcelerační zóna, kde se může dát obnovitelný zdroj energie, ale ty přívodní kabely a odvodní kabely elektrického napětí, kterého pak mají dovést, můžou být finančně tak náročné, že ta akcelerační zóna na konci stejně nebude atraktivní pro ty energetiky. Takže to je i připomínka, kterou jsme zaznamenali, že opravdu ta diskuze bude napříč všemi sektory, nejenom města a obce, ale i opravdu ti odborníci, kteří se energetikou zabývají, tak jsou z toho vymezení těchto zón nešťastní, protože ani s nimi to nebylo dostatečně diskutováno i z toho vlastně realizovatelného hlediska. Vzhledem k tomu, že hned po zveřejnění, které bylo zhruba před měsícem, se opravdu zvedla veliká vlna připomínek, tak už na to byla reakce a svaz včera měl zasedání Rady svazu, kde jsme přijali usnesení, které podpoří pozměňovací návrh poslance Filipa Turka, který se sice procesně netýká té druhé změny toho plánu, v kterém tedy mají být ty zóny vymezeny, ale týká se stavebního zákona, kde by právě mělo být dáno městům a obcím to, že se budou moci vyjádřit a případně i odmítnout fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které by byly umístěny od plochy určené pro bydlení i v těch zónách zhruba 900 a 1200 metrů mimo tyto oblasti.
0: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, možná ještě upřesníme, že ono to má být podle toho návrhu, tak jak jsem se na něj díval, v akceleračních zónách do 900 metrů, mimo akcelerační zóny do 1200 metrů, pokud ty stožáry budou nižší než 240 metrů, jinak by to mělo být pětinásobek výšky. Vy jste říkala, že poslanec motoristů sobě Filip Turek to předložil jako pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu nebo k novele stavebního zákona. To je pro vás správná cesta? Nehrozí vzhledem k tomu, jaká debata se odehrává kolem změny stavebního zákona, že to projednávání se zdrží a že mezi tím budou akcelerační zóny už schválené a přitom ještě nebudou mít obce tenhle ten nástroj?
3: Samozřejmě, že se to stát může, protože toto je spíš taková záchranná brzda k tomu, co se momentálně děje v rámci toho projednávání akceleračních zón, takže toto je pouze nástroj, který vznikl až jako reakce na reakci právě na ty vymezené akcelerační zóny. Takže pokud by se podařilo i třeba po dnešním veřejném projednání modifikovat ty akcelerační zóny a upravit je jiným způsobem, tak aby opravdu vyhovovaly funkčně a se všemi dalšími náležitostmi, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, ale pro jistotu podpoříme i toto.
0: Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Radka Vladyková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když ještě zůstanu u toho návrhu pana poslance Turka, tak pokud by měly vznikat větrné elektrárny, blízko zastavěné plochy jsou podmíněny souhlasem obce. Předpokládá se, že by o tom rozhodovalo zastupitelstvo, nebo se předpokládá, že by byla referenda?
3: Primárně rozhoduje zastupitelstvo, referendum je až mimořádný prostředek, který mohou uplatnit občané. Má také své náležitosti, účasti občanů, pak vhodně položená otázka, takže určitě lepší je nejdříve, aby rozhodovalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo rozhoduje veřejně na veřejném zasedání, takže občané se toho mohou zúčastnit. Je to daleko rychlejší a efektivnější nástroj než referenda.
0: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách v mnohých obcích se zapojují také aktivisté, kterých se ty projekty vlastně vůbec netýkají, že potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele z principu proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti?
3: A to není jenom u těchto elektráren. To je úplně u všeho. jsou určitá aktivistická hnutí, která se pod rouškou chránění veřejného zájmu, chránění přírody a krajiny vlastně namontovávají do všech stavebních řízení, které mohou, která jim připadají atraktivní a pak jak si licitují s daným developerem o podmínkách, za kterých tyto připomínky stáhnou. Je to zneužití zákona a není to jenom u větrníků, je to úplně o všeho. A tady je základní a nejdůležitější věc. Vzdělávání, opravdu společnosti, starostů, zastupitelů všech napříč celou společností o tom, jak to opravdu je, aby ti to, co pak šíří paniku za účelem vlastního prospěchu mnohdy, tak aby opravdu byli eliminováni ve svých argumentech hned v počátku a vlastně jedině vzděláním společnosti se dá tomuto zamezit.
0: Máte pocit, že je k dispozici dost relevantních informací o větrné energetice?
3: To vždy záleží na tom, jak se kdo zajímá o to téma. Kdo se opravdu zajímá o to téma, tak má možnost si ty informace najít, protože není to nic nového. Větrné elektrárny, pamatuji si, byla jedna z prvních na Klínovci, větrná elektrárna Ramzova, těm už je určitě víc než 30-40 let. A když třeba letíte z Prahy směr Paříž nebo směr Brusel, tak pod sebou vidíte celé větrné parky.
0: Vy už jste říkala, že mnozí investoři se snaží dohodnout s obcemi, s vedením obcí, se zastupiteli, nabízejí i občanům nějaké výhody. Jaká je ta úspěšná cesta k tomu, aby došlo k dohodě, aby ten projekt vznikl se souhlasem obce?
3: Je to opravdu, první podmínka je vzdálenost od obytného území. Tak, aby opravdu občany tato elektrárna nerušila. Dále, co je důležité, dávat tam takové technologie, protože už i výrobci těch větrníků mají možnost dát vrtule, které třeba nahoře na konci mají takové ohnutí. Výrazně to snižuje právě pak tu hlučnost těch větrníků, která je sice na té nízké hladině zvuku, ale někteří senzitivní občané na to mohou být více citliví. Takže jde to o kombinaci opatření technologických vymožeností, které tam mohou ti výrobci těch větrníků dát, o té vzdálenosti, o té obce, aby občané opravdu nebyli rušeni. Pak to jde o to, aby to bylo nějakým způsobem zasazeno do krajiny, aby to příliš nerušilo ty větrníky, takže nalezení vhodné lokality a pak samozřejmě otevřená diskuze a relevantní nebo pravdivé odpovídání na dotazy občanů právě k tomu, aby se rozptýlily jejich obavy o vzhled obce, o zdravotní rizika, která jsou mnohdy diskutováno. Něco pravda může být, něco pravda určitě není. A otevřená, opravdu otevřená, upřímná, pravdivá diskuze a pak i nastavení podmínek, které jsou splnitelné. Pokud přijde někdo do obce a bohužel už i s tím jsme se potkali a s energetickým regulačním úřadem jsme posílali obcím metodiku, ať nenaletí i na společnosti, které pouze spekulují, nabídnou obci, my vám tady, dejte nám tady 200 tisíc, my s váma založíme společenství právě na obnovitelný zdroj energie, bude to všechno sluncem zalité, budete z toho mít benefity astronomických částek a pak ta obec pošle peníze a pak ta společnost zmizí. Takže bohužel i na straně těch energetických společností se našli tací, kteří spekulují právě s důvěrou zastupitelů, starostů a občanů a ti kazí pak těm férovým hráčům na trhu výrazně jejich jméno a vůbec ochotu spolupracovat. Takže je to takový mix celých opatření. Není jenom jedno řešení.
0: Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkala, že návrh akceleračních zón nebyl s vámi, s městy, s obcemi předjednán. Jak se z vašeho pohledu celkově vláda staví k obcím a městům? Jste spokojeni s tím, do jaké míry kabinet Andreje Babiše konzultuje své záměry, do jaké míry dá třeba na vaše připomínky?
3: No, V minulém volebním, použila bych z jednoho známého filmu hlášku, v minulém volebním období se nám tady rozmohl takový nešvar, který bohužel pokračuje, a to je, že většina návrhů zákonů, které momentálně jdou mimo připomínkový režim, který je nastaven a jde úplně rovnou poslaneckými návrhy. Netýká se to tady toho opatření k větrníkům, protože, nebo k těm akceleračním zónám, protože to má jiný než čistě zákonný, tímto způsobem teda legislativního procesu, nastavený proces, tam musí být veřejné projednání, protože je to vlastně změna územně plánovací dokumentace. Ale tak to je jiná disciplína. Ale bohužel pak se velice obtížně chytá, pokud už je něco zveřejněno bez předchozí diskuze. My to chytáme z médií, naši členové jsou pak jako konsternovaní z toho, co se kde a jak děje, že proč jsme se k tomu nevyjádřili dopředu, a my pak říkáme, ale my jsme to nevěděli. Je to škoda a je to o tom, že pak se ale ani ta vláda nemůže divit, že to vzbuzuje vlnu mnohdy negativních emocí, pokud s nimi není důstojně komunikováno dopředu, a hlavně komunikace není jenom o tom, že někdo vysílá, ale ta strana musí také přijímat a musí také zapracovávat to, co my tam dáme. Svaz města obcí je vysoce profesionalizovaná organizace se svojí kanceláří, která je plná ekonomů a právníků, a my se na ty zákony a na ty návrhy díváme úplně jednoduchou optikou, takovým binárním rozhodováním. Jsou ku prospěchu rozvoje měst a obcí a tím pádem i ku prospěchu našich občanů, nebo nejsou. A v tomto duchu my píšeme připomínky. A je úplně jedno, za jakou politickou stranu jsou tyto návrhy a ty předklady dány.
0: Pardon, že do toho skáču. A máte pocit, že vláda nebere tyhle připomínky dostatečně vážně?
3: Třeba teď v rámci stavebního zákona se opravdu jako obtížně nám všechno chytá, obtížně komunikuje, máme mnoho připomínek, těžce se nám argumentuje, sice s námi paní ministryně a paní vládní zmocněnkyně objela některé krajská setkání, ale ne všechny připomínky, které my dáme, jsou tam zapracovány, a jsou to připomínky, které opravdu my vidíme velké obavy, které pak ta implementace z toho stavebního zákona přinese, a bohužel nejsou vyslyšeny.
0: Věříte, že pokud je o stavební zákon, ještě nějaké změny prosadíte?
3: Těžko říct, úplně celé konsolidované znění, to, co by se mělo vlastně v tom druhém čtení nakonec schvalovat, pořád ještě nemáme, co se tam zapracovalo, nezapracovalo, něco se tam dalo, něco se zase přidalo, co my jsme nevěděli, že se přidá. Je to takový opravdu jako trošku jako freestyle.
0: Sdružení místních samospráv v minulých týdnech varovalo před dopady znovu zavedení EET. V praxi podle sdružení může dopadnout i na drobné spolky a obecně prospěšné aktivity, které nejsou klasickým podnikáním. Jako typický příklad uvedli dobrovolné hasiče nebo sportovní kluby, které v mnohých obcích provozují hospody, kiosky nebo třeba občerstvení při akcích. Máte stejné připomínky? Může znovu zavedení EET mít negativní vliv na města a obce?
3: Je to na širší diskuzi, protože my jsme placeni, nebo náš příjem je z takzvaných sdílených daní. Takže je i cílem nebo i naším zájmem, aby se daně opravdu vybíraly spravedlivě, protože pak ty daně, co se vyberou, jsou zpátky naším příjmem. Takže i v tom by měly mít města a obce zájem, aby opravdu všichni platili stejně. A to se nám pak vrací a my z toho pak můžeme poskytovat služby našim občanům.
0: Pardon, chápu, že to je váš argument pro znovu zavedení EET, ale já jsem pochopil ty výhrady, že jsou spíš k nastavení toho EET, k tomu, jestli jsou nějaké výjimky.
3: Já to jenom dokončím. Právě, že tady jde o to, že my i ty spolky a i ty dobrovolné hasiče pak podporujeme, a právě to sice z těch znovu vybraných sdílených daní, které jsou. A teď to nastavení. Když si jdete v Německu na svařené víno na vánočním trhu, tak každý už můžete zaplatit kartičkou a všechny platby jsou evidovány. My bychom se mohli dostávat pod nějaké pak dotace k ceně a tak dále. Je to opravdu k diskuzi, jestli to bude pro ty spolky opravdu tak jako významná zátěž. Samozřejmě u akcí, kde asi se sejde pár lidí, tak možná to význam mít nebude. Ale pak, aby nedocházelo ke spekulacím, jednou už tady EET bylo, férové prostředí by mělo být nastaveno, už si na to všichni zvykají, i na platby kartou, i na všechny ostatní platby, které jsou standardem ve všech vyspělých ekonomikách, takže chápu nevoli Sdružení místních samospráv, ale musíme to chápat také v širším kontextu, i to nastavení pro ti, kteří prostě tu ekonomickou činnost na těch obcích dělají.
0: A ještě se zeptám na jednu diskutovanou změnu na poslanecký návrh novely zákona proti týrání zvířat. Z některých obcí zaznívá, že může být problém s tím, že tam v tom návrhu je povinnost města obcí odchytávat a kastrovat nebo zajistit odchytávání a kastrování opuštěných koček. Jak se k tomuhle stavíte? Máte spočítáno, co by to pro města a obce znamenalo?
3: Proti tomu to jsme se výrazně vymezili, protože není splněna základní podmínka. Jak rozlišíte kocoura, který teď na jaře se vydal do vedlejší vesnice za děvčaty kočkama, který je třeba i jako velice drahý a má svého majitele, jenom se vydal přes pole někam. Jak ho odlišíte od toho, který je opravdu toulavý, bezdomovecký kocour? Nemáme je čipované, nemáme je označené a nemáme je jak rozlišit. Kromě toho, že se mají vykastrovat, tak se jim má ještě zastříhnout ouško, aby bylo poznat, že jsou opravdu vykastrované. A teď si vemte, že máte nějakého krásného chovného kocoura, velice drahého, který se vydá za děvčaty někam přes pole a za dva dny se vám vrátí vykastrovaný s ustřiženým uchem. A vy nebudete moc dělat nic, protože ho prostě někdo odchytne, přinese ho a řekne, hele, tady kocourek se někde toulal, tak tady šup s ním na kastraci. Kromě toho, že jedna kastrace a pak předání do útulku stojí v řádu tisíců, v některých obcích je to pár set korun, někde je to opravdu v řádu tisíců. A také je potřeba dodat, že města obce tuto aktivitu už dávno dělají u těch koček, u kterých jsou si jisty, že opravdu dlouhodobě nemají svého majitele, tak opravdu ta kastrace anebo přispívají majitelům, kterým se kočky množí a nemají peníze na jejich kastraci, tak přispívají právě i majitelům na to, aby mohli i své domácí mazlíčky, pokud chtějí kastrovat. Takže je to téma, kde jsme se výrazně vymezili. Je to absolutně nadbytečný úkon, který nemá momentálně v našem právním řádu vůbec žádné opodstatnění ani žádné místo.
0: Říká ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus výkonná ředitelka Svazu města obcí České republiky Radka Vladyková. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
3: Děkuji, naviděnou, naslyšenou vám i posluchačům a hezký víkend.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
0: A přesně 2,5 minuty po půl jedné máme v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Pavel Prouza.
4: Maximální ceny paliv zůstanou o víkendu skoro bez změny. Litr benzínu zdraží o 8 haléřů a bude stát 44,33 Kč. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41,99 Kč za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a zemřela pravděpodobně už před nějakou dobou. Odborníci velrybě odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve, který pošlou k analýze do Německa. Podle německých médií by se totiž mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa. Policie České republiky otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá, a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců.
2: Sport.
4: Čeští hokejisté slaví na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku vítězství 4-1 nad Dánskem. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové při hře bez brankáře díky gólu Ogarda snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Češi proti Slovinsku. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 u Němčic nad Hanou a překážka u Mirošovic. Na dálnici D1 na trase z Ostravy ve směru do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou došetřili nehodu. Na kilometru 241 už stojí pouze nákladní auto po nehodě v odstavném pruhu, okolo se jede plynule. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Benešov opatrně na 21. kilometru. V táhle zatáčce tam stojí porouchané nákladní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se tam tak do levého, jede se okolo plynule. A na D1 i na Vysočině ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Humpolec, stý kilometr, auto s defektem, na krajnici v odstavném pruhu, okolo projedete bez komplikací. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska dešť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A já vám přeji příjemnou sobotu 16. května. Všem Přemyslům přejeme k dnešnímu svátku jenom to nejlepší. A hned nabízím také první muziku dnešního noční Radiožurnálu. Za chvilkou Callum Scott a Whitney Houston, cover verze jejího slavného hitu z 80. zaspívá Eagle Eye Cherry a jako první skupina Mandraže.
22: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

Tak to byla v nočním radiožurnálu muzika z 90. hitovka Save the Night, za kterou stojí bratr slavnější zpěvačky Nené Cherry, Eagle Eye Cherry. Pro úspěšné složení maturity nemusí někde stačit jenom naučené vědomosti. Na škole v Hořicích je třeba umět stvořit kamennou sochu. Počkejte si na reportáž.

0: Si napříč obory cítí určitou nervozitu.
1: Jo, to rozhodně, no. Rozhoduje to vlastně, jestli jsme ty 4 roky tady, jsme se něco naučili, máme tím jako ukázat, že jsme schopní, sochařem.
0: Podle pedagogů je na studentech vidět, že 4 roky studia netrávili zbytečně. Třeba Jan Pospíšil, který učí a teď dohlíží na maturanty restaurátory, jim věří.
2: Kdybychom to vzali, že to je zadání třeba z nějakého muzea, tak si myslím, že by se to dalo pokládat už za profesionální práci.
0: Přitom zrovna popis maturitního zadání restaurátorů vypadá hodně složitě.
2: Podle fotografie vymodelovat reliéf. Na ten reliéf musí udělat silikonovou formu. Do formy natlačí umělý kámen. A po vytvrdnutí se ten reliéf vlastně vytáhne ven. My jim ho rozbijeme na díly. Ty díly musí poslepovat, vlastně zrestaurovat ten reliéf. Některé díly se jim samozřejmě zeberou, takže se musí domodelovat ty části.
0: Studenti těží možná i z toho, že jich je ve třídě třeba jen 10 a pedagogové mají čas se jim věnovat individuálně. I proto třeba pod rukama sochařů vznikají zajímavé kousky. Domů si je po maturitě studenti ovšem neodnesou, říká ředitel školy Petr Malý.
3: Maturitní práce ze zákona si nemůžou vzít. Tam je prostě zákonná lhůta, kdy ty práce musí zůstat ležet tady ve škole, ale samozřejmě oni na začátku si podepisují vlastně takovou svou licenční smlouvu, jestli to dílo chtějí, kdy uplyne ta doba, si odkoupit od školy za cenu materiálu.
0: Zájem o památku v podobě svého maturitního díla má po letech zhruba čtvrtina studentů. Zhořic, Tomáš Lerin, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
1: Experiment.
0: Technologie budoucnosti.
1: Lékařské novinky.
0: Překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
0: V sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
0: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
0: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Jedna hodina. Zprávy připravil Pavel Prouza.
7: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jirouse. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Dnes bude zataženo

0: deštěm, od západu se bude vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Česko-lipské kriminální policie Jan Ujka.
2: Muž je obviněn z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
0: Disidenta Ivana Jirouse rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Roka půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
3: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
0: Ivan Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. Německý kancléř Friedrich Merz mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během telefonátu řešili například otázku Ukrajiny a Íránu. Německý kancléř si zároveň rýpnul do Spojených států. Na katolickém sjezdu ve Würzburgu řekl, že by své děti do Ameriky raději neposílal.
4: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen.
5: Friedrich Merz se označil na sjezdu katolíků za obdivovatele Ameriky, ale řekl, že momentálně jeho obdiv neroste. Změnou společenské atmosféry i ekonomických vyhlídek zdůvodnil, proč by svým dětem studium a práci v USA nyní rozmlouval. Merz mluvil před mladým publikem, stejně jako před dvěma týdny na západě země, kde řekl, že Američané se svým bezhlavým jednáním v Iránu ponižují. Americký prezident Trump následně na sociálních sítích napsal, že Merz ničemu nerozumí a pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
6: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
0: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo USA 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Mirošovic a také u Přerova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stále stejná situace. Na 21. kilometru je nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je to v zatáčce a vybočuje se tam tak do levého, aktuálně bez kolon. D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Prostějov opatrně na kilometru 286,5. Hlásíte nám tam porouchané auto, je v odstavném pruhu kousek od krajnice a jede se plynule. Jinak obecně provoz po republice zatím klidný, plynulý, nesledujeme na dálnicích žádné komplikace ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď začíná repríza pátečního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Vouček.
8: Česko se může pyšnit nebývalým soupisem jmen těch, kteří se stali globálními hvězdami vážné hudby. Do seznamu jmen nyní samozřejmě přibylo i jméno virtuoza, který v Londýně získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award. Není to jediná cena. Od 7 let se účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků. První ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než 40 prestižních soutěží napříč Evropou i Spojenými státy americkými. Zvítězil svojí debutovou nahrávkou a musím říct, že jsem skutečně poctěn jeho návštěvou. Jan Schulmeister naším hostem. Dobrý den, vítejte na Radiožurnálu.
9: Dobrý den, já moc děkuju.
8: Jak vypadal ten ceremoniál BBC Music Magazine Award?
9: Byla to naprosto úžasný zážitek. V podstatě ten ceremoniál se stával, řekněme, ze 3 živých vstupů, mezi nimiž právě byl můj vstup, 3,5 minutový, potom hrál violista, který byl oceněn v kategorii instrumental, a myslím, že jako poslední vystupující byla zpěvačka. No a vlastně to vše bylo prokládáno v podstatě tím udílením cen samotným a bylo to naprosto úžasný. Publikum bylo velice vřelý, srdečný a celkově ta atmosféra tam byla moc uvolněná a krásná.
8: Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění. Mě zajímá, jestli víte dopředu, že něco získáte, anebo vás nechávají v napětí.
9: Dopředu to víme, ale samozřejmě jako je žádoucí, aby to zůstalo, pokud možno v utajení vlastně do toho oficiálního ceremoniálu.
8: No a s čím tam člověk jede? I s děkovnou řečí? Nebo jak si chystá ten proslov?
9: Jo, určitě. Děkovná řeč, to přímo bylo i to ne úplně požadavek, ale věc, která byla vhodná pro tuhle příležitost, takže samozřejmě s tou jsem tam už jel a i s nějakou tou skladbou, pokud možno z alba přímo, které bylo oceněno na ten živý výstup.
8: Jak si člověk v 19 letech píše tenhle druh děkovné řeči?
9: No, já si myslím, že zrovna v tomhle případě to šlo nějak přirozeně, protože to byl prostě, pro mě to byl, když jsem se to dozvěděl, tak to byl neskutečný šok pozitivní, protože opravdu konkurence byla veliká, vlastně nominovaná byla ještě jedna americká klavíristka s albem pro Sony Classicals a ještě jedna britská houslistka. Opravdu takovou naprosto nejvyšší úrovně, takže já jsem upřímně teda moc nečekal, že by se něco takového vůbec mohlo podařit. Takže i potom ta děkovná řeč šla tak jako ze srdce. No. Spíš jako poděkování voličům, nebo spíš hlasatelům.
8: Ne, já si myslím, že pro českou hudební scénu je to obrovská posila a opět do definování toho, jak velkou roli česká klasická scéna hraje, a myslím si, že je jenom radost být s vámi tady a znovu zpětně tu cenu oslavovat. A jenom upozorňuji na tu číslovku, která něžně zazněla, ale je skutečná. Janu Schulmeisterovi je stále ještě teprve 19 let a dnes je hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.

všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: chci znát.
1: Jan Šulmejstr, host Radiožurnálu, letos vám bude 20. Co si přejete k narozeninám?
2: Teda, tak teď jste mě zaskočil.
1: No co, tak ono se to blíží, je to 22. června.
2: Ono
1: no,
2: se
1: den
2: to
1: po slunovratu.
2: No tak, co bych si mohl přát, tak asi ne jako nic materiálního. No já si říkám, na to už jsem docela starý.
1: Ale je vám pořád 19. Musí být nějaká klasická představa.
2: Ne, tak v podstatě teď, to mě ještě nebude 20, teď mě čeká, že recital na pražském jaru, to bude 23. Května. No a já vlastně po narozeninách budu mít v červenci recital v Singapuru, tak já si přeju, abych se v bezpečí dostal tam a hlavně naspátek.
1: Takže nic materiálního tam není. Mě to jenom zajímalo, jestli
2: nic,
1: něco
2: ne,
1: společného.
2: Ne, nic materiálního. No třeba mě něco ještě napadne, ale teď v tuhle chvíli úplně nevím.
1: Tak máme na to čas až do 10. hodiny. Vy jste vlastně člen 6. generace hudebníků, která patří ke Kroměříži. Jaké břímě je takováhle hudební tradice, či jaká výhoda?
2: Já to osobně beru spíš jako výhodu. Je pravda, že samozřejmě někdo by to mohl brát jako úkovu.
1: Závazek.
2: Závazek, přesně tak. Závazek uvázaný kolem nohy, ale já jsem se pro tu cestu vybral zcela dobrovolně a naopak tato rodina, vlastně historická tradice, mi přijde jako strašně takový příjemný potvrzení, že v podstatě ta volba byla správná, rozvážná.
1: No, takhle zpětně fakt to bylo dobrovolné. A v kolika letech ta volba přišla? V kolika letech jste začal?
2: Takhle, já jsem oficiálně začal docházet na ZUŠ k paní učitelce Evě Zonové v 5 letech a myslím si, že takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
1: Počkejte, vy jste během jednoho roku dospěl k tomu, že tohle je ta správná cesta. Já jenom mám 5letého syna, tak si to snažím nějakým způsobem vizualizovat a přiznám se, že tuhle úvahu u něj úplně nevidím, že by byl jí vůbec schopen.
2: No samozřejmě bylo to ještě s takovým tím naivním pohledem na věc, ale jako to přesvědčení dětský už tam bylo.
1: A byla i ta nějaká dětská vize, co je vlastně ten největší úspěch? Je to vyprodaný velký sál nebo prodaná deska? Ať je to co nejnajnější, mě to fakt zajímá, to dětský přání.
2: Ne, tak úplně, takhle to úplně nebylo jako vyloženě nějaká síň nebo pro prodaný CDčko, to úplně ne. Ale já si myslím, že takovej ten nejvyšší ideál v podstatě té hudební cesty, kterou si představuje pro mě v podstatě největší vzor klavíristický pianista Arkady Volodos, kterého jsem měl možnost na albu vyslechnout v nějakých těch 6-7 letech. A vlastně od té doby při tom poslechu jsem si uvědomil, tak tohle to je něco, co opravdu za každou cenu chci dělat. A nějakým způsobem obšťastnit co největší množství lidí, tak jak to dokázal právě ten můj oblíbený Volodos. A vlastně on je doposud tím mým největším vzorem. Je to strašně zajímavé, že v podstatě po tak dlouhou dobu se to nezměnilo.
1: Za těch 14 let vaší profesní dráhy, která bude, neříkám, že vrcholit, ale gradovat v jedné části toho 23. května, kdy budete součástí Pražského jara, k tomu to zmíněné londýnské ocenění, musela jste dělat nějaké kompromisy? Protože umím si představit, že když je vám 10, tak může do toho klidně vstoupit jízdní kolo jako konkurence, když je vám 14, může do toho vstoupit láska jakýmkoliv způsobem, tak byly nějaké kompromisy?
2: Naštěstí kompromisy nebyly. Já jsem byl vždycky takovej ten typ člověka, který se vždycky jako spíš měl tendenci stranit té věku odpovídající společnosti. No, takže myslím si, že v těchhle těch ohledech tam ty kompromisy nebyly. Samozřejmě jako určitě nějaký náročnější období, co se týče toho klavíru samotného, byly. To jako asi bych lhal, kdybych řekl, že jako to prostě bylo úplně po celou dobu naprosto hladký, ale že bych si vyloženě řekl nějakou chvíli, jakože končím nebo něco takového, tak to vůbec ne.
1: Ani
2: to
1: za klavír jste nechodil?
2: Ne.
1: Nikdy.
2: No možná maličko jenom.
1: A kam jste šel?
2: No tak spíš tak jako na zahradu, jako spíš relaxovat tak trochu. Ne, a tak to dělám doteď.
1: Teď vlastně to vypadá, jako kdybyste se rdili. Já si myslím, že to je úplně přirozené a je obdivuhodné, že opravdu jste člověkem, který 14 let drží ten stejný cíl a směr a přináší to výsledky. A myslím si, že s tím, co jste teď říkal na Radej žurnálu, tak jste vzorem pro mnohé rodiče a garantuju vám, že i já budu pouštět to, co říkáte mému synovi. Jak těžká byla ta volba mezi houslemi a klavírem? Protože pokud vím, tak i mezi vašimi rodiči je tenhle nástrojový rozpor.
2: Je to tak, je to naprostá pravda a ta volba byla velmi jednoduchá, protože k tomu klavíru jsem v podstatě inklinoval tak nějak přirozeně. Já si myslím, že to určitě bylo i zapříčiněné tím, že v podstatě v tom opravdu velmi mladým věku. Ten klavír doma zněl skoro snad od rána do večera, když ještě mamka potřebovala cvičit na svoje vlastní recitály na vysoké škole. No a samozřejmě...
1: A táta nebyl tolik doma.
2: Táta nebyl tolik doma, ten plnil spíš tu úlohu toho živitele rodiny. Hlava živitelská rodiny. Takže samozřejmě ty housle nezněly tak intenzivně a to já strašně rád říkám takovou milou příhodu. Mohlo být kolik 3 roky, kdy vlastně existuje taková hezká fotografie, kde stojím před vánočním stromečkem a držím v ruce veledar, malé žluté housle a teď jako tak tatínek si mě fotí jako možná budoucího virtuóza houslového. No ale... To je spíš jen tak jako pro pobavení, ale je pravda, že teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak ta hra na housle by mě nebavila. Nebavila. Hmm. Ne. Nebyla by to ta moje cesta.
1: A tátovi to nevadí?
2: Vůbec ne. Ten je šťastný, že mám rád klavír. Že to zůstalo v té hudbě. No
1: nejen, že ho máte rád, ale získáváte nebývalé úspěchy a s tímto šarmantním mladým mužem si budeme dál povídat na Radiožurnálu. Jan Schulmeister je naším hostem.

0: Přiznám se, že když se zmíní slovo konzervatoř, tak si laik, jako jsem já, vybaví Prahu, možná Brno, možná Ostravu, ale dá se říct, že náš dnešní host Jan Schulmeister je asi nejslavnějším studentem kroměřížské konzervatoře.
1: To si nemyslím, to ne.
0: V tuhle chvíli to pravděpodobná možnost je v roce 2026, ale v čem pro vás byla důležitá ta konzervatoř a jaká je její atmosféra?
1: Naprosto úžasná. Já troufám si říct, že co se týče té, řekněme, sociální atmosféry, kterou vlastně v Kroměříži na konzervatoři jsem cítil, tak to je něco naprosto výjimečného, co v republice určitě nemá obdoby. Opravdu tam, a je to hodně, hodně založené jako na dlouhodobé tradici, jak to tam funguje, protože přeci jenom je to spíš menší konzervatoř, takže i v podstatě ty vazby na ty spolužáky a celkově na celou tu komunitu jsou silnější.
0: No to je zajímavé možná, jestli pro člověka v rámci té umělecké kariéry je důležitá i, řekl bych, ta forma komorní té výuky, že právě to, že vás je tam logicky méně, je výhoda.
1: Určitě, tak samozřejmě i řekněme v těch teoretických předmětech, čím menší počet těch studentů v dané hodině je, tak tím větší možnost v podstatě je i k nějakému tomu individuálnějšímu přístupu ze strany pedagoga. Je pravda, že ten menší počet žáků vlastně v té jedné hodině spíš se týkal těch čistě hudebně teoretických předmětů, potom státem dané jako čeština a tak podobně, tak tam vlastně si myslím, že ten počet byl jako na jakýchkoliv jiných středních školách. A myslím si, že ten systém, že to je opravdu udělaný strašně, strašně krásně takhle.
0: Já jsem tady zmiňoval těch několik desítek vyhraných domácích i mezinárodních soutěží. K tomu se vrátím ještě k té maturitní zkoušce, kterou jste skládal pochopitelně podle státních regulí. Jo. Byl nějaký problém, byl nějaký předmět, se kterým jste měl problém?
1: No, je, jako takhle, samozřejmě já
0: takhle,
1: jsem...
0: Takhle, z toho, že hledáte, tak rovnou vyvozuji, že asi ne.
1: Já jsem se musel samozřejmě jako dostatečně připravit na všechny zkoušky, protože zase já bych měl takový strašně černý svědomí, jako kdybych tam přišel a teď jako bych měl mít pocit, že to ze mě musí ten kantor stěží dolovat. A jako bylo to náročný, samozřejmě v podstatě byly to 4 zkoušky, přičemž jedna byla rozdělená na 3 podzkoušky, podpředměty, takže...
0: No ale problém nebyl tady nakonec.
1: Nakonec ne, jako nakonec no. Já tady ťukám, jako to dopadlo všechno perfektně, ale no...
0: Jaký je ten důvod k tomu následně se vydat na vysokou školu? Když člověk už dosáhne takové virtuozity, zmínil jsem ta ocenění, zmínil jsem to uznání, ale k čemu je vlastně pak následně dobrá ta vysoká škola?
1: Ono u té vysoké školy hodně záleží na tom pedagogovi, vlastně ke kterému jdete. Takhle, to záleží i samozřejmě na konzervatoři, ale aby ta vysoká škola jako taková měla smysl, aby toho interpreta rozvíjela vlastně těmi cestami, kterými je to žádoucí, tak opravdu klíčové je mít naprosto inspirativního pedagoga, který je vlastně těm svým studentům oddaný nějakým způsobem. A já zaplať pán Bůh můžu jenom se radovat, že v mém případě to vlastně u paní profesorky Vlasákové a pana profesora Jaraského naprosto, naprosto je.
0: Co vy vlastně potřebujete od těch pedagogů? Je to dialog? Nebo je to ukázání té nové cesty? Já mám pocit, že díky té konzervatoři řemeslně jste na globálním vrcholu.
1: Není to úplně hledání nové cesty, je to spíš naopak utvrzování se v té cestě, kterou se ubírám, a spíš obohacování nějakých úhlů pohledů na věc, na problematiku interpretace, rozvíjení i nějakých, řekněme, vnitřních schopností, vlastností toho studenta. A jak říkám, vlastně v mém případě u mých profesorů, je to to nejvíc, co si myslím, že asi si můžu přát.
0: A jste jen skvělou vizitkou Janáčkovy akademie muzických umění. Přesto díky těm mezinárodním úspěchům nepřišla lana z těch zahraničních univerzit, z těch destinací, které možná v tom globálním kontextu zní atraktivněji než JAMU?
1: Spíš tohleto se týkalo vlastně úspěchu v roce 2023.
0: Klibernova soutěž.
1: Ano, tam je pravda, že v tu dobu ty nabídky, a spíš ještě, když jsem byl přímo v té Americe na té soutěži, jako přicházely, ale pro mě to bylo za prvý strašně daleko a za druhý vlastně je to jenom o tom názvu té školy, protože vlastně tady u paní profesorky Vlasáko Jaraského mám v podstatě přístup k těm naprosto nejlepším informačním zdrojům. A rozhodně si nemyslím, že někde prostě na Curtisu nebo na Giliardu bych dostal něco víc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Pavel Prouza.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Oznámilo v této souvislosti 65 mrtvých a 250 případů s podezřením na nákazu. Ohnisko nemoci poté potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel. Podezření na možný dotační podvod na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku prošetřují tamní kriminalisté. Na problémy upozornili už dříve někteří rodiče a pedagogové. Proti vedení školy v lednu demonstrovali také žáci. Česká školní inspekce následně po provedených kontrolách navrhla odvolání ředitele. Ten rezignaci odmítl a podrželo ho i vedení obce.
2: Sport.
1: Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2. Zajistili si tak pro příští sezónu místo v Lize mistrů. Pátý Liverpool drží pátou příčku, poslední zajišťující účast v elitní evropské soutěži. A to s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má ale zápas k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Benátek a také v Rokytnici nad Jizerou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 27,5 kilometru máme hlášenou čerstvou nehodu. Strážka auta se zvěří a zpomaluje se kousek před sjezdem. Následky nehody jsou na vozovce v jízdních pruzích tak opatrně. Na tahu 294 na výjezdu z Rokytnice nad Jizerou ve směru na Jilemnici se bouralo. Stojí tam na krajnici auto po strážce se zvěří, provoz slabý, bez kolon. A obecně dobré zprávy po republice, na dálnicích jsou průjezdné bez komplikací. Na všech místech. Nemáme na nich hlášené žádné nehody. Podařilo se odstranit i překážku na D1 ve směru z Prahy do Brna. U Mirošovic na 21. kilometru už nákladní auto v zatáčce nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky, na západě polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačno. Ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. A dál pokračuje repríza pátečního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
4: Zmiňoval jsem ten repertoár a musím se zeptat i s ohledem na tu oceněnou desku, podle čeho vy si ho vybíráte a zároveň jak pevný v tom rozhodnutí můžete být ve chvíli, kdy je vám 19 let.
5: No,
4: protože k tomu věku patří pochyby možná.
5: No určitě, určitě. To je bez pochyby pravda. No, co se týče toho alba, které vlastně teď bylo oceněno, ten debut u Suprafonu.
4: Pro představu, to je vlastně ten debut u Suprafonu, to je vaše šestá deska?
5: Pátá nebo šestá.
4: Jenom znova říkám, 19
5: to bych měl vědět.
4: Let, pátá nebo šestá deska, ale debut u Suprafonu.
5: Ale debut u Suprafonu. No vlastně spíš solový debut, protože ještě předtím u Suprafonu vyšlo album s Danem Matejčou, s houslistou, ale ten solový debut, to je tohleto album. No, ta koncepce vlastně přicházela docela dlouhou dobu, co se týče té první skladby vlastně obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, tak To je moje naprosto srdcová skladba, kterou v podstatě znám velmi, velmi dlouho, jak samozřejmě i v té orchestraci symfonické úpravy Maurice Ravela, tak i v tom klavírním originálu. A je rozhodně, plánoval jsem delší dobu, že si ji do svého repertoáru zařadím. A myslím,
4: a čím vás zaujalo? V čem to je ta atraktivita? Co vy tam vidíte?
5: Co tam vidím? Mě neskutečně přitahuje ta originalita vlastně, jak samozřejmě té klavírní faktury, která sice nevybočuje z nějakých, řekněme, standardů té doby, kdy byla zkomponována, ale on ten Mussorgsky má velice specifický typ v podstatě strukturování toho hudebního materiálu, že to vyzní neskutečně originálně. V podstatě neznám asi jiného skladatele, který by v klavírní tvorbě zněl tak originálně jako on.
4: Ale vidíte i třeba nějaký konkrétní obraz, že si to vizualizujete, že to máte spojené s něčím, s tím věmem? Snažím se na vás napojit na to virtuze jako ten posluchač, proto se ptám.
5: Oni částečně vlastně ty obrazy přímo existují, protože to dílo vzniklo na počest vlastně celoživotního díla jeho blízkého přítele Hartmana. A do dnešní doby se několik z těch obrazů, ne všechny, ale několik zachovalo.
4: Takže to má ten vizuální podtext.
5: Má, ale je pravda, že třeba z vlastního úhlu pohledu si troufám říct, že ta vizualizace těch skutečných obrazů Hartmanových mi dost často přijde velmi odlišná od toho, co si představuju, když slyším nebo když hraju to Mussorgskýho dílo. Že tady je vidět ta obrovská abstrakce, vlastně jak se ta hudba dá vnímat nesčetně velkým množstvím způsobů, protože opravdu, když si vybavím vlastně část předposlední, Baba Jaga, Domek na kuří nožce, no tak ten Hartmanův obraz, to jsou prostě takový kukačky roztomilý, který bych si pověsil někde v dětském pokojíčku na stěnu. Ale v té Mussorgskýho úpravě to je opravdu temné, démonické dílo té pravé ruské Baby Jagy, která jí děti.
4: Z toho, co popisujete, tak mě napadá jedna věc. Jak moc velkou vy jako interpret máte tu svobodu? Jak moc je to vlastně kreativní? Protože opět, jak by se mohl domnívat, že vidíte notový záznam a podle toho, promiňte, jedete.
5: Ano, je to možné, že se to tak dá pokládat. Ale co se týče té svobody, tak samozřejmě je důležitá. Je neskutečně důležitá, však bez svobody prostě tak bychom byli muzikanti v podstatě neoriginální roboti. Vlastně ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme. A to třeba tříbí ta vysoká škola svým způsobem, taky když se vrátím jen krátce.
4: Mě v té souvislosti napadá tady, když ta svoboda tam je, ta interpretační, tak každý ten koncert, když vyrazím na tu interpretaci těch obrazů třeba, tak každý váš koncert bude jiný? Dle nálady, jestli to skutečně odráží i ten
5: takhle, nálada samozřejmě i to vnitřní rozpoložení toho daného okamžiku hraje velkou roli. Každý interpret to má rozdílné. Třeba když si vezmeme z minulosti, z historie obrovského pianistu Vladimíra Horovice, tak u něj opravdu každý ten jednotlivý koncert, to jednotlivé vystoupení bylo naprosto jedinečné, originální.
4: A jak je to u vás?
5: U mě si troufám říct, že je to spíš vyrovnanější. Samozřejmě, když přijde nějaká chvilková inspirace, tak se někdy nechám víc unést, ale vždycky to musí splňovat nějaké ty podmínky té stylovosti. Jo.
4: Říká Jaroš Holmeister, který je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Mluvili jsme o obrazech a s Janem Šulmajstrem ještě rozebereme solový debut, který vyšel u Suprafonu. Jak se tam dostal ten Skriabin?
1: Tak vlastně co se týče Skriabina, tak z celého toho alba je to skladba, se kterou jsem byl obeznámen vlastně nejpozději. Kolik mi mohlo být, nějakých 14 let. A velmi jednoduše mě to naprosto uhranulo, když jsem ji poprvé slyšel. A hrozně mě překvapilo, že vlastně není nějakou stabilnější součástí toho celkového klavírního repertoáru, že to je spíš rarita,
0: no,
1: že ani moc jako nahrávek neexistuje, že nevyskytuje se to na programech. A myslím si, že to bylo takové asi hlavní rozhodnutí, proč jsem si usmyslel, že bych to zařadil na album, aby pokud možno co nejširší veřejnost byla obeznámena s tou krásou, kterou poskytují tyto preludia.
0: Dá se říct, že to je i třeba možnost se lehce nadechnout pro toho posluchače, protože tak to na mě jako působilo, že si člověk jako, že přepne minimálně.
1: Určitě. Tak
0: takový,
1: samozřejmě,
0: kdybych to přirovnal třeba k večeři, tak je to ten osvěžující sorbet.
1: Přesně tak.
0: Aby člověk nekonzumoval jenom, ano. Promiňte, že srovnávám vážnou hudbu s jídlem, ale to je, nějak mě to napadlo.
1: Jo, ne, to máte naprostou pravdu. Je pravda, že jiným způsobem posluchač poslouchá skladbu, kterou dobře zná, která se opravdu vyskytuje na nahrávkách, tak na koncertech často. A myslím, že ten Skriabin opravdu působí jako takové nadechnutí, jak, přesně jak jste to pojmenoval, od toho známého, dobře známého, často hraného. A
0: funguje to.
1: Funguje, jasně.
0: Takhle jsem to chtěl jenom vysvětlit. Jak blízko máte k vlastní tvorbě? Co člověk potřebuje pro to, aby od interpreta přešel ke skladateli? Je to sebevědomí, zkušenost, nebo je to úplně odlišná disciplína?
1: Myslíte vlastní tvorbu?
0: Vlastní tvorbu, kompoziční.
1: Tak to bylo spíš takový jednotlivý období, v podstatě trvající, řekněme, od 11 do 13 let.
0: Že vy jste mezi 11 a 13 skládal, ale pak jste to zavřel, tu kariéru.
1: Pak jsem to uzavřel. Já jsem to hlavně...
0: Promiňte, já musím u některých věcí se zastavit, protože mě to přijde neuvěřitelné. Dobře, tak se to uzavře.
1: Ne, já jsem to ani nebral jako nějakou oficiální nebo profesní cestu. To bylo spíš opravdu taková volnočasová aktivita, prostě takovej koníček. Jsem si říkal, když už mě nebaví sport a tyhle ty kratochvíle, tak jsem to nechal v tom hudebním
0: ještě
1: prostředí.
0: Existují mobilní telefony, jsem vám chtěl jen říct. Ale,
1: a jo, tak
0: ale
1: to
0: je možná později vám připomínat.
1: No, ale já jsem za to období neskutečně rád, protože opravdu na té vlastní kompozici jsem se neskutečně naučil a to teď si vybavuju. To je taky mnoho let nazpět, jsem četl knihu od Alfreda Brendla, Abeceda klavíristy, a to je strašně trefný. On tam popisuje v jedné kapitole, kdo si z interpretu, z klavíristu, nikdy nevyzkouší komponovat, nikdy nepochopí, jak složitou práci vlastně ti skladatelé mají, jak opravdu mimořádně geniální musí být, aby dosáhli toho, čeho dosáhli vlastně ty skladatelé, které dennodenně hrajeme, ty řekněme skoro až bohové. Takže určitě si myslím, že to zvýší i nějakou odevzdanost a pokoru před těmi skladatelskými osobnostmi.
0: A dá se říct, že třeba se k té skladbě, ještě k té kompozici vrátíte někdy do budoucna?
1: Určitě, jako já to nevyvracím, spíš ono by asi teď bylo víc žádoucí se některý z těch skladeb naučit, protože to, že jsem to složil, ještě neznamená, že jsem se je naučil. Přece jenom...
0: Že jste si to napsal příliš náročné.
1: Já jsem si to napsal příliš náročné a hlavně já jsem to vůbec ani nekomponoval u klavíru, což jako je takový zvláštní. Já jsem využíval notačního programu. Ale zase na druhou stranu si myslím, že taky jsem tím trénoval nějakou tu představivost bez potřeby jako té klaviatury před sebou.
0: No, uchovejte to rozhodně. Myslím si, že ta skladba může mít obrovskou cenu. Posloucháte rozhovor s 19-letým Janem Šulmajstrem, který je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Schulmeister je dnes hostem Radiožurnálu. 23. května v Anežském klášteře budete mít svůj koncert v rámci Pražského jara. Co pro vás znamená být součástí tohoto klasického světového svátku hudby?
1: Pro mě je to obrovská čest a radost, že si tady můžu, že tam můžu vystoupit, protože opravdu Pražské jaro má neskutečnou a bohatou historii a to renomé je opravdu naprosto světové, takže za mě to je obrovská spokojenost.
0: S čím tam jdete? Koho jste vybral z těch
1: gigantů? Koho jsem vybral? Ono to bude vlastně dopolední matiné, takže program na necelou hodinu a posluchači budou moci vyslechnout na úvod Fantazii D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta, velice krásnou, půvabnou, od něj oblíbenou klavírní skladbu. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3, Mercé de Fantasie, což je vlastně cyklus pěti charakteristických kusů, vlastně reprezentující jeho ranou tvorbu. A následovat bude od Leoše Janáčka sonáta Esmol z ulice a program bude završen klavírní transkripcí od Ferruccia a Busoniho Bachovy Čakony.
0: Co myslíte, že chybí vážné hudby k tomu, aby se dostala k větší skupině lidí vaší generace?
1: Já si myslím, že kolem té vážné hudby stále můžou někteří vnímat určitý stereotyp prostě té vážnosti už z toho názvu.
0: Takže škrtnou ten přídavné jméno vážného.
1: No ne. Je to určitě jedna z možností, i když zase, ale na druhou stranu si myslím, že se to prostředí té klasické hudby snaží přibližovat opravdu pokud možno co nejširšímu publiku, když to zase obrátím například na to předávání těch cen BBC, tak i tam ten ceremoniál byl velmi vlastně uvolněný i na to, že se jednalo o britské prostředí, tak člověk by čekal spíš tu největší, nejvyšší vážnost, ale vůbec to tak nebylo. Takže opravdu i z těchhle míst se taková ta uvolněnost vlastně rozšiřuje. Těžko říct, jak ještě přiblížit vlastně tomu širokému publiku.
0: Kdyby za vámi přišli dva vaši vrstevníci, 20-letí, a chtěli tu jednoduchou, rychlou odpověď, proč mají za vámi vyrazit do toho Anežského kláštera. Co by byla ta srozumitelná odpověď? Co já mám objevit v té vážné době? Proč mám vůbec v době výkřiků a rychlosti věnovat pozornost?
1: Pro mě osobně vážná hudba je něco, co naprosto obohacuje duši, otvírá opravdu naprosto upřímně srdce. Celkově však ono i z historického hlediska i v době Bacha a potom i Mozarta, Beethovena, vždycky byli velmi oblíbení skladatelé i řekněme nějaké lehčí hudby, přístupnější.
0: Ale tihle přežili.
1: Ale ti nepřežili. A ti velikánové, ti jsou tady stále.
0: A chcete-li objevit to tajemství, proč jsou tady stále, přijďte za Janem. Jane, děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu a moc bych si přál, abychom se viděli co nejdřív znovu, protože, jak říkám, je to jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů, co Česko má. Jan Schulmeister byl naším hostem. Krásný zbytek dopoledne.
1: Moc vám děkuju, vám taky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Vagabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska.
2: Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
1: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
2: A my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po 8:30 a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
4: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
5: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
6: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
7: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: Máme 2 hodiny. Zprávy připravil Pavel Prouza.
9: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Slovenský premiér po 2 dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dány, dnes nastoupí proti Slovincům. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje, znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se